0: korun. A oni by měli zahájit stavbu v příštím roce, 2027, a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na necelých 200 milionů korun. Sport. V Mexiku začne večer českého času fotbalové mistrovství světa. Od 21 hodin se v Mexico City utká domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou. Ve 4 hodiny ráno v noci na pátek pak vstoupí do světového šampionátu Češi soubojem s Jižní Koreou. Uslyšíte ho v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejový světový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Český svaz ledního hokeje usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě můžou přihlášku podat. Zájem o pořádání turnaje Radiožurnálu potvrdil generální sekretář svazu Jan Černý.
2: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čím jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Průhonic a také na silnici u Třebechovic pod Orebem. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu také před Brnem ve směru z Prahy. Před sjezdem na Svitavy výstaviště na kilometru 188,5 osobní auto narazilo do svodidel s opatrností plynulé průjezdné. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zpomalte před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru je odstavené nákladní auto. A na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku zasahují záchranáři u Třebechovic pod Orebem. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Průjezd je omezený. Před nehodou zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
5: Ladíte noční Radiožurnál 5,5 minuty po 2. hodině a před námi je v tuhle chvíli soutěž. Tento týden tu pro vás máme právě vyšlou knížku Dědictví skotských templářů od oblíbeného spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky. Kdo se tedy chcete vypravit do Edinburgu, pátrat jednak po ztraceném templářském pokladu, ale také i po vrahovi, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď měla být soutěž, ale ještě předtím se rychle podíváme na silnice, protože tu máme hlášené aktuální komplikace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy máme hlášenou nebezpečnou situaci za sjezdem na Úvaly. Na 7. kilometru jde po vozovce chodec, není vidět.
3: Chodec, bez ničeho.
2: Pozor, dálnice D11 před Prahou směrem z Hradce. Na 7. kilometru se prochází chodec, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď nastal čas na soutěž.
4: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden známe, pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
5: Ano, dobrý večer, Dominik.
0: Dobrý večer, Dominiku. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
5: Ano.
0: A jste připraven?
5: Ano.
0: Tak jdeme na to. I dnešní otázka nás zavede do Skotska a dnes zavítáme do hudebního světa a zajímá nás, který z následujících interpretů nepochází právě ze Skotska. Opakuji, nepochází ze Skotska. Za A. Annie Lennox, za B. Calvin Harris, za C. Ed Sheeran.
5: Podle mě je to Annie Lennox.
0: Annie Lennox. Ta se narodila v Aberdeenu. A to je skotské město. Je mi to moc líto, ale bohužel to není správná odpověď. I tak díky a určitě to zkuste příště.
5: Dobře.
0: Díky, naslyšenou. Pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
6: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
6: Petr.
0: Petře, vám tam zbyly dvě možnosti. Hledáme interpreta, zpěváka nebo zpěvačku, která nepochází nebo který nepochází ze Skotska. A vám tam zbyl Calvin Harris a Ed Sheeran. Tak kdo z nich není Skot?
6: Calvin Harris.
0: A Calvin Harris pochází z města Dumfries. Je to Skot. On Ed Sheeran možná mate vzhledem, ale je z Halifaxu, z Anglie. Je mi to moc líto. Tak dneska to nedopadlo, ale i vy to určitě zkuste klidně hned zítra. Díky, naslyšenou. Tak, dneska to úplně nedopadlo, ale budu věřit, že zítra to bude o poznání lepší. Po druhé hodině i zítra v nočním radiožurnálu budeme soutěžit, tak buďte tu s námi.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Závislosti u lidí podle odborníků častokrát vznikají kvůli špatným sociálním podmínkám. A platí to i naopak, nedostatečné zázemí vede právě k závislostem. Proto pro lidi, kteří řeší oba tyto problémy, vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Přináší komplexní léčbu, která jim pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
1: Čevedla mě jsem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska způsobu mé výchovy, konkrétně z dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná, ta zeleň, vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmom. My se snažíme zamerat na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézdrová, Radiožurnál.

0: 2:30. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Při středečních izraelských úderech v oblasti jeho libanonského města Týr zahynulo 12 lidí. O život přišel také francouzský voják, který sloužil v misi OSN. Při přípravě na výcvik ho zasáhl náhodný výstřel. Informovalo o tom francouzské ministerstvo obrany. Francie má v misi UNIFIL jeden z nejpočetnějších kontingentů. Na jihu Libanonu slouží 600 jejich vojáků. Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu. Koncept projektu by chtěli obě země vypracovat do července. Oznámil to německý kancléř Friedrich Merz. Spolupráce mezi Německem a Francií přichází jen krátce poté, co obě země oznámily opuštění společného projektu vývoje nové stíhačky. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu mírně klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty dnes klesne o 22 haléře na 39 korun a 69 haléřů. A Bílovice nad Cvitovou u Brna nabízí obyvatelům ke koupi 600 akcií obecního mini pivovaru. Jedna bude mít hodnotu 3000 korun. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé. Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře.
2: Sport.
1: Fotbalový trenér Roman Skuhravý změnil v šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. V Baníku podepsal Skuhravý víceletou smlouvu. A fotbalisté Anglie porazili v generálce na mistrovství světa Kostariku 3-0. Zápas Orlandu začal kvůli bouřce o hodinu později. Ve skupině světového šampionátu se Angličané utkají s Chorvatskem, Ghanou a Panamou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážka na D11 u Poděbrad je na D55 před Otrokovicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na překážky na vozovce. Před sjezdem na Kolín na 39. kilometru leží v pravém pruhu plastový předmět, pravděpodobně postrácený náklad.
3: Kus plastu třeba 30x30, nějaký tahač tam táhne nějaký jako vrak auta a očividně to jako padá z toho vraku.
0: Překážku nepřehlédněte také na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic. Na kilometru 25,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 stále pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to už v odstavném pruhu. A na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku se uklízí po nehodě u Třebechovic pod Orebem. Nákladní

0: Auto tam narazilo do stromu, počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 5 tun trhavin spotřebovali dělníci v Brně na proražení nejnovějšího tramvajového tunelu. Teď ho musí vybavit technologiemi a také kolejemi, aby jim za rok a půl mohli jezdit tramvaje na sídliště Kamechy. Víc za chvíli v reportáži.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Novinka v nočním vysílání Radiožurnálu, to byl Mikael a píseň Nad věcí. A teď, jak jsem slíbil, jdeme do Brna. Třetí brněnský tramvajový tunel je proražený. Dělníci vyhloubili přes 300 metrů dlouhou štolu, kterou pojedou tramvaje na sídliště Kamechy. Trvalo jim to 4 měsíce a spotřebovali přitom několik tun výbušnin.
1: Rypadlo se právě provrtalo posledním kusem zdi a jak pomalu upadávají jednotlivé kusy, tak mizí i provizorně nasprejovaný barevný obrázek brněnské šaliny. A když už je díra větší, tak z ní za potlesku lidí vylézají ven z tunelu jako permoníci dělníci v oranžových vestách.
2: Rozpojíme horninu, či už mechanicky pomocí tunel bagru alebo trhavinami.
1: Říká mi tu inženýr ze stavební firmy Lukáš Žadkuliak. Dělníci na stavbu využili skoro 5 tun trhaviny. Odstřelovat museli víc jak 100krát. Lidé, kteří bydlí v okolí, si tak museli zvyknout na hluk, jak říká Jaroslava a Radek.
3: Na tom rohu a ty si stěžovali, no, že to rušilo. Mají z toho strach, z toho provozu tady, aby to nerušilo.
4: A zase odpadnou autobusy, tak zase bude klid na silnici.
1: Právě hluk byl podle Žadkuliáka jednou z největších výzev výstavby.
2: Napriek tomu vlastně místní obyvatelia byli velmi tolerantní a umožňovali nám vykonávat práce 24 hodin 7 dní v týždni, nepretržitě, za čo jim patří velká vďaka.
1: Tunel teď musí dělníci vybavit potřebnými technologiemi a hlavně kolejemi, kde desítkám domů. Ukazuje jejich směrem generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
5: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 000 lidí.
1: Lidé se novým tunelem i celou tratí za víc než 1,75 miliardy korun poprvé projedou na konci příštího roku. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Izrael Kamaka Vivo Ole z písní Over the Rainbow zazněl v nočním radiožurnálu. To byl mimochodem zpěvák z Havaje, no a poměrně nedaleko, no i když ono to je celkem daleko, ale dá se říci, že blízko tomu je Mexiko a tam jsou právě čeští fotbalisté. Ti konkrétně odletěli do Guadalajary, kde v pátek ráno českého času vstoupí do mistrovství světa. Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových střelů v baráži golmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář.
2: Bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece jenom ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy,
5: tak jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
1: Hormuzským průlivem podle americké armády dál proplouvají obchodní lodě. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí zápasem s Jižní Koreou do mistrovství světa a dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM popřelo, že by Irán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. CENTCOM o tom informuje na síti X. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo. Tehrán taky tvrdí, že zasáhl 2 plavidla, která podle něj zákaz nerespektovala. Spojené státy začaly včera před půlnocí znovu útočit na Irán. Podle americké armády jde o odvetu za neoprávněnou a pokračující agresi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla nejmladším dítětem odbojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josefa Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisti popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro Paměť národa.
3: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
1: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku 3 odbojů v Lošanech. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Speciální domek pro vlaštovky teď stojí v Havlíčkově Brodě. Postavil ho developer jako náhradu za zbouranou zemědělskou usedlost, kde ptáci dříve hnízdili. Zhruba v polovině května dům osídlil první pár vlaštovek a teď už sedí na snůžce. Agentura ochrany přírody a krajiny upravila i okolí stavby, aby ptáci mohli v domku snáz postavit hnízdo, vysvětluje její krajský ředitel Václav Hlaváč.
4: Pro vlaštovky je velkým problémem ve městě to, že vlastně nemají stavební materiál na hnízdo. Oni staví hnízdo z bláta, což ve městě pochopitelně všechny plochy jsou zpevněné, tak to bláto hlavně v těch suchých obdobích, což bylo případ letošního jara, tak v podstatě oni nemají z čeho stavět hnízda. Takže tady bylo velmi důležité, že jsme jim tady udělali takovou umělou kaluž.
1: Dům má i jištění proti predátorům a škvíry určené pro netopíry. Sport. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
5: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Mistrovství světa začne dnes v 21 hodin soubojem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. A 20-násobný český šampion basketbalové ligy mužů Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D11 za Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze. U sjezdu do Průhonic ve směru na Brno havarovalo osobní auto. Na 6. kilometru narazilo do svodidel. Už se to vyšetřuje v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Chlumcem nad Cidlinou. Na 54. kilometru stojí nákladní auto s prasklou pneumatikou na straně dovozovky. Pneumatika zůstala na vozidle, řidič ale upozorňuje, že stojí blízko pravé pruhu.
7: Je tam odstavný, no ale je to tak na čiare, dá se povedať. Já jsem mi pozeral, stalo na disku, takže jako nebude na cestě.
6: Čeká se na dopravní značení a také na servis. Na D11 z Hradce do Prahy jste hlásili překážky také před sjezdem na Kolín. Na 39. kilometru ještě může ležet plastový předmět v pravém pruhu. A pozor dejte také při průjezdu Karlovými Vary ve směru do Chebu. Za železničním mostem na kilometru 115,5 a spadl strom, leží přes vozovku, na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost, četnými přehánkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Společnost vám dělá noční radiožurnál a včera uplynulo 84 let od vypálení Lidic. V sobotu tam budou pietní akce, otevřený bude památník i muzeum a za okamžik si tuto smutnou událost připomeneme z archivu Českého rozhlasu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: před 84 lety, 10. června 1942, nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomocí parašutistům zastřelili 173 mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidských obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stané právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dům a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli se zváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam tři, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pretenders zazněli v nočním radiožurnálu a mladí běžci v Praze 2 mohou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím. Ještě do minulého roku se tam přitom běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když pršelo, tak to bylo na všem oblečení a když si spadnul, tak to byl pak celý zakydaný.
2: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
1: Já jsem na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, takže se na to člověk musí dát pozor, ale jinak je to furt v pohodě.
2: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněna. Janu vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
3: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972. A taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili. A teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
2: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
4: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
2: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme přesně 15:30. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholických a nealkoholických nápojů, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,25 miliardy korun. A český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 2030 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru. A světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začíná zítra a potrvá do 5. července.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková anebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes. Pořadatelé ho totiž v úvodní sadě za stavu 5-6 z pohledu české hráčky přerušili kvůli dešti.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D7 před odbočkou na Žatec. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na silnici 12 z Prahy do Kolína zvyšte pozornost před obcí Přistoupím. Může vás překvapit odstavený autobus.
4: Trojúhelník může být tak 10 metrů od toho autobusu. Je tam poměrně široká krajnice, ale trošku do pruhu zasahuje.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Čínský prezident chce posílit

0: Strategickou spolupráci se Severní Koreou.
1: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
2: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
0: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
3: Fanfáry, potlesk, jásot a balonky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Chamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
5: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
3: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
4: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
3: Mm-hmm. Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
4: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Mm-hmm. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměrovala na Rusko a na spolupráci s Ruskem, tak ty vztahy nebyly ideální s Čínou, až vlastně v posledních 2 letech vnímáme takové trochu oteplování těch tradičně velmi silných vztahů severokorejsko-čínských. A jde o takové přátelské soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv a vztah s KLDR.
3: No a jak si vysvětlujete, když říkáte, že žádné konkrétní dohody nebyly podepsány, že se ale mluví a píše skutečně o tom, že tam jsou nějaké domluvy, teda říkejme tomu, v těch různých odvětvích, ať už je to ten obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
4: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat o otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem. Tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka. A druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko Korejské strany práce. Taková jako by univerzita, vzdělávací středisko pro ty klíčové kádry budoucí Korejské strany práce. No a tam došlo poměrně zásadním aktivitám, jednak zasadili strom společnější a Kim. Vůbec ta ceremonie jako byla poměrně intenzivní a vlastně obě dvě, jednak zpravodajské agentury o tom mluví, o tady tom aspektu spolupráce v té ideologii. Ten socialismus se nám tam objevuje na obou stranách v těch obou vyjádřeních několikrát a to utužení té ideologické linky a spolupráce mezi těmi oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
3: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že ti dva řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
4: No určitě konkrétně. Se to jako musí říct, protože vlastně by...
3: K čemu pak ta návštěva byla?
4: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
6: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pchjongjang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
3: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, já nevím, jestli tomu říkat summit, dvoudenní návštěva to byla čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balonky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Il-sunga, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali, to bylo velkolepé jako standardně. A nebo speciálně?
4: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pjongjangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete, ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin. Měl to i Putin. Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost. V čem ale já vnímám rozdíl, je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů.
3: Z toho jsou vlastně i fotky, teď jsem si na to vzpomněl.
4: Ano, ano. A když to, když teď přijel Xi, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně, na té čínské straně, je to více obřadnější v tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené, já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem, trochu, kdy patron je ta Čína, velká říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní. Byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
3: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
4: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky, tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obranné reciprocitě. A ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli k té věži přátelství. Tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedoceňujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. A tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
3: Takže Kim Jong-un to poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl Putinovi.
4: Ano.
7: A
4: to už vlastně i předtím a na základě toho v tom roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která KLDR opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují jí pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy a vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity. Jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme.
3: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně. Což je samozřejmě.
4: Přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
3: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obráceně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pjongjangu.
4: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diverzifikace na straně KLDR. Kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
3: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
4: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak dnes vypadá KLDR, tak je tam řada indicí, které nám říkají, že v posledních 4 letech ten posun ekonomický opravdu markantní. A je teda teď vlastně otázka, když jsme předtím se dívali na Čínu jako toho hlavního donora KLDR a Amerika vždycky, když chtěla, potřebovala něco od Kima, tak šla přes Peking. Teď trochu tady v tom kontextu se zdá, že Čína udržovala KLDR takovou vlastně záměrně chudou. Mm-hmm.
7: Přišlo Rusko na jednou.
4: Přišlo je Rusko rozvoj. A za 4 roky tady vidíme zprávy, že KLDR se začíná docela dařit ekonomicky. Mm. Ta střední třída, která vyrostla na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Mm-hmm. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
7: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
4: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. Mm-hmm. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského polostrova.
7: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje, v tom vývoji.
4: Určitě. Ho podporuje.
7: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká.
4: Přesně, to je velmi důležitý
7: hráč.
4: Rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti. A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. Hmm. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Hmm. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená a došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu a to absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svoji politiku vůči jaderným zbraním a to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023 a od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
7: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
8: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
7: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
4: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních vztazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity. Takže vlastně S jeho Korejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma, různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jeho korejský prezident byl na jeho u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR. Ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje. Což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi. A ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu. A já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
7: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
4: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc, opravdu se to děje. A to,
7: že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
4: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu a že tyhle 3 státy byť mezi sebou soutěží a ještě také musíme říct, že Korejci jsou mistři v tom, že vlastně oni jako nechtějí nikoho a nemají rádi nikoho. Takže to, že mluvíme o nějakém přátelství s Čínou, přátelství s Putinem, tak v zásadě to je pragmatický vztah. Jo? Jako Korejci si myslí, že jsou nejlepší na světě, když to zjednoduším, a že nepotřebují nikoho, ale navenek geopoliticky tahle ta trojka zdá se prozatím funguje.
7: To je hlavní signál teda té návštěvy Siho u Kima. Moc díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
4: Díky, naschranou.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Česko-korejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmelová má zpravodajský souhrn.
4: Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Papež Lev 14. svou mší v chrámě Sagrada Familia v Barceloně slavnostně otevřel dostavěnou věž Ježíše Krista. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava a dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost a přeháňky, teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příští roku platit o 24 miliardy korun víc. Papež Lev 14. v Barceloně požehnal nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Mši sledovali desítky tisíc lidí. Dorazil i král Felipe VI. Nebo premiér Pedro Sanchez. Papež ve své homilii připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války.
5: Samotná mše byla zároveň slavnostním otevřením věže Ježíše Krista. Ta byla dostavená teprve před několika měsíci. Slavnostně otevřená byla záměrně 10. června, tedy přesně v den stého výročí úmrtí architekta Antoního Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Z Barcelony se teď papež Lev 14. přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká mimo jiné setkání se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Večer pak odslouží mši na místním stadionu. Papeže na Kanárských ostrovech doprovodí španělský premiér Pedro Sánchez. Marek Jakšič, Radiožurnál.
4: Na tradiční třídenní závod se dnes vydají historické automobily a motocykly. 1000 mil československých odstartuje v 6 hodin od pražského hlavního nádraží. Kudy vede trasa prvního soutěžního dne, přibližuje ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
6: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Jevou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod Hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy.
4: V pátek čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku, v sobotu se pak vrátí zpátky do Prahy. Do českých kin dnes vstupuje nový film amerického režiséra Stevena Spielberga Den odhalení. Snímek pojednává o existenci mimozemské civilizace. Spielberg se tak znovu vrací k tématu mimozemšťanů, se kterým pracoval už například ve filmech E.T. mimozemšťan nebo Válka světů.
1: Sport.
4: Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v Šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
7: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací.
4: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila osmá.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Praze a překážka na D7 u Žatecké průmyslové zóny. Na dálnici D1 stále pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. A před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to už v odstavném pruhu. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova počítejte s překážkou před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru je odstavené nákladní auto a v místě některá vozidla vybočují. Na silnici 12 z Prahy do Kolína nepřehlédněte odstavený autobus před obcí Přistoupím. Je označený trojúhelníkem a podle řidičů zasahuje částečně do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost a četné přeháníky nebo i bouřky. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5:30 po čtvrté a přeji příjemné časné ráno ve čtvrtek 11. června. Je to sice neobvyklá služba, ale některé základní školy ji nabízí. Část týdne se žáci učí doma online a část jsou ve škole nebo venku na speciálních projektech. Jenže od září chce ministerstvo takzvanou kombinovanou výuku zakázat. Proč? Tak i to uslyšíte už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Desítky žáků, rodičů a učitelů dnes protestovali proti rozhodnutí ministerstva školství ukončit pokusné ověřování tzv. Kombinované výuky. Žáci základních škol se při ní část týdne učili doma, online, a část ve škole nebo při projektech v terénu. Na konci května se ale dozvěděli, že to už od září nepůjde. A tak ministerstvo žádají o dialog a také více času na změnu.
1: Žáci, rodiče i učitelé proti zrušení pokusného ověřování kombinované výuky na základních školách protestovali na pražském Malostranském náměstí.
2: Myslím si, že naše situace nebyla vůbec férově zvážená na ministerstvu.
1: Testování mělo pokračovat ještě 2 roky. V květnu ale ministerstvo oznámilo, že končí.
3: Já vůbec nevím, co mám říct, jako je to pro mě šok.
1: Říká šesták Zachariáš ze základní expediční SCIO školy, který teď spolu s rodiči řeší, jak bude jeho výuka od září vypadat. Na klasický školní režim totiž není zvyklý, vysvětluje jeho táta Jan Pažin.
4: Ten náš život je v tuto chvíli trošku na ruby, protože moje manželka je učitelka, já jsem starosta města, to znamená, že jsme oba dva poměrně vytížený. A v tuto chvíli to vypadá tak, že bychom museli Zacha nechat asi pravděpodobně na domškoláctví, ale někdo by ho musel učit. Takže vlastně pro nás je to vlastně patová situace.
1: Změna se týká 16 základních škol, kde se učí přes 400 žáků. Ministerstvu školství protestující poslali otevřený dopis. Vyzvali ho, aby s nimi začalo jednat a své kroky podrobně vysvětlilo, říká členka vedení SCIO školy Michaela Klapková-Matůšová.
5: Ze strany ministerstva se nám nedaří dostat jakoby argumenty, proč to zrušili. Vlastně máme pocit, že se nás ani v rámci toho ověřování nikdo pořádně neptal na to, jak to děláme nebo jaký tam vidíme přínosy a rizika.
1: Z Malostranského náměstí se protestující předpolednem vydali před ministerstvo školství. Úřad na protestující nereagoval. Ministr školství Robert Plaga za ANO už dříve řekl, že rozhodnutí nebylo náhlé. Ministerstvo podle něj vyhodnotilo pokusné ověřování a na základě výsledků se rozhodlo v něm nepokračovat.
6: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
1: Základní expediční SCIO škola své žáky o tom, že funguje v rámci pokusného ověřování, informovala. SCIO škola a síť škol Erazim taky podali kvůli rozhodnutí na ministerstvo žalobu. Žáci se zároveň obrátili na dětského ombudsmana, který se případem taky zabývá. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 18-letý hokejista Adam Novotný udělal výrazný krok k tomu, aby byl za 2 týdny nejvýše českým draftovaným hráčem do NHL. Po vydařené sezóně v kanadské juniorce ještě zvýšil své ambice na víkendových testech v Buffalu, kde patřil ve fyzických testech k nejlepším. Po svém návratu přiznal v rozhovoru reportérovi Tomáši Borovcovi, že se na sraz pozvané stovky talentů hodně chystal.
1: 5,5 týdne jsem se na to připravil, že věděl jsem, že kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem nechtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
2: Kolik těch disciplín celkem bylo?
1: Řekl bych něco mezi 10-15, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám v posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám sebe překvapený.
2: 18 chybů, druhý nejlepší zápis v historii Combine. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
1: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby z chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekl mi, chci vidět dneska 18. Tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože už mi to bohužel nedovolili, ale tak jsem dal těch 18 určitě.
2: Zástupci klubu byli přímo na testech.
1: Tak většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce. Takže i to vás hrozně vyhecuje, že prostě vy se podíváte na tu tribunu. Tam a tam ty GM z klubu, skauti a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
2: Figurujete v možné první 20 pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
1: Podle mě můžou stihnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
2: Komunikace, pohovory samozřejmě v angličtině.
1: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
2: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
1: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová. A sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně skutečný. Většinou ten první meeting takový, že jste nervózní a pak více mělo to stejný.
2: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
1: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco. Jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro ně to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená. To už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě nic neznamená a je to jenom prostě motivace k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
2: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Jana Prostor.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Je půl páté. Monika Chmelová doplní krátké zprávy.
4: Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoků podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Iránu. Iránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Iránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán taky oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu, to ale Američané popřeli. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Pražská nemocnice Bulovka ve středu propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po více než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, už odletěl do Spojených států. A v Pardubicích dnes vyhlásí titul Chléb roku 2026. Soutěžili o něj pekaři z celé republiky. Odborná porota letos vybírala z více než 140 vzorků chleba a hodnotila jejich vzhled, chuť anebo vůni. Návštěvníci akce s názvem Dny chleba uvidí ukázky práce mistrů pekařů, ale čekají na ně i ochutnávky.
5: Sport.
4: Tenistka Karolina Muchová si příští týden zahraje s legendární Serenou Williamsovou čtyřhru na travnatém turnaji v Berlíně, informoval o tom list The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po čtyřleté pauze. Aktuálně hraje v Londýně s Kanaďankou Bokovou. Ještě před ní oslovila Williamsová také světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou, ta ale kvůli odlišnému programu spolupráci odmítla.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 před Cackou a překážka u Starého Horzenkova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením před Cackou. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě kanalizace. Levým pruhem se projíždí plynule. Na D7 z Prahy do Chomutova zvyšte pozornost před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem nepojízdného nákladního auta. Blokuje odstavný pruh a je označené šipkou. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko teď je velmi opatrně před Starým Hrozenkovem. Na vozovku spadl strom, odstraňují ho hasiči a brzdí se za prudkou zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Postupně proměnlivou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Stará zemědělská usedlost v Havlíčkově Brodě, kde hnízdily vlaštovky, musela ustoupit rodinné výstavbě. Nakonec ale developer ubytoval jako první právě tyto stěhovavé ptáky. Jako náhradu jim postavil speciální domek. Více se dozvíte za chvíli v reportáži.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Kristýna a její novinka v nočním radiožurnálu, to byla píseň Slamky. A speciální dům pro vlaštovky postavil developer v Havlíčkově Brodě. A to jako náhradu za zbouranou hospodářskou budovu, kde dřív ptáci hnízdili. Ochráncům přírody se už do nového příbytku podařilo nalákat první pár vlaštovek. Díky uměle vytvořené kaluži a blátu zvládli ptáci postavit hnízdo a v tuto chvíli už sedí na snůžce.
1: Vlastně to je hnízdečko. Vidíte, že tam kouká hlava vlaštovky.
2: Zatímco samec venku schání potravu, samice vlaštovky sedí na hnízdě v nově postaveném příbytku. Jak mi teď ukazuje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. Speciálně postavenou budovu právě pro tento druh ptactva objevil první pár asi 3 týdny zpátky.
1: Když přiletí z Afriky, tak letí na to hnízdiště, které znají. Objevení nového místa ke hnízdění je vždycky dlouhodobá záležitost. I tady to nebylo úplně snadné. Jsme tady pouštěli vlaštovčí zpěv, aby právě to vlaštovky upoutalo.
2: Ochránci přírody u domku vytvořili také kaluš, aby měli ptáci, kde brát bláto na stavbu hnízda. Doposud vlaštovky hnízdily v zemědělské usedlosti, nedaleko odsud.
1: Hospodářský objekt, který byl tady nahoře v rámci toho developerského projektu zbořený, on byl dlouhodobě nevyužívaný jako náhrada vlastně, protože v tom objektu dříve hnízdily vlaštovky, tak se vytvořil tady ten domeček a vlastně ta stará budova byla i osídlená netopíry, takže proto je tady i vlastně náhrada pro ty netopíry.
2: Ukazuje Václav Hlaváč na malá okénka pod střechou domku a současně i škvíry vytvořené za pomoci tvárnic. Na místě, kde stála zemědělská usedlost, teď budou rodinné domy. S podobnou náhradou bydlení pro ptáky se ale developer Adam Hlaváč setkal poprvé.
3: Setkali jsme se tím v daleko menší míře. To bylo na přístavbě, řekněme, půdní ve stavby, takže tam jsme dělali nějaká opatření, ale jako takovýhle projekt jsme nikdy nedělali. Je to úplně poprvé, co jsme se s tím setkali.
2: Vysvětluje Adam Hlaváč, že výstavba vlaštovčího domku na městském pozemku zabrala dělníkům zhruba měsíc, s tím, že přitom využili materiály z původní zbourané zemědělské usedlosti.

0: Noční radiožurnál za 10 minut končí, v 5 to bude Petr Král a ranní radiožurnál, ale teď ještě jedna poslední reportáž nočního vysílání. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny.
2: Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola.
1: Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi.
2: Kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady 4 Kaplanovy turbíny. A zůstanou tady Kaplanovy turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že 2 budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat k přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle,
3: která se pak testuje na v laboratoří hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslance dnes čekají 2 mimořádné schůze. Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi do něj vstoupí zítra brzy ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. A bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci budou v poledne jednat o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace, co se týče toho čerpání a postupu, jsou v pořádku. Takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
3: Od 15 hodin pak čeká poslance mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
5: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Daniel Prokop řekl, že si ocenění váží.
6: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
0: Sport.
3: V Mexiku začíná fotbalové mistrovství světa. V 9 hodin večer našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra brzy ráno zápasem proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. Pokračuje záložník Lukáš Provod.
7: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení, hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
3: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Humpolcem a nehoda u Losiné na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru zastavilo osobní auto kvůli poruše v pruhu pro pomalá vozidla. Na místě už je policie s majáky, takže je to dobře vidět. Na D7 z Prahy do Chomutova podobná překážka před odbočkou na Žatec a Most. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta, je označené šipkou. Na Plzeňsku vyšetřují nehodu na silnici 20 do Písku. U Losiné havarovala 3 osobní auta. Provoz místem je obezený, tvoří se tam kratší kolony z obou stran, počítejte proto i s možným zdržením. A v Ostravě nová nehoda v Rudné ulici. Za křížením s Místeckou ve směru na Porubu havarovala 2 osobní auta v křižovatce s Výstavní. A projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami, během dne přehánky nebo bouřky. Večer by měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat, večer pak zeslábne. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: 5 hodin 5,5 minuty, pokud jste nebo se chystáte za volant nebo snad zařídit kam motocyklu, tak přejeme šťastnou cestu. Dnes tedy převážně deštivým ránem. Jak jsme slyšeli v předpovědi, tak v průběhu dne nebo k večeru už by déšť měl ustávat. Tak tedy šťastnou cestu, jsme tady s vámi. A dobře dojedeme.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 11. červen, 9 minut po páté. Právě dnes je poslední termín pro připomínky k vlivu těžby a také zpracování lithia na Cínovci v Krušných horách na životní prostředí. Některé okolní obce i jejich obyvatelé této možnosti využijí, přišli se poradit na veřejné setkání, které v Dubí na Teplicku uspořádal spolek Cinvald. Samotný Ústecký kraj připomínky nemá.
1: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělá Tepličan, a vím, jak to nahoře vypadalo.
2: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
1: A chceme vědět, jestli se ještě dá něco zachránit a udělat, proto aby to nebylo.
2: Připomínky se dají.
1: Víme, do 11. Určitě budeme připomínkovat.
2: Stejně jako manželé Sekvensovi, kteří si postavili dům přímo na Cínovci.
3: Protože se nám můžou následkem té těžby trhat baráky.
2: Vedení Dubí zajímá podle starosty Jiřího Kašpara z ODS zejména způsob přepravy vytěžené rudy.
4: A je nežádoucí, aby přímo přes město, přes vnitřní lázeňské území probíhala jakákoliv doprava, ať už nákladními automobily nebo případně tím pásovým dopravníkem.
2: Spolek Cinvald s Kamilou Vítek-Darinkovou nesouhlasí ani s variantou dopravy štolou.
5: Navrhujeme tu konzistentně už od začátku toho projektu ještě další variantu, a to je doprava po železnici ze stanice nádraží Dubí. Minimálně vyžadujeme, aby tato varianta byla zhodnocena.
2: V újezdečku se obávají taky hluku z překladiště a podle nezávislého starosty Stanislava Molnára to chtějí řešit pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví.
6: Bojujeme o protihlukové stěny a nějaké zelené valy.
2: V újezdečku měl být i zpracovatelský závod.
7: Jako kompromis jsme zvolili místo po bývalé uhelné elektrárně v Prunéřově.
2: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje.
7: Dokumentace EIA je v této podobě finální.
2: Posoudí ji Ministerstvo životního prostředí. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4.6. České děti z méně majetných rodin podle mezinárodní studie čelí vyšším zdravotním rizikům. Na projektu společnosti HBSC se podíleli také experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových údajů častěji trápí obezita a mají vyšší riziko depresí. A my podrobnosti chystáme do vysílání po 17:30. Kanadská vláda předložila návrh zákona zakazujícího používání sociálních sítí dětem mladších 16 let. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde platí od prosince. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko a nebo Dánsko.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s dešťovými přeháňkami, které budou zesilovat na bouřky. Ráno bude většinou se zataženým nebem a v severní polovině našeho území bude deštivo. Výjimečně se nebe projasní. Během dne bude oblačnost na obloze proměnlivá s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Teploty dnes podprůměrné mezi 14 a 18 stupni. Na jihu Moravy se bude teplota pohybovat kolem 20. Na horách dnes naměříte jen kolem 9. stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Večer pak vítr úplně zeslábne. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5.20, je to i takové poděkování dobrovolným dárcům krve. V ranním radiožurnálu zveme do nového pavilonu transfuzní medicíny Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Ten najdeme v přestavěné budově, historické budově z počátku 20. století a je pojmenován po hematologovi Pavlu Klenerovi. Nabízí i lepší zázemí pro dárce krve, pacienty s poruchami krvetvorby i samotné zdravotníky.
1: Dobrý den.
2: Tady se nacházíme na odběrovém sále, kde vlastně pacient daruje plnou krev.
1: Říkáme Jan Loužil, přednosta transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze.
2: Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, kdy budova je velmi funkční a jak pro personál, tak pro dárce příjemné prostředí. Nyní naše oddělení je v jedné budově, takže nemusíme přebíhat z budovy do budovy. Krev teda výtahem si jde o patro níže a tam se zpracovává.
1: Nahlédnu, to je ten nový výtah.
2: Tohle je výtah nákladní jako pro krevní přípravky a pak máme, což je také velké zlepšení, že tato budova neměla výtah až do nejvyššího patra, takže nyní je to třípatrová budova a výtah propojuje všechna patra, je bezbariérová, propojená s dalšími budovami.
1: Máte dva nové výtahy. Jste tam vlastně před malou chvílí jednu tašku s krví vložila.
3: Ano, ano.
1: A odjelo to teda dolů ke zpracování.
3: Ano, tam máme centrifugy, tam se ty krve položí, hodinu odpočívají a pak se dávají do centrifugy stočit.
1: Kamila Poštolková, sanitářka z transfuzního oddělení.
3: Nemusíme tu krev vlastně v těch taškách nosit jako po schodech dolů a to nám to ulehčí teda vlastně jako záda.
1: Vy jste teda přišel právě na odběr krve?
4: Ano.
1: Jste prvodárce nebo chodíte?
4: Ne, pravidelně? Dlouho pravidelně chodím. Nepamatuju si, kdy jsem byl poprvé, už je to dávno.
1: Je všechno v pořádku?
4: Jo.
1: Kolik dárců sem přijde třeba během dne?
5: Je to různý. Největší nával je vždycky v pátek.
1: Říká Michaela Hamouzová, všeobecná sestra.
5: To chodí nejvíc a jinak jak kdy, no, někdy mezi 10 a 20. Odebírá se 450 ml, odběr by měl být hotový do 10 minut.
1: Vy vlastně využíváte pro ty, řekněme, těžce nemocné pacienty, mají nejrůznější třeba leukémie a tak dále.
2: Ono jde o to, že právě tyhle těžcí hematoonkologičtí pacienti často v rámci léčby potřebují zejména červené krvinky a krevní destičky. Tím, že léčíme relativně hodně pacientů, i se u nás transplantuje, ta spotřeba je relativně veliká, takže opravdu naši dárci jsou klíčoví, bez nich bychom nemohli pracovat.
1: Dodává hematolog a transfuziolog Jan Loužil, rekonstrukce historické budovy stála včetně nového vybavení necelých 200 milionů korun z Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Skalická, Radiožurnál. Into the

mixtures, bridge, colors.

Radiožurnál 526. Zítra touto dobou uslyšíte z našeho vysílání ranní radiožurnál trochu jinak, a sice přímý přenos už zřejmě druhé poloviny prvního zápasu české fotbalové reprezentace s Jižní Koreou na mistrovství světa. To začíná právě dnes a věnovat se mu budeme velmi intenzivně také dnes v ranním radiožurnálu. Dobré jitro, 5:26 a půl k tomu.

0: Jste... Slovo má Tereza Tomášková.
1: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom unijní rada. Cílem úprav je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky na každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek je předsedou správní rady a včera do ní jmenoval například hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustila část zaměstnanců a rozpadla se i minulá správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Dagmar Havlová. V 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval s domácím odboji proti nacistům. Zároveň taky sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Ti za dramatických okolností utekli na začátku 50. let z Československa na západ. Mašínová pak čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. A v roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sport. Novým trenérem ostravských fotbalistů je Roman Skuhravý. Přišel ze Slovácka a v Baníku nahradí Josefa Dvorníka. Fotbalisté Portugalska v generálce na mistrovství světa porazili Nigérii 2-1. Za Portugalsko odehrál víc než hodinu kapitán Cristiano Ronaldo, kterého čeká rekordní 6. světový šampionát v kariéře. Anglie zvítězila v posledním přípravném utkání nad Kostarikou 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka u Humpolce a zavřená silnice 20 u Losiné na Plzeňsku. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před Humpolcem. Ve stoupání na 98. kilometru stojí nepojízdné auto. Blokuje ten stoupací pruh a kamiony vybočují. Místo už je označené šipkou. Silnice 20 z Nepomuku do Plzně je teď u Losiné neprůjezdná. Na výjezdu z Losiné u benzínky se srazila 3 auta. Je to větší nehoda, dopravu v obou směrech odklánějí přes Losinou, přes obec. V Ostravě dejte pozor na Rudné ulici. Ve směru Zavířova na Porubu nejdříve kolona před omezením u Vratimovské ulice. A pak ještě nehoda na křižovatce se Závodní. Srazila se 2 auta, lehce překážejí průjezdu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu převažuje nad naším územím velká oblačnost, která se lokálně protrhává. Pozor si ale dávejte na mlhy. Ty se tvoří hlavně v údolích. A hlavně na severu a severovýchodě doznívá ještě déšť. Teploty se pohybují jen mezi 7 a 11 stupni. Ty nejvyšší se vyskytují hlavně na východě naší republiky. Přes den nás pak čeká proměnlivá, převážně ale velká oblačnost. Zpočátku stále ještě s mlhami a v severní polovině i s deštěm. Během dne se rozšíří přehánky na celé naše území. Bude jich relativně hodně a překvapit nás mohou i bouřky. Srážkové úhrny pro dnešní den se pohybují do 20 litrů vody na metr čtverečný. K večeru budou srážky ustávat a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách dnes čekáme teplotu jen kolem 9 stupňů Celsia. A povane k tomu mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat a k večeru zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. V počasí s Marcelou Hálovou je čtvrtek 11. června. Z toho zahraničního dění nás krom situace v Mexiku a Spojených státech v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale bude zajímat i dění v sousedním Německu, a to protože právě tam začíná soud, který se týká dovozu nelegálního odpadu do České republiky. Budeme to určitě sledovat. Také se podíváme na nový film Den odhalení Stevena Spielberga. Kritika má velice kladné ohlasy. No a za chvíli jeden zajímavý výzkum, který vás může zajímat také velmi intenzivně.
2: Radiožurnál

0: 38. Ranním rady žurnálu teď nahlédneme do jednoho velmi zajímavého průzkumu. Vyplývá z něj, že české děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou zpracovali experti z Univerzity Palackého v Olomouci a Kanceláře Světového zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorní na to, že nejde jenom o peníze, ale také o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat.
4: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
5: Naše data z HBS studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá.
4: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až 2x riziko depresí.
5: Děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti.
4: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř 2x riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
5: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody.
4: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. A hned jedna nejnovější ranní zpráva. Zástupci členských států Evropské unie a Europarlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Cílem je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy zhruba 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejím dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. 130 historických aut zhruba za 15 minut vyrazí z Prahy na závod 1000 mil československých. Přes Kolín a Hodonín dojedou do Bratislavy a připomínají si tak velmi slavnou akci ze 30. let. No a my se na start rally vydáme do centra Prahy krátce po 6. hodině.
1: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D1 velmi silný provoz už teď na příjezdu do Brna z Prahy. Do kolony se dojíždí na 185. kilometru a ještě se bude prodlužovat. Jsou to zatím hlavně kamiony v pravém pruhu. V Litomyšli dejte pozor na průjezdu městem po silnici 35. Ve směru z Vysokého Mýta na Svitavy překáží mezi kruhovými objezdy nehoda.
2: Je tam nepojízdné osobní vozidlo v odbočovacím pruhu do Peny a těsně před ostrůvkem stojí kamion s přívěsem. To znamená, kličkuje se tam ze všech stran a vzhledem k tomu, že to je Litomyšl, tak si myslím, že bude to čím dál horší, než tě auto odstaví.
1: Zatím je ten provoz slabší kolony minimální a policisté už jsou na místě. Na silnici 20 z Nepomuku do Plzně dejte pozor v Losine. Tam se srazila 3 auta přímo v obci. Silnice byla neprůjezdná, jede se objížďkou přes obec. Tam už se tvoří kolony, hlavně ve směru na Písek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: V deštivé noci klesly teploty hodně nízko, aktuálně se drží jen mezi 7 a 11 stupni a žádné velké teplo nečekáme ani přes den. Studená fronta se stále vlní nad střední Evropou a k nám proudí chladný a vlhký oceánský vzduch. Proto nás odpoledne čeká na teploměrech jen 14 až 18 stupňů. O trochu tepleji kolem 20 ukážou teploměry na jihu Moravy. A také dnes bude deštivo. Dnes žádný vytrvalý a plošný déšť, jednat se bude spíše jen o lokální, ale četné dešťové přehánky. Místy se vyskytnou i bouřky. Nebe dnes bude s proměnlivou, převážně velkou oblačností. Až večer budou srážky ustávat a také mraky se budou konečně protrhávat. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5.51 i dnes pro váš ranní informační přehled. Teď Arménie, ta bude po současných volbách pokračovat pro západní orientaci země. Jako jednu z priorit uvedl předseda vlády Nikol Pašinjan normalizaci vztahů se sousedními zeměmi. Chce totiž navázat diplomatické vztahy s Tureckem a taky ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. S ním Arménie pro příklad válčila 30 let a za tu dobu přišlo z Náhorního Karabachu mnoho uprchlíků. Jenom po válce v roce 2023 jich bylo více než 100 000.
1: Pronajatý vesnický domek, ve kterém žije paní Mariam s rodinou, má krásně vyřezávanou starou verandu. Žít se v něm ale nedá.
2: Máme vlastně jen jednu místnost. Střechou teče a bojíme se, že nám spadne na hlavu. Pro děti to tady není dobré. Příští rok snad seženeme něco lepšího.
1: Z Náhorního Karabachu uprchla rodina před 3 lety. Manžel je nemocný a obživu zajišťuje Mariam. S hrdostí mi ukazuje nový manikurní stolek, který i s vybavením dostala z programu rozvojové pomoci, který financuje České ministerstvo zahraničí.
2: Zákaznice si ke mně cestu teprve hledají, ale je to pro nás velká pomoc. Za ošetření nehtů účtuju 8 eur, za ně koupím dětem chleba na 3 dny.
1: To paní Susana žije v Arménii už 6 let. Z Náhorního Karabachu ji a její početnou rodinu vyhnal předchozí konflikt v roce 2020.
3: Všechno jsme tam nechali, hospodářství i hroby našich předků.
2: Věřím, že se do Karabachu jednou vrátím. Tam je náš domov, tady si nemohu zvyknout.
1: Těžko říct, jestli se paní Susaně podaří do Náhorního Karabachu vrátit. Podle mírové smlouvy, kterou chce s Azerbajdžánem urychleně ratifikovat nová vláda, nezbyde Arménii nic jiného, než se sporného území prakticky vzdát. Z Arménie Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál, zanedlouho další aktuální zprávy a jedno velmi aktuální téma pro dnešní ráno se bude týkat samozřejmě fotbalu mistrovství světa v Mexiku a ve Spojených státech začíná právě dnes a my o tom budeme mluvit ve zprávách i po nich. Dobré ráno.
1: Seriál radiožurnálu.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. Čas na další zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Americké síly znovu zaútočily na Irán. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi ho zahájí zítra zápasem s Jižní Koreou. Nehoda brzdí provoz na silnici 20 v Losiné u Plzně a bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslance čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Současná opozice v minulém volebním období prosadila stávající model úřadů pod obcemi a nový návrh odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
3: S tím současná vládní koalice nesouhlasí. Ještě před projednáváním stavebního zákona čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Spojené státy znovu zasáhly Irán, tentokrát útočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo, že útok je ukončený. Prezident Donald Trump ale hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, údery dnes v noci obnoví.
5: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Iránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila celkem přes 3,25 miliardy korun. A právě startuje závod veteránů 1000 mil československých. Trasu od pražského hlavního nádraží pojedou historické automobily a motocykly 3 dny. Kudy vede trasa prvního soutěžního dne, říká ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
6: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Jevou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy.
3: V pátek čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku a v sobotu se vrátí zpátky do Prahy.
7: Sport. Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajáře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Kouč národního týmu Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
8: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne. příjezdem do Mexika určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
7: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Světového šampionátu se poprvé zúčastní 48 týmů. Mistrovství světa otevře souboj domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Zápas v Mexico City má výkop v 21 hodin českého času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A nehoda na D1 v Brně a komplikace v Litomyšli. Na dálnici D1 teď čerstvá nehoda v Brně směrem na Ostravu. Na kilometru 195 na začátku omezení v levém pruhu. Osobní auto s nákladním. Kolona teď v Brně zpomalí. Poprvé se před Brnem zastavíte u Kývalky v okolí 182. kilometru. Na silnici 35 na průjezdu Litomyšlí překáží nehoda. Mezi kruhovými objezdy u prodejny Penny.
10: Dva nákladní automobily a o kousek dál ještě i osobní automobil, hasiči na místě, policie na místě, únik provozních kapalin, zatím průjezdné.
9: Průjezdné je to Kyvadlově a už se začínají tvořit kolony. Stále zavřená je silnice 20 z Nepomuku do Plzně v Losiné po nehodě. Přímo v obci se srazila tři auta, jede se objížďkou přes Losinou a tvoří se kolony. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, večer by měly ustávat a teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, zmínili jsme to ve zprávách a vrátíme se na místo činu za chvíli. 130 historických aut právě vyjíždí z Prahy na Slovensko. Jaké značky veteránů na závod 1000 mil československých dorazily? Sleduje to náš reportér, je přímo v centru dění. Dáme mu slovo.

0: Ranní radiožurnál 9 minut po 6. zhruba před 9 minutami v pražské Opletalově ulici odstartoval závod 1000 mil československých. Zhruba 130 historických aut a motocyklů během 3 dnů projede do Bratislavy a zamíří pak zpátky do Prahy. Na startu je také náš reportér Josef Beneda. Dobré ráno.
1: Hezký den. Před lidem Autoklubu České republiky v Opětalově ulici teď každou minutu vyjíždí historická vozidla. Závod odstartoval v 6 hodin mávnutím české vlajky prezident Petr Pavel. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor. Na start se postaví i další vozidla z období před druhou světovou válkou, jako třeba Praga Alfa Aero 750 nebo zbrojovka Brno Z4. Soutěž veteránů obnovuje tradici stejnojmenného dálkového závodu mezi Prahou a Bratislavou, který se konal ve 30. letech 20. století.
0: A kudy historické vozy pojedou?
1: Během dneška by měly posádky dorazit až na Slovensko, pojedou přes Kolín, Polnou, Ostrovačice, Lednici a Hodonín, až se dostanou k hradu Děvín a do Bratislavy. V pátek musí projet okruh kolem hradu Červený kameň a Banské Bystrici. A v sobotu se budou vracet zpět do českého hlavního města, například přes Brno, Velké Meziříčí nebo Jihlavu.
0: Tolik tedy Josef Beneda toho času v centru Prahy na startu známého závodu 1000 mil československých. Josefe, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: A účastníkům šťastnou cestu. Budeme vás sledovat.

0: Tady je Radiožurnál ve 7:15. Právě dnes začíná mistrovství světa ve fotbale. Turnaj hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Přijelo na něj 48 reprezentací. Češi do šampionátu vstoupí zítra ve 4 hodin ráno zápasem s Jižní Koreou, a to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Víc tomu povíme po 6:30. Prezident Petr Pavel už dnes v 6 ráno odstartoval závod 1000 mil československých, no a odpoledne na Pražském hradě přijme ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Probírat mají paliativní péči, řešení nedostatku lékařů i dlouhodobou stabilitu financování zdravotnictví.
1: Kolony na D1 u Brna, nehoda v Losiné na Plzeňsku. Na D1 houstne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí na 179. kilometru sjezdu na Ostrovačice. Nesouvislá kolona je pak až na 195. Tam chvilku překážela i nehoda v levém pruhu. Teď už je policisté dali na stranu. Na silnici 20 z Písku do Plzně čekejte kolony v Losiné. Přímo v obci se srazila 3 auta. Větší nehoda, silnice je zavřena. A teď v obou směrech. Jede se přes obec přes Losinou a tvoří se kolony. Nehoda i na silnici 35 v Litomyšli. U kruhového objezdu u Penny se srazila 3 auta, 2 nákladní. Zasahují hasiči a projedete Kyvadlově. I tam už se začínají tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Série chladných a deštivých dní pokračuje. I dnes bude nebe převážně zatažené s proměnlivou, ale velkou oblačností a také musíme počítat s dešťovými kapkami. Dnes to je zpočátku na severu a severovýchodě doznívající déšť, později jen četné přehánky, které místy naberou na síle a promění se v bouřky, ve kterých zesílí i vítr a také v nich naprší až 20 mm vody. K večeru pak srážky ustanou, oblačnosti ubyde a také vítr zeslábne. Teploty dnes jen od 14 do 18 stupňů. Na Moravě do 20 stupňů Celsia. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6.20. Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly v noci další iránské cíle, systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a také vojenské sledovací kapacity. Americké velitelství teď oznámilo, že operace je dokončena. Všechno sleduje také naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Velitelství oznámilo tedy konec akce, ale prezident Trump zároveň varoval, že pokud Irán do čtvrtka nepodepíše dohodu, bombardování začne znovu. Na co přesně Američané tedy útočili?
1: Američané tentokrát zaútočili na širší škálu cílů, než bylo v té předchozí vlně. Jednak ta armáda tentokrát zasáhla komunikační systémy, potom sledovací kapacity a ještě k tomu systémy protivzdušné obrany, a to po celém Iránu. Donald Trump volal ze situační místnosti televizi Fox News, které řekl, že ho iránští představitelé přímo požádali, aby je přestal bombardovat, ale on řekl, že dokud Irán nepodepíše memorandum o porozumění, tak ty údery začnou znovu, a to dnes v noci.
0: Irán tvrdí, že uzavřel Hormuzský průliv. Americká armáda tak tato popírá. Jak to tedy je?
1: Tak centrální velitelství to odmítá, nicméně tvrdí, že obchodní lodě průlivem nadále proplouvají. Nicméně Irán oznámil uzavření průlivu pro všechny typy plavidel, včetně ropných tankerů. Za normálních okolností tím průlivem prochází asi pětina světové ropy a musím říct, že pojišťovny i přepravci už nyní zdražují lodní trasy anebo je zcela pozastavují.
0: Spojené státy dokončily tedy další vlnu úderů na Irán. Akciové trhy padají, ceny ropy rostou. Všechno sleduje naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová, která teď s aktuálními informacemi na tohle téma vstoupila také do ranního radiožurnálu. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: Radiožurnál s vámi i na cestách 800 553 553 číslo do zelené vlny. Připomínáme ještě jednu výraznou komplikaci. Silnice 20 na příjezdu do Plzně z Písku v tuto chvíli stále ještě komplikace kvůli velmi vážné nehodě. Tak dobře dojete. 6 hodin 22 minut.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
5: Dobré ráno.

0: zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Návrh zákona předložila tamní vláda. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly mít platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie. Tam začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. V minulosti vedli uznávané těleso osobnosti jako Richard Strauss nebo Kiril Petrenko. Popelka je dosluhujícím šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Loni debutoval na mnichovském operním festivalu Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 7 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. Sport. Zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne večer fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno našeho času soubojem s Jižní Koreou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport budou ze šampionátu vysílat přímé přenosy. Podrobnosti k fotbalu řekneme krátce po těchto zprávách. A do Česka by se mohlo po 7 letech vrátit hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Radiožurnálu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují aktuálně na 173. a půltém kilometru v pravém pruhu. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu a zastavíte jen místy. Celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. kilometru. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce směrem z Chrastavy popojíždí kolona. Něco tam překáží u sjezdu k nákupnímu centru Géčko a kolona zabere asi 10 minut, brzdí se za sjezdem na Friedland. Na 35 se kolony taky v Litomyšli je silný provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice a u kruhového objezdu u Peny navíc překáží nehoda. Kolony jsou tu zatím do 10 minut. Ucpává se taky silnice 20 na příjezdu do Plzně z Písku. V Losiné likvidují následky nehody a projíždí se Kivadlově. Kolony jsou tam z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Počasí v Česku stále ovlivňuje vlnící se studená fronta, která na většinu našeho území přináší déšť, přehánky a také bouřky. A teploty tak ty jsou a ještě budou podprůměrné. Včera dokonce padaly teplotní rekordy. Pro změnu se týkaly nejnižších denních maxim. Jejich hodnoty přepisovaly hned na 21 meteorologických stanicích, které měří teplotu alespoň 30 let. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle necelých 10 stupňů a pak také ve východních Čechách. Například v Deštném v Orlickém horách bylo jen 12,5 stupně. Chladno bylo i v jižních Čechách mimo hory, například v Českém Krumlově kolem 13,5 stupně. A podobné to bude pravděpodobně i dnes. Deštivé počasí doplní teploty jen mezi 14 a 18 stupni. O trochu tepleji kolem 20 bude na jihu Moravy. Až k večeru bude ustávat déšť a také se protrhá oblačnost. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. 48 týmů a poprvé hostovské tři státy najednou v Mexiku. Začne večer 23. fotbalové mistrovství světa. To už jste od nás několikrát slyšeli. I to, že po 20 letech se na něm představí i česká reprezentace. A detaily, které jste dost možná ještě neslyšeli, tak ty přidáme za pár minut.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: A je to tady. Večer začíná fotbalové mistrovství světa.
1: The biggest, the greatest FIFA World Cup ever.
0: Podle předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina bude největší a nejlepší v historii. Proč? Tak to nám teď poví Tomáš Petr ze sportovní redakce. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. No mělo by to být, protože poprvé v historii světový šampionát ve fotbale hostí tři státy. Mexiko, Kanada a Spojené státy. A premiérově se ho zúčastní 48 reprezentací. Ty jsou rozděleny do 12 skupin po čtyřech. Do play-off postoupí z každé první dva týmy a ve vyřazovací části je doplní ještě 8 nejlepších ze třetí míst.
0: Kapverdy, Jordánsko, Uzbekistán a také Curaçao. Tak tyhle čtyři státy jsou na mistrovství světa vůbec poprvé. Některé reprezentace se sem vrací po hodně dlouhé době. Které to jsou?
2: Třeba Haiti bylo na světovém šampionátu naposledy v roce 1974. Norsko, Skotsko a Rakousko čekali na účast na závěrečném turnaji 28 let. Češi se představí mezi světovou elitou po 20 letech. V zámoří se pokusí výsledkově navázat na náročnou březnovou baráž o postup na mistrovství světa a věří, že budou fungovat podobné věci, například týmovost. Pokračuje kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
3: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připraveni jsme.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají zápas v přímém přenosu. Mistrovství světa ve fotbale zahájí dnes ve 21 hodin duel domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Stejný souboj otevřel šampionát i před 16 roky. V finále se bude hrát 19. července v New Jersey.
0: Tomáš Petr ze sportovní redakce, díky a naslyšenou.
2: Hezké ráno.
0: No, po 7 hodině se živě spojíme s našimi reportéry přímo v Mexiku a v 7:50 naším hostem bude expert Radiožurnálu na fotbal Pavel Horváth.

0: Radiožurnál 6.43 v Brně právě dnes začne pětidenní festival Brno Brass Fest, jediná česká přehlídka zaměřená výhradně na žestovou hudbu. Hrát se bude na lodi na přehradě, v tramvajové vozovně i v historickém biskupském dvoře. Přehlídka nabídne jak tradiční dechovku, tak i moderní zpracování. Třeba takové dechové provedení West Side Story, proč ne?
1: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story a jedná se o Somewhere.
2: Podle organizátora festivalu a člena souboru kornetisty Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě.
1: Pro nás je to jenom přeinstrumentované vlastně pro brass band, protože je to v originále samozřejmě pro symfonický orchestr.
2: 30členná kapela zahraje na zahajovacím koncertu na Biskupském náměstí v Brně. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu. Tu je proto potřeba částečně upravit, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
2: Žestový festival využije ještě jeden dopravní prostředek. Zahrají totiž na parníku na brněnské přehradě. Kromě čistě žestových věcí zazní na festivalu taky klasická dechovka na brass hodech.
1: Je to novinka, ale vychází to v podstatě ze sobotního programu, který jsme měli i ty 4 roky předtím, taková vlastně přehlídka dechovek. A letos vlastně ta přehlídka bude v podstatě taky. Dojedou nějaké chasy tady z okolí vlastně brněnská, které představí i kroje.
2: Ty jsou podle etnografky Jany Chlupové typické svou bohatostí.
4: Mají takový jiný vizuál, ty sukně jsou dlouhé, takže to působí velice elegantně. Každá dívka si může vybrat, jaké barvy chce, takže zase oproti jiným regionům, kde je jasně definovaná sváteční sukně, sváteční zástěra, si to ty děvčata můžou přizpůsobit.
2: Vstup na hody na Moravském náměstí v centru Brna je zdarma. Na závěr pětidenního festivalu zahraje ještě žestový soubor z Vídně. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Právě dnes dopoledne v bavorském Weidenu začíná soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v brněnských Horních Hršpicích a z nich se po 8. hodině přihlásí také náš reportér. Společnost OKD právě dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna posledním černouhelným dolem. Firma postupně ukončí odvětrávání celého podzemí.
5: Odpadá D1 u Brna, kolona v Liberci. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně kamiony zastavují za sjezdem na Domašov na 171. kilometru. A je to až k omezení v Brně. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle do Liberce z Chrastavy čekejte kolony. U sjezdu k nákupnímu centru Géčko hlásíte omezení.
6: Tyto důvodů, že se zúžuje vlastně most, který se bude opravovat vlastně nad globusem, takže vlastně to je tam zúžení provozu do jednoho pruhu.
5: A kolona směrem do Liberce od sjezdu na Friedland zabere už asi 15 minut. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba na okruhu ve směru z D1 na letiště už se tvoří kolona před sjezdem na Ořech. Pozor, pokud sjíždíte z okruhu do ulice k Barrandovu, je tam na první křižovatce nehoda v levém pruhu směr centrum. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Deštivé a chladné počasí vydrží na našem území až do konce tohoto týdne. Dnes a zítra teploty velmi podprůměrné. Dnes do 18, zítra do 17 stupňů. O víkendu se lehce oteplí, to už by mohly teploty opět přesáhnout 20. Nebe bude nabízet stále hodně oblačnosti s četnými dešťovými přeháňkami, místy i bouřkami, kterých bude v neděli konečně méně, a my se můžeme těšit i na polojasný den. V průběhu příštího týdne nás pak konečně čeká výraznější oteplování, postupně i na hodnoty kolem let 25 stupňů. A také nebe se bude projasňovat. Těšit se můžeme konečně na dny bez deště. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 6.51, s vámi ranní radiožurnál, no a v našem vysílání budeme teď mluvit o, dá se říci, unikátním novodobém pokladu, o který usilovali v Tel Avivu, ale také v Praze. Jedná se konkrétně o jedinečný výzkum týkající se židovských obyvatel. Ten výzkum nakonec získal archiv města Ostravy. Jedná se o unikátní práci. Badatelka Libuše Salomonovičová ho dávala dohromady téměř 25 let. Našla jména, našla data, fotografie a také příběhy více než 30 tisíc lidí ve městě z období před druhou světovou válkou.
1: Všichni byli unikátní. Já jsem napsal pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka majitele té Alhambry. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých i o hoteliérech a obchodních z vyšší střední třídy. Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky.
1: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
3: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
4: Radiožurnál 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Evropská unie zmírní systém emisních povolenek. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady. Na úřadu vlády začne první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na ministerstva. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi ho zahájí zítra zápasem s Jižní Koreou. V Liberci brzdí provoz omezení na silnici 35 na příjezdu z Chrastavy. A bude velká oblačnost a přehánky, někde i bouřky, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti. Víc teď řekne přímo z Bruselu naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
6: Ústřední změnou systému je úprava takzvané rezervy tržní stability. Vznikne tak částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. A udělat to bude moct dvakrát ročně. Po změnách volala skupina 19 členských států, včetně Česka. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Na úřadu vlády začne první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Barta bude jednat s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má zúčastnit i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agent podle nich ohrozí jejich funkčnost. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
7: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
5: Tinde Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. V 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínová čelila komunistické perzekuci. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
8: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
9: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání Radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
8: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
9: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítra vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
11: Sami jsme v očekávání, nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory v Česku, vnímáme ji.
10: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají zápas v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona v Liberci na 35 a nehoda v Praze v ulici k Barandovu. V Liberci je ucpaná silnice 35 na příjezdu z Chrastavy. Od sjezdu na Friedland až ke sjezdu k nákupnímu centru Gečko. Je to kvůli zúžení, budou opravovat most a zdržíte se asi 15 minut. Menší kolona na 35 se pak ještě před Hodkovicemi, před omezením směrem na Turnov. V Praze už je silný provoz v ulici k Barandovu směrem do centra, překáží teď i nehoda. Na první křižovatce za sjezdem z okruhu se srazila 3 auta. Zasahují i hasiči a kolona se sune už z okruhu. Stále sledujeme situaci na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Kamiony před Brnem poprvé zastavují teď na 168. kilometru u sjezdu na Domašov a nesouvislá kolona se sune až do Brna. Pro osobní to první zastavení až dál u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru. Pro osobní zdržení před Brnem asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat a teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, krátce po 7, tak ať máte jakékoliv plány, přejeme, aby vyšly. Je čtvrtek, den, který bude převážně deštivý. Budeme sledovat nejenom fotbal, začíná mistrovství světa, ale zajímat nás bude taky dění ve sněmovně. Tam je na programu první schůze svolaná opozicí a druhá vládní koalicí. Obě jsou mimořádné. Tak takové jsou dnešní schůze v poslanecké sněmovně, které jsou naplánované, na které určitě dorazí také naši reportéři. Víme, že opozice chce řešit dotace pro Agrofert a také údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vláda chce zase řešit novelu stavebního zákona. Obě témata se potkají i v ranním Radiožurnálu a stane se tak už za malou chvíli. Dobré jitro.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi čtvrteční ranní radiožurnál, čas 10 minut po sedmé. Údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a pozastavení dotací pro skupinu Agrofert. Tak to je důvod dnešní mimořádné schůze poslanecké sněmovny, kterou svolala opozice. Schůze začíná v poledne, no a čím se budou poslanci konkrétně zabývat, tak to už ví Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Opoziční poslanci požadují pozastavení dotací pro Agrofert, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. V tuto chvíli se totiž Babišovým údajným střetem zájmu zabývá Evropská komise. Premiér ho ale považuje za vyřešený. V únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a podle Babiše je toto řešení nad rámec českých i evropských zákonů. Sám Babiš nejspíš ve sněmovně dnes nebude. Má naplánovanou návštěvu Plzeňského kraje. Každopádně poslanci mají na jednání jen omezený čas. Hned ve 3 hodiny odpoledne je totiž v plánu začátek druhé mimořádné schůze. Tu naopak svolala vládní koalice, poslanci by během ní měli pokračovat ve druhém čtení stavebního zákona. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Současná opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model, normu odmítá.
0: No a samozřejmě dění v poslanecké sněmovně budou sledovat naši parlamentní zpravodajové. Aktuální vývoj se budete dozvídat i z vysílání radiožurnálu. Aktuální souhrn, který se toho týká, přinesla do studia Lucie Špetová. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Radiožurnál je 4:08. Americká armáda v noci zasáhla další iránské cíle, systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a vojenské sledovací kapacity. Irán v reakci tvrdí, že uzavřel opět Hormuzský průliv, to ale americká armáda popírá. A v Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer vystoupí americká skupina Limp Bizkit. No a z českých interpretů se představí například rapper James Cole, a který získal také 2 ceny Anděl.
1: Ucpaná jednička u Brna, kolony v Liberci. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona stále prodlužuje. Aktuálně od 9 křížů 165. kilometru a stále se to posunuje. Jsou to hlavně kamiony, osobním pojedete rychleji, zastavíte až u Ostrovačic. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy postojíte v koloně asi 15 minut. Je u sjezdu na Géčko nové zúžení v obou směrech, větší je kolona z Chrastavy od sjezdu na Friedland. Další kolony na 35 se pak ještě před Hodkovicemi nad Mohelkou směrem na Turnov, tam je to zatím do 10 minut. A na silnici 35 pozor taky u Litomyšle, mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Hrušové, u stavby dálnice, jsou tam díry na provizorní přeložce.
2: Se nám tam opět udělají ty krásné dvě legendární díry, ale dneska jsou opravdu výživný, hluboký, tam nechat kolo.
1: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s dešťovými přehánkami, které budou zesilovat na bouřky. Ráno bude většinou se zataženým nebem a v severní polovině našeho území bude deštivo. Výjimečně se nebe projasní. Během dne bude oblačnost na obloze proměnlivá s četnými přehánkami nebo bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Teploty dnes podprůměrné mezi 14 a 18 stupni. Na jihu Moravy se bude teplota pohybovat kolem 20. Na horách dnes naměříte jen kolem 9 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat, večer pak vítr úplně zeslábne. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7.20 s vámi Radiožurnál. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v Guadalajaře proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A s jedním z komentátorů Lukášem Michalíkem jsme ve spojení už teď. Dobré ráno, tedy dobrý večer do Mexika.
1: Hezké ráno do Česka vám přeji a dobrý večer tedy z Mexika.
0: Tak jsme si v tom udělali jasno. Má už trenér Koubek také jasno o základní sestavě? Jak se on a hráči cítí před vstupem do šampionátu?
1: Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už jasno má a že se do jejího složení promítla jak typologie soupeře, tak výkon v generálce v New Jersey proti Guatemale, který tedy v prvním poločase nebyl vůbec dobrý. Český kouč přiznal, že s příletem do Mexika už cítí zdravé napětí, které ještě v Dallasu necítil a moc se těší. Podobně to mají i kapitán Ladislav Krejčí se záložníkem Lukášem Provodem, který věří, že by Češi mohli mít proti jeho Korejcům výhodu ve výškové převaze a tím pádem hře ve vzduchu. Záložník Slávie zároveň řekl, že nevidí jako velký problém to, že Češi přiletěli do Guadalajary teprve den před zápasem. Trenér Koubek už zároveň nechtěl příliš mluvit o případných problémech s nadmořskou výškou. Připomínám, že místní stadion Akron leží zhruba v 16 metrech nad mořem a i na to se pochopitelně národní tým po celou dobu přípravy chystal. V tomto ohledu jeho Korejci mají výhodu, protože ty se od 19. května připravovali ve Spojených státech v Utahu, v Salt Lake City, kde je podobná nadmořská výška jako tady v Guadalajaře.
0: Co česká reprezentace čeká od soupeře z Jižní Koreje?
1: Hlavně velkou kvalitu směrem do ofenzivy. Jeho Korejci mají v kádru řadu rychlých, hbitých a technicky velmi dobře vybavených hráčů, kteří zároveň hrají v elitních evropských soutěžích. Jedním z nich je křídelník Lee Kang-in, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů z Paris Saint-Germain, který má podle několika korejských novinářů, se kterými jsem měl možnost mluvit, největší vliv na hru Jižní Koreje. Jednoznačně největší hvězdou asijského výběru je ale kapitán a útočník Los Angeles FC Son Heung-min, který hrál 10 let za anglický Tottenham a nastřílel za něj přes 170 gólů. Ještě jednou připomenu, že utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno středoevropského času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A podle informací z národního týmu bude přímo na tribunách tady v Guadalajaře něco mezi 3 a 6 tisíci českých fanoušků.
0: Z Mexika Lukáš Michalík, díky, naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Dobré ráno, v 7:30. Právě s Terezou Tomáškovou.
5: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom unijní rada. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanoval.

0: Začíná fotbalové mistrovství světa. Český tým čeká úvodní duel zítra ve 4 hodiny ráno našeho času. Nastoupí proti Jižní Koreji. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhé místo. Halová mistryně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jägerovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečí na dálnici D46 u Vyškova, kolony v Liberci. Na dálnici D46 ve směru z Prostějova do Brna dejte pozor na konci dálnice u Vyškova. Už v odbočovacím pruhu na D1 směr Kroměříž hlásíte kusy betonu na vozovce.
3: V odbočovacím pruhu směrem na Kroměříž jsou obrovský kusy betonu z protihlukové stěny. Kdyby do toho jenom vletěl, si rozbije auto.
2: Na místo teď dorazili policisté, budou to uklízet a je to v zatáčce, brzdí se na poslední chvíli dost prudce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, kolona aktuálně od sjezdu na Velkou Bíteš 162. kilometru a stále se prodlužuje. Je to nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu, osobním zastavíte jen místy. A celé se to rozjede až Brně v omezení na 196. kilometru. V Liberci je ucpaná silnice 35 u sjezdu na nákupní centrum Géčko. Nové omezení, zavřené levé pruhy v obou směrech, kolona delší ve směru z Chrastavy od sjezdu na Friedland asi na 15 minut. A 35 je pak ucpaná ještě u Hodkovic, tam směrem na Turnov, kolona do 10 minut. A v Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Ucpaný je třeba Pražský okruh z D1 na letiště. Tam musí regulovat i vjezdy do tunelů. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu převažuje nad naším územím velká oblačnost, která se lokálně protrhává. Pozor si ale dávejte na mlhy, které se tvoří hlavně v údolích. A hlavně na severu a severovýchodě doznívá ještě déšť. Teploty se pohybují jen mezi 7 a 11 stupni. Ty nejvyšší se vyskytují hlavně na východě naší republiky. Přes den nás pak čeká proměnlivá, převážně ale velká oblačnost, zpočátku stále ještě s mlhami a v severní polovině i s deštěm. Během dne se rozšíří přehánky na celé naše území. Bude jich relativně hodně a překvapit nás mohou i bouřky. Srážkové úhrny pro dnešní den se pohybují do 20 litrů vody na 1 metr čtverečný. K večeru budou srážky ustávat a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách dnes čekáme teplotu jen kolem 9 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobrý den, včera jsme to začali a dnes pokračujeme. Náš investigativní tým totiž zjišťoval, s čím se potýkají pracovníci z Filipín v Česku. Cesta je výjde na desítky tisíc, některé z nich ale čekají neproplacené přesčasy a ubytování s cizími muži v jednom bytě. Co jsme zjistili, dozvíte se za chvíli od nás.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: vámi ranní radiožurnál 7 hodin 37 minut právě teď. Naši reportéři přináší další informace týkající se podezření z vykořisťování filipínských pracovníků v Česku. Už jsme popsali, že někteří z nich musí po příjezdu se zaměstnavatelem podepsat protiprávní dohodu o uznání dluhu. Než se ale do České republiky vůbec dostanou, stojí je to desítky tisíc a pak musí pracovat až 11 hodin denně. Vychází to z analýzy zaměstnávání Filipinců, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Radiožurnály má k dispozici a detaily k tomu přidá reportér Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Martine, čím tady musí Filipinci projít, než se dostanou za prací do Česka?
1: No v té ministerské analýze je popsaná celá řada případů. Všechny ty Filipínce vyšla cesta za prací do Česka na desítky tisíc korun, což je několikanásobek měsíční mzdy na Filipínách. Kvůli tomu se zadluží, ale v Česku je často čeká rozčarování, protože pracovní podmínky nekorespondují s tím, na čem se domluvili se zaměstnavateli. Tak například Filipínka Tess prý sdílela byt s dalšími až 6 lidmi a prostor mezi nimi oddělovaly jen závěsy. Nebylo možné se zamknout. Bydleli s nimi později i muži z jiných zemí. Kromě toho neměla zaplacené přesčasy a také například nedostávala výplatní pásky. Nevěděla tedy, jestli za ní zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění. Podobně to popsali další dvě kolegyně, které se dostaly ke stejnému zaměstnavateli.
0: No a jak to vysvětlují zaměstnavatele?
1: Ti zaměstnavatele, což je síť nechtových studií Nails Central Luxury, přiznávají, že nechali Filipínky podepsat protiprávní dohodu o uznání 100-tisícového dluhu, jak jsme informovali včera. Peníze by museli zaplatit, pokud by u zaměstnavatele skončili dříve než za 2 roky. Zbytek těch obvinění jednatel Huhung Nguyen a jeho partnerka Lety Suan odmítají. 11-hodinovou pracovní dobu například vysvětlují tím, že je práce v jejich nechtových studiích flákárna.
2: Na směnu 8-hodinovou nikdo neobslouží ani jeden klient.
0: Řeší to Ministerstvo práce a sociálních věcí?
1: Mluvčí Ministerstva práce Anna Vacková nám napsala, že na základě analýzy a našich zjištění úřad předá případy policii. Sám minister práce Aleš Juchelka z hnutí ANO tvrdí, že se na pracovní podmínky zahraničních pracovníků zaměří takzvaná Kobra 26.
3: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
1: A jinak vláda dlouhodobě mluví o tom, že chce počet filipínských pracovníků navyšovat. Ke konci letošního března jich evidoval úřad práce v Česku skoro 15 tisíc.
0: Martin Štorkán, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No, podrobnosti k celému případu samozřejmě najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Ranní radiožurnál 7.43. Steven Spielberg znovu míří ke hvězdám. Do českých kin právě dnes vstupuje jeho nový sci-fi film Den odhalení. Ten vypráví příběh světa stojícího na prahu historického odhalení. A sice potvrzení existence mimozemského života.
1: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Joshua Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
2: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
3: Co budeš dělat?
2: Ukážu to celému světu.
4: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
2: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
1: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 7:45. Je to stále nejnovější zpráva. Zástupci členských států Evropské unie a Europarlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Cílem je předejít výrazným výkyvům jejich cen pro domácnosti a my celý mechanismus probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou v příští hodině v 8:20. Dirigent Petr Popelka teď končí na postu šéf dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stane se novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 2030 a zároveň převezme také vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru, který patří k nejstarším a nejuznávanějším orchestrům na světě.
5: Ucpaná D1 u Brna, kolony v Liberci. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona stále prodlužuje. Aktuálně od 160. kilometru. Jsou to hlavně kamiony, osobním pojedete o něco rychleji, zastavíte v levém pruhu jen místy. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy postojíte v koloně asi 15 minut. Je tam u sjezdu na Géčko nové omezení. V obou směrech větší je kolona z Chrastavy asi na čtvrt hodiny. V Praze ranní kolony na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 teď kolona před sjezdem na Ořech mírně zpomalila. Na 18,5 kilometru v levém pruhu je tam nehoda. Dvě auta už se odstavily ke středovým svodidlům. Opatrně projíždějte. A na okruhu velká kolona i směrem z D1 na letiště. Tam navíc se regulují vjezdy do tunelu, zastavíte u sjezdu na Bestec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: V deštivé noci klesly teploty hodně nízko. Aktuálně se drží jen mezi 7 a 12 stupni. A žádné velké teplo nečekáme ani přes den. Studená fronta se stále vlní nad střední Evropou a k nám proudí chladný a vlhký oceánský vzduch. Proto nás odpoledne čeká na teploměrech jen 14 až 18 stupňů. O trochu tepleji, kolem 20, ukážou teploměry na jihu Moravy. A také dnes bude docela deštivo. Dnes žádný vytrvalý a plošný déšť, jednat se bude spíš píše jen o lokální, ale četné dešťové přehánky, místy se vyskytnou i bouřky. Nebe dnes bude s proměnlivou, převážně velkou oblačností, až večer budou srážky ustávat a také mraky se budou konečně protrhávat. No a dnes k tomu povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat a k večeru také zeslábne. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Mexiku začne večer fotbalové mistrovství světa. Na místě, kde v minulosti slavili tituly světových šampionů Brazilci s Pelem a Argentinci s Diegem Maradonou. Na Aztéckém stadionu v Mexico City se jako první střetnou domácí Mexičané s Jihoafrickou republikou. A v noci na zítřek pak odehrají úvodní utkání čeští fotbalisté proti Jižní Koreji. Začíná se ve 4 ráno v přímém přenosu Radiožurnálu. Sledovat to bude také Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který je s námi teď ve spojení. Dobré ráno, Pavle.
1: Dobrý den.
0: My se uslyšíme každý den v ranním Radiožurnálu v takovém, řekněme, denodenním hodnocení šampionátu. Jaký podle tebe bude? Šéf FIFA jednoznačně říkal, že bude nejlepší a největší v historii fotbalu.
1: No, tak to se říká před každým šampionátem. Já samozřejmě čekám, jaká bude organizace, když pominu tu sportovní stránku, tak myslím, že to nebude vůbec nic jednoduchého, ale uvidíme, jak se k tomu samozřejmě pořadatelé postaví.
0: Na koho se nejvíc těšíš?
1: Těším se na poslední fázi Messiho a Ronalda.
0: Rekordní 6. světový šampionát čeká fotbalové legendy 21. století. Ano, zmínili jsme Messiho a Ronalda, který s Argentinou obhajuje zlaté medaile. Kdo z nich dojde dál, co myslíš?
1: No, tak já nevím, ale já bych si určitě přál, aby se potkali. Bylo by to velmi zajímavé po těch dlouhých kariérách, kdy spolu soupeřili o nejlepšího hráče na světě, tak si myslím, že by bylo hezký, kdyby se potkali na závěr.
0: Už to připomínáme taky opakovaně, že česká reprezentace je na šampionátu po 20 letech. Tehdy v Německu skončila ve skupině. Když teď sleduješ ty výkony a přípravu, jak je národní tým připraven? Jaká jsou očekávání?
1: Tak já říkám s oblibou, že pravda leží na hřišti a to bude platit i teď. A myslím si, že bychom nemuseli být úplně outsider. Myslím si, že jsme si ten postup opravdu vydřeli a vybojovali a to samý bude platit i na tom mistrovství.
0: Češi hrají zítra proti Jižní Koreji. To utkání začne ve 4 ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Bude sestava hodně podobná té z generálky proti Guatemale?
1: Myslím si, že tam můžou být změny, moc jich sice nebude, ale myslím si, že tam nějaký změny budou. Já si myslím, že ten šampionát nabídne určitě i změny v průběhu těch zápasů. Buď se nám bude dařit a budeme moct třeba třetí zápas někoho šetřit a nebo naopak budeme hrát do poslední minuty o něco, to by znamenalo, že se nám úplně nedařilo a budou tam nějaký změny. Myslím si, že máme dostatek hráčů, který jsou schopní ty zápasy měnit, ať už v ofenzivní části nebo v defenzivní.
0: No a jak by se podle tebe měl národní tým na šampionátu prezentovat? Očekáváš nějaké podobné výkony jako v baráži, kdy si Češi postup doslova vybojovali?
1: Ano, může to tak být, hodně bojovnosti, myslím si, že jsme prostě národ, kde máme vyčúraný hráče, možná standardní situace by měly být naší předností, něco takového a myslím si, že bychom mohli překvapit.
0: Není na to osobní zkušenost, Pavle, je nějaký národní tým, na který se vedle toho českého opravdu hodně těšíš?
1: No tak těším se jednak na ty outsidery, který tam budou prvně a jsou to opravdu až atypicky fotbalové země pro mě. No a samozřejmě těším se na ty silný Španělsko, Francie, Argentina, Portugalsko. Bude to svátek, doufám.
0: Nepopulární otázka pro vás, experty, naposled, na závěr. Kdo podle tebe vyhraje 23. fotbalové mistrovství světa?
1: Samozřejmě už ji dostávám po několikátý tu otázku. Tak by tím úplně nebudu fandit, tak si myslím, že hodně daleko dojde Francie.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Pavle, díky, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
0: No a příští hodně pokračujeme. Před zápasem Česko-Jižní Korea uslyšíme trenéra národního týmu Miroslava Koupka.
2: Seriál Radiožurnálu.
3: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 3:15.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
5: Je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Začíná fotbalové mistrovství světa, zřejmě největší sportovní akce na světě. V Německu začíná soud kvůli dovozu nelegálního odpadu do Česka. Nové omezení brzdí provoz v Liberci na silnici 35 a bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Začíná zřejmě největší sportovní akce na světě, fotbalové mistrovství světa. Zahájí ho v Mexico City zápas domácího týmu s Jihoafrickou republikou. Další duely hostí i Spojené státy a Kanada. Výkop úvodního utkání je v 9 hodin večer českého času. Mexičané se na šampionát s rekordní účastí 48 týmů těší. Část z nich ale před startem turnaje upozorňuje na závažné problémy své země.
7: Mexiko coby nejfotbalovější spořadatelský zemí přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílií i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už 3. mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Český tým vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem proti Jižní Koreji. A k tomu řekneme víc ve sportovní části těchto zpráv. V bavorském Vajdenu začne za hodinu soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jeříkově na Bruntálsku nebo v brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
8: Hornofalská vláda po dohodě s českým ministerstvem životního prostředí většinu odpadu na vlastní náklady odvezla a částku vymáhá po obviněné firmě. V Brně ale stále zůstává několik desítek tun materiálu, ke kterému chybí dokumenty a jeho původ tedy není potvrzený. Případ vyšetřuje i česká policie. V souvislosti s tím obvinila 4 lidi a 4 firmy. Podle policie šlo o organizovanou skupinu, která měla uložení odpadu mezi lety 2024 a 2025 zajišťovat. Šimon Franz, Radiožurnál.
6: A s naším reportérem se v ranním Radiožurnálu spojíme po 8:30. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního rocku. Z českých interpretů se představí třeba rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali 2 ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
4: Sport. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímto tématem příliš zabývat nechce.
9: Je to věčné téma, je to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
10: Utkání Česko-Jižní Korea má výkop v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D1 u Brna a kolonie na 35 v Liberci. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy dnes velmi silný provoz. Kamiony poprvé zastavují už na 157. kilometru a roztrhaná kolona se sune až do Brna. Osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy po pojíždí kolona za sjezdem na Lány. Na 18. kilometru je zúžení a postojíte do 10 minut. Pozor dejte na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové. Před sjezdem na Hrobice se převrátilo auto.
13: Je tam auto na střeše, příkopy, nepřikáží to provozu. Akorát, že se tam lidi koukají a na prudko brzděj.
12: A na místo jedou i hasiči, tak uvolněte cestu. Silnice 35 je ucpaná v Liberci v obou směrech. U sjezdu k nákupnímu centru Géčko zúžení a zdržíte se asi 15 minut, jak na Chrastavu, tak i směrem do Prahy. A na 35 se budete pak 10 minut popojíždět taky před Hodkovicemi směr Turnov. A ještě jednou z 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova čekejte kolony u Zašové omezení a zdržíte se asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat, večer pak zeslábne. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
5: Přejeme vám dobré ráno, 8 hodin k tomu 6 minut, s vámi čtvrteční ranní Radiožurnál. Co přinese dnešek, už částečně mapujeme, určitě nás bude zajímat soud v Německu, který bude řešit vývoz nelegálních odpadků do České republiky. I o tom bude s našimi reportéry řečeno a za chvíli přidáme i jednu velmi smutnou zprávu, protože zemřela ve 92 letech Zdena Mašínová. Její život připomeneme v ranním Radiožurnálu.
11: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Sim.
1: 8:09 ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Už v dětství zažila pronásledování nacistickým gestapem, protože její otec Josef byl členem protinacistické odbojové skupiny Tři králové. I během komunismu čelila Mašínová opakovanému zatýkání a výslechům. Tehdejší režim se na ní mstil za to, že její bratři Ctirad a Josef při svém útěku z Československa v 50. letech zabili několik lidí. Její život si teď připomeneme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Zdenu Mašínovou poprvé zatkla STB v listopadu 1953, krátce poté, co její bratři utekli do západního Berlína. Tehdy jí bylo 20 let.
3: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláštně pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po čtyřech a bez jakékoliv pomoci.
2: Popisovala před lety ve vysílání Radiožurnálu. Mašínová ale prý bratrům nikdy odchod ze země nevyčítala. Po propuštění z vězení na ní STB nasadila desítky lidí. Komunisté se mstili i na její matce. Ta zemřela ve vězení po vykonstruovaném procesu v polovině 50. let. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
1: Lucie Špetová, díky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Zdena Mašínová tedy zemřela ve věku 92 let a její život si můžete připomenout také v naší aplikaci Můj rozhlas. Radiožurnál 8:10 za 4,5 minuty další zprávy.

0: Ranní radiožurnál a další novinka. Systém emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu má být flexibilnější a šetrnější vůči domácnostem. Finální dohodu uveřejnili ve 2 hodiny ráno zástupci Evropského parlamentu a členských států. Byla u toho naše zpravodajka, tak jí dáme ještě před 9:30 slovo. Teď je 9:15. Už za 15 minut začne okresní soud v Přerově probírat kauzu krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou. Kabely byly pod napětím a obsluhovaly návěstidla a také vyhybky. Obžalobě čelí trojice mužů a hrozí jim až 6 let vězení. Kanadská vláda předložila návrh zákona zakazujícího používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Jako vůbec první země na světě takový podobný zákon zavedla v platnost Austrálie, platí tam od prosince. V Evropě pak takové omezení zvažují Francie, Polsko a nebo také Dánsko.
1: Práda jednička u Brna, taky v Ostravě. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kamiony od Velké Víteše 162. kilometru. Osobní výrazněji zpomalí až u Ostrovačic na 180. kilometru. A nesouvislá kolona je až do Brna. Na D1 dejte pozor i na příjezdu do Ostravy směrem z Prahy. Jsou tam 2 omezení v okolí sjezdu na Rudnou 354. kilometru a tvoří se kratší kolony. Silnice 14, průjezd Rychnovem nad Kněžnou. Směrem na Dobrušku je silnice ucpaná. Je tam omezení u nemocnice a kolona asi na 15 minut. Silnice 35, průjezd Libercem, v obou směrech ucpaná. U sjezdu na Géčko připravují omezení, zavřeli levé pruhy obousměrně a zdržíte se 15 minut. Pozor na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se už na 6. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Série chladných a deštivých dní pokračuje. I dnes bude nebe převážně zatažené s proměnlivou, ale velkou oblačností a také musíme počítat s dešťovými kapkami. Dnes to je zpočátku na severu a severovýchodě doznívající dešť, později četné přehánky, které místy naberou na síle a promění se v bouřky, ve kterých zesílí vítr a také v nich naprší až 20 mm vody. K večeru pak srážky ustanou, oblačnosti ubyde, naprší až 20 mm vody. K večeru pak srážky ustanou, oblačnosti ubyde a také zeslábne vítr. Teploty dnes od 14 do 18, na jižní Moravě do 20 stupňů Celsia. Zítra budou na jihu Moravy teploty stejné, na ostatním území se ještě ochladí. Zítřejší teploty jen mezi 13 a 17 stupni. Na západě a jihozápadě se zataženým nebem a deštěm. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Dua Lipa v ranním radiožurnálu 8 hodin 20 minut. Systém emisních povolenek pro vytápění a silniční dopravu, tedy ETS 2, má být oproti původnímu plánu o dost mírnější a také předvídatelnější. Na jeho úpravách se v noci dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Cílem změn je stabilizovat ceny povolenek tak, aby nezpůsobily prudký růst nákladů pro domácnosti. To všechno stále sleduje naše zpravodaj.

0: člověka při evropských institucích Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké hlavní změny tedy ta noční dohoda přináší?
1: Hlavní změna spočívá v úpravě takzvané rezervy tržní stability. To v praxi znamená, že vznikne částečný flexibilní cenový strop, takže v okamžiku, kdy cena emisní povolenky překročí 45 eur za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek a udělat to může dvakrát ročně. Za Evropský parlament byla zpravodajkou toho návrhu europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN, která po skončení jednání prohlásila, že tím nočním výsledkem to téma ETS2 rozhodně nekončí. Evropská komise má podle Nerudové do října příštího roku navrhnout další přezkum uplatňování toho systému na budovy a silniční dopravu.
0: Systém ETS2 začne platit až příští rok. Proč ho už předem Evropská unie tedy mění?
1: Ano, protože on má začít platit v roce 2028, ale po té změně už předem volali členské státy. Celkem to bylo 19 zemí, které loni v červenci požádali Evropskou komisi o úpravu systému ETS2. Česko přitom bylo v čele této iniciativy. Evropská komise nakonec státům vyhověla, ale to navrhla úpravu toho systému. No a unijní instituce se teď tedy dohodly na finální podobě těchto změn a ty úpravy musí ještě formálně schválit jak Evropský parlament, tak členské státy.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka v Bruselu. Zdeňko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A novinky, které se týkají po nočním jednání emisních povolenek ETS2. Radiožurnál 8 hodin a 23 minut tomu.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Je 9:30. A zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
4: Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 zraněných. Údery poškodily infrastrukturu. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji po úderu bezpilotních letounů začala hořet ropná rafinerie. Požár už je uhašený, na místě podle úřadů nejsou zranění. Na úřadu vlády dnes bude první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Barta se odpoledne sejde s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má zúčastnit i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí. Obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. V Pardubicích dnes vyhlásí chléb roku. O titul soutěžili pekaři z celého Česka. Porota letos vybírala z více než 140 vzorků. Hodnotila vzhled chleba, jeho chuť i vůni. Ochutnávky čekají i návštěvníky dnu chleba. Uvidí taky ukázky práce.

0: sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na hradubické silnici a kolony v Liberci. Na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové popojíždějí kolony před sjezdem na Hrobice. Převrátilo se tam auto v příkopu na střechu a zasahují hasiči. Průjezdný zůstal pouze jeden pruh. Silnice 35 je ucpená v Liberci v obou směrech. U sjezdu na Géčko je zúžení a zdržíte se asi 10 minut, jak na Chrastavu, tak i směrem do Prahy. Na 35 se pak budete popojíždět asi 10 minut taky před Hodkovicemi směrem na Turnov. Silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy se ucpává v Byšicích. Je tam nehoda a projedete Kyvadlově. Na dálnici D8 čekejte kolony za Prahou směrem do Ústí nad Labem. Na 7. kilometru jsou silničáři a je tam menší fronta do 10 minut. V Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Dostud se ucpává Pražský okruh před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona směrem z D1 na letiště, tam regulují i vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. A stále sledujeme D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona kamionů před Brnem aktuálně od 168. kilometru. Osobní jedou pomaleji až od Kývalky a to zdržení pro osobní před Brnem je zhruba na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Počasí v Česku stále ovlivňuje vlnící se studená fronta, která na většinu našeho území přináší déšť, přehánky a také bouřky. A teploty, tak ty jsou a ještě budou podprůměrné. Včera dokonce padaly teplotní rekordy. Pro změnu se týkaly nejnižších denních maxim. Jejich hodnoty přepisovaly hned na 21 meteorologických stanicích, které měří teplotu alespoň 30 let. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle, necelých 10 stupňů. A také ve východních Čechách, například v Deštném v Orlických horách, bylo jen 12,5 stupně. Chladno bylo i v jižních Čechách, mimo hory, například v Českém Krumlově kolem 13,5 stupně. A podobné to bude pravděpodobně i dnes. Deštivé počasí doplní teploty jen mezi 14 a 18 stupni. O trochu tepleji kolem 20 bude na jihu Moravy. Až k večeru bude ustávat déšť a také se protrhá oblačnost. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Marcela Hálová, počasí 8:34 k tomu. Určitě si vzpomínáte na naše reportáže o stovkách tun nelegálního odpadu dovezeného z Německa do České republiky, který se tady ocitl na nelegálních skládkách. Má to pokračování. Dva muži kvůli tomu v německém Weidenu dnes stanou před soudem, tak podrobnosti k případu připomeneme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 8.38. Stovky tun kusů letadel a také další převážně plastový materiál obsahoval odpad, který do Česka vyvážela německá firma Rod International. Například do Jiříkova na Bruntálsku anebo také na jih Brna. Dva muži kvůli tomu dnes stanou před soudem v hornofalckém Weidenu. A podrobnosti teď přímo od skládky pro nás má z Brna reportér Šimon Franz. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Obžalovaní měli v letech 2024 a 2025 odvést do Česka asi 600 tun odpadu. Část z něj měla být nebezpečná. Před soudem stane dnes jednatel zmíněné firmy a taky zaměstnanec dceřiné společnosti v Česku. Hlavní líčení začne v 9 hodin. Část odpadu mezitím po dohodě s českým rezortem životního prostředí na vlastní náklady nechala odvést vláda bavorské Horní Falce, kde zmíněná firma působila. Několik desítek tun tady však pořád zůstávají, tedy v Horních Hršpicích, tedy na jihu Brna. Vidím tu například různé barevné folie smotané do cívek, různé desky a další plastový odpad.
0: A proč ten zbytek německá strana tedy neodvezla?
1: Nepodařilo se totiž dohledat dokumenty, které by ho s firmou spojovaly. Byť na první pohled jde o stejný typ odpadu, který už německá strana odvezla. Český rezort životního prostředí se tedy snaží původ odpadu dokázat a zajistit jeho kompletní odvoz. Případu se věnuje i policie České republiky. V souvislosti s odpadem obvinila další 4 lidi a 4 firmy. Měli například objednávat přepravu a odpad na různá místa kamiony rozvážet.
0: V německém Weidenu tedy dnes v 9 hodin začne soud, který nás bude zajímat. Týká se nelegálně doveženého odpadu do České republiky z Německa. Případ připomněl teď reportér Šimon Franz. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou. Dva večer.

0: S vámi Radiožurnál. Čeští fotbalisté v pátek ve 4 ráno nastoupí ve více než 1500 metrech nad mořem v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Půjde o jejich první zápas ve skupině mistrovství světa, ve kterém jsou ještě Jihoafrická republika a také domácí Mexiko. No a podle 74-letého trenéra Čechů Miroslava Koupka jde vlastně u všech o splnění dětského snu.
1: Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno a tím samozřejmě to musíme ukončit, to je tu odpověď, tu otázku.
2: Pousmál se trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, kterého stejně jako hráče čeká premiéra na světovém šampionátu a má jasno, co před prvním zápasem hráčům řekne.
1: Týmovost, jednota, realizují si své dětské sny, včetně mě. Za to se vyplatí tvrdě pracovat, tak to je to nasazení. Nebereme si do hlavy ten limit, ale fyziologie, uvidíme. Určitě jeden z těch atributů, který zdůrazňujeme, je taková ta herní disciplína, bez který se český fotbal neobejde.
2: Koupkovi je 74 let, stejně starý je trenér Jihoafrické republiky Bruce. Na lavičce Mexika je 60-tník Aguirre a nejmladším z tohohle kvarteta je trenér Jižní Koreje, 50-tník Hong Myung-po.
1: Věkově jsem asi jeden z nejzkušenějších. Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, s kterými si setkám.
2: Znovu v dobré náladě vyprávěl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Národní tým čeká úvodní zápas na krásném stadionu v Guadalajáře. Kapacita je necelých 50 tisíc diváků.
1: No tak krásný stadion samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízko střižený, bude to rychlá plocha. Pokud zaprší, tak ještě rychlejší, takže pro fotbal dobrý.
2: Předpovídá Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno českého času a Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Z Guadalajary, Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Je 8:45. Právě dnes odpoledne přijme prezident Petr Pavel na Pražském hradě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Probírat spolu mají paliativní péči, řešení nedostatku lékařů a také dlouhodobou stabilitu financování českého zdravotnictví. Společnost OKD právě dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. Firma postupně ukončí odvětrávání celého podzemí.
3: Nehoda na 35 u Hřebeňského tunelu a taky na Hradubické silnici. Na 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové komplikace u Hřebeňského tunelu. Na vjezdu do tunelu se zrazily dva kamiony. Zatím je silnice průjezdná, ale už se začíná tvořit kolona. Na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové se zdržíte chvilku před sjezdem na Hrobice. Hasiči tam zasahují u převráceného auta a zablokovali pravý pruh. Kolona i na silnici 14 na průjezdu Rychnovem nad Kněžnou směr Solnice. U Rychnovské nemocnice je omezení a je to asi na 15 minut. Pozor, jede se dnes závod veteránů 1000 mil československých. Náš zpravodaj potkal kolony cestou z Prahy na Kolín.
4: Potkal jsem je teď na 12 směr Kolín, nicméně to samozřejmě znamená, že jedou pomalej, některý to skoro vůbec nesvítí, takže by si měli dávat ostatní bacha.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Deštivé a chladné počasí vydrží na našem území až do konce tohoto týdne. Dnes a zítra teploty velmi podprůměrné. Dnes do 18, zítra dokonce do 17 stupňů. O víkendu se lehce oteplí, to už by mohly teploty opět přesáhnout 20. Nebe bude nabízet stále hodně oblačnosti s četnými dešťovými přeháňkami, místy i bouřkami, kterých bude v neděli konečně méně a my se můžeme těšit možná i na polojasný den. V průběhu příštího týdne nás pak čeká výraznější oteplování, postupně i na hodnoty kolem 25 stupňů. A také nebe se bude projasňovat. Těšit se můžeme konečně na dny bez deště. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: A v ranním radiožurnálu 10 minut před 9. fotbal ještě jednou. Ve výšce více než 2200 metrů nad mořem právě dnes začíná utkání Mexika s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Slavný aztécký stadion v Mexico City se tak stane prvním, kde se bude hrát už třetí šampionát v historii. O 700 metrů níže a 500 kilometrů západněji, tedy k Guadalajaře, vstoupí do turnaje i čeští fotbalisté, a to proti Jižní Koreji. S řídkým vzduchem se vyrovnávají hráči na obou místech. Horší je to v Mexico City, kam Češi zamíří k utkání s domácími za 2 týdny. Už teď si účinky tamní nadmořské výšky vyzkoušel sám na sobě také náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba.
1: 7 hodin ráno, ale na tomhle místě v Mexico City už supí stovky a stovky běžců v hloučcích i samostatně.
2: Ten park má 3 části. V principu se tady můžete ztratit a strávit tady 2, 3, 4 hodiny bez problému.
3: Jakže je ten název? Já ho nevyslovím.
2: Ten kopec se jmenuje Chapultepec, tedy Chapultepecký les.
3: A je tady i zámek.
2: Na něm pobýval po svém příjezdu císař Maximilián, náš habsburský.
3: Mým běžeckým parťákem je aklimatizovaný běžec, velvyslanec Česka tady v Mexiku, Tomáš Hart.
2: Já bych řekl, že jo, ale pořád to člověk cítí bez ohledu na to, jak je tady dlouho, tak jakmile se člověk dostane domů, třeba do Prahy, a jde si zaběhat v šárce, tak absolutně pozná po prvních 100 metrech, jak krev je klidnější, lépe se dýchá, člověk má nižší tepovou frekvenci než třeba tady v Mexiku, kde jsme na nějakých 2200-2300 metrů. De facto teď jsme výše než kdokoliv v České republice.
3: Tak jdeme na to.
2: To vlastně já tomu říkám. Je to Mexický Central Park.
3: Mexický Central Park, to je dobrý. Je pravda, že jako v New Yorku i několik věžáků odsud vidíme. Terén se nám začíná poněkud zvedat, ale je to krásné. Opravdu les, trošku jako botanická zahrada s dřevinami tady podél vydlažděné cesty. Tak jsme na kopci, výhledy na mexické hlavní město krásné, ale připadám si, jak kdybych měl na každé noze činku a na hlavě závaží nebo traverzu. Důležitým faktorem je taky to, jak dlouho před výkonem jste do Mexika dorazili. Já jsem tady 1,5 dne, což je hodně podobné tomu, kolik času před začátkem obou mexických zápasů stráví ve vyšší nadmořské výšce čeští fotbalisti.
2: Se říká, že tak druhý den vlastně to na člověka tak nejvíce narazí. Takže ta taktika přijet co nejpozději, tak mi to přijde rozumné, protože druhá varianta by byla být tady 2 týdny dopředu a jak mi říkali v tom fotbalovém klubu v Cancúnu, vlastně cokoliv mezi tím je nedostatečné.
3: Korejci jsou tady týden, což se může zdát jako výhoda, ale je to tady v tomhle smyslu asi dost zrádné.
2: Já si myslím, že jo.
3: Tak, vydýchal jsem se, vysprchoval a mířím na sraz do restaurace s Jorchanem Varelou, to je sportovní lékař, který se specializuje na fyzickou zátěž ve velké nadmořské výšce. V restauraci běží v televizích fotbal a každý stůl je opatřený jednou vlajkou účastnické země letošního mundialu.
4: No tienen bandera Čeka.
5: Čeka, no.
3: Alemana. Českou nemají, tak si sedám ke stolku s německou vlajkou.
6: Maximální účinky nadmořské výšky se projevují mezi 3. a 7. dnem a můžou trvat až do 10. dne, kdy se tělo začíná aklimatizovat. Proto existují ty 2 strategie. Přijet buď dlouho dopředu, nebo aklimatizovat. Na poslední chvíli. Nadmořská výška nevadí sprinterům na 100 metrů, jenže fotbal se hraje 90 minut. Očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasů uvidíme dopady nadmořské výšky. Křeče, závratě i zvracení. Ale je velký rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, které leží o víc než 500 metrů výš. Myslím, že proti Koreji Češi nemusí nevýhodu vůbec pocítit, ale Mexiko bude mít nadmořskou výšku jako 12. hráče.
3: Vysvětluje Jorchan Varela, sportovní lékař, který mimo jiné spolupracuje s klubem Amerika, jedním z největších mexických fotbalových klubů. A nebude zřejmě náhoda, že mexický národní tým s hráči zvyklými na tyto podmínky, na velkou nadmořskou výšku, prohrál oficiální zápas na aztéckém stadionu jen 2x v historii. Teď tam zahájí letošní mundial zápasem proti Jihoafrické republice a v posledním zápase ve skupině ochutnají zdejší podmínky, zdejší nadmořskou výšku také Češi. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: YouTube nám to docinkají už do 9. hodiny do dalších zpráv. Po nich Libor Boušek se svým dnešním hostem. Bude to o biznisu, zdá se.
1: No, je to jeden, řekl bych, z nejinteresantnějších hostů, kterého si člověk může v rámci biznisu vybrat na území Česka, protože 20 let platil za nejvýše postaveného českého manažera v globální biznisu. V HP byl číslem 2 a je hezké vidět, že teď se vrátil zpět do Česka a už pár let inspiruje ty, kteří chtějí podnikat, a myslím si, že ten jeho pohled i samozřejmě s otiskem IT na svět je velmi zajímavý.
0: A takže Jan Zadák, Libor Bouček po 9. Díky a naslyšenou. No a zítra ranní Radiožurnál začne později, protože ve 4 přenášíme fotbal.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Devět hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Evropská unie zmírní systém emisních povolenek. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady. Dnes je poslední den pro vyjádření k vlivu těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Oslu druhá. Silnice 58 je po nehodě u Kopřivnice neprůjezdná a bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom unijní rada. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Dneškem končí možnost podat pro připomínky pro vlivu těžby na zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé ale námitky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách by měl mít roční kapacitu přes 3 miliony tun a má fungovat 25 let.
5: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělala tepličandy a vím, jak to nahoře vypadalo.
6: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
7: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat.
6: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
3: Ani po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů korun. Policie případ stále vyšetřuje. Radiožurnál má k dispozici jeden ze znaleckých posudků. Podle něj požár na 90% způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem při pracích na střeše domu.
8: V těch horních jednotkách je to pořád ještě v pracovním stavu. V té mojí bytové jednotce jsme shodili příčky a já jsem se potom s manželkou dohodl, že nemovitost prodáme.
9: Tomáš Majer tak teď přenechá byt někomu jinému. Práce brzdí nedostatek peněz, ale taky to, že policie zatím oficiálně nenašla viníka, což je komplikace pro pojišťovny nebo vymáhání škody. Pokračuje mluvčí policie Petr Vala.
10: Kriminalisté vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele.
9: Momentálně se vyšetřovatelé seznamují se znaleckými posudky. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
11: Sport. Utkání Mexika s Jihoafrickou republikou ve 21 hodin našeho času začne fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci na zítra duelem proti Jižní Koreji. Radiožurnál Sport i Radiožurnál Zápas odvysílají v přímém přenosu. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na diamantové lize v Oslu druhé místo. Česká atletka nestačila pouze na domácí Jägerovou. Běželo se ve 13 stupních a Lourdes Gloria Manuel to brala jako dobrý trénink na mistrovství Evropy, které bude hostit anglický Birmingham.
12: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu, takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě co nejít závodu můžu, abych se trochu naladila na to dospělácký závodní.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Kopřivnice. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kamiony od Velké Bíteše 163. kilometru. Osobní výrazněji zpomalí až u Kývalky na 182. a nesouvislá kolona je pak až do Brna. Silnice 58 u Kopřivnice neprůjezdná. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě. Zavřeli na nezbytně nutnou dobu silnici a jede se přes Lichnov. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem čekejte kolony. U obce Řídky za Litomyšlí silničáři něco opravují a projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta směrem z Mýta asi na 15 minut. V Praze stále silný provoz, kolony popojíždějí třeba na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně. Od sjezdu na Rudnou se sunou nejen kamiony až na okruh ke sjezdu na Ořech. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat vjezdy do tunelů. A postojte i na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem po dálnici D8. Zhruba na 7. kilometru je zúžení do jednoho pruhu a kolona od 3. kilometru zabere asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat a teploty 14 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu Libor Bouček a jeho host.
1: Byl jeden z nejvýše postavených českých manažerů, kteří se prosadili v globálním IT. Vystudoval České vysoké učení technické, v roce 1992 získal doktorát a od roku 1997 spojil svůj osud s korporací HP. Řídil globální obchod a marketing, měl odpovědnost za biznis ve 170 zemích a podle profesního profilu mu odpovídalo přes 180 tisíc zaměstnanců. Teď už je pár let zpět, myslím, že bychom měli být vděční a mám-li lidsky popsat to, co dělá, tak naší zemi a podnikatelům dává sebevědomí především. Jmenuje se Jan Zadák, já vás vítám, dobré dopoledne.
14: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
1: Je to poselství správné, že to je dodávání sebevědomí, když to budu parafrázovat?
14: Já se snažím, tím, co dělám, se snažím co nejvíc předávat i zkušenosti. Dělám hodně v oblasti vzdělávání a coachingu a mentoringu a snažím se, abych to, co jsem se naučil, jsem dokázal co nejlíp předat, jo? Ať už firmám, nebo lídrům, nebo majitelům firem.
1: Když jsem to zmínil, tu kariéru, která je obdivuhodná, unikátní na ty české poměry, napadá mě logická otázka, proč jste se vracel sem?
14: Já jsem nikdy neměl jiný scénář, nikdy. Pro mě Česká republika je úžasná země, pro mě Praha je jako top jedna město na světě. Já jsem nikdy neměl jiný scénář, než bych se vrátil do Prahy.
1: Je tenhle pocit pouze pocitem, anebo jsou proto i fakta, že skutečně ta Praha má spoustu výhod a Česko obecně, proto abychom nebyli pragocentričtí, protože si myslím, že se to dá rozšířit na celou naší zemi.
14: Určitě, určitě. Tak, v Praze jsem se narodil, takže k ní mám samozřejmě emoční, osobní vztah, že je tady moje rodina, že moje rodina tady vždycky žila a já považuji prostě Českou republiku za úžasné místo, bezpečný místo, kde člověk může zrealizovat sny, i ačkoliv jsme malá republika, může realizovat sny, prostě pokud prostě máte nějaký plány větší než jenom realizace v rámci České republiky. Jo.
1: Ale asi to člověk musí vidět trošku z toho vrchu a nadhledu, aby si to uvědomil, protože když je tady uvnitř, tak si říká, no co, jsme malá země, nikoho moc nezajímáme, ale když pak člověk cestuje a pracuje i venku, tak zjistí tu neuvěřitelnou výhodu středu Evropy, ať už je to lokalita, ať už je to bezpečí, ať už je to úroveň školství, ať už je to úroveň zdravotnictví, ať už je to úroveň šancí.
14: Přesně tak. Já to vidím naprosto stejně. Jo? Já jsem cestoval celý svět přes Japonsko, Austrálii, Asii, Spojené státy a tak dále, ale pro mě že je potřeba si uvědomit, že z pohledu biznesu Česká republika opravdu je malá země. Jo? Každý každý startup, když začíná, tak prostě už na začátku musí přemýšlet o tom, jak půjde mimo Českou republiku, protože být úspěšný v České republice vám v podstatě nevyřeší globálně z pohledu škálování biznesu vůbec nic. Takže to je nevýhoda, jo? Ale zase to je výhoda, protože vy už od samého počátku přemýšlíte globálně. Od samého počátku musíte přemýšlet o tom, jak uspějete mimo Českou republiku.
1: Říká Jan Zadák, budeme si povídat o úspěchu i dál.
15: Host Radiožurnálu.

0: S Janem Zadákem, který je dnes hostem Radiožurnálu, se vrátíme do těch 90. let, kdy jste se propojil s Hewlett-Packard, s HP. Myslím si, že pro tu firmu to byla velmi dynamická doba, protože docházelo k fúzím, pak následně k rozdělením, jestli si to dobře vybavuji. Ale jak se dívali na člověka ze střední Evropy, na člověka, který přichází ze země, která tu svobodnou éru vlastně prožívá teprve 8. rokem?
1: A tady já si myslím, že jsem měl obrovský štěstí na firemní kulturu. Jo. HP je firma, kde tím klíčovým slovem je contribution. Jo, nikdo neřešil, že pocházím z východní Evropy nebo z střední východní Evropy. Každý řešil, jakou přidanou hodnotu vy máte pro ten biznis. Mm-hmm. Od samého počátku. Jo. A i u mě vlastně ta kariéra vůbec nebyla o tom. Já si pamatuju, když nás HP koupilo v roce 2002, že já jsem začínal v Compaqu, v té Compaq části, tak ta první nabídka byla, teď se spojujeme, je tady region střední východní Evropa, střední blízký východ a Afrika, desítky zemí. Je tady zajímavá role, my potřebujeme někoho, kdo si veme na starosti integraci přes všechny tyhle ty země. Prostě dá nám to celý dohromady, ten biznes. Já jsem říkal, to je skvělá oportunita a ten deal nebyl o tom, co bych dělal nebo mohl dělat potom, až tuhle tu roli skončí. Prostě to bylo jenom o té jedné roli. Takže já jsem nastudoval ty operating modely a strategie, znal jsem samozřejmě tu kompekovskou část, sedmu jsem do letadla a měsíce jsem lítal od Moskvy až po Johannesburg a Dubaj a Tel Aviv a dělal integraci těch všech jednotlivých poboček, protože v každý zemi musí dát hromady leadership team, strategii pro tu danou zemi, tam musí být sensible pro tu danou zemi. Musíte myslet ten operating model a musí to dát hromady legislativně, protože každý ten stát má nějaký právní rámec, podle kterého takovýhle merch probíhá. A nad tím jsem strávil měsíce. V noci jsem vždycky sedl do letadla, někde jsem byl 2-3 dny, zase v noci letadla, měsíce jsem nespal. A teprve vlastně na té konci té role HP posoudí, jako byla to dobře odvedená práce nebo špatně odvedená práce. A pak byl ten další dialog. No. Ty jsi to zintegroval, co bys dělal jako obchodního ředitele v tomhle regionu. To je jako skvělá oportunita.
0: Stejně jako v tom předcházejícím případě.
1: Jako v tom předcházejícím případě, takže to odnesla moje rodina, protože zase jsem prostě sednul do letadla a teďka ne jako integrační náčelník, ale teďka jako někdo, kdo vedl obchod ve všech těch zemích. Takže teď to bylo o klientech, teď to bylo o dílech, teď to bylo o nabídce, produktech, službách, teď to bylo o tom, kde máme největší příležitost. Tím jsme tehdy budovali vlastně velké operace v středním Blízkém východě. Dubaj, Saudská Arabie, Kuwait, Oman, Katar, UAE. A rozšiřovali jsme aktivity v celé střední východní Evropě a vlastně v zemích, který měli obrovskou příležitost, protože prostě technologická část jejich minulosti byla zanedbaná.
0: Já to musím zastavit, zeptat se na jednu věc. Při té cestě vzhůru, tou strukturou, mě zajímá, kde jste nabral to zdravý, potřebný a nutný sebevědomí. Protože neumím si představit, že třeba ČVUT a vysoké školství v tom přelomu to člověku dávalo, nebo ano, protože to je obdivuhodný.
1: Já pořád čtu a pořád se učím a měl jsem obrovský štěstí, měl jsem okolo sebe spoustu chytrých lidí. Jo. Já jsem typ člověka, když něco neví, zvednu telefon a zavolám někomu, komu věřím. A měl jsem spoustu skvělých kolegů, hodně jsem studoval, hodně jsem prostě na sobě pracoval. Já mám takovou jakoby mentální setup, že vlastně vysoká škola vás jenom naučí to, jak se neustále vzdělávat celý život. Jakmile se přestanete v dnešní době vzdělávat a pracovat na sobě, tak jste během roku irelevantní. Jo, v tom globálním trhu.
0: Jak se vzdělávat v roce 2026 bez podpory instituce, tak i o tom si s Janem Zadákem budeme povídat.
2: Dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Jana Zadák je dnes hostem Radiožurnálu a dostali jsme se k vašemu ústřednímu tématu, řekl bych, a to je vzdělání a vzdělávání. Jaké obory jsou teď nejvíce hot? Na jaké obory se má člověk zaměřit? Je to ještě pořád IT? Nebo je to humanita, která bude pochopitelně též potřeba? Co jsou ty obory budoucnosti? A nebo jsou to učební obory? Protože přeci jen manuální práce bude pořád potřeba a dá se říct, že její hodnota roste a roste.
1: Já si myslím, že to jsou vlastně všechny obory. Že jediný, co se změní, je ta vlastně ten stav, ve kterým vedle nás existuje umělá inteligence, která je, co se týče schopností, rychlostí a novým hráčem v té globální ekonomice. Tu vedle sebe máme a musíme se s ní naučit efektivně pracovat a musíme se naučit ji posouvat, rozvíjet a efektivně ji řídit. A to bude výrazně měnit globální ekonomiku, to bude výrazně měnit podmínky na trhu práce, výrazným způsobem to ovlivní práci bílých límečků a výrazným způsobem to ovlivní práci modrých límečků. Jo? Když se podíváme na fabriku budoucnosti a nevím, Maskův Optimus projekt a další humanoidní projekty, všechny tyto oblasti projdou obrovskou transformací. Jo? A já si myslím, že pro nás klíčový je uvědomit si, že na tu dobu je potřeba se připravit. Z pohledu širokého rozhledu, z pohledu oborové znalosti, ať už je to matematika, technologie, chemie, materiály a tak dále a tak dále. Což si myslím, že bude naprosto největší změna, je právě to nasazování umělé inteligence v oblastech, kde do dnešní doby pracovala velká část těch bílých límečků. To znamená exekuce procesů, exekuce podpůrných procesů, realizace procesů, že tam jsem přesvědčen, že v podstatě půjde jenom o řízení a sazení technologií ve smyslu produktivity, efektivity a bezpečnosti. Ale ta manuální práce, kterou tam prováděli stovky milionů lidí na celém světě, ta se výrazným způsobem změní.
0: Kde má člověk brát ty informace ve chvíli, kdy AI je tak dynamické, že se mění každý den? A je na toto školství a ten systém vzdělávání, který známe tady klasický v Česku, ale možná i v Evropě, vůbec připraven?
1: Já si myslím, že práce s technologiemi je základní vzdělávací kompetence a kompetence lidí. Jo. Tady vlastně COVID se hrál velmi pozitivní faktor. Když se podíváme únor 2020, kolik bylo lidí, kteří uměli nebo používali digitální bankovnictví. A když se podíváte rok na to, tak v podstatě to byla skoková změna. Lidi si zvykli na to, že není potřeba chodit do banky, že je možno nakupovat online, nakoupili notebooky, nakoupili smartfony a naučili se pracovat s technologiím a to vyžadují i v práci po svých zaměstnavatelích. Takže digitální kompetence poskočila skokově, co se týče lidské kompetence. Já si ještě pamatuju, když mě ve škole učili pracovat s logaritmickým pravítkem a zakazovali nám kalkulačky.
0: Jasně, já si pamatuju, kdy jsme se učili čtvrt roku zapnout počítač vlastně.
1: Ano, ano. Takže za mě to je vlastně další kategorie vzdělávání, kterou máme povinnost naší budoucí generaci naučit. Aby se v tom cítili naprosto komfortně a aby uměli s technologií pracovat tak, jak je potřeba pracovat podle toho, jaký job si potom vyberou ve své kariéře. A jestli budou programovat, protože se rozhodnou pro IT kariéru, nebo jestli budou používat a pracovat s tím, protože se rozhodnou pro jinou kariéru, to už je jedno. Ale ta základní kompetence, ta si myslím, že je klíčová. A
0: dá se s tou vidinou třeba dalších 10 let udržet strategie, ne, prostě my AI nebudeme používat, my z toho máme jistý druh obav a ne, prostě to se zastaví. Existuje vůbec tahle varianta?
1: Já si myslím, že to není dobrá varianta. Jo. Já jsem velkým zastáncem toho, co se děje v Bruselu ohledně vlastně toho AI Act a legislativy a rámce. Já myslím, že to je dobře. Já myslím, že je dobře nastavit pravidla a porozumět tím rizikům, které s umělou inteligencí souvisí a dokázat je nějakým způsobem efektivně uřídit, aby v okamžiku, kdy ten vývoj nějakým způsobem bude pokračoval bezpečně a v rámci těch pravidel. To si myslím, že je správný.
0: Žijeme v té nejpřelomovější době za posledních třeba 100 let?
1: Já jsem nežil, vlastně žiju v době,
0: když
1: ve který žiju.
0: Když se podíváme pochopitelně na ty zásadní události, člověk tam vidí geopolitické události. Nicméně v rámci technologie to asi připustit musíme, ne? Že tohle je
1: žijeme, rozlomu. Žijeme v době, která, kdy vlastně na jedné straně, na té straně politické, že přecházíme z toho unilaterálního světového uspořádání do světa, ve kterém si musíme zvyknout, že bude existovat celá řada velmocí, kteří budou definovat tu hru, tu politickou hru a tu ekonomickou hru. To je realita. Paralelně s tím žijeme v době, ve kterým technologie budou určovat schopnost státu produkovat hodnotu. Ekonomickou hodnotu a schopnost státu se bránit a realizovat svoji zahraniční politiku vychází z ekonomické síly. Takže tyto dvě věci prostě nelze oddělit a tyto dvě věci je potřeba spojit u každé země a uvědomit si, co to znamená a jak se k tomu postavit.
0: Říká Jan Zadák a my si na Radiožurnálu budeme pochopitelně povídat i dál.

0: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Mluvit s ním chce o nedostatku lékařů v Česku, paliativní péči nebo financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s částkou přes 550 miliard korun ročně. Třetinu příjmů tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Kanada chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Návrh zákona předložila tamní vláda. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly mít platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie. Tam začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. V minulosti vedli uznávané těleso osobnosti jako Richard Strauss nebo Kiril Petrenko. Popelka je dosluhujícím šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Loni debutoval na mnichovském operním festivalu Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 7 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. Sport. Zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne dnes večer našeho času fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno soubojem s Jižní Koreou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport budou zápasy vysílat v přímém přenosu. A do

0: Dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, jede hodně kamionů. Nákladní auta zastavují poprvé na 168. kilometru sjezdu na Domašov. Osobním zastavíte jen místy, a to až těsně před Brnem. Silnice 58 u Kopřivnice neprůjezdná. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě. Jeďte přes Lichnov. V Liberci nové omezení na silnici 35 připravují u nákupního centra Géčko. V obou směrech jsou tam zavřené levé pruhy. Menší kolona už ale pouze ve směru na Chrastavu. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem se zdržíte. Na 7. kilometru údržba v levém pruhu a je tam kolona asi na 20 minut. Pozor dejte i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za sjezdem na Vestec stojí v levém pruhu nákladní auto, zřejmě nepojízdné, je tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. A teď už pokračuje host Libora Boučka.
3: Je to tak, tím hostem je Jan Zadák. Děkuji, že jste si udělal čas. Troufám si tvrdit, že aby člověk obsáhl to, co máte za sebou a obsáhl vaše vize, tak je to na několik dnů, nikoliv na jednu hodinu. My jsme rozebírali AI, myslím si, že ten nástup, ten význam a ta nutnost se tím zabývat, tak je doložen i tím faktem, že třeba Facebook trvalo kolik 10 měsíců získat 1 milion uživatelů a ChatGPT to měl za 5 dnů, tak to je, myslím, znázornění té exponenciály. Bavili jsme se o tom, že na konci budou zřejmě velcí hráči. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem je nutné do toho dodat legislativní rámec. Jak je to s etikou z vašeho pohledu?
4: Ta patří do toho rámce. To patří do těch etika, morálka, charakter, to je ten nejhlavnější, ten nejdůležitější rámec, který vy potřebujete na, prostě nalinkovat. Jo. A proto jsem taky řekl ohledně mé podpory vlastně toho bruselského přístupu k tomu tyhle ty rámce velmi jednoznačně vytyčit. Jo. A myslím si, že přijde doba, kdy bude potřeba tyhle ty rámce uchopit globálně. Jo. Nevím, jestli třeba OSN je zrovna...
3: Ale kdo by to měl nastavit? Co je ten správný rámec?
4: Kdybychom šli zpátky několik desetiletí, tak OSN byla, nebo měla být ta organizace, která bude uchopovat podobné problémy, ale myslím si, že ta doba přijde. Že i ti velcí hráči toho multilaterálního světa, do kterého budeme vstupovat nebo postupně už vlastně vstupujeme, si uvědomí, že je to potřeba.
3: No, doufejme, že to i takhle bude dál a že budeme mít stále ten optimistický náhled směrem k AI, ale myslím si, že tomu snad tak bude. S Janem Zadákem se budeme bavit i o startupech na území Česka, i o tom, jakým způsobem by se měl biznis provazovat se školstvím i se státem.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 9,5 minuty po půl desáté s Janem Zadákem jsme rozebírali AI, ale myslím, že se musíme zaměřit na startupy, protože to je také jedna z oblastí, které vy sledujete, do kterých jste i investoval. Snažíte se motivovat ty, kteří začínají, aby to zkoušeli. Jak si stojí ta česká startupová scéna? Jak moc obstojí v té globální konkurenci? A co by potřebovala, ať už ze strany biznesu, nebo i ze strany státu, establishmentu?
1: Tak ta moje, že já mám trošku deformaci v tom, jsem strávil tolik času Silicon Valley, že HP bylo vlastně první firmou sousedící se Stanfordskou univerzitou, kde vlastně tradičně jsme měli silný vztahy, podíleli jsme se na různých PhD programech a zároveň jako firma jsme chodili na ty pitch decky, když Stanfordská univerzita tam vlastně prezentovala ty práce těch jednotlivých PhD studentů, vlastně ukazovali ty jednotlivé oblasti, ve kterých ty práce.
0: To je až romantická rozvíjet. Představa, přiznám.
1: To je skvělá. Jako,
0: a když je to realita ještě lepší.
1: Jako jednou za 14 dní jdete na pitch day, který organizuje třeba Andreessen Horowitz. Jo, Mark Andreessen byl, že jo, v dozorčí radě HP v té době. A vy, že tam vystoupí 10 startupů, každý má 45 minut, každý ten PhD student má nějaký záměr, má za sebou profesora, který ho vlastně odborně řídí a odborně mu dodává tu garanci, který zároveň vlastně zaštiťuje tu akademickou část toho. Ty práce vedle je, nevím, 15 lidí z firem nebo z vládních agentur, amerických vládních agentur, který mají zájem se na tu technologii podívat a na konci tam padne jako velmi jasný biznisový rozhodnutí. Jako má to smysl, nemá to smysl, ale sorry, ale to je vlastně akademická diskuze, tam my ten biznis nevidíme a naopak někdo odejde prostě s příslibem penězi z management systému, který mu pomůže vlastně celou tu práci, kterou udělá v tom PhD programu, rozvinout do startupu rovnou.
0: No, to je úplně nejčistší. To znamená, je to ta kombinace, kde je biznis v podobě vás, je tam ta odborná garance toho vedoucího práce, dejme tomu toho akademického pracovníka.
1: Ano.
0: A zároveň je tam ten mozek, který to přináší.
1: Ano,
0: a jsou tam ty peníze. A jsou tam ty peníze, přesně díky tomu. Takže to je ten jak daleko či blízko jsme od toho ideálu tady?
1: Já už jsem vlastně v těch startupech, já bych řekl, trávím podstatně méně času, než když jsem se vrátil. Dneska je to hodně mentoringově, dneska je to, hodně mě kontaktují lidi, kteří řeší globální škálování. Jo? Česká republika, jak už jsme si řekli, je malá. A v České republice není hluboká kompetence o tom, nebo v té oblasti, jak nějaký biznis přenést globálně, přenést do Spojených států, přenést do Asie, přenést do západní.
0: Na globální trh obecně.
1: Prostě na globální trh. K tomu potřebujete vybudovat nějaký go-to-market, produktovou strategii, lokalizační strategii, statutární strategii, musíte přizpůsobit lokálním legislativním požadavkům a tak dále a musíte taky navázat vztahy s lokálními partnery, protože nejjednodušší pro vás do Spojených států je, když máte partnera v těch Spojených státech. Takže tady si myslím, že je potřeba výrazným způsobem zrychlit to, co třeba dělá Michal Pichouček na ČVU teďka. To je, já držím všechny palce a jako s úžasem sledu to, kam ČVU to teďka směřuje, myslím v této oblasti PhD studentů a vlastně podpory inovací. Myslím, že tady je naprosto nezastupitelná role státu. Když se podíváte do Silicon Valley, vlastně jedním z největších investorů jsou federální agentury Spojených států, které...
0: To znamená, stát vystupuje aktivně.
1: Velmi aktivně. Finančně aktivně a jdou do toho velké peníze. A tady si myslím, že je potřeba akcentovat tu roli vysokého školství, počtu PhD studentů a peněz investovaných do inovací. Tady je to gro toho, jak rychle nastartovat inovační motor České republiky, jak nás přesouvat do oblasti s vysokou přidanou hodnotou a budovat globální biznesy.
0: Když se podíváme na žebříček konkurenceschopnosti, tak jsme byli dlouho na chvostu té třetí desítky. Teď ten aktuální, co jsem se díval, tak jsme na 25. místě. Je to dobré?
1: Ne, pro mě. Pro mě vlastně dokud nejste v top desítce, tak to není dobrý. Jo, kdybych v oblasti školství, řekněme si, cílem vlády by mělo být co nejrychleji dostat tři univerzity do top stovky a potom do top 50. To si myslím, že to je ten správný cíl. Jo, když byste se díval na státní správu jako na biznis, tak to je ten cíl. A teďka otázka je, co musíme udělat jako biznis, jako vláda, abychom tohle cíle dosáhli.
0: Hmm.
1: A to je za mě něco, co bychom měli naplňovat.
0: Zní to strašně logicky a jako strašně dobrý cíl. Až mě mrzí, že to slyším tady z vašich úst, že by to člověk chtěl slyšet z jiných úst. Ale to je jenom pocit. Posloucháte Radiožurnál.

0: Jana Zadák je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o potřebě ambiciózního vysokého školství, kdybych to měl nazvat atraktivně a logicky. Já myslím, že to je úplně legitimní a srozumitelné a nutné. Když jsme se bavili o té konkurenceschopnosti, kde v tom žebříčku jsme na 25. místě, shodou okolností před námi jsou země, jako je Litva, Island, Irsko, tradičně na vrcholu toho žebříčku je Švýcarsko, to znamená země, které minimálně, co se týká rozlohy a počtu obyvatel a tradic, tak jsou srovnatelné, takže můžeme klidně směřovat té desítky. Co je tou další velkou brzdou z hlediska třeba státu, brzdou té lepší konkurenceschopnosti?
1: Já myslím, že jednou z věcí, kterou bychom si měli uvědomit, je finanční udržitelnost a nezbytnost finančně investovat do toho vzdělávání. Jo? My jsme mu interest expense u firmy, to jsou prostě náklady, které platíte za to, že jste si od někoho v minulosti půjčil.
0: Ano, to jsou splácení úroků,
1: češtinu. A my tady bohužel jedeme už řadu let v tom mentálním setupu, že vlastně dluh je v pořádku, že zvyšování dluhu je v pořádku, že vlastně to je v tom globálním kontextu jako OK věc. No, realita je taková, že jakýkoliv interest expense, jakýkoliv náklady, který vy máte spojený s obsluhou dluhu, znamená, že ty peníze nemáte, abyste je investoval. Tečka. Jo, že na jedné straně vy máte tu nákladovou část, to je ta efektivity, na druhou straně ta příjmová část a je potřeba si říct, nebo měli bychom si říct, že jednou z největších priorit České republiky je budoucnost. A ta budoucnost spočívá v globální konkurenceschopnosti, v efektivitě, v produktivitě a vzdělání. Tečka. Je tady samozřejmě obrana, mohli bychom diskutovat o dalších aspektech. Když si toto řekneme a podíváme se na to, kolik peněz v globálním kontextu do této oblasti by mělo jít versus kolik tam jde, protože jednou z těch dimenzí, který třeba Bloomberg používá pro Innovation Index, je počet procento z HDP, který jde do inovace, tak tam prostě nejsme ještě. Tam nejsme tam, kde bychom měli být. Když se podíváme, kde ty peníze vzít, tak si myslím, že musíme začít hledat třeba principiálně v tom, že si řekneme upřímně, asi bychom neměli tu republiku zadlužovat rychleji, než zadlužujeme, naopak. Musíme si říct, jak efektivněji spravovat naše veřejné finance tak, aby nám ty peníze na ty priority a té vzdělávání zbyly.
0: A lze to udělat ve chvíli permanentní politické soutěže a ve chvíli, kdy ta populace prostě a jednoduše je tak trochu nároková.
1: Populace je nároková.
0: Že na to si člověk strašně rychle zvykne. My si, že pochopitelně, když se podíváme na vyrovnané rozpočty státní, tak 90. léta tehdy to byla mantra, ale od té doby si člověk strašně rychle zvyknul na to, že no tak je dluh. Jde o ten mindset, protože to není na politiky, je to skutečně o tom, když si všichni řekneme, ne, to, co vy říkáte, je naprosto správné, abychom obstáli do budoucna, je potřeba vyčistit i veřejné finance.
1: My se samozřejmě ta nárokovost, kterou my možná vidíme v západní Evropě a která tady z nějakého důvodu vlastně Evropou prorůstá, to je něco, co si musíme uvědomit, je jedním z našich největších nepřítelů, tak jak si to třeba uvědomuje Švýcarsku, mimochodem ústava vyžaduje jako vyrovnané rozpočty, respektive plán k tomu, jak se k vyrovnaným rozpočtu dostat. Je pravda, že jak Spojené státy, tak Čína se masivně zadlužovali k tomu, aby v té soutěži, kterou spolu mají, s dalšími hráči mají, obstáli. Ale to není pro nás ta inspirace. My jsme prostě malá země.
0: My nebudeme nikdy v téhle soutěži.
1: Ne. A my si musíme ty naše priority uvědomit. My se musíme podívat 20 let dopředu a z pohledu zodpovědnosti za generace, já mám dcery, mám vnoučky a mojí zodpovědností je, co nejvíc přispět k tomu, abychom po sobě zanechali lepší zemi, udržitelnější zemi, konkurenceschopnější zemi, než kterou jsme, do kterém jsme se narodili. To je naše zodpovědnost, jako generace. Mm-hmm. A toto bychom si jako generace měli říct, že po sobě musíme zanechat, jakkoliv to pro nás může být těžký a těch následujících 20 může být obtížnější, než na který jsme si zvykli, nebo na kterých, bohužel, si možná myslíme, že máme nárok. Kdo byl v Číně, kdo byl v Singapuru, kdo byl v Koreji, kdo byl v Indii, tak vidí, jak tvrdě tam lidi pracují. Jak pracují každý den na to, aby po sobě zanechali lepší stav majetku pro svoji rodinu a lepší stav země pro svoji zemi. A tohle to je něco, čím bychom se víc měli inspirovat, než možná tou nárokovou ekonomikou, na kterou si tady postupně vlastně Evropa zvykla.
0: Jakým způsobem tu filozofii změnit?
1: Leadership. To je podobně jako ve firmě. Jo? Když prostě máte lídra, který dokáže firmu inspirovat, který dokáže firmě vetnout ty správné cíle, ten charakter, tak jste potom schopni s tou firmou dosáhnout skvělý věci. A tady je to úplně stejný.
0: Je to třeba i o tom, že si člověk má uvědomit, že právě ten správný odkaz těm dalším generacím je ten nejlepší benefit a že to je větší benefit než, nevím, pohodový den, když to tak vezmu, protože možná to slovo pohoda je to, po čem toužíme, což je teda trošku negativní vyvolení, taková ta česká pohoda, no, nebo evropská pohoda, když jsme v tom kontextu.
1: My máme tu obrovskou výhodu, že jsme obklopeni technologiemi, které nám mohou zefektivňovat den, či nic nám velmi produktivní, takže já tady nejsem zastáncem toho, že musíme pracovat 80 hodin týdně, všichni je od rána do večera a vlastně to je ta odpověď, jo. Já neříkám, že musíme se totálně
0: jako zdát work-life
1: balance. To není o kvantitě, to je o chytrosti, to je o prioritách, jo, zejména o prioritách. To je o tom uvědomit si, kde je nebo kde není ta naše zodpovědnost a jak vlastně si ty svoje priority a ty svoje cíle nastavíme.
0: Děkuji mnohokrát, že jste dnes dorazil a jen si přeji, ať to není zdaleka poslední setkání. Jana Zadák byl hostem Radiožurnálu. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Fanfáry, potlesk, jásot, balónky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? A co na to Vladimír Putin?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
5: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
6: Evropská unie zmírní systém emisních povolenek. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady. Poslance čekají dvě mimořádné schůze. Začíná fotbalové mistrovství světa. Češi ho zahájí zítra zápasem s Jižní Koreou. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Brna z Prahy. A bude velká oblačnost, přehánky a bouřky a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti.
7: Hlavní změnou je úprava takzvané rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moc dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Poslance dnes čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Současná opozice v minulém volebním období prosadila model úřadů, které spadají pod obce, a nový návrh odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
8: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
6: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před projednáváním stavebního zákona čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. V Přerově začal soud v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou. Obžalobě čelí tři muži. Případ se stal loni v listopadu. Na několik hodin zkomplikoval dopravu na hlavní trati mezi Ostravou a Prahou, pokračuje předseda Senátu Jan Rektor.
9: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstí dél výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
10: Sport. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, který bude hostit finálový turnaj od 22. do 27. září. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
11: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, které jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
10: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D1 u Brna, kolony u Toužimy. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Situaci tam komplikovala chvíli i nehoda na 190. kilometru. Blokovala pravý pruh, teď už jsou na straně. Aktuálně se brzdí kamiony na 171. osobním na 178. kilometru. Zdržíte se osobním autem před Brnem asi 25 minut. Ucpává se i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna. Tam je kolona od 6. kilometru až k omezení u D1. Z Brna ještě nehoda na okruhu ve směru ze Svitav na Židenice. U Tomkova náměstí dvě auta, kolony se táhnou už z Husovického tunelu. Na silnici 34 z Poličky do Hlinska postojíte před Krounou v koloně. Opravují tam vozovku a jsou tam fronty do 15 minut. Velké kolony na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů popojíždějí u Toužimy, u Třebouní omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou velká oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, večer by měly ustávat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Dobré čtvrteční dopoledne, už 11. září, 5,5 minuty po 10. hodině na startu dopolední Radiožurnál, který se v prvních minutách bude věnovat dění kolem knihovny Václava Havla. Dál je rušno, od včerejška má knihovna novou správní radu, jenže o jejím doplnění nevěděla spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Navíc podle ní nejspíš vznikla i v rozporu se stanovami. Jaká bude budoucnost této instituce a co dalšího je ve sporu nového, i to vám řekneme ve vysílání v prvních úvodních minutách po kapele Train. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Budoucnost knihovny Václava Havla zůstává stále nejasná. Knihovna má sice od včerejška novou správní radu, ohradila se ale proti ní spoluzakladatelka knihovny a bývalá první dáma Dagmar Havlová. Co přesně řekla? Celý spor i nejnovější vývoj teď shrneme s Lucií Špetovou z domácí redakce. Lucie, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kdo tedy novou správní radu vůbec jmenoval a jak přesně na to tedy reagovala Dagmar Havlová?
1: Nové členy správní rady do funkce jmenoval David Dušek z hnutí STAN. Je to jediný člen původní správní rady, který po začátku konfliktu v knihovně zůstal. Spolu s ním je teď součástí rady například hudebník a bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Ve správní radě je celkem 5 členů. Kompletní je taky 3členná dozorčí rada. Vdova po ex-prezidentovi Havlovi a taky spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová řekla, že o zvolení členů správní rady nevěděla a bylo navíc podle ní pravděpodobně v rozporu se stanovami.
0: Jakou roli Dagmar Havlová v celé té situaci hraje?
1: Zásadní, protože to byla právě ona, kdo byl držitelkou osobnostních práv ke jménu Václava Havla. Teprve před týdnem předala tuto zprávu nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Ta teď může rozhodovat o dalším možném projektu, který by bývalého prezidenta připomínal. Havlová taky před 22 lety stála u založení knihovny spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Bývalá první dáma v minulém týdnu oznámila, že v projektu končí, protože nemá sílu ani zdraví dál řešit vyhrocenou situaci kolem knihovny.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
1: Rozhodla se tak poté, co knihovnu opustila většina zaměstnanců a z projektu odešli i hlavní sponzoři, miliardáři Zdeněk Bakala a Karel Komárek.
0: Ta kauza trvá už několik týdnů, tak na závěr ještě připomeňme, proč vůbec zaměstnanci i investoři odešli.
1: Nesouhlasí s tím, jak instituci vedl dosavadní ředitel knihovny, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Původní správní rada ho postavila na takzvané překážky v práci a znemožnila mu tím činnost. Většina rady, až na Duška, pak rezignovala a odešli i zaměstnanci. Původní tým zaměstnanců se v minulém týdnu obrátil na Dagmar Havlovou a v dopise jí nabízel stažení svých výpovědí a dokončení připravovaných akcí. Na podzim by chtěli zvolit nové vedení. Podmínkou je, že jeho součástí by nesměl být ani Sedláček, ani Dušek.
0: Ten vývoj budeme sledovat dál. Lucie Špetová z domácí redakce pro dopolední radiožurnál. Děkuji za to, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 3 minuty nás dělí od 10:45. Dobré dopoledne.

Koupil stát klíčové plynovody v Net for Gas za přemrštěnou cenu. Závěry auditu, který si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček, budou až za několik týdnů. Ale my k tomu máme některé informace, které bychom vám rádi nabídli. A to v dnešním biznisu ještě do půl jedenácté. Stačí si chvíli počkat.

0: Nákup provozovatele klíčových přepravních plynovodů Net4Gas mohl být podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO silně předražený. On je přesvědčený, že se to následně promítlo i do vysokých cen plynu. To ale rozporuje energetický regulační úřad. Poradenská firma KPMG teď prověřuje podmínky, za kterých stát firmu v roce 2023 převzal.
1: Výsledky auditu by mohly být ještě v létě, říká Hana Klímová, mluvčí státní firmy ČEPS, která Net4Gas vlastní.
2: Dokončení auditu se očekává v řádu několika týdnů.
1: Audit si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček.
3: Jednalo se o ztrátovou firmu a ona se vlastně přes breakový bod, čili do zisku, dostala jenom proto, že se to promítlo do cen regulované složky plynu. Jinými slovy, zaplatí to firmy, zaplatí to spotřebitelé, no to je prostě peklo.
1: Zdůvodnil v rozhovoru pro Český rozhlas. Náklady státu na převzetí firmy po odečtení hotovosti na účtech podle něj dosáhly 35 miliard korun. Z toho 33 miliard bylo převzetí dluhů společnosti. Původní majitelé dva zahraniční penzijní fondy pak inkasovali 5 miliard korun formou kupní ceny od státu a stát za ně převzal i vratku 3 miliardové zálohy na dividendu.
3: Takže ta firma byla silně předražená, jednoznačně. Lítaly špunty u těch fondů, které dostali vlastně vše, co potřebovali. Ještě navíc bonus 5 miliard navíc, no to je úplně šílené. A my to chceme zkontrolovat.
1: Lidé by podle Havlíčka prostě tedy měli vědět, jestli Net4Gas nešlo koupit třeba za polovinu nebo čtvrtinu. O tom dříve mluvila firma EPH miliardáře Daniela Křetínského, která se o společnost také zajímala. Vláda premiéra Petra Fialy z ODS v roce 2023 však přijala požadavky akcionářů s tím, že se obává bankrotu firmy a ohrožení energetické bezpečnosti země. Firma totiž přišla zastavením přepravy ruského plynu do Evropy po napadení Ukrajiny Ruskem o drtivou většinu svých příjmů. Oprávněnost ceny za Net4Gas tehdy potvrdili vládě také hned tři renomovaní auditoři společnosti EY, Citigroup a Grant Thornton. I jejich posudky má nyní audit přezkoumat.
3: Protože jestliže ten posudek je založený na výnosovém pohledu a na tom, že se mi to vrátí, když zvýším cenu plynu, no tak takhle vám udělám jakýkoliv závěr.
1: Poplatek za služby Net4Gas skutečně v posledních letech vzrostl. Pro velké a střední firmy znamenal ještě v roce 2022 necelá 2% z konečné ceny plynu. Letos je to už skoro 5%. U domácností šlo o růst z 1% na 3%. Ceny ale určil nezávislý energetický regulační úřad podle pravidel daných zákonem, připomíná mluvčí úřadu Michal Kebort.
4: Jde o úhradu oprávněných nákladů, tedy nákladů přímo spojených s provozem, údržbou a rozvojem soustav. Regulované ceny musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz soustav.
1: Důvodem zdražení plateb pro Net4Gas tak byl podle Keborta hlavně zmíněný výpadek miliardových příjmů firmy kvůli absenci ruského plynu a také výrazný pokles domácí spotřeby plynu v krizových letech, kdy poplatky za menší objem dodávky musely pokrýt celou kapacitu potrubí. Jana Klímová, Radiožurnál.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Systém emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu by se měl zmírnit. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států Unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak, aby méně dopadal na domácnosti. Na úřadu vlády dnes bude první ze čtyř plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agend na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Bárta se odpoledne sejde s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má účastnit i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Bárta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti s chystanou změnou nesouhlasí, obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrované na jiná letiště. Americké letectvo dnes v noci na íránská vojenská zařízení zaútočilo znovu. Podle tvrzení Washingtonu šlo o sebeobranu proti pokračující íránské agresi. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. A v Pardubicích dnes vyhlásí chléb roku. O titul soutěžili pekaři z celého Česka. Porota letos vybírala z víc než 140 vzorků. Hodnotila vzhled chleba, jeho chuť i vůni. Ochutnávky čekají i návštěvníky. Uvidí taky ukázky práce mistrů pekařů.
4: Sport.
3: V Portugalsku začíná mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Úvodní rozjížďky sleduje přímo na místě reportér Adam Kodet.
5: Martin Fuchs na trati 1000 metrů už má za sebou svou rozjížďku a skončil bezpečně první, takže postoupil přímo do finále. Naopak Josef Dostál, který dojel na trati kajaku 1000 metrů až teď, skončil čtvrtý a bude muset zítra absolvovat semifinále. V akci bude dnes 19 ze všech 20 českých účastníků a dnes až do večerních hodin se pojedou rozjížďky na všech tratích. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Na Kopřivnici vyprošťují nákladní auto po nehodě. Jeďte přes Lichnov. Neprůjezdná je teď silnice 19, příjezd do Pelhřimova z Tábora. Ve starém Pelhřimově hořelo nákladní auto. Na místě pracují hasiči. A kolony čekejte na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů. U Toužimi omezení a zdržíte se až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy. Dále s vámi dopolední radiožurnál a Jiří Chum.
3: Zítra v poledne se poslanci sejdou na schůzi s výmluvným obsahem. Ochrana občanů před placením rizikových dotací Agrofertu. Čeho by opozice chtěla na schůzi dosáhnout? Jak chce riziko střetu zájmu upravit novela zákona připravená vládními poslanci? I na to se v 20 minutách radiožurnálu zeptá místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové z hnutí STAN kolega Vladimír Kroc. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Co vznikne, když zkombinujeme tvorbu zpěváka Bena Kristova s rukopisem rockové kapely Kiss? Návštěvníci festivalu Rock for People to můžou zjistit během zítřejšího programu. Kytarista kultovní americké kapely totiž míří do Hradce Králové a s českým kolegou vystoupí na jednom pódiu. My jsme byli na zkoušce v nahrávacím studiu ve středu večer a za chvíli tam v reportáži vezmeme i vás.

0: Gorillaz, Bring Me the Horizon nebo Limp Bizkit. Na tato a další zvučná jména přilákal festival Rock for People 10 000 fanoušků. Kromě nich ale v Hradci Králové zazní i hity kapely Kiss. Speciálním hostem pátečního programu bude kytarista této legendární skupiny Tommy Tyer, který vystoupí společně s českým zpěvákem Benem Kristovajem.
1: Tak to zní skladba I Was Made for Loving You, když jí kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Tyer a Ben Kristovao s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Tyer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
2: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti z Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made for Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
1: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Tyera s Benem Kristovajem odstartovala. V písni jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
3: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost, ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázněný do hudby.
1: Proces skládání si chválil i Tommy Tyer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovajem ho lákala i žánrová pestrost.
2: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock'n'roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
1: Na Rock for People vystoupí Ben Kristovao a Tommy Tyer v pátek od 15 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.

A vlastně o hudbě ještě jednou za pár minut. Den před začátkem mistrovství světa ve fotbale vydal Kalin písničku, kterou věnoval Ladislavu Krejčímu. Co na novinku jeho jednoho z nejúspěšnějších českých raperů současnosti, kapitán reprezentace, říká. To už uslyšíte za chvíli v další reportáži, kterou pro vás máme do 11. hodiny. Tady je čtvrteční dopolední Radiožurnál, je 11. června. Dobré dopoledne.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: A to začne už dnes večer. V šatně národního týmu panuje před začátkem šampionátu dobrá nálada. Českou reprezentaci čeká první zápas v pátek ráno, utkání proti Jižní Koreji. Vám samozřejmě nabídneme v přímém přenosu. Povzbudit hráče se den před zápasem pokusil i rapper Kalin. Vydal písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím.
3: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské Zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
4: Jedeme tvrdě na ramenu vleku tebou jak Premier League.
3: Rapper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, za kterého je reprezentační kapitán nadšený.
4: Věř mi, bráním svou ekipu jak Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí.
5: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velké překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale jsem hrdý, že tohle vůbec nastalo.
3: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrála v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
6: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
5: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
3: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na této stanici vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Provoz vlaků na pražském hlavním nádraží je omezený, nejezdí směrem na Vyšehrad. Úřady v Bahrajnu hlásí škody po útocích iránských dronů. Američan Jacoby Tarp překonal v běhu na 110 metrů překážek světový rekord. Kolony popojíždí na silnici 19 u Pelhřimova po požáru nákladního auta. A čekáme oblačnost s přeháňkami, k večeru se může vyjasňovat. Teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození trakčního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
1: Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do půl jedné odpoledne. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 660. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily zákonů více na jednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
1: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut za necelých 50 tisíc korun. Po iránských úderech na Bahrajn je nejméně jeden člověk zraněný. Na síti X o tom informovalo bahrajnské ministerstvo vnitra. Trosky, které spadly ze zneškodněných iránských dronů, poničily taky domy a vozidla v metropoli Manámě. Škody hlásí taky úřady ve městě Hamad. Teherán v noci v Bahrajnu a Kuvajtu ostřeloval americké základny. Reagoval tak na předchozí údery amerického letectva na Irán. 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka.
5: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
6: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě je okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
5: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
7: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
5: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda, Radiožurnál.
8: Sport. Američan Jacoby Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníkovi se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. Tarp tak překonal téměř 14 let staré maximum svého krajana a olympijského vítěze z Londýna Merita. Tarp po doběhu nemohl svému výkonu uvěřit.
9: Věděl jsem, že běžím opravdu dobře. Najednou jsem měl pocit, že i poslední překážky se blíží nějak moc rychle. Myslel jsem si, že to bude tak 12,97 nebo 8 a tím pádem třeba národní rekord, ale tohle nemám slov, vážně.
8: Duelem Mexiko Jihoafrická republika začne ve 21 hodin fotbalové mistrovství světa. V noci na pátek ve 4 hodiny ráno našeho času pak do šampionátu vstoupí Češi. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se utkají s Jižní Koreou.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna, komplikace u Pelhřimova. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastavují za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. A rozjede se to celé až v Brně na 196. kilometru. Pozor, ucpává se kvůli tomu taky Vídeňská na příjezdu do Brna. Tam jsou kolony i v okolí Futura. Na D1 pozory ve směru z Brna do Prahy. Za Koberovicemi na kilometru 76 stojí auto. Je to ve stoupání, to auto stojí na začátku stoupacího pruhu. Silnice 19 je ucpaná na příjezdu do Pelhřimova z Tábora. Ve starém Pelhřimově schořelo nákladní auto. Na místě stále hasiči a projedete Kyvadlově. Kolony jsou dlouhé, hlavně ve směru z Tábora. Zavřená zůstává silnice 58 u Kopřivnice. Mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí vyprošťují nákladní auto po nehodě. Jede se přes Lichnoch a Kouty. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova postojíte u Zašové v koloně. Je tam omezení semafora, fronta asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na Jihomoravě i 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
0: Chystáte dovolenou a jak se na ní připravujete? O zdravotních rizicích a prevenci se před cestou do zahraničí informuje jen méně než desetina cestovatelů z Česka. Vyplývá to z čerstvého průzkumu agentury Ipsos. Co bychom před cestou měli vědět a s kým se můžeme poradit, řekneme za chvíli a dodáme praktické informace. Stačí poslouchat dál čtvrteční dopolední Radiožurnál. Vítejte.
2: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Chystáte se v létě na dovolenou do zahraničí a už jste si zjišťovali, jaká vám tam hrozí zdravotní rizika a co si případně vzít sebou. Před cestou to udělá jen 7% cestovatelů z Česka. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Ipsos ze začátku června, kterého se zúčastnili víc než 2000 respondentů. Detaily o průzkumu i praktické rady, na co před vaší cestou nezapomenout, teď proberu s reportérkou Sárou Adamcovou. Sáro, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Co bychom si tedy před cestou za hranice měli zjistit a kde ty informace najít?
1: Lidé by měli třeba vědět, na co si dát pozor z hlediska hygieny a jaké léky nebo jiné zdravotní pomůcky vzít sebou. Pokračuje Jana Brikranarová z agentury Ipsos.
2: Typicky je to nějaké setkání s praktickým lékařem, kdy zjistíme nějaké informace o doporučených očkováních, případně se tam řeší bezpečnostní situace v té dané zemi, kam cestujeme, ale 4 z 5 vlastně těch absolventů předvýjezdového poradenství se na nic neptají aktivně, jenom přijímají prostě ty informace.
1: Každou pátou zahraniční cestu přitom lidé podle průzkumu podnikají do Afriky nebo Asie, kde jsou zdravotní rizika vyšší a očkování je potřeba. Téměř polovina lidí, kteří poradenství využijí, se radí právě s praktickým lékařem, čtvrtina vyhledává centra cestovní medicíny a pětina se pak radí se svou cestovní kanceláří. Nejčastěji se nechávají očkovat proti břišnímu tyfu, vsteklině a nebo žloutence typu A.
0: Jaké zdravotní problémy v zahraničí nás trápí nejčastěji?
1: Nejčastěji jde o problémy se zažíváním, jako jsou průjmy. Následovalo poštípání hmyzem, spálení od slunce, různé příznaky nachlazení nebo zvracení. Právě na tyto problémy bychom sebou měli mít základní léky, popisuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny nemocnice Motol Milan Trojánek.
3: Na prvním místě ty léky na chronické obtíže a zdůrazňujeme právě léky na průjem, případně na ty respirační symptomy. Co se týká léčby průjmu diosmektit nebo adsorbencia, případně nehorečnatého průjmu loperamid, racekadotril a důležité jsou teda ty rehydratační roztoky.
1: Chybět by neměl ani opalovací krém, repelent a přípravky na poštípání hmyzem.
0: Když cestujeme, co děláme nejčastěji špatně?
1: Nejčastěji lidé pijí nebalenou vodu nebo na kole a motorce jezdí bez přilby. Oblíbené je ale i mazlení se s pouličními zvířaty, která mohou přenášet třeba vzteklinu.
0: Sára Adamcová ve vysílání dopoledního radiožurnálu, naše reportérka. Sáro, díky za to. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

To byla Najdou, 2 minuty po 11:15 na Radiožurnálu. Vláda v Jerevanu chce ratifikovat mírovou smlouvu s Baku a Horní Karabach připadne fakticky Azerbajdžánu. Arméni, kteří odtud utekli, se tam tak nevrátí. Jak žijí dnes arménští uprchlíci? Řekne reportáž do 11:30.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Arménie bude po volbách pokračovat v prozápadní orientaci země. Předseda vlády Nikol Pašinjan se chce snažit o narovnání vztahů se sousedními zeměmi. Plánuje navázat diplomatické vztahy s Tureckem a ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. S ním Arménie 30 let válčila a za tu dobu přišlo z Národního Karabachu mnoho uprchlíků. Z Náhorního Karabachu mnoho uprchlíků. Jen po válce v roce 2023 jich bylo víc než 100 tisíc.
2: Pronajatý vesnický domek, ve kterém žije paní Mariam s rodinou, má krásně vyřezávanou starou verandu. Žít se v něm ale nedá.
3: Máme vlastně jen jednu místnost. Střechou teče a bojíme se, že nám spadne na hlavu. Pro děti to tady není dobré. Příští rok snad seženeme něco lepšího.
2: Z Náhorního Karabachu uprchla rodina před 3 lety. Protože práce moc není, dodnes jsou závislí na potravinových poukázkách od charity, od státu dostávají malý příspěvek na nájem a na děti. Manžel je nemocný a obživu zajišťuje Mariam. S hrdostí mi ukazuje nový manikurní stolek, který i s vybavením dostala z programu rozvojové pomoci, který financuje České ministerstvo zahraničí.
3: Zákaznice si ke mně cestu teprve hledají, ale je to pro nás velká pomoc. Za ošetření nechtů účtuju 8 eur, za ně koupím dětem chleba na 3 dny.
2: To paní Susana žije v Arménii už 6 let. Z Náhorního Karabachu ji a její početnou rodinu vyhnal předchozí konflikt v roce 2020. Od té doby se v Arménii už 8krát stěhovali.
4: Žili jsme v městečku Šuši. Všechno jsme tam nechali. Hospodářství i hroby našich předků.
3: Věřím, že se do Karabachu jednou vrátím. Tam je náš domov, tady si nemohu zvyknout.
2: Se slzami v očích se svěřuje padesátnice Susana. Těžko říct, jestli se jí podaří do Náhorního Karabachu někdy vrátit. Mírová smlouva, kterou chce s Azerbajdžánem urychleně ratifikovat nová arménská vláda, předpokládá, že Arménii nezbyde nic jiného, než se sporného území prakticky vzdát. Z Arménie Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Fanfáry, potlesk, jásot, balónky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? A co na to Vladimír Putin?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál 11:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku léků v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. Ani po roce od požáru bytového domu v Brně-Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů korun. Policie případ stále vyšetřuje. Radiožurnál má k dispozici jeden ze znaleckých posudků. Podle něj požár na 90% způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem při pracích na střeše domu. A o víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně dorazí i bouřky. Sport. V Portugalsku začalo mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Úvodní den, kdy jsou na programu rozjížďky, sleduje přímo na místě reportér Adam Konet.
3: Šest českých reprezentantů už má za sebou první rozjížďky. Kanoista Martin Fuxa s přehledem vyhrál na trati 1000 metrů a postoupil přímo do finále. Naopak kajakář Josef Dostál dojel na kilometru třetí a čeká ho ještě semifinále. Oba ještě jedou odpolední rozjížďky na 500 metrů a před malou chvílí postoupil na 200 metrů i Antonín Hrabal přímo do finále. Z Portugalska Adam Kudet, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Čáslavy. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony poprvé zastavují před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 161. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji a rozjede se to celé až v Brně u omezení. U Brna se ucpává taky Vídeňská na příjezdu do Brna od sjezdu na Modřice. Tam jsou kolony pak i v okolí Futura. Silnice 38 je ucpaná u Čáslavy. Na obchvatu Čáslavy hlásíte čerstvou nehodu.
6: Je tam cisterna a pod ní vjela do

0: ulice stojí kamion a zasahují u něj hasiči. Zabrali si pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
3: A už taky víme, že benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil v průměru 76 haléřů na 40-47 korun za litr. Cena nafty se skoro nezměnila, stojí v průměru 38-35 za litr. Taky do aut vás zdraví čtvrteční dopolední Radiožurnál a na cestu vám teď posílá George Ezru.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 11. června roku 2026, 7,5 minuty po půl 12. George Ezra, tady je Radiožurnál, protože je čtvrtek, čas pozvat vás do kin.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
0: Den odhalení, tak se jmenuje nový film Stevena Spielberga. Datový analytik je na útěku s batohem plným utajovaných informací. Moderátorka počasí na regionální stanici začne ve vysílání místo řeči vydávat podivné zvuky. A lidstvo se má konečně dozvědět velkou pravdu. Společnost to ale může zaskočit a způsobit rozvrat, takže mocná vládní organizace je jasně proti.
3: Ta 79letá kampaň plná lží musí skončit.
4: Co budeš dělat?
3: Ukážu to celému světu. Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
0: Spielbergu v den odhalení už viděl filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Pavle, vítám tě.
5: Hezké dopoledne.
0: Tak jaký příběh den odhalení nabízí?
5: Je to příběh, v němž některé klíčové

0: klíčové informace jsou pečlivě dávkované a dozvídáme se je až postupně, ale základem je utajování nebo odhalení informací o kontaktu lidí s mimozemskými civilizacemi. Co všechno to může způsobit, co všechno to může mít za dopady na civilní život, na globální rovnováhu nejenom západu, ale celého světa, jaké konsekvence to třeba může mít pro lidi, kteří věří v Boha, to, že existují nebo neexistují mimozemšťani a další otázky si v průběhu dost spektakulárního, skoro 2,5hodinového vyprávění Spielberg a jeho spolupracovníci a spolupracovnice kladou.
1: Kdo v novém filmu Spielberga hraje, myslíš, režiséra Spielberga hraje?
0: Josh O'Connor je ten datový analytik, který je na útěku s černým baťuškem plným elektroniky a jdou po něm mocní. Emily Blunt představuje moderátorku počasí, čili tu, které jsme si trochu navykli říkat rosnička, na jedné takové regionální kansaské stanici, která začne mít najednou schopnosti a neví, odkud se vzali, dokáže se podívat do očí lidem a zná detaily jejich života a jejich nejniternější tajemství. Colin Firth naopak představuje vedoucího té mocné vládní organizace, která se snaží všechno spíš ututlat a zastavit a má i své osobní motivace. Vlastně kolektivní nebo skupinový hrdina je ten, kdo dominuje novému filmu Stevena Spielberga, ne jeden jediný člověk.
1: Navazuje Steven Spielberg na něco z toho, co už od něj známe?
0: Rozhodně ano, dokonce v mnoha momentech ten film může působit jako takový destilát toho, jak Spielberg na nás působí už po řadu dekád. Je to humanista, je to režisér, který má trvalý zájem o science fiction a další žánry. Velikost hraje v jeho filmech vždycky důležitou úlohu. Jsou to velké spektákly s velkými jurskými a jinými elementy. A vrací se i k námětům, jaké obsahovaly jeho filmy, jako třeba Blízká setkání třetího druhu, což je film z roku 1977, čili skoro 50 let starý, a ten kontakt s mimozemskou civilizací a nějaká možná otevřenost vůči němu je tam tím zásadním.
1: Vyplatilo se tedy čekání na nový film Stevena Spielberga, jak ho hodnotíš?
0: Já jsem v průběhu toho filmu někde tak ve 2/3 zažil moment takového nadšení z toho filmu, že jsem se úplně těšil i až o něm budu psát. Recenze už je dostupná na našem zpravodajském portálu irozhlas.cz.
1: Teď čekám ale.
0: Ale jediná moje obava byla, že ten film je vlastně dramaturgicky poměrně nestandardní, docela komplikovaný a komplexní. Jestli tohle může být masový divácký hit v současných kinech, nebo jestli je to jeden z těch komplikovanějších Spielbergů, ale všechny ty věci, které tam zvládá v tom filmu probírat a to, jak ten film vypadá, ve mně už vlastně v průběhu toho sledování vyvolalo nefalšované nadšení.
1: Tak dobře, dobrý konec, dobrý závěr. Den odhalení, nový film Stevena Spielberga vstupuje do českých kin. Byli jste pozváni a poměrně dobře hodnotil filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Děkuju za to.
0: Díky, hezký den.

Olympijští vítězové Martin Fuksa a Josef Dostál vstoupili do mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Tak nás bude zajímat v dopoledním radiožurnálu, jak se jim podařili v Portugalsku první starty a zjistíme to ještě do 12. hodiny. Stačí nás poslouchat dál. Teď kapela Skript.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita zde jedničky. Dálnice D1 je teď na příjezdu do Ostravy z Prahy neprůjezdná. Za sjezdem na Klimkovice narazil motorkář do šipky silničářů. Na místě teď přistál i vrtulník záchranné služby. Dálnice teď neprůjezdná na kilometru 344 směr Ostrava. Stalo se to u benzínky, takže se pomalu projíždí přes benzínku. Tvoří se ale kolona směrem do Ostravy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A v portugalském Montemoru začal evropský šampionát v rychlostní kanoistice. Své první rozjížďky mají za sebou už i kanoista Martin Fuxa a kajakář Josef Dostál. Jak se jim ale i ostatním českým závodníkům dařilo, řekne živě přímo z místa teď reportér Adam Kodet.
3: Hezký den z Portugalska. Martin Fuxa suverénně vyhrál svou rozjížďku na 1000 metrů a to ještě s vypuštěným závěrem, takže postoupil rovnou do finále. Letos ve dvou závodech světového poháru vždycky vyhrál a v žádné ze svých rozjížděk ani semifinálových jíst nenašel přemožitele, takže tady v Montemoru je opravdu absolutním favoritem na zlato. Toho kajakář Josef Dostál na kilometrové trati dojel třetí, takže bude muset absolvovat zítřejší semifinále. Sám ale říkal, že by to nemusel být takový problém, protože postupem ze semifinále by si mohl vyjet do případného finále lepší dráhu. Protože kvůli větru tady v Portugalsku by mělo být snazší jezdit v dráhách vpravo, takže uvidíme, jak to dopadne. Oba dva elitní čeští závodníci ještě odpoledne pojedou rozjížďky na 500 metrů a Martin Fuxa k tomu přidá ještě 1,5 kilometr na double canoe s bratrem Petrem, takže náročný program. Z ostatních českých reprezentantů už se představili Barbora Betlachová na 1000 metrů, Denisa Řáhová na 200 metrů. Oběma bohužel utekl postup o jednu příčku. Naopak se povedlo postoupit přímo do finále kanoistovi Antonínu Hrabalovi na 200metrové trati, který dojel druhý. Může pošetřit síly, protože semifinále nepojede a sám říkal, že by rád zaútočil na svou vůbec první medaili z velké akce. Celkem se dnes v rozjížďkách představí 19 z 20 českých závodníků, včetně dvou parasportovců. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.

0: No, Věra Štechrová, už sadnu ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Něco okolo tebe léta, nevím, co to je, ale není to podstatné. Věro, co jsi přichystala do polední publicistiky?
1: No, nemůžeme vynechat fotbal, protože dnes začíná fotbalové mistrovství světa. Největší počet zápasů se odehraje ve Spojených státech, no a s tím jsou spojené určité problémy. Náš tamní reportér o tom mluvil s kongresmenem a členem pracovní skupiny pro mistrovství světa Brandonem Boylem. Taky budeme ale mluvit o ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti. Po dnešku je jasnější, jak bude vypadat celý ten systém, a na jeho úpravách se shodly členské státy Evropské unie a europoslanci. Oni ty úpravy, které přijali, mají předejím těm výrazným výkyvům ceny té povolenky. No a mě bude zajímat, jak bude fungovat ten sociálně klimatický fond, který má právě zmírnit dopady ETS2 na ty domácnosti, které mají nízké příjmy. No a taky budeme mluvit o dětských sedačkách. Ty jsou u nás už samozřejmostí, tedy autosedačky, ale lidé stále dělají chyby při jejich používání. A protože za posledních 10 let se stalo přes 40 tisíc nehod, při kterých bylo spolujedcem dítě, tak je to důležité téma.
0: A otevřeme ho po 12. hodině v polední publicistice, ještě předtím hlavní zprávy. Za 4 hodiny Věra Štechrová zpátky. Věro, díky.
1: Těším se.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Stavební zákon připravený vládními poslanci prochází druhým čtením. Měl by být zákon ve své současné podobě schválen, nebo by měl být napřed podroben odborné debatě? Vladimír Kroc se zeptá předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Poslance čekají dvě mimořádné schůze. Právě začíná jednání ke střetu zájmu premiéra.
5: Pane premiére, vy prostě nemůžete zároveň řídit stát a zároveň ho dojít. Tak si prosím vyberte.
4: V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. V Mexiku večer začne mistrovství světa ve fotbale. Češi na úvod turnaje nastoupí proti Jižní Koreji. Dálnice D1 je před Ostravou směrem z Prahy po nehodě neprůjezdná. A čekáme oblačno s přeháňkami, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 18 stupňů. Je čtvrtek 11. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci se právě scházejí na mimořádné schůzi k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednání svolala opozice. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
6: Opoziční politici žádají pozastavení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie proplatí. Podle předsedy sněmovny Tomio Okamury z SPD na to už ale odpověděl dopis, který Česko z unie dostalo a podle kterého je postup českých úřadů v pořádku.
7: Tím v podstatě ta celá záležitost je v tuto chvíli z mého pohledu v podstatě nějakým způsobem vysvětlená ze strany Evropské komise.
6: Za vyřešený střet zájmu považuje i premiér. Koalice tak má mimořádnou schůzi za zbytečnou a zřejmě nepodpoří program. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana jednání i tak dává smysl.
8: Opozice ty věci musíme pojmenovávat. A to, že tady peníze daňových poplatníků jdou do kapes jednoho oligarchy, který je zároveň politikem, to je prostě fakt.
6: Za 3 hodiny pak začne další mimořádná schůze, tentokrát koaliční. Vládní poslanci ji svolali k novele stavebního zákona, kterou se opakovaně kvůli opoziční kritice nedaří posunout dál. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: U soudu v německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala odvést bavorská vláda.
9: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Americká armáda nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Útoky cílily na protivzdušnou obranu. Americký prezident Donald Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
10: Pentagon uvedl, že v noci ve 2 vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující iránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Irán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Unie se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější, aby méně dopadal na domácnosti.
11: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
4: Večer začne největší fotbalové mistrovství světa v historii. Zúčastní se ho rekordních 48 týmů. Šampionát se poprvé odehraje ve třech zemích najednou. Ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
13: Mexiko, co by nejfotbalovější z pořadatelských zemí, přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílií i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Zakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová se ohradila proti jmenování nové správní rady instituce. V prohlášení uvedla, že se to stalo bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami.
14: Odstupují od naší dohody.
15: Právě těmito slovy někdejší první dáma přesně před týdnem roztočila kolotoč spekulací, co bude s knihovnou dál. V nejnovějším vyjádření uvádí, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Reagovala tak na oznámení Davida Duška, který jako jediný zbývající člen původní správní rady v těchto dnech doplnil vedení knihovny.
16: Postup, který jsme realizovali a který jsem dokonce historicky paní Havlové před její rezignací navrhoval, že je zcela legálně správně.
15: Novými členy správní rady se stali například egyptolog a senátor Miroslav Bárta nebo hudebník Michael Kocáb. Michaela Vitešková, Radiožurnál.
4: Český rozhlas dopoledne představil programové novinky, které připravuje do konce roku. Víc řekne reportérka Tereza Hybšerová.
17: Nedožité devadesátiny Václava Havla připomene na všech našich stanicích projekt nazvaný Slyšet Havla. Odstartuje 7. září s veřejněním rozhovoru bývalého prezidenta s Ferdinandem Peroutkou a celý měsíc poběží seriál nazvaný Hovory z Lán, který připomene archivní rozhovory s Václavem Havlem. Seriál skončí živým vysíláním Radiožurnálu Právě z Lán. Rozhlas ale chystá i další novinky. Pro děti připravuje nový hraný seriál Bitva o diamant a rozhlas bude i na festivalech. Třeba na Colors of Ostrava nabídne živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
18: Sport. Ve 21 hodin začne zápasem Mexiko Jihoafrická republika mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí zítra ve 4 hodiny ráno našeho času duelem proti Jižní Koreji.
19: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory i v Česku, vnímáme ji.
20: Přiznává kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí před startem světového šampionátu. Zápas proti Jižní Koreji bude v mexické Guadalajaře sledovat skoro 50 tisíc diváků, z toho by až 6 tisíc mohlo být z Česka. Kromě soupeře se bude muset národní tým vyrovnat i s tím, že svůj první duel ve skupině odehraje v nadmořské výšce srovnatelné s nejvyšší českou horou Sněžkou.
21: Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
20: Říká reprezentační trenér Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v noci na zítra od 4 hodin našeho času v přímém přenosu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
12: Zelená vlna.
1: známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 před Ostravou a kolony u Brna. Dálnice D1 je před Ostravou ve směru z Prahy neprůjezdná. Na kilometru 344,5 narazil motorkář do šipky silničářů. Na dálnici sedí vrtulník záchranné služby. Stalo se to u benzínky, auta tak můžou pomalu projíždět přes benzínku. Kolona je ale dlouhá od sjezdu na Klimkovice. Na D1 čekejte kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 159. kilometru v obou pruzích. Pak se alespoň osobní rozjíždějí, jedou rychleji v levém pruhu. Kamiony se ale sunou až do Brna. V Praze se ucpává mimo jiné tunelový komplex Blanka směrem na Barandovský most. U Zdýchovského tunelu odtahují nepojízdné auto a regulují kvůli tomu vjezdu do Blanky směrem Stroje. A ještě silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužím je omezení semafor a postojíte v obou směrech až půl hodiny v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháňky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik hlavní zprávy. Na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
23: Jak nové úpravy unijního systému emisních povolenek ETS 2 myslí na domácnosti s nízkými příjmy? Jaký vzkaz má i pro české fanoušky na světovém fotbalovém šampionátu americký kongresmen za demokraty, se kterým mluvil náš zvláštní zpravodaj? A na jaké bezpečnostní zásady při cestách s dětmi v autě upozorňuje nová celorepubliková kampaň? O tom všem budeme mluvit. Členské státy Evropské unie a europoslanci se shodli na tom, jak se upraví systém emisních povolenek ETS 2, který má být zavedený od roku 2028 a týká se silniční dopravy a vytápění budov. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu CO2. Pokud by měla být vyšší, automaticky se uvolní povolenky z rezervy tržní stability. To by mělo předejít výrazným výkyvům ceny povolenky. Součástí ETS 2 je i sociálně klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Pro Česko je vyhrazeno 52 miliard korun. Má jít jednak o jednorázový finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na vytápění a pohonné hmoty a také o dotace například na zateplení a výměnu zdrojů tepla. My o tom budeme podrobně mluvit s výzkumnou pracovnicí Institutu pro evropskou politiku Europeum Rebekou Hengalovou. Dobrý den.
24: Dobrý den i vám.
23: Jak zásadní jsou podle vás ty dohodnuté změny? Mohou opravdu předejít těm nějakým výrazným výkyvům cen emisních povolenek pro domácnosti, které vidíme třeba u toho systému ETS 1?
24: Změny, na kterých se dohodl Evropský parlament a Rada EU, jsou docela shodné s tím rozhodnutím Evropské komise, kterého předložila na začátku tohoto roku. Jedná se o tři zásadní změny. Jedna je taková, že ten měkký strop 45 eur za povolenku bude mít větší citlivost, takže až o 4x více povolenek bude moci být vypuštěno na trh ve chvíli, kdyby jedna povolenka byla moc drahá, přesáhla tady tento stanovený limit. Také se v tom rozhodnutí hovoří o tom, že ve chvíli, kdyby na trhu bylo povolenek málo, tak se zase citlivěji bude reagovat na jejich množství a rychleji se jich vypustí více do oběhu, aby si je mohli producenti v těch daných oblastech nakoupit a pokrýt tím svoje emise. A třetí výrazná změna je, že tento systém by měl fungovat i po roce 2030. Takže se dá říci, že evropští zástupci se opravdu snažili, aby bylo předvídatelné a aby se lépe a flexibilněji kontrolovalo, jak drahá bude jednotlivá povolenka, kolik jich bude na trhu. Já tam vidím i nějaké nedostatky, ale dá se říct, že toto je prostě rozumný návrh, který mohl dojít nějakého konsenzu, protože máme větší kontrolu nad tím, kolik nás tento systém bude stát.
23: No, česká vláda stále doufá, že ještě docílí odložení platnosti ETS 2 nebo i jeho zrušení. Jak silná je zatím v Evropské unii podpora pro to zavedení ETS 2? Jak silná je ta skupina zemí, která by si přála další odklad nebo dokonce zrušení?
24: Skupina zemí, která by si přála další odklad, už tohoto dosáhla, použila k tomu ten takzvaný český non-paper, který minulý rok byl zaslán, a bylo to teda 19 zemí členských států. Aktuálně systém ETS 2 je odložen až na začátek roku 2028 a právě v tom rozhodnutí, které včera přijal parlament a rada, je další doložka o tom, že už v říjnu příštího roku by se mohlo zase projednávat, jak ten systém funguje a co na něm bychom ještě chtěli změnit. Takže ty země, které do toho vlastně ještě chtějí vnášet nějaké změny, tak mají k tomu prostor, ale nutno podotknout, že ten narrativ toho, který koluje v Česku, že bychom tento systém úplně zrušili, tak ten nezaznamenávám od žádných jiných členských států. Opravdu všichni pracují na tom, jak tento systém zavedeme, aby byl dostatečně dobrý pro naše klimatické cíle a zároveň, abychom se postarali o domácnosti, zejména ty zranitelné a malé podniky. Ale ta diskuze opravdu je o tom, jak to udělat a ne jestli.
0: Můžete vysvětlit, jak může být v říjnu 2027 přezkum toho systému ETS 2, když má začít fungovat až v roce 2028?
24: V roce 2028 už firmy musí nějaké ty povolenky vyřazovat, musí tím pádem snižovat svoji emisní zátěž, která vzniká z jejich činnosti, z jejich produkce, ale už rok předem by mělo být možné povolenky nakupovat a spekulovat s nimi na trhu, také by měly členské státy dostat nějaké peníze právě z toho zmiňovaného sociálně klimatického fondu, aby mohly předfinancovat právě ta opatření, která zabezpečí, že domácnosti a malé podniky nebudou zanechány takzvaně na holičkách, takže to můžou být nějaké investice například do renovací budov nebo nějaké čistější formy dopravy. A tady zase nutno podotknout, že Česká republika ještě netransformovala, plně nepřijala do české legislativy ten systém ETS 2 a proto z pohledu Evropské komise ještě nemá nárok na to získat peníze z toho sociálně klimatického fondu.
0: Znamená to, že jiné země třeba už z tohoto sociálně klimatického fondu ty peníze čerpají a my z těch našich 52 případných miliard korun zatím čerpat nemůžeme?
24: Je to tak, my z nich zatím čerpat nemůžeme a ještě se stále diskutuje o tom, jestli ty peníze na nás takzvaně počkají v nějakém šuplíku, nějaké obálce, anebo jestli budou použity pro ostatní členské státy. Sociálně klimatický plán národní předložilo zatím pouze pár zemí. Česká republika jej předložila minulý rok, ale vzhledem k tomu, že nemá přijatou legislativu, tak nebyla posouzena jeho schopnost a již brzy by se měly začít rozdělovat ty prostředky, které by ty země, co už mají plán, mohly začít používat.
0: To znamená, že pokud máme nějaký návrh sociálně klimatického plánu a nemáme legislativu, jak dlouho něco takového trvá přijmout a udělat, abychom tedy mohli začít čerpat ty peníze?
24: Určitě to není jako velmi rychlé instantní řešení. Ten plán jsme měli odevzdat už v roce 2025 nebo možná i dříve. Teď si přesně nevybavuji ten deadline, ale aktuálně je vlastně diskuze probíhá o tom, do jaké doby nám bude Evropská komise takzvaně tolerovat to, že nemáme přijatou tu legislativu kompletní o ETS 2, tudíž naší účast v tomto systému, a v jakou chvíli vlastně řekne, už bychom hrozili nějakou pokutou, protože jsme jedni z posledních zemí, které toto nemají.
0: Ano, jen jsem se chtěla zeptat, jestli tedy v tuhle chvíli je vlastně jasné, pro koho by ty peníze v Česku byly, kdo by je tedy mohl čerpat. Jestli jsou nějaká kritéria, nebo ani tohle ještě není vůbec jasné, nebo to určuje Evropská komise?
24: Neurčuje to Evropská komise, to je právě skvělý účel těch národních plánů, tak aby si jednotlivé státy mohly rozhodnout, na co a pro koho tyto peníze chtějí použít. Musí to být na klimaticky šetrné řešení a musí tím předcházet nevhodným dopadům toho systému ETS 2, které můžou být třeba dopravní nebo energetická chudoba. V českém sociálně klimatickém plánu jsou takové návrhy jako velké podpoření dotačního programu Nová zelená úsporám nebo rozvoj a větší flexibilita, větší frekvence veřejné dopravy, která by ještě měla být více elektrifikována, abychom abychom nepodpořili nákup dieselových spalovacích autobusů, ze kterých pak budeme muset platit další povolenky, ale všechny tyto návrhy, ať už jsou dobré nebo nedostačující, tak ještě nemůžeme financovat, protože ten plán, jak jsem říkala, není schválen.
23: Říká Rebeka Hengalová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum. Děkuji, naslyšenou.
24: Moc krát děkuji, naschledanou.
23: Fotbalové mistrovství světa hostí poprvé v historii tři země najednou. Turnaj dnes začne v Mexiku, kde po naší půlnoci nastoupí také česká reprezentace proti Jižní Koreji. Největší počet zápasů, včetně finále, se ale odehraje ve Spojených státech. S tím spojené problémy některých týmů, fanoušků i rozhodčího se vstupem do země a u stadionů se mohou objevit agenti imigračního úřadu ICE. Nejen na tyto okolnosti se ve Washingtonu ptal náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba, demokratického kongresmena Brandna Boyla, člena fotbalové i české pracovní skupiny americké sněmovny. A já jen dodám, že oslovení republikánští kongresmeni z časových důvodů rozhovor neposkytli.
5: Bílý dům říká, že půjde o jednu z největších a nejpozoruhodnějších událostí v historii lidstva a že přínos pro ekonomiku bude v desítkách miliard dolarů. Vidíme ale, že vstupenky jsou stále k dispozici a že hotelové pokoje nejsou tak plné, jak se očekávalo. Jaký to tedy podle vás bude šampionát?
6: No, to zní jako typický Trump. Ta pokora a skromnost takového prohlášení. Jsem samozřejmě sarkastický, protože mám obavy, že očekává návštěvnost a turistika nebudou tak velké, jak se předpokládalo před rokem. A myslím, že hlavním důvodem je politika našeho prezidenta a jeho administrativy. Zejména pokud jde o imigranty a o postoj prezidenta k našim tradičním evropským spojencům. Osobně mám evropské přátele, kteří se rozhodli, že sem na mistrovství světa nepojedou, protože se obávají agentů úřadu ICE nebo toho, jak administrativa přistupuje k profilům lidí na sociálních sítích a podobně. V kongresu zastupuju občany Filadelfie, jednoho z hostitelských měst. Celkem budeme mít 6 zápasů. Mělo jít o velkou a radostnou událost, která spojí svět, takže považuji za velkou tragédii, že je v době mistrovství světa prezidentem Donald Trump.
5: Na druhou stranu Bílý dům říká, že se prezident Trump zaměřuje na to, aby šlo o neuvěřitelný zážitek pro všechny návštěvníky a také o nejbezpečnější turnaj v historii. Nezní to přesvědčivě a nechce i Donald Trump, aby mistrovství světa bylo úspěšné?
6: Je jistě v zájmu prezidenta, v zájmu všech Američanů a vlastně nás všech na světě, aby nedošlo k žádným bezpečnostním incidentům, aby byli všichni v bezpečí a dobře se bavili. Bylo by dobré, kdyby se během turnaje i tento prezident choval co nejlépe, ale musím říct, že poté, co s ním přicházím do kontaktu už 10 let, si myslím, že čas ukáže.
5: Občanskoprávní organizace jako Sports and Rights Alliance nebo Amnesty International varují návštěvníky před tím, co už jste naznačil, upozorňují na porušování základních lidských práv v USA, na atmosféru strachu, represí a nejistoty. Můžete dát záruku návštěvníkům z Česka i jiných zemí, že pokud budou mít potřebné dokumenty a dodržovat zákon, tak se nestanou terčem agentů ICE nebo jiného úřadu?
7: Can I, in my role as a member of Congress, give 100% assurance? I think it would be disingenuous.
6: Jestli já jako člen kongresu mohu poskytnout 100% záruku, myslím, že by ode mě bylo neupřímné, kdybych řekl ano, protože znám lidi v tomto Bílém domě. Už jsme mluvili o tom, že je i v jejich zájmu, aby se během šampionátu chovali co nejlépe, protože vědí, že je bude sledovat celý svět. Takže očekávám, že turnaj proběhne bez problémů a že to bude skvělá událost. Ale zaručit to nemůžu, protože v této administrativě jsou některé velmi nezodpovědné osoby, včetně samotného prezidenta Stephena Millera a dalších, kdo popravdě nezdílejí moje hodnoty. Nezdílejí tradiční americké hodnoty, pokud jde o pohostinnost vůči lidem z jiných zemí.
5: Poprvé ve skoro stoleté historii mistrovství světa je hostitelská země ve válce s jednou z účastnických zemí. Jak si myslíte, že to může turnaj ovlivnit? Iránci na poslední chvíli přesunuli svůj tréninkový kemp z USA do Mexika a hrozí, že někteří hráči nebo členové výpravy nebudou nakonec do země vpuštěni ani na zápasy. Očekáváte ještě eskalaci v tomto smyslu?
7: V první řadě doufám, že tento konflikt s Iránem bude brzy úplně ukončen. Stejně jako velká většina Američanů si myslím, že byla šeredná chyba tuhle válku začínat. Od začátku jsem byl proti. Nikdy byste neměli začínat válku, pokud nemáte plán, jak z toho ven. Takže doufám v ukončení násilí a v konečnou dohodu o příměří s iránským režimem, a to zdaleka nejen kvůli fotbalu, ale i z významnějších důvodů. To je to nejlepší, co může Bílý dům udělat.
2: Měli by být členové iránského týmu vpuštěni do Spojených států, aby mohli zápasy mistrovství světa odehrát, a stane se to?
6: To mi nepřísluší, abych říkal, jestli mají být členové iránské výpravy do země vpuštěni, ale doufám, že to tak bude. I za studené války, až na bojkoty v Moskvě a v Los Angeles, byly olympijské hry příjemným oddechem od nepřátelských akcí, takovým oddychovým časem od světové politiky. A doufám, že to tak bude i v případě tohoto mistrovství světa.
2: Jak intenzivně budete vy osobně domácí šampionát sledovat a komu kromě amerického týmu budete fandit? Pokud se nemýlím, tak vaše rodina pochází z Irska, které v baráži kvalifikace vypadlo s Českem.
6: Ano, a přesto s vámi dělám rozhovor pro rozhlas, i když mi Česko zlomilo srdce. Způsobilo, že nemám na tomto mistrovství světa druhý tým, kterému bych mohl fandit. Přeju to tedy Spojeným státům, no a pokud vypadnou, tak jako vždycky budu fandit outsiderům. Mám ty příběhy rád. A možná nakonec budu jako svému druhému týmu fandit Česku.
23: Dodává kongresmen za demokratickou stranu Brandon Boyle v rozhovoru s naším zvláštním zpravodajem na světovém fotbalovém šampionátu Janem Kalibou. Jeho plnou verzi najdete na serveru iRozhlas.cz. Blíží se prázdniny a to znamená víc cestování a víc převozů dětí v autech, ať už na dovolenou, na tábor nebo za prarodiči. BESIP a organizace Tým silniční bezpečnosti proto dnes představil novou osvětovou kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Za posledních 10 let zemřelo při dopravních nehodách 110 dětí, 73 z nich bylo v autech. A za tuto dobu se stalo skoro 40 tisíc nehod, kdy bylo dítě spolujezdcem. Mnoho lidí podle odborníků dělá chyby při používání autosedaček. My o tom budeme podrobněji mluvit s metodičkou dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markétou Novotnou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
23: Proč jste se rozhodli znovu informovat o dětských autosedačkách? To už by u nás mělo být něco naprosto běžného, ne?
8: Byť vlastně povinnost používat dětské autosedačky je tady s námi opravdu dlouho, tak technologie a trendy vlastně ohledně dětských autosedaček se stále vyvíjí, objevují se stále noví rodiče a my vlastně v terénu vidíme, ať už ve spolupráci s BESIPem nebo s policií, anebo i při těch osobních zkušenostech vidíme, jak se rodiče nebo i prarodiče chyb dopouští, kdy jsou to chyby ať už u instalace autosedačky nebo u samotného usazení. A vlastně tyto chyby nebo některé z těch chyb nám potvrdilo i šetření, které jsme v posledních týdnech dělali ve spolupráci s Ipsos.
23: Tak to pojďme rozdělit. Nejdřív k té instalaci. Ono standardem u těch novějších aut jsou ty takzvané ISOFIXy, tedy systém, do kterého sedačka zacvakne. I tady se dá udělat chyba při instalaci, protože tam jsou dokonce i čidla, které se rozsvítí zeleně, když je sedačka dobře zacvaknutá.
8: Je to tak, já bych možná na úvod řekla, že ISOFIX je vlastně právě systém, který má částečně eliminovat ty chyby oproti autosedačkám, které se v minulosti anebo u některých starších vozidel musí poutat tím bezpečnostním pásem. Ale i tím pásem je to bezpečné, pokud rodič nebude lajdák a dá si záležet. A ohledně těch ukazatelů, o kterých jste hovořila, tak je to právě o tom, kdy, aby posluchači věděli, ISOFIX jsou kotvící háčky, které se vlastně jako zaseknou právě na takový kotvící hák ve vozidle. V tu chvíli ilustrace od výrobce se nám většinou zobrazí zeleně, že máme zacvaknuto, ale autosedačka se tam stále, tak řekněme, jako kymácí. Nicméně tady musíme nejen zacvaknout, ale opravdu jako dotáhnout tu autosedačku do toho automobilového sedadla. Ideálně tak, aby se na
9: ohledně třeba opěrné nohy, anebo i směru vlastně nastavení té autosedačky, protože z toho průzkumu, který jsme si dělali, nebo z toho šetření, tak až 17% rodičů a prarodičů uvedlo mylně, že vajíčko, tedy pro ty novorozence, pro ty nejmenší, může občas cestovat po směru jízdy, ale vajíčko je přitom autosedačka, která musí vždy cestovat proti směru jízdy.
23: Takže sedačka se nesmí kývat po upevnění, vajíčko jen proti směru jízdy. Dokdy nechat děti v těch vajíčkách?
9: Ve vajíčkách není směrodat mýtus, který panuje ve veřejnosti. Směrodatné je, že hlavička nesmí přerůst hlavovou opěrku. Ideálně tedy do nějakých 15 nebo klidně 24 měsíců, záleží na výrobci autosedaček, ale opravdu dokud hlava nepřeroste hlavovou opěrku, pro ty děti je to nejbezpečnější, co mohou mít.
23: Často se kupuje autosedačka třeba v bazaru, protože když má člověk 2-3 děti, není to levná záležitost. Je to tady stejné jako například u helem na kolo, že po havárii už by se neměly používat?
9: Ano, je to přesně tak. Po dopravních nehodách bychom autosedačky užívat neměli. Může k ním dojít vlastně uvnitř k nějakým mikrotrhlinám, které nejsou zjevné vlastně tím vizuálním okem a pak nám to nejcennější při další nehodě neochrání. Proto my doporučujeme klidně mít sedačku z druhé ruky, ale tam, kde znám tu historii, to znamená od kamarádky, od někoho z rodiny, od kolegy, vím, že s tou sedačkou neboural, tak si mohu dovolit vlastně pořídit si, řekněme, už jako použitou autosedačku, ale ne od cizích lidí. Tam prostě neznáme tu historii, takže to nedoporučujeme.
23: Vy jste zjistili, že lidé dělají chyby i při utažení pásu bezpečnostního. Tak co způsobí při nárazu nedostatečně utažený bezpečnostní pás?
9: V tu chvíli vlastně všechny volně ložené předměty ve vozidle, což může být právě i ten nedostatečně připoutaný jedinec, ten člověk nebo v tomto případě to dítě, tak vlastně zvyšujeme několikanásobně riziko těžších nebo těch nejfatálnějších zranění. To znamená opravdu nemyslet na pohodlí toho dítěte, ono to pohodlí v té sedačce má i ve chvíli, kdy opravdu jsou ty pásy dotažené tak, že mezi tělo dítěte a ten pás se nám vejdou pouze dva prsty, nejde nám tam protáhnout celá ruka.
23: A více dozvíte o týmu silniční bezpečnosti na jeho akcích. Můžete si najít na internetu Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy. Děkuji vám, naslyšenou.
9: Já děkuji, naslyšenou.
10: Radiožurnál Půl jedné. Eliška Zábrocká a zprávy.
22: Benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil, cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze dál komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do 14:30 odpoledne. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které končí v Holešovicích. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, v Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. A v Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního roku. Z českých interpretů se na festivalu představí rapéři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
10: Sport.
22: Fotbalista Ondřej Krič Faluši přestoupil z Ostravy do Saint-Gilloise. Belgický vicemistr získal českého reprezentanta do 21 let na základě výstupní klauzule. A novým předsedou Mezinárodní lyžařské federace se stal lichtenštejnský právník Alexander Ospelt. O jeden hlas porazil dosavadního šéfa Johana Eliaše.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Ostravou a taky u Čáslavy na silnici 38. Na D1 popojíždějí kolony před Ostravou směrem z Prahy. Na kilometru 344,5 narazil motorkář do šipky silničářů. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už se projíždí alespoň odstavným pruhem. Kolona zabere 10 až 15 minut od sjezdu na Klimkovice. Na D1 vázne provozy na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů. Nákladní auta zastavují poprvé na kilometru 159. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, zastavíte jen místy. Pozor, kvůli D1 je tam ucpaná i Vídeňská na příjezdu do Brna z Modřic. Ucpává se i okolí křižovatky u Futura. Na silnici 38 na obchvatu Čáslavy zasahují hasiči u nehody dvou nákladních aut. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově a zdržíte se chvilku v koloně. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Čekejte kolony mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouní omezení a postojíte až 20 minut v obou směrech. V Praze regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka ve směru na Barandovský most. U Zlíchovského tunelu odtahovali nepojízdné auto. Už jsou pryč kolony před tunelem.

0: 4 minuty po půl jedné, tady je Radiožurnál. V Jasené na Zlínsku dnes v 11 hodin dopoledne po rekonstrukci slavnostně otevřeli Mikuláštíkovo fojtství. Vzácná roubenka z poloviny 18. století má i novou expozici a my se tam vydáme za chvíli v další soutěžní odpolední reportáži. O co hrajeme? Radiožurnál.cz v sekci soutěže.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

Roubené Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevřelo v 11 hodin návštěvníkům. Stavbu z 18. století nechalo Národní muzeum v přírodě opravit a zajistilo její statiku i technické zázemí. Uvnitř jsou připravené nové expozice o životě.

0: tě fojtů, portášů i zbojníků.
1: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
2: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
1: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou skladnice, historické fotografie. Jsou tu také čtyři postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení. A Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
2: Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně tři fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
1: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství. Když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
3: Obrovské, já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, ale že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
1: Vy sama jste slyšela určitě od svých předků mnoho historek, co se tady dělo, co tady bylo.
3: Tady vždycky se dávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Muzejníci vrátili expozici na začátek 20. století. Ještě dříve, v 18. století, byl tady ale úřad fojta.
3: Ano, tady byl úřad fojta, protože ten dům byl napatro postavený i z toho důvodu, že fojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
1: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
3: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
1: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíkova fojtství, které se dnes po rekonstrukci otevřelo v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
0: No a vrátíme se tam i v dnešních soutěžních otázkách. Telefon do studia odpoledního Radiožurnálu je 221 552 255 a čekáme třeba právě na vás.

0: do Ostravy. Dnes odpoledne zdravíme Barboru. Barboro, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dobrý den, tak snad vás dobře uslyšíme při dnešních odpovědích. Byla by škoda přijít o nějaký ten bod Zlín. Tam se dnes vydáme, na Zlínsko, protože rubené Mikuláštíkovo fojctví se dnes dopoledne znovu otevřelo veřejnosti. Vysílali jsme k tomu reportáž, jistě jste u toho byla.
1: Poslouchala jsem, ale nevím, jestli si to budu pamatovat.
0: Poznámky máte?
1: Něco málo.
0: Dobře, to zní slibně. Tak za tři správné odpovědi je dnes dárek od značky Senkor a vybrat si můžete, zda bude pro muže nebo pro ženu. Ten pánský dárek je multifunkční zastřihovač vlasů a fousů Senkor SHP. Cena pro dámy, to je vysokorychlostní žehlička na vlasy Senkor Artemis. Za dvě správné odpovědi je to dárek sportovní, set cen, které souvisejí s olympijským dnem, respektive olympijským během. Takový balíček plný energie, nejen triko od Alpine Pro, ale třeba i voucher od Multisportu na 10 dní a chutná křupová svačinka Fincris Snack anebo přírodní tyčinka Bombus Raw Energy. Jubilejní 40. olympijský běh se koná příští týden ve středu 17. června. Vysílat odtud bude i Radiožurnál v přímém přenosu. Za jednu správnou odpověď cena útěchy od Radiožurnálu jako překvapení. Tak můžeme se do toho pustit?
1: Můžeme.
0: Vemte si poznámky a řekněte mi, máte 5 vteřin na odpověď, jaká tři historická témata přibližuje nová expozice v Mikuláštíkově fojctví? Život koho?
1: Spojtu, portášu a zbojníků.
0: A to jste si napsala?
1: Ano, to jsem si zrovna napsala.
0: A to se vyplatilo. První bod, máte ho v kapse, správná odpověď. Otázka druhá. Co bylo hlavním úkolem portášů? Co dělali?
1: Byli to strážci hranic a hlídali, ať se tam nepropašuje například máslo.
0: Tabák.
1: Nebo jiné věci. Tabák.
0: Na které tehdy bylo vysoké clo. To jste si taky napsala?
1: Ano.
0: Dobře, no a do třetice. Do jakého období muzejníci interiér vrátili? Do jakého století, řekněme? A jeho část?
1: Do 18. Nebo do 20. vlastně. Tak. Ono to je fojtcí z 18.
0: Ano,
1: století.
0: 17. Ale ten interiér navrátili na začátek 20. století.
1: Ano. 20.
0: I když samotná budova pochází, jak jste řekla, z 18. století, tahle otázka směřovala k tomu začátku 20. Poznámky se vyplatily, Barboro, pánská nebo dámská cena, to už je na vás, co si vyberete.
1: Super,
0: mějte se moc hezky. Děkuju. Gratuluju, naschledanou.
1: Taky hezký den, naschledanou.

0: A teď už do Španělska 9 minut před 13. hodinou. Katalánská metropole Barcelona plánuje během příštího desetiletí nahradit 24 tisíc stromů. Agresivní žlutý pyl z platanů totiž stále více obtěžuje obyvatele města. Nejvýrazněji zastoupený strom v ulicích Barcelony se tak v posledních letech stal nepřítelem. Mluvit o tom budu s Karolínou Láskovou ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Důvodem toho kácení, jak jsme řekli, jsou silné alergické reakce na pyl z platanů. Jak na ně obyvatele Barcelony reagují? Co jim působí?
1: V Barceloně jsou prý zejména čtvrti Eixample a Sant Martí na jaře žlutým pylem přímo zaplavené. Platany jsou i symbolem asi nejznámějšího barcelonského bulváru La Rambla. Pyl z nich ale místním i turistům na jaře způsobuje svědění očí, nosu i v krku. Server Diari de Catalunya píše, že to neobtěžuje jen alergiky, ale i lidi, kteří na pyly běžně citliví nejsou. A takoví lidé tedy můžou trpět častým kýcháním, ucpaným nosem nebo podrážděnýma očima a hrdlem. V vážnějších případech může ten pyl vyvolávat astma nebo kašel, který už vyžaduje lékařskou péči.
0: Čím plánuje barcelonská radnice ty pokácené platany nahradit, protože stromy hrajou důležitou roli v ochlazování i tohoto města?
1: To jistě. Platany byly prý kdysi levné a protože rychle rostou, staly se pro městské plánovače jasnou volbou a dnes představují více než čtvrtinu barcelonských stromů. Plán je teď ale počet platanů snížit asi na 12% a postupně místo nich vysazovat jiné druhy stromů. Podle serveru Barcelona Secreta třeba Břestovec západní, Tipuánu bolivijskou nebo Zederach hladký. V nově zrekonstruovaných ulicích Barcelony, mezi které patří i takzvané superbloky, bloky a zelené koridory, kde mají maximální přednost chodci a cyklisté před auty a kde je taky udržitelnost prioritou, se už tahle strategie vlastně aplikuje. Jsou tam stromy, které potřebují méně vody než platany, ono Katalánsko taky v posledních letech zažívalo velmi těžká sucha a neprodukují tak dráždivý pyl jako ty typické platany.
0: Do ulic Barcelony jsme se v odpoledním radiožurnálu podívali s Karolínou Láskovou ze zahraniční redakce. Díky za to, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 13 hodin. Eliška Zábrocká pro vás má zprávy.
1: Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Ukrajinské drony zřejmě zasáhly další dva mosty vedoucí na anektovaný Krym. České tenistky se v zářijovém čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Kolona po nehodě vzniká na pražském okruhu směr letiště před Ořechem. A čekáme oblačnost přeháňkami, k večeru se může vyjasňovat, teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
3: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
1: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili víc než 2000 respondentů. Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji.
4: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných bočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a 4 lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a 2 děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
5: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
6: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakryt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
6: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brass hodech. Na závěr 5denního festivalu zahraje ještě žestový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
8: Sport. Rychlostní kanoisté vstoupili do mistrovství Evropy v portugalském Montemoru. Jak se zatím v rozličkách daří českým reprezentantům, řekne přímo z místa reportér Adam Kodet.
9: Martin Fuchs na kilometrové trati suverénně z prvního místa postoupil přímo do finále a to samé se povedlo ze druhého místa kanoistovi Antonínu Hrabalovi na trati 200 metrů. Naopak kajakář Josef Dostal dojel na kilometru třetí a zítra ho čeká semifinále a před malou chvíli těsně nestačil na přímý postup do finále český čtyřkajak ve složení Sobíšek, Havel, Špicer a Vorel. Závody pokračují odpoledními rozjížďkami z Portugalska. Adam Kudet, Radiožurnál.
8: České tenistky narazí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové na Velkou Británii. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, který bude hostit v září finálový turnaj. případě postupu výběr kapitánky Barbory Strýcové bude čekat v semifinále lepší z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul budou obhajovat Italky. Utkáním Mexika s Jihoafrickou republikou ve 21 hodin našeho času začne fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci na zítra duelem proti Jižní Koreji. Radiožurnál Sport i Radiožurnál Zápas odvysílají v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 kolony před Brnem nehoda u Klimkovic. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu už u exitu 153 Tasov. Osobní auta v levém pruhu brzdí hodně u exitu 162 Velká Bíteš, pak kolem sjezdu 182 Kývalka různě pomalu jedou do Brna. Na D1 z Přerova na Ostravu čekejte kolonu hned za exitem 342 Klimkovice. Je to na 5 minut osobním autem kamionem déle na 344. kilometr. Tam se po nárazu motorky do světelné šipky projíždí jenom odstavným pruhem. Na D6 z Karlových Varů na Prahu obezřetně těsně za exitem Řevničov na 37. kilometru havarovalo osobní auto, blokovaný je levý pruh, brzdí se prudce. Na D6 z Prahy na Karlovy Vary pozor na nehodu za sjezdem nahoře Sedly na kilometru 54,5, zabraný pravý pruh, je to bez kolony. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona od exitu 15 Lochkov kolem 20 minut k nehodě dvou aut na 18. kilometru, je tam průjezdný jenom odstavný pruh před Ořechem. Před ním vzniká kolona na okruhu i opačným směrem na D1 už z D5 z kopce před Rudnou ze 7. kilometru, osobním autem je to až na 40 minut. A 21 Cheb až vážnější nehoda před Františkovými Lázněmi, dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty nejčastěji 14 až 18 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
0: Čtvrteční odpoledne bude na Radiožurnálu i tentokrát ve znamení linky bezpečí. Staráte se o děti, pomáháte rodičům a k tomu ještě řešíte svou vlastní domácnost. Tak asi sami nejlíp víte, že času sám pro sebe už člověk moc nemá. Péče o druhé může být samozřejmostí, ale taky cestou k vyčerpání. Jak tomu předejít? Právě takové je téma dnešní linky bezpečí na Radiožurnálu. Už za malou chvíli k tomu uslyšíte víc.
2: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Pomáhat blízkým bereme často jako samozřejmost, jenže když péče přibývá a starosti se rozprostřou mezi děti, rodiče i domácnost, může se situace nenápadně proměnit v dlouhodobé přetížení. Není totiž jen o čase, ale taky o energii, emocích a často i o penězích. V dnešní lince bezpečí na Radiožurnálu se proto podíváme na to, jak by si měli rodiče péči nastavit tak, aby je nepohltila. Ve studiu už vítám redaktorku Veroniku Šlajsovou. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. V současnosti se mluví o takzvané sandwichové generaci, která se stará o všechny kolem, tedy primárně o své děti a taky o své rodiče. Nicméně na sebe už často zapomíná. Nejde jen o praktickou pomoc nebo čas, ale taky o emoční podporu. Pro Český rozhlas o tom mluvila Jana, která se kromě své domácnosti musela starat i o tu matčinu.
4: 4x týdně jsem za ní jezdila, takže jsem vždycky odvezla dceru na trénink. S tím jménem jsem jela za maminkou, tam jsem strávila hodinu, pak jsem se přesunula s dítě tam zase zpátky, vzala jsem druhý dítě, abych přijela domů a maminka mi už volala, co se prostě něco stalo.
3: Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2024 mělo zkušenost s péčí o jinou osobu mezi lety 2020 a 2024 až 40% dospělých v Česku. A podle loňských dat Centra ekonomických a tržních analýz o své blízké, takže i rodiče, seniory nebo dlouhodobě nemocné příbuzné, pečuje přibližně 800 tisíc lidí. Nejčastěji se starají ženy a často je péče tak náročná, že kvůli tomu musí třeba i skončit v práci.
2: Veronika Šlajsová z domácí redakce Radiožurnálu. Díky.
3: Naslyšenou.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: A ve studiu vítám taky Zuzanu Hrzalovou, odbornou garantku vzdělávání Linky bezpečí, která nám řekne víc o sendvičové generaci. I vám přeju dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
2: Sendvičová generace, možná ne tak úplně známý pojem, asi tušíme, jak to vzniklo. Zajímalo by mě, kdy a kde to třeba vzniklo.
5: Tak přesný termín, kde vzniklo, to já nemám úplně připraveno, to nevím, ale je to vlastně běžně používaný název pro generaci, která právě pečuje jednak ještě třeba o děti, které jsou školou povinné, ještě je tam vlastně potřeba té péče poměrně hodně a zároveň pečuje o své rodiče, kteří třeba potřebují už něčím pomoct, ať už jsou to nějaké drobné úkony, anebo i třeba celodenní péči.
2: Vycházíme z toho tedy obvykle čtyřicátníci.
5: Ano, ano, přesně tak. Je to zpravidla kolem toho věku 40 let.
2: Péče v rodině často bývá neviditelná, myslím, že i nedoceněná. Proč tomu tak je?
5: Neviditelná možná i proto, že o ní ne tak často mluvíme, o tom, jak nám v tom je. Bereme to jako samozřejmost v určitém období, že vlastně se o nás starali naše rodiče a tak my tu péči vracíme a staráme se o ně. A mnohdy toho vlastně vyplývá, že jedeme tak jakoby na doraz a opravdu jsme v práci denodenně, ať už třeba pečujeme a u toho třeba máme ještě svoji práci, staráme se o svoji rodinu, tak tam nepouštíme ten prostor pro sebe.
2: Jak poznáme na někom dalším, že už pro něj ta péče o blízkého je přetěžující? Je to třeba tak, že vidíme, že nemá čas sám pro sebe?
5: Určitě. Nemá čas sám pro sebe. Možná už přicházejí nějaké změny chování, v náladě, na té emocionální úrovni a přitom potom už větším přetížením to opravdu zasahuje do hodně oblastí, třeba i fyziologických, kdy máme poruchy spánku a spoustu dalších potíží, které se potom přidávají.
2: Dá se tomu tedy říct vyhoření?
5: Ano, ano. Může to dojít až vlastně do stádia vyhoření.
2: Jsou k tomuhle přetížení náchylnější lidé, kteří pečují i ve své profesi, třeba zdravotníci, učitelé, nebo ne?
5: Můžou být. Zároveň někdy to může být tak, že ten profesionál umí dobře nastavovat i své hranice, že vlastně je hodně vnímavý ke svému tělu, protože to používá v práci a má spoustu prostředků, jak mít na to náhled. Takže může to být něčem i výhoda, že já třeba vím, kdy už je toho moc, ale samozřejmě může tam být to přetížení také, že my jsme ty profesionálové, umíme to ve svém pracovním životě a tak nějak se možná i od nás očekává, nebo i my do toho dáváme těch hodně procent, protože vlastně jako víme, o čem je řeč.
2: Už před tím naším rozhovorem jsme slyšeli na Radiožurnálu, že častěji se většinou tedy o své rodiče, ale i o děti starají ženy, že kvůli tomu často musí končit v práci. Proč tomu tak je? Je to tím, že jsou empatičtější, nebo muži naopak méně empatičtí?
5: Já bych řekla, že teď už se to posouvá, že ta péče se začíná rozdělovat, více o tom hovoří. Zároveň ještě to máme stále ve společnosti nastaveno, tak i když pečujeme o děti, že jsou primárně doma ženy a ono se to tak trošku odráží potom v té péči o ty blízké. Ale řekla bych, že už se to proměňuje. proměňuje.
2: Těžko se můžu vcítit teď do pocitu své ženy, ale zkusím to, i když nemám pocit, že bych toho dělal zas tak málo v tomto ohledu, pokud jde o péči o děti, ale jak by mi měla naznačit, že toho zkrátka dělá málo, aby tam nevznikl nějaký další konflikt partnerský?
5: Myslím, že základem je komunikace, tak jako u všech problémů otevřít to a vůbec předtím, než začneme o někoho pečovat, tak se o tom pobavit všichni jako v rámci celého rodinného systému, jak to bude probíhat a jsme vlastně schopni nějak to zvládnout.
2: Dají se do toho nějakým způsobem zapojit i děti, když jim řekněme 10 nebo pak už třeba 15 let, teď mluvím o té péči o řekněme nemocné rodiče nebo staré rodiče.
5: Určitě je možné je zapojit. Řekla bych, že je vždycky důležité zapojit v té komunikaci, v té oblasti, že o tom mluvíme, že se tohle děje, že zvažujeme třeba celodenní péči nebo i přistěhování třeba babičky, dědečka k nám domů, že to je velká změna, tak je potřeba to komunikovat i s dětmi. Potom, když jsou starší, tak je můžeme nějak částečně zatížit tím, ale samozřejmě opatrně. Nedávat to na úkrol jejich koníčků, zájmů anebo jejich denního režimu, takže spíš tak jakoby citlivě třeba občas se dá využít, ale rozhodně bych to nebrala jakoby samozřejmost.
2: Je přirozené, že když se toho člověk na svá bedra vezme příliš, tak pak může mít pocit selhání. Co udělat pro to, aby si tenhle pocit nepřipouštěl?
5: Je to přirozené, že potom ten pocit selhání může přijít, kdy se dostaneme do bodu, že už nevíme, jak dál a je to pro nás těžké a zároveň máme stále na mysli to, že chceme pečovat o někoho blízkého a ten zájem, vlastně chceme to dělat, tak vždycky je důležité být k sobě vnímavý a zastavit se už i na začátku předtím, než vůbec jdeme do té celé etapy pečování, říct si, že vlastně my jsme tam taky a že potřebujeme mít svůj prostor a dbát na svoji péči, péči o sebe a svoje zdroje, to je důležité.
2: Pojďme na úplný závěr tohle téma ještě shrnout. Co byste konkrétně poradila lidem, kteří mají pocit, že zkrátka jedou na doraz, ale nejde jim zpomalit?
5: Já bych hodně podpořila to mluvit o tom klidně i s odborníky, nechat si pomoct, případně do toho zapojit nějakou péči organizací, takže nebýt v tom sám a pečovat o sebe, myslet primárně opravdu na to, jak se mám já, protože když se budu mít dobře já, tak můžu dobře pomoct ostatním, bez toho to nejde.
2: Uzavírá v dnešní Lince bezpečí Radiožurnálu odborná garantka vzdělávání Linky bezpečí Zuzana Hrzalová. Moc děkujeme a naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.

0: Zítra máme pátek, ve všech podcastových aplikacích tedy vyjde nový díl brněnské jedenáctky našeho zpravodajského podcastu z Brna a okolí. Ale hned teď jedna taková malá ochutnávka odpoledního radiožurnálu. Brno patří po setmění nejen lidem, ale i srnám, liškám a divočákům. Vědci z Mendlovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem. No a výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míme je každý den, aniž bychom o nich kolikrát vůbec věděli. V Brně natáčel náš reportér Marek Hensel.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vysunovací žebřík.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
1: Teďka ji otevírá. Hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie. Pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendlovy univerzity.
4: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
2: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže ten patří člověku, noc patří zvířatům.
3: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Dobré odpoledne, 13 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy Radiožurnálu.
3: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žatci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Pokud další žádost obsahuje nové informace nebo argumenty, musí se jí ministerstvo podle verdiktu věnovat. Advokátní kancelář Dentons, která ženu zastupovala, označila rozhodnutí soudu za průlomové pro všechny protiprávně sterilizované ženy, kterým ministerstvo v minulosti žádosti zamítlo. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada EU. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snížení emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Mexičané jako první národ přivítají už po třetí v historii fotbalové mistrovství světa. To letošní pořádají společně s Kanadou a Spojenými státy. Slavnostní zahájení je na programu dnes večer na Aztékském stadionu v Mexico City před úvodním duelem turnaje mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou. A nadšení cyklisté z Česka dnes vyrazili na benefiční jízdu po Nepálu. Vydali se na trasu přes sedlo ve výšce 5,5 tisíce metrů nad mořem. V plánu mají vybrat peníze na podporu místních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětské hřiště. Do práce formou soutěže zapojí i místní obyvatele. Sport. Fotbalista Ondřej Krič Faluš přestoupil do Saint-Gilloise. Belgický vicemistr získal českého reprezentanta do 21 let z ostravského Baníku na základě výstupní klauzule.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a po nehodě i na Pražském okruhu před Ořechem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy stále vzniká velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Její první část už kolem exitu 153 Tasov. Osobní auta v levém pruhu hodně zpomalují, zejména mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Klimkovice se tvoří kolona z kilometru 343 na 344. Po nehodě motorky je tam průjezdný jenom odstavný pruh s držením kolem 5 minut. Na D6 z Karlových Varů na Prahu těsně za exitem Řevničov pozorně na 37. kilometru. Po nehodě je tam zabraný levý pruh, je to bez kolony, ale brzdí se za pravotočovou zatáčkou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na 18. kilometru havarovala dvě auta, provoz stažený do odstavného pruhu, kolona na 40 minut od Lochkovského tunelu. A jak se u zmíněné nehody přihlíží v opačném směru, je okruh plný před Ořechem i směrem na D1, kolona od sjezdu na D5 je na půl hodiny, plus před okruhem právě na D5 směrem z Plzně je kolona už za Loděnicí z 9. kilometru, a to i osobní auta, protože navíc na 7. kilometru ve středním pruhu překáží porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
2: A krátce ještě k dnešní Vinohradské 12. Co dělal čínský prezident na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s Korejskou?

Dnes nezačíná jen fotbalové mistrovství světa, ale taky další očekávaná sportovní akce, jen možná ne tak globální. Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gavlas totiž večer vstoupí do světového poháru dvojic. V německém Frankfurtu se utkají s Indií a zítra ještě čeká zápas proti Dánsku. Ze základní skupiny postoupí do play-off jen ten nejlepší, tak věřme, že to bude český pár a že znovu bude slyšet o kvalitě českých šipek. Ale jak už jsme naznačili, začíná pochopitelně taky fotbalové mistrovství světa a českou reprezentaci hned na úvod vyzvou Korejci. Na mistrovství světa se Češi představí po 20 letech. Za chvíli uslyšíte, s čím do šampionátu jdou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Rohlenky. Pozor, dejte na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov za nájezdem z Ostravské těsně před Rohlenkou. Na kilometru 206 se srazila dodávka a osobní auto a stojí vlevo u svodidel. Značnou částí zasahují do levého pruhu. Zatím nejsou označení, vybočuje se tam v dešti. D1 směr Vyškov před Rohlenkou, kilometr 206, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Děkujeme Štěpánu Jandovi za dopravní zpravodajství a teď už v odpoledním radiožurnálu slibovaný fotbal.
0: Mistrovství světa ve fotbale
3: na radiožurnálu.
2: Už se to opravdu blíží, český národní tým vstoupí do světového šampionátu hned první hrací den a bude to zítra brzy ráno. Ve 4 hodiny našeho času reprezentace rozehraje v mexické Guadalajaře utkání s Jižní Koreou. Suverénně největší hvězdou asijského týmu je kapitán Son Heung-min.
4: Při úvodním tréninku Jihokorejců v Mexiku poutal Son jasně největší pozornost. Nejúspěšnější období prožil v Tottenhamu, ve kterém hrál od roku 2015 až do loňska, kdy odešel do Los Angeles FC. S londýnským klubem ovládl Evropskou ligu a za víc než 450 soutěžních zápasů dal 173 gólů.
5: Heung-min Son from inside his own half has scored one of the best goals of his Spurs career.
6: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc.
7: Určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
8: To je vlastně asi největší, řekl bych, jako hvězda té skupiny.
4: Zmínili postupně reprezentační kouč Miroslav Koubek, obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Schulz. V jeho korejské reprezentaci Son debutoval v 18 letech, se 145 starty je národním rekordmanem a chystá se už na své čtvrté mistrovství světa.
9: Když jsem na mistrovství světa, pokaždé se cítím jako dítě, protože být tady a reprezentovat svou zemi, to je sen. Česko má dobré fotbalisty, ale to my taky a budeme chtít soupeřovi silné stránky eliminovat.
4: Řekl na tiskové konferenci před utkáním s Českem Son Heung-min.
10: Son Heung-min je v Koreji jako neskutečná megastára. To je opravdu jako miláček všech a opravdová celebrita.
4: Zdůraznil pro radiožurnál Sport královéhradecký obránce Tomáš Petrášek, který v minulosti v Jižní Koreji působil. Do Evropy zamířil Son poprvé v létě 2008, kdy ze Soulu přestoupil do německého Hamburku. V Bundeslize debutoval o 2 roky později a tehdy u toho byl i jeho někdejší spoluhráč z přístavního klubu David Jarolím.
11: Byl to takový tiší kluk, který se nějakým způsobem moc neprojevoval. Byl pokornej, makal, poctivý, takže ta kariéra, kterou měl, tak nebyla náhoda. Jeho silná stránka je to zakončení obou nohy, prostě pravá, levá, je to pak pro tu defenzivu těžký a určitě jeho rozhodování schopnosti.
4: Řekl radiožurnálu Sport bývalý reprezentant David Jarolím. Utkání Česko-Jižní Korea začne v Mexiku ve 4 hodiny ráno středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Guadalajary Lukáš Michalík, radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 13 hodin 49 minut, tady je odpolední radiožurnál. Venkovské školy by se měly slučovat pod jedno vedení do takzvaných svazkových škol. Podle plánu ministerstva školství by se tím mohl jejich provoz zefektivnit. Dolní Cerekev na Jihlavsku už začíná zjišťovat, jaký by byl zájem v okolních obcích, kde mají v současné době malotřídky. Jednou z nich je základní škola v nedaleké Cejli.
1: Prvňákům a druhákům pod vedením učitelky Anny Bertníkové končí hodina výtvarné výchovy.
2: Děti kreslí mapu Česka, mapu Cejle a mapu kraje Vysočina.
1: Škola má tři učitele a její ředitelka Gabriela Nováková je zároveň i učitelkou a vychovatelkou v družině.
3: Nikdo nechce dojíždět, někdo chce individuální přístup, takže ty požadavky těch rodičů jsou velice specifický a pokud to ta malotřídka splňuje, což většinou ano, tak to dítě semka jakoby dají.
1: Podle ní by případným sloučením do většího celku mohla škola o tuto svoji silnou stránku přijít. Obec každý rok podle bezpartijní starostky Pavlíny Novákové dává na provoz školy 500 000 korun.
4: Zatím to zvládáme a jako pokud tu školu chceme zachovat, je jasný, že do ní budeme muset dávat nějaký finance.
1: V sousední Dolní Cerekvi je 9letá škola. Bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák vidí slučování jako do budoucna nevyhnutelnou věc.
5: V tu chvíli platím jednoho ředitele, vlastně ideálně jednu účetní, jednoho ajťáka.
1: Se starosty okolních obcí se o případném zřízení svazkové školy bavil zatím jenom neformálně. Problém je podle něj v tom, že malotřídky teď dostávají od ministerstva školství peníze navíc.
5: Nemáme co nabídnout, protože oni na tom vlastně v tu chvíli můžou být už jenom hůř.
1: Ministerstvo školství podle mluvčího Ondřeje Macury plánuje sdružování do svazkových škol podporovat víc.
6: Připravujeme první motivační opatření pro dobrovolné spojování ředitelství škol, která by mohla být spuštěna už v průběhu roku 2027.
1: Hlavním přínosem svazkových škol podle něj je, že pomohou udržet kvalitní vzdělávání na venkově nebo lepší plánování provozu. František Jirků, Radiožurnál.
7: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

Sim, já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Stavební zákon připravený vládními poslanci prochází druhým čtením. Měl by být zákon ve své současné podobě schválen, nebo by měl být napřed podroben odborné debatě? Vladimír Kroc se zeptá předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Český rozhlas dnes představil programové novinky do konce roku, tedy třeba i projekt Slyšet Havla k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta. Podrobněji o tom uslyšíte za chvíli ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
3: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
2: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál, 14 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
5: Poslanci na mimořádné schůzi jednají o dotacích pro Agrofert. Kuvajt po iránských úderech znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Po nehodě se tvoří dlouhé kolony na Pražském okruhu před Ořechem obousměrně. A čekáme oblačnost s přeháňkami, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 18 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci jednají o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli tomu nechala svolat opozice. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Pokud by unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmů za vyřešený. To na plénu před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
7: Za trvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
5: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů omluvil, je na návštěvě Plzeňského kraje. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště. Na íránská vojenská zařízení zaútočilo znovu v noci americké letectvo. Podle tvrzení Washingtonu šlo o sebeobranu proti pokračující íránské agresi. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuwaitu. Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
8: Je to takový zvláštní pocit, no.
9: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
8: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
10: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
5: Český rozhlas v druhé polovině roku zařadí do programu vysílání pořady o Václavu Havlovi, koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz. Projekt Slyšet Havla odstartuje 7. září s veřejněním rozhovoru, který bývalý prezident natáčel v New Yorku se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou. Pokračuje programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
11: My jsme objevili něco, co se ztratilo. Je to první rozhovor, který takhle Václav Havel natáčel. S tím, že se to uveřejní v literárních novinách a možná, že by to mohlo odvysílat i tehdejší Československý rozhlas. Pak přišel srpen 1968 a ta nahrávka zmizela. No a našla se v jedné pozůstalosti a našel ji náš už legendární archivář Miloš Turek v únoru letošního roku.
12: Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační trenér Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své kariéry cítí.
13: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne. Příjezdem do Mexika určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
12: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem a nehody v Praze na okruhu u Ořechu a taky na Štěrboholské spojce za Europarkem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří více než 40-kilometrová kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná už za velkým meziříčím na 150. kilometru, chvíle mi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, ta potom čeká kolona hlavně za sjezdem na Domašov ze 173. kilometru, je to až na půl hodiny k exitu 178 Ostrovačice. Dál se pak jde pomaleji až do Brna. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začíná kolona chvílemi už kolem exitu 4 Písnice, regulují průjezd oběma tunely, fronta se sune celkem asi 50 minut před sjezd na Ořech, tam je na 18. kilometru po srážce dvou aut průjezdný jenom odstavný pruh. A jak se u nehody přihlíží v opačném směru, táhne se kolona okruhem i směrem z letiště na D1 k Ořechu, je to skoro od sjezdu na Karlovarskou na 3/4 hodiny a taky z plzeňské D5 kolona Odrudné ze 7. kilometru od tamtud k Ořechu, je to osobním autem i na hodinu. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se táhne kolona od sjezdu na Zahradní město minimálně 20 minut na Štěrboholskou spojku za Europark, u sjezdu na Dolní Počernice nehoda.
15: V levém pruhu dvě osobní auta.
14: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháníky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: Nejkrásnější pohled na svět je podle známé horčení ze hřbetu koně, ale třeba autor seriálu Putování s párou Petr Lokej tvrdí, že nejkrásnější pohled na svět je z okna vlaku. A myslím, že i tenhle názor má něco do sebe. Jen je potřeba, aby zrovna ten náš vlak vyjel a pak i dorazil do cíle včas, protože třeba provoz na českých železnicích docela často komplikují krádeže kabelů. Jeden z takových případů se dnes dostal dokonce až před soud v Přerově a tak společně zjistíme, jak se v Česku daří takové jednání trestat. I dál vám přeju klidné odpoledne.
6: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.

0: Přerovský soud začal projednávat případ listopadové krádeže kabelů u Jezernice na Přerovsku. Tři muži tam podle obžaloby přerušili provoz na vytíženém železničním úseku mezi Ostravou a Olomoucí. U soudu v Přerově byl dnes i náš reportér Josef Čermák, který teď doplní další podrobnosti. Josefe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zaměstnanci správy železnic museli po krádeži obnovit, napojit nebo opravit 400 kabelů zabezpečovacího zařízení. České dráhy, Leo Express a správa železnic po listopadové krádeži vyčíslili škodu dohromady na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaní jsou tři muži, jednoho z nich dnes k soudu přivedla eskorta z vazební věznice. Všichni se přiznali a řekli, že svého činu litují. Podle jednoho z obžalovaných počítali s tím, že by si případný prodejem kabelů mohli vydělat zhruba 6 tisíc korun. Činu litoval i nejmladší z mužů, právě jeho autem ke staveništi na železnici u Jezernice trojice přijela. Všem hrozí až 6leté vězení. Obhájce nejmladšího z mužů Petr Kocur ale věří, že jeho klient splňuje předpoklady pro podmínečné odložení trestu.
2: Ano, uvědomuje z toho, lituje to. Je třeba říct, že je to člověk, který od 18 let pracuje, vydělává víc jak 30 tisíc čistého. No a bohužel, příležitost dělá zloděj.
1: Příčinu muže podle jejich výpovědí vyrušil někdo s baterkou, kabely a další věci ještě stihli naložit do kufru vozidla a odjet. Krátce na to je už ale zadržela policejní hlídka. Jednání soudu bude pokračovat 2. července a to výpovědmi svědků.
0: No a podobný případ související s krádeží kabelů včera řešil i brněnský soud. Tady poprosíme o podrobnosti reportéra Šimona France. Šimone, i vám dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Soud poslal za Mříže dva muže, kteří loni v létě a na podzim kradli měděné napájecí kabely třeba podél dálnice D1, taky na sjezdech, nájezdech nebo mostech přes dálnici. Řádili ale taky přímo v Brně, třeba na výjezdu z Pisáreckého tunelu, taky v ulici Dolnopolní, přes kterou vede městský okruh, a nebo na mostě pro tramvaje. A v jednom případě dokonce rozbili betonovou desku pod stožárem osvětlení trati, aby kabely ze země vytrhali. Muži, který krádeže organizoval, vyměřil soud 3 roky, jeho komplic do vězení půjde na 2 roky. Senát krajského soudu se tak ztotožnil s rozhodnutím předchozího soudu a odmítl odvolání obou mužů, kteří chtěli nižší tresty. Hájili se třeba tím, že krádežemi kabelů chtěli uživit rodinu. S odvoláním neuspěla ani státní zástupkyně, která naopak požadovala vyšší tresty. S tím ale krajský soud nesouhlasil a sazbu městského soudu označil za přiměřenou. Doplním, že odsouzení způsobili škody v řádech 100 000 korun ředitelství silnic a dálnic, dopravnímu podniku města Brna i dalším institucím.
0: Šimon Franc se přihlásil z Brna, ještě před ním Josef Čermák z Přerova. Řešili jsme tresty za krádeže kabelů na českých dálnicích i na železnici. Oběma reportérům Radiožurnálu tedy děkujeme.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na Pražském okruhu jsou stále větší potíže po nehodě u Ořechu. Jak to vypadá krátce po 14:15? Bouralo se ve směru z D1 na letiště na 18. kilometru. Před chvílí všechno stáhli už do levého pruhu, takže se projíždí pravým, chvílemi i odstavným pruhem, ale stále je ta kolona velmi dlouhá. Začíná před sjezdem na Vestec, zabere to kolem 50 minut. A protože se u nehody přihlíží, je na okruhu fronta taky opačným směrem z letiště na D1. Tam se popojíždí asi 40 minut ve frontě začínající za Karlovarskou kolem 25. kilometru a k tomu je ucpaná i plzeňská D5 před okruhem už za Loděnicí z kopce z 8. kilometru. Odtamtud je to osobním autem k Ořechu i na hodinu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Indie protestuje proti zabití tří svých námořníků americkou střelou. Zasáhla je v Hormuzském průlivu na palubě tankeru. Pentagon tvrdí, že se loď pokusila porušit blokádu íránských přístavů a vyvést z Iránu ropu. A Teherán k tomu doplnil, že po nočním americkém bombardování zcela uzavřel Hormuzskou úžinu, což Washington popírá. Jak to tedy skutečně je, zkusíme rozklíčovat s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Štěpáne, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zabití indických námořníků, to je poměrně silné obvinění na adresu Spojených států. Co všechno se ti zatím o tomhle incidentu podařilo zjistit?
1: Tak Spojené státy už uznali, že skutečně jsou zatím útokem na tanker s indickou posádkou a ne na jeden, ale ty incidenty už byly tři, tedy americké střely zasáhly už tři tankery v oblasti Hormuzského průlivu a také Ománského moře v posledních zhruba 24 hodinách a Washington obvinil tyto lodě z toho, že porušovali blokádu íránských přístavů a snažili se vyvést íránskou ropu skrze Hormuzský průliv pravděpodobně do Indie. Ty lodě pluly pod různými cizími vlajkami, ta poslední zasažená pod vlajkou Guinea-Bissau, ale má se za to, že skutečně mířili s íránskou ropou do Indie. Každopádně u toho incidentu, kde zemřeli tři námořníci, tam zasáhla střela přímo strojovnu, v ní tedy tři členové posádky zemřeli, dalších 20 bylo zachráněno a jsou v pořádku a tento incident teď je tedy jádrem sporu mezi Indií a Spojenými státy.
0: Štěpáne, a jaký je aktuální režim v Hormuzském průlivu? Platí to, co tvrdí Irán, tedy že je průliv zcela uzavřený?
1: To je hodně nejasné. Teherán skutečně skrze svou nově založenou správu Perského zálivu, která má udělovat povolení a vybírat peníze za průjezd nebo plavbu tím průlivem, tak skrze touto správu oznámil, že od těch amerických náletů během poslední noci uzavírá zcela plavbu Hormuzským průlivem, včetně těch lodí, které už měly povolení. Na druhou stranu Washington toto popírá a říká, že plavba pokračuje a že tankery a nákladní lodě běžně proplouvají, pravděpodobně tedy má na mysli pod americkou ochranou Hormuzským průlivem, čili v tuto chvíli se nedaří zjistit, jestli skutečně je ta úžina úplně uzavřená, anebo jestli některé lodě, a pravděpodobně ne ty, které jsou které mají iránské povolení, jestli skutečně proplouvají.
0: Teherán taky tvrdí, že tohle příměří plné bojů vlastně nedává smysl. Ve stručnosti prosím, jak to s tím příměřím aktuálně je?
1: Oficiálně ani jedna strana to příměří nevypověděla, čili formálně pokračuje, i když, jak jsme viděli v posledních dnech, tak boje sílí a přibývají, takže je to skutečně příměří víceméně formální.
0: Uzavírá pro čtvrteční odpolední radiožurnál Štěpán Macháček, náš blízkovýchodní zpravodaj. Díky, Štěpáne, pěkný zbytek dne.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 14:30 odpoledne. A Eliška Zábrocká doplní zprávy.
2: Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet určovat zatím do konce června. Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně poškali na 5 fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Dvěma poškozeným se podařilo uniknout do horního patra, další 3 muže útočníci vážně zranili. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. Britský ministr obrany John Healey rezignoval. Oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí shodu neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. A do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi snímek s Emily Bluntovou, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Spielberg se tak vrací k motivu, který zpracoval už ve filmech E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu. Scénář napsal jeho dlouholetý spolupracovník David Kep a hudbu složil John Williams. Sport. Francouzský fotbalový obránce Ange Nguessan a záložník Toumani Diakité z pobřeží Slonoviny mají namířeno z Liberce do pražské Slávie. Radiožurnálu Sport to potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolony před Brnem a nehoda přímo v Brně. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu už 50-kilometrová, začíná hned za exitem Velké Meziříčí západ na 147. kilometru. Osobní auta brzdí místy, hlavně potom od exitu 182 popůvky jedou velmi pomalu až do Brna. Na D1 přímo v Brně teď potíž i směrem opačně z Vyškova na Prahu. Kolona už skoro od nájezdu z D2 sunese 15 až 20 minut za připojení z Vídeňské na 192. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním v levém pruhu. Na pražském okruhu zde jedna směrem na letiště před Ořechem na 18. kilometru po střetu dodávky a osobního auta zůstává zabraný levý pruh, kolona od Vestce je na 50 minut a protože je u nehody u Ořechu pořád na co koukat z protisměru, tak taky na okruhu směrem z letiště na D1 se popojíždí, kolona začíná za Karlovarskou, k Ořechu je to na 40 minut, stále se tvoří fronta i před okruhem na plzeňské D5 z kopce za Luděnicí z 9. kilometru, odtamtud je to osobním autem k Ořechu i hodina. A ještě sedmička, příjezd do Prahy po dálnici ze Slaného a Chomutová, pozor na kolonu u exitu 3 Kněževes, je to tam tak na 10 minut před sjezdem na letiště, nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území přeháňky, místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Tolik zprávy. Dál je s vámi v odpoledním radiožurnálu Vojtěch Bitterman.
1: Mám ale ještě jednu informaci ke kauze Dozimetr. Soud na podruhé předvolal ke svědecké výpovědi exministra spravedlnosti a místního rozvoje Pavla Němce. V obžalobě ke korupční kauze se objevuje jako svědek v souvislosti s dodávkami šifrovaných telefonů, které měly skupině okolo obžalovaného lobbysty Michala Redla zajistit neodposlouchávatelnou komunikaci. Právě Němec měl tyto šifrované telefony pro skupinu obstarávat. Celý text redaktorky Marie Starostové najdete na serveru iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Možná už jste o tom tady na Radiožurnálu slyšeli a jestli ne, tak o tom uslyšíte právě teď. Historická auta z meziválečného období se vydala na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět. Do závodu 1000 mil československých vystartovalo celkem 130 posádek v autech typu Praga, Aero, Škoda nebo Zbrojovka Brno.
1: Před sídlem Autoklubu České republiky každou minutu startují do závodu 1000 mil československých historické vozy. Na veterány si přišel podívat i pan Michal.
2: Je to krásná přehlídka historických aut, které jsou provozu schopný. V muzeu to většinou jenom leží a to auto se jenom občas vytáhne, zatímco tady ty auta dokážou, je to opravdu velkou vzdálenost.
1: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Rekordních 67 z nich bylo československé výroby. Jako první se na cestu vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martin na Stabenovová.
3: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
1: Do závodu vystartovaly také značky jako například Praga, Zbrojovka Brno nebo Aero, které řídí Jan Stinka.
4: Každý veteránista by měl mít ten svůj cíl a sen si splnit účast na 1000 mil československé historie, která k tomuhle tomu sportu patří.
1: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
5: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, opravdu v tom jednom dni ujet takhle starým autem těch přes 400 kilometrů není až tak jednoduché, takže je to i tady tou svojí, řeknu, náročností autentické.
1: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Doslova každou chvíli přinášíme nějakou zajímavost ze startujícího fotbalového šampionátu. Třeba i teď v odpoledním radiožurnálu legendární brazilský útočník Pelé a bývalý francouzský reprezentant Thierry Henry budou mít díky fotbalovému mistrovství světa v New Yorku své ulice. Po Henrym bude do konce října přejmenovaná 50. ulice v západním Manhattanu a po trojnásobném mistrovi světa Pelém, který zemřel v roce 2022, ponese jméno křižovatka ulic Shea a Meridian ve čtvrti Queens. Henry sice žije v Londýně, ale New York označuje za své nejoblíbenější město na světě. A Brazilec Pelé tam ve druhé polovině 70. let uzavřel kariéru v celku New York Cosmos. Další zajímavosti i důležité zprávy z mistrovství světa pochopitelně ještě chystáme, jak tady na Radiožurnálu, tak i na naší digitální stanici Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu ve 14 hodin 50 minut pokračujeme ve sportovním zpravodajství. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes v Portugalsku vyhrál rozjížďku a postoupil tedy přímo do sobotního finále. Účast boje o medaile si v dnešním úvodním soutěžním bloku zajistil taky kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce. Naopak kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v zítřejším semifinále. Po dnešní rozjížďce s ním přímo na místě mluvil reportér Radiožurnálu Adam Kodet.
1: Josef Dostál po své první soutěžní rozjížďce, tak jaká byla, jak jste spokojený s tím časem a s třetím místem?
2: Bylo to trošku jetý na taktiku, protože jsem tušil, že na mistra světa Balenta Kopáse asi tam si úplně nebudou. Já přece jenom jsem v rozjížďkách poloviční než ve finále, aspoň v to doufám, a on jel rychle. Já jsem tam kousek sklouznul na vlně, počíval jsem. Myslím si, že jsem se dobře rozjel na odpolední rozjížďku na pětistovku, kde ten průběh chci trošku ovládnout a pětistovku asi postoupit z prvního místa.
1: Jak jste se aklimatizoval tady na tu místní trať, která hodně je ovlivňovaná ty závody větrem, znáte to tady z minulosti, tak jaké to je zatím?
2: Jo, tak zatím ten vítr nedělá rozdíly, protože od rána fouká dozad, ono se to pak mění na odpolední tratě, no, takže mi otázka, jestli potom spíš neskusit možná tu pětistovku i přece jenom přes semifinále, protože pak bych se vyjel krajní dráhy, no, tak to je taktická otázka, ale zase jako do protistrany hraje to, že bych musel jít v pátek dva závody a v neděli to finále je pak brzo ráno, no, takže abych stihnul zregenerovat.
1: Ten šampionát se počítá nově do té olympijské kvalifikace, jak to zvyšuje tu konkurenci nebo nějakou tu vyhrocenost těch závodů?
2: To kajakářský pole je v momentální situaci neuvěřitelně nabitý. Ty rozdíly jsou menší, než byly v minulosti, a když člověk jel kilák po 3.30, jak znamenalo velký finále, to dneska už vůbec neplatí. Předtím vzpomeňme na Seget, kde jsem měl čas po 3.27, což je 3 vteřiny za mým osobním rekordem, a stačilo to pouze na finále B. Ty jarní závody mají největší konkurenci, co kdy měli. Na druhou stranu lidi se prostě nebudou asi tak soustředit na to mistrovství světa. Tam pojedou, řekl bych, v horší formě, což zrovna platí asi i o mě, protože já jsem byl závodník jednoho závodu za rok a vždycky vycházel na to mistrovství světa. A případně olympijský hry, no, a teď musím závodit skoro každý týden 14 dní. Je to velká změna, už jsem taky starší, takže bych uvítal to, že bych byl doma s rodinou, s miminkem, no tak se nedá nic dělat. Hoci ještě zazávodím a třeba to bude impuls tomu, že dřív skončím.
1: No a s jakými ambicemi přijel, Josef, dostal jsem do Montemoru, s tím byste byl spokojený? No,
2: tak samozřejmě bych byl spokojen s dvěma medailema. Jsem byl jako extrémně spokojený, obzvlášť co se týká toho kiláku na pětistovce, když ta medaile nebude, budu velice nespokojený.
1: Říká Josef Dostál po své první rozjížďce na mistrovství Evropy v Portugalsku. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na Radiožurnálu.
3: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: 15 hodin, posloucháte Radiožurnál. A teď i zprávy Elišky Zábrocké.
2: Kvůli přesunu agent z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bártou a ministrem Juchelkou. V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. Basketbalisty Nymburka a Pardubic čeká 5. ligové finále. Kolona popojíždí po nehodě na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu. A zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť. Teploty většinou do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Odborníci z úřadu vlády budou za hodinu jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. Podle nich to ohrozí jejich funkčnost, navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
4: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromis řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
2: Jde o první ze 4 naplánovaných schůzek. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. V německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala odvést bavorská vláda.
5: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů to řekl v rozhovoru pro agenturu. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. U kláštera na jižním Plzeňsku vjel autobus částečně mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Pro cestující je zajištěná náhradní doprava.
6: Naštěstí se nejednalo o žádnou vážnou dopravní nehodu, autobus pouze sjel částečně z vozovky. Po příjezdu jednotek byl nakloněný autobus koli mimo vozovku, takže jsme ji zajistili a stabilizovali pomocí 2 navijáků. Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou a policií a podle dosavadních informací žádná hlášená zranění nemáme.
1: Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají v 5. finále Národní ligy. Vítěz dnešního zápasu bude 1 výhru od zisku mistrovského poháru. Stav série je totiž po domácích výhrách východu Čechů vyrovnaný 2-2. Pokračuje trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
7: Nejdůležitější je ten mindset, že jsme Nymburku dali jasně najevo, že můžou prohrát. Jo, jednou se to může Nymburku stát, ale dvakrát za sebou na to prostě nejsou zvyklí. A my tam musíme teď jít s tím, že se jich musíme držet zuby nechty zase klidně do koncovky a tam věřím, že my už se prostě věříme po těch 2 zápasech a budeme se to snažit rozhodnout pro nás.
1: V 21 hodin českého času začne fotbalové mistrovství světa. Domácí Mexiko vyzve Jihoafrickou republiku. Od 4 hodin ráno se Češi postaví reprezentaci Jižní Koreje. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport a své postřehy nabídne i náš fotbalový expert Pavel Horvát.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí už u Velkého Meziříčí na mostě Vysočina na 144. kilometru. Brzdí tam krátce i osobní auta v levém pruhu. Kamiony to potom mají přes 50 kilometrů až do Brna. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu se za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru srazilo osobní auto s kamionem v levém pruhu. Kolona začíná už za Slatinou na 198. je to skoro na půl hodiny a popojíždí se i ze 3. kilometru D2 od Olympie. Na pražském okruhu z D1 směrem na letiště čekejte kolony od exitu 3 Vestec, je to na 50 minut k nehodě před Ořechem na 18. kilometru v levém pruhu. A kvůli přihlížení u nehody je fronta i v opačném směru okruhu z letiště na D1, začíná za Karlovarskou na 25. kilometru a táhne se až 50 minut. Fronta stále i z plzeňské D5 za Loděnicí z 9. kilometru i osobní auta a tato mají až hodinu k Ořechu. V Praze jinak řada odpoledních kolon na Štěrboholské jižní spojce, hodně ucpaná třeba Radlická od Valtrovky nad Mrázovku nebo Vrchlická od Kabalírky na Smíchov, dlouhé fronty taky v okolí Vypichu, před ohradou nebo mnohde jinde. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách začne postupně pršet. Odpoledne se přidají přehánky na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě i 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a taky Vojtěch Bitrman.
1: Dnes je 11. června, když už na Radiožurnálu mluvíme o fotbalu, obvykle v souvislosti se startujícím světovým šampionátem, ale prostor si zaslouží taky třeba informace o tom, že na den přesně před 115 lety byl založen fotbalový klub Viktoria Plzeň. Za dobu své existence získal 6 mistrovských titulů a taky mezi kolegy z Radiožurnálu má docela dost fanoušků. Jeden z nich dokonce právě teď editorsky připravuje naše odpolední vysílání. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
3: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Rusko by mohlo být připraveno na boj se Severoatlantickou aliancí až překvapivě rychle. Vyplývá to z nové analýzy, kterou společně připravila skupina severských médií. Opírají se přitom o data analytiků i satelitní snímky nově stavěných základen. A když už mluvíme o tématu ze Skandinávie, kdo jiný by k němu měl doplnit víc než redaktor Jakub Lucký? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy máme chápat? Třeba tak, že Rusko má nějaké větší množství vojáků na hranicích s NATO?
1: No, zatím ne, ale může mít. Oni totiž stále vznikají a rozšiřují se základny, které už na těch hranicích jsou, to je tedy společná práce NRK, DRSVT, což jsou tři veřejnoprávní média, Norsko, Dánsko, Švédsko a estonského Delphi. Využívají přitom z části i práce analytika Marka Englunda, což je finský analytik, který bývalý vojenský ataše v Moskvě, který sleduje ruské chování podle satelitů, sleduje, jak ty základny se zvětšují, kde vznikají parkoviště, jak jsou vykácené lesy v jejich okolí a podobně. A Rusko podle něj staví nové základny, rozšiřuje je a na těch právě můžou přibýt vojáci třeba na unorských hranic se základna vlastně dvoj až trojnásobila.
0: Už dřív jsme viděli analýzy, podle kterých se Rusko po konci války na Ukrajině má vzpamatovat zhruba 5 let. Platí tahle data dál nebo už ne?
1: Na to se názory liší, ale ti oslovení experti, zejména ty, se kterými tady mluvila NRK, jsou spíš toho názoru, že to bude rychlejší. Oni mluví o tom, že Moskva je taky schopná rychle přesunout až stovky tisíc vojáků, čili je schopná rychle na tu hranici vojáky dodat. A to, že ta Moskva je tedy rychlejší ruská armáda, že se obnovuje rychle, tak to potvrzuje i rozhovor NRK s velitelem ozbrojených sil. Erik Kristoffersen říká, že Norsko nepostupuje dostatečně rychle nebo NATO nepostupuje dostatečně rychle tak, aby drželi s Putinem krok a přitom tedy Norsko tu obranu na hranicích poměrně posiluje.
0: Autoři článků se taky dostali ke zpravodajským zdrojům, které naznačují, jaké zdroje by si Rusko v případě útoku mohlo vyhlédnout, tak které?
1: Do detailu to rozebírá dánská DR, oni dokonce k tomu publikovali velký dokument Kriegsplan Europa, což je tedy plán války Evropa. Klíčové dění bude prý kolem Baltského moře, hrozí napadení jednotlivých mostů, které okolo Baltského moře jsou, ale ta pozemní operace by se měla tedy točit kolem Suvalského koridoru, což je propojení Běloruska a Kaliningradu. Cílem má být odříznutí po Baltí od zbytku Evropy, ale na to je prý na tuto situaci velmi dobře připraveno.
0: Rusko tedy zdvojnásobuje nebo strojnásobuje velikost svých základen na severu Evropy. Vyplývá to z velké analýzy satelitních snímků, kterou přinesla severská média a vám je teď přinesl redaktor Jakub Lucký. Díky.
1: Naslyšenou.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stavební zákon připravený vládními poslanci prochází druhým čtením. Měl by být ve své současné podobě schválený nebo by měl být napřed podroben odborné debatě? Ve 20 minutách Radiožurnálu se zeptáme předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického. Tady na Radiožurnálu hned po zprávách v 17 hodin.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zabýváš?
1: Až 80% hovorů na tísňové linky je zbytečných. Někdy lidé situaci špatně vyhodnotí, jindy zase vytočí číslo omylem v kapse. Stává se ale taky, že jde o nevhodné žerty. Doposud mohl Český telekomunikační úřad rozdávat pokuty. Od loňského roku je ale navíc možné problémové volající rovnou zablokovat. Jak často se to děje, zjišťoval redaktor Dominik Hron z naší ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den.
1: Zeptám se na úvod, kterou tísňovou linku lidé zneužívají vůbec nejvíc.
2: Nejčastěji se s tím setkávají hasiči na své tísňové lince 112. Jen od loňského října do letošního května evidují přes 2100 takzvaných zlomyslných volání, tak se jim opravdu říká, nemusí být ale vždycky záměrná, jak přibližuje mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
3: Častěji lidi čísla vytočí omylem, ať už jde například o volání z kapsy, nebo když rodiče půjčí dítěti telefon bez SIM karty a neuvědomí si, že i tak se dá na operační středisko dovolat.
2: Třeba seniori zas často omylem stisknou nouzové tlačítko. Ať už záměrně nebo ne, od loňského července platí, že lidé za taková volání můžou nést přísnější následky, a to díky aktualizovanému zákonu o elektronických komunikacích. Kromě té už zmíněné pokuty se totiž tísňová linka může za určitých podmínek s operátorem domluvit, že volajícího zablokuje. A konkrétně to za Český telekomunikační úřad přibližuje Aleš Vondráček.
4: Můžeme dospět k tomu, že vlastně v časovém rámci nějakých 60 dnů, pokud se uskuteční 9 takových volání, tak ten člověk spadne do té čtvrté kategorie a ten integrovaný záchranný sbor může požádat o tu blokaci.
2: Zablokovat je možné buď konkrétní SIM kartu, anebo samostatný telefon.
1: No a využívají tísňové linky téhle své nové pravomoci?
2: Sice ne zas v takové míře, ale opravdu už v posledních měsících k blokacím přistoupili. Konkrétní čísla přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merava.
5: Podle informací, které teď máme, tak bylo požádáno a provedeno 220 těch blokací.
2: Problém pak může být, že vlastně neexistují zákonná pravidla, která by zajistila, že se člověk o zablokování dozví. Někdy poskytovatel mobilní služeb člověka upozorní SMS-kou, jindyž se na to musí zase člověk přijít sám, a třeba i tak, že se najednou na tu tísňovou linku vůbec nedovolá.
1: Dominiku, a dá se s tím něco dělat, zvlášť v těch případech, kdy někdo opravdu zneužíval složky integrovaného záchranného systému omylem?
2: Ano, existuje taky možnost odblokování, kterou má na starost opět Český telekomunikační úřad. Člověk se mu musí ozvat, úřad pak rozhoduje vždy individuálně, přihlíží hlavně k závažnosti jednání i k následkům toho zlomyslného volání. Odblokování už nastalo v 8 případech, o dalších třech se teď teprve jedná.
1: Uzavírá redaktor Dominik Hron, děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Dnešní noc bude skoro jasná, kránu bude na západě přibývat oblačnosti a může i pršet. Teploty klesnou ke 4 stupňům Celsia. A jak bude zítra, odpovíme ve zprávách Radiožurnálu.
1: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
2: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
0: Radiožurnál je 15.30 a Eliška Zábrocká doplní zprávy.
3: Na Pražském hradě začíná jednání prezidenta Petra Pavla s ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Adamem Vojtěchem. Hlavními tématy bude paliativní péče, nedostatek lékařů v Česku nebo dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem znovu jezdí. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Dopravu od dopoledne komplikovalo poškození trakčního vedení. Komplikace omezily několik vlaků, které nabíraly i víc než hodinová zpoždění. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentů bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. A Rožnovské muzeum v přírodě dnes otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojictví v Jasené na Zlínsku. Objekt z poloviny 18. století nabízí novou expozici o životě fojtů, kteří byli zástupci správní a soudní moci v obcích. Jde o první památku, kterou muzeum opravilo mimo rožnovský areál.
4: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Duckworta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dlouhé kolony na D1 před Brnem a po nehodě i na pražském okruhu před Ořechem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď první část velmi dlouhé fronty už u exitu 141 velké meziříčí východ. Je to asi 55 kilometrů do Brna, hlavně pro kamiony v pravém pruhu. Osobní auta tam brzdí krátce, pak je čeká pomalá jízda hlavně od Popůvek do Brna. Na dálnici D1 v Brně směrem opačně na Prahu zůstává za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru po kolizi kamionu a osobního auta zabraný levý pruh. Kolona od sjezdu 201 Slatina je na 3/4 hodiny a táhne se to i z bratislavské D2 ze 3. kilometru od Olympie. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na 18. kilometru po nehodě dokončují úklid v levém pruhu kolony až na hodinu obousměrně od exitu 3 Vestec a kvůli přihlížení i opačným směrem z letiště na D1 od exitu 26 Karlovarská. Před okruhem je ucpaná taky ulice k Barandovu od bazénu na Barandově a hlavně plzeňská D5 za Loděnicí z 8. kilometru odtamtud osobním autem k Ořechu i přes hodinu. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle směrem z Hradce Králové se tvoří kolona až na 3/4 hodiny od Řídkého. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách začne postupně pršet. Odpoledne se přehánky přidají na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě i 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitrman.
0: No a vlastně v celé příští půl hodině budeme na Radiožurnálu mluvit o fotbalovém šampionátu, který začne už dnes večer. Mimochodem, Češi si v žebříčku reprezentací FIFA polepšili o jedno místo a do turnaje tak vstoupí ze 40. příčky. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Už za 5,5 hodiny začne prvním zápasem letošní mistrovství světa ve fotbale na stadionu v Mexico City pro 87,5 tisíce fanoušků vyzve domácí Mexiko Jihoafrickou republiku. Češi vstoupí do turnaje zítra nad ránem zápasem proti Jižní Koreji a na Radiožurnálu ho od 4 hodin uslyšíte celý v přímé reportáži kolegů Lukáše Michalíka a Mirka Vasiče. Mezi favority letošního šampionátu dá se říct tradičně patří Francouzi, kteří v uplynulých hodinách dorazili do Bostonu a my to probereme s naším pařížským zpravodajem Martinem Baluchou. Dobré odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Přijde mi skoro zbytečné, Martine, ptát se, jestli si Francouzi věří, že vyhrají letošní mistrovství světa. Určitě si věří.
1: Máš pravdu, už to naznačuješ, Francouzi jsou velmi ambiciozní, věří si, například, když jsem četl rozhovor s Marcelem Desailly, což je bývalý reprezentant, člen toho legendárního týmu z roku 1998, kdy Francouzi vyhráli mistrovství. On řekl, že žádný jiný tým nemá takovou kvalitu v útoku jako právě Francouzi a podobně se vyjadřoval i dnes v tom dnešním rozhovoru pro deník Le Figaro i Arsène Wenger, taky Francouz, bývalý trenér Arsenalu, dnes vlastně funkcionář FIFA, a ten řekl, že ten tým je kreativní, kvalitní, silný a že trenér Didier Deschamps je dostatečně zkušený na to, aby všechny ty talenty vyvážil. Ono, když se člověk podívá na to, kdo hraje v tom útoku, tak je pravda, že ta soupiska budí jsou tam samé vyhlášené týmy PSG, Real Madrid, Bayern Mnichov, Inter Milan. Skoro se mi chce říct, že ty nejhorší týmy, kde hrajou ty útočníci, tak je Monaco, Crystal Palace, ale což jsou pořád týmy, které hrají nejvyšší francouzskou nebo anglickou soutěž.
0: Jen blázen si může myslet, že fotbal v dnešní době nijak nesouvisí s politikou. Francouzský národní tým výrazně podporuje i prezident Macron. Mohl by mu případný úspěch francouzského týmu přinést třeba nějaké politické body, zvýšit jeho popularitu?
1: To se teď tady hodně řeší, spíš to ale vypadá, že ne, že nepřinese to větší popularitu, shodují se na tom průzkumy, shoduje se na tom okolí prezidenta a i vlastně i zkušenosti z minulých. Když Francouzi vyhráli mistrovství světa ve fotbale v roce 2018, tak se Macronova popularita nijak zvlášť nezvýšila, naopak se velmi rychle propadla krátce na to, protože vypukla jiná kauza, kauza Macronova spolupracovníka, takže na to mistrovství světa úspěšné se velmi rychle zapomnělo a podobné to bylo i před 4 lety, když se Francouzi probojovali do toho finále, které tedy nakonec prohráli s Argentinou v penaltovém rozstřelu. Tehdy se taky Macronově nějak zvlášť popularita nezvýšila, ale ve francouzské historii existuje jedna výjimka a to je bývalý prezident Jacques Chirac. Jemu se skutečně popularita zvýšila o to celých 18% bodů. To bylo v roce 1998. Francie tehdy nejenže hostila ten šampionát, ale taky zvítězila.
0: Martine, jaký má Macron vztah s kapitánem francouzského fotbalového týmu, s hvězdným Kylianem Mbappém?
1: Je všeobecně známo, že Macron Mbappého dlouho přemlouval, aby zůstal tady v Paříži, aby zůstal v PSG, aby neodcházel do Realu Madrid. Před pár týdny přijal hráče PSG právě v Elizejském paláci, měl takový krátký projev, ocenil hráče, kteří trpělivě čekali na svou příležitost.

0: i to starostli v tom klubu a tohle to tady ve Francii bylo pokládáno za to, že si vlastně rýpnul tímto způsobem do Mbappého, ale když jsem se koukal na záběry z pár dnů starých, kdy Macron navštívil to tréninkové centrum zázemí národního týmu, tak všechno vypadalo zase velmi uvolněně, smál se tam s Kylianem Mbappém, ale mnoho lidí tady ve Francii Macronovi vyčítalo, že po tom prohraném finále s Argentinou vlastně sešel na trávník, utěšoval Kyliana Mbappého, hodně lidí pak říkalo, že to bylo trapné, že to nebyla role prezidenta republiky, aby utěšoval fotbalového hráče.
1: Francouzský tým dorazil před pár hodinami do Ameriky na mistrovství světa ve fotbale. Podle některých trenérů a hráčů patří mezi největší favority celého šampionátu. A my jsme o tom mluvili s naším pařížským zpravodajem Martinem Baluchou. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tohle červnové odpoledne trávíte s Radiožurnálem a teď i s kapelou Roxette.

Podle většiny sázkových kanceláří jsou největším favoritem na zisk titulu z fotbalového šampionátu Španělé. Kurs na jejich triumf se pohybuje zhruba na hranici 5:1. Za druhého největšího favorita je braná Francie, následovaná Anglií, Brazílií, Portugalskem a Argentinou. Mimochodem na titul pro český národní tým se dá vsadit klidně i v kurzu 500:1, ale to je skutečně asi jen pro ty nejodvážnější. Fotbalový šampionát poprvé v historii organizují 3 státy a představí se na něm rekordních 48 zemí. Letošní zahajovací zápas mistrovství světa nabídne reprízu toho z roku 2010 a o tom ještě na Radiožurnálu uslyšíte.

0: Na azteckém stadionu v Mexico City začne už za 5 hodin a 10 minut největší sportovní akce na světě. Domácí tým nastoupí v úvodním zápase mistrovství světa ve fotbale proti Jihoafrické republice. A ten zápas nás zajímá třeba i proto, že to je ta česká A skupina. A proto se teď na podrobnosti zeptáme Štěpána Béma z naší sportovní redakce. Vítám tě.
1: Dobré odpoledne. Mexiko bude hrát proti Jihoafrické republice. Naposledy spolu oba týmy hráli na den přesně před 16 lety. Tehdy ale měli prohozenou pořadatelskou roli. Zahajovací zápas v Johannesburgu tehdy skončil remízou 1-1 a díky svému komentáři od Petra Druryho se stal doslova legendárním. O přesně 16 let později ale trubky vuvuzely nahradí sombrera, kytary a rumba koule. V roce 2010 sledoval z lavičky utkání proti Jihoafrické republice mladý brankář Guillermo Ochoa. Dnes je mu 40 a na světový šampionát se chystá po šesté.
2: Jsem nadšený, není jednoduché být v reprezentaci tak dlouho. Samozřejmě, že poslední roky nebyly snadné, ale cítím se, jako by to bylo poprvé. Se svými zkušenostmi bych si ale turnaj mohl víc užít.
1: Říká mexický golman Ochoa pro mexickou televizi Claro Sports.
0: Češi si na mistrovství světa zahrají po 20 letech. Kde přesně, Štěpáne, nastoupí proti Jižní Koreji?
1: Zápas ho čeká v Guadalajaře. Stadion, na kterém se bude hrát, leží ve výšce zhruba 1600 metrů nad mořem a na těla fotbalistů to může mít tak během hry zásadní vliv. Trenér Miroslav Koubek se ale tímto tématem už příliš zabývat nechce.
3: Je to věčné téma, že to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času a na radiožurnálu i radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Slibuje Štěpán Bém ze sportovní redakce, díky.
1: Naslyšenou. Mažu stop.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026. Z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Americký prezident Trump hrozí Iránu silnými útoky. Spojené státy podle něj dobíjí iránský ostrov Chark. Večer začne mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí proti Jižní Koreji. 50-kilometrová kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť. Teploty většinou do 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Iránu. Na sociální síti Truth Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou iránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj taky zanedlouho dobije iránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Iránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už víc než 30krát. Večer začne největší fotbalové mistrovství světa v historii. Zúčastní se ho rekordních 48 týmů. Šampionát se poprvé odehraje ve třech zemích najednou, ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
6: Mexiko, co by nejfotbalovější z pořadatelských zemí, přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
7: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
4: V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního roku. Z českých interpretů se na festivalu představí rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali 2 ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
8: Sport. Čeští fotbalisté rozehrají světový šampionát utkáním s Jižní Koreou. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků a dorazit by mělo i mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
9: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit, a moc si toho vážíme, ale vážíme si té podpory i v Česku. Vnímáme ji.
8: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos. A americká hvězda Serena Williamsová si při svém návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nezahraje. Její spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady totiž po zranění kolena ze soutěže odstoupila.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u Ejpovic a kolony na D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Na D5C z Prahy na Plzeň pozor za Rokycany. Kousek před sjezdem na Ejpovice někdo ztratil stavební kolečko na 66. kilometru.
11: Uprostřed dálnice leží kolečko, někomu padlo z vleku zřejmě.
10: Na D5C opačně z Plzně na Prahu se tvoří kolona za Loděnicí z 8. kilometru. Táhne se půl hodiny osobní auta k nájezdu na Pražský okruh. Na samotném okruhu kvůli nehodě ve směru na letiště před Ořechem na 18. kilometru v levém pruhu se tvoří kolony obou směrně až na hodinu. Je to skoro od Jesenice z 1. kilometru, z druhé strany od sjezdu do Karlovarské z 26. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká před zúžením u D2 až 50-kilometrová kolona kamionů. Začíná za Velkým Meziříčím kolem kilometru 147, brzdí tam krátce i osobní auta v levém pruhu. Pro ty je situace dost proměnlivá směrem dál na Brno, jak místy vjíždějí kamiony i do levého pruhu, pak se v různých úsecích chvílemi tvoří kolona právě i v levém pruhu. Trvale jí plný je potom levý pruh od Ostrovačic ze 177. kilometru do Brna. A na D1 v Brně ve směru na Prahu za Vídeňskou po nehodě na 192. zabraný levý pruh kolona asi na 20 minut začíná před D2 na 198. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách začne postupně pršet. Odpoledne se přehánky předejí na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě i 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6,5 minuty k tomu měsíc věnovaný Václavu Havlovi, dobrodružný seriál pro děti i živé debaty z festivalů. Český rozhlas odhalil, co chystá pro své posluchače do konce letošního roku a na co konkrétně se můžete těšit, tak to od nás uslyšíte už za chvilku. Teď Amy McDonald, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
5: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Český rozhlas zveřejnil hlavní programové body, na které se vy, posluchači, můžete těšit v našem vysílání do konce letošního roku. Konkrétně na Radiožurnálu chystáme například rozsáhlý měsíční projekt věnovaný Václavu Havlovi. V září si totiž připomeneme 90 let od jeho narození.
1: Docela vítám tuto iniciativu, protože dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize.
2: Nedožité devadesátiny Václava Havla připomene projekt Slyšet Havla. Odstartuje 7. září nalezeným rozhovorem bývalého prezidenta se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou v New Yorku. A celý měsíc poběží seriál Hovory z Lán, připomíná programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
3: Radiožurnál chystá takový seriál 30 momentů, v nichž Václav Havel reaguje na důležité události těch 90. let, jako je třeba vítězství hokejistů v Naganu nebo jeho svatba s Dagmar Veškrnovou.
2: Seriál skončí živým vysíláním Radiožurnálu Právě z Lán. Rozhlas ale chystá i další novinky, třeba letní speciály a četby. Pro děti připravuje nový sportovní hraný seriál Bitva o diamant. Jak se nahrává, popisuje člen Dismanova dětského rozhlasového souboru Jaroslav Šťastný.
4: My musíme být hlavně hodně udejchaný, takže třeba běháme po schodech.
2: V létě zamíří Český rozhlas za posluchači na festivaly. Na karlovarském filmovém festivalu se budou Hanka Schánilová, Jan Pokorný a Libor Bouček hlásit z tradičního místa Airstreamu na Sadové kolonádě. A generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zve i na Colors of Ostrava.
5: A možná pozvu všechny i na takovou třešničku na dortu, a to bude 18. července v 18 hodin ve velké aule Gongu v Ostravě, kdy Libor Bouček vyspovídá pana prezidenta Petra Pavla.
2: Na podzim bude Český rozhlas pokrývat i komunální a senátní volby.
5: Regionální debaty, ať už se kandidáty do Senátu nebo i s dalšími jinými politiky, samozřejmě jsou unikátem v tom éteru. To, co bych hodně vyzdvihl, tak samozřejmě jsou i obecně výjezdy do regionu jako takových.
2: Ve druhé polovině roku uslyší posluchači i nové dokumentární a investigativní projekty, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
6: Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kauza Motol, obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
2: A symfonický orchestr zve ve své sté sezóně na projekt Tisíc hlasů pro Vltavskou filharmonii. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

chtít. Je to těžkou za ná, samota vysněná.

svůj čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Všichni obchodníci s akciemi napjatě čekají, až se to spustí. Na burzu totiž přijdou akcie Muskovy společnosti SpaceX. Jde přitom o největší burzovní debit v historii. A my se proto spojíme za chvilku s americkou zpravodajkou radiožurnálu. Teď ještě Mike Oldfield.

0: Společnost SpaceX Elona Muska dnes vstupuje na newyorskou burzu Nasdaq. Je to největší a nejočekávanější burzovní premiéra v historii. Za kolik firma akci prodává, má šanci se udržet, to už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Musková firma vstupuje na burzu jako potenciálně největší soukromá firma v historii. Co to vlastně znamená a proč by to mělo zajímat českého posluchače?
1: Představte si, Štěpáne, že firma, která doteď patřila jenom Elonu Muskovi a hrdce velkých investorů, se rozhodne prodat kousky sebe sama komukoliv, třeba i vám. A to znamená, že vstupuje na burzu. A SpaceX to není jen tak nějaká firma, že? To je raketa za raketou, to jsou satelity Starlink, které fungují i v Česku, to jsou plány na lety na Mars a obydlování Marsu. Hodnota firmy se odhaduje skoro na 36 bilionů korun a to z ní právě dělá tu jednu z nejdražších firm v historii světa. Pro českého posluchače je to zajímavé ze dvou důvodů. Jednak SpaceX ovlivňuje ceny satelitního internetu a ten někteří Češi používají, ale ty akcie si od zítřka může koupit úplně kdokoliv, kdo má účet u online brokera, tedy i Češi.
0: Analytici říkají, že akcie jsou nadhodnocené o více než polovinu. Jak si to vysvětlit a komu vlastně věřit?
1: Firma v loni vydělala skoro 400 miliard korun, ale zároveň stovku z toho prodělala. Ty peníze šly do vývoje. A přesto jí trh oceňuje jako jednu z nejdražších firm světa. Ta jedna z renomovaných analytických firm Morningstar spočítala, že spravedlivá cena jedné z té akcie by měla být kolem 1300 korun, ale ten SpaceX ji teď prodává přibližně za 2800 korun. Jiný analytik zase Ed Elson, ten to nazval jedním z, ten prospekt firmy označil za až hranici nepoctivosti, ale na druhé straně zase optimisté říkají, že SpaceX má monopolní postavení v kosmickém průmyslu, že Starlink hodně rychle roste, takže každopádně dneska se kupuje spíš sázka na budoucnost, než na ty současné výsledky.
0: Může na tom vydělat i obyčejný člověk, třeba český střadatel s účtem u online brokera?
1: Tak teoreticky ano, protože od zítřka si ji může koupit skutečně úplně každý, ale zkušenosti ukazují, že u takhle očekávaných vstupů na burzu cena po tom prvním nadšení často klesne o 20, klidně až 40% během prvních 3 měsíců. Takže konzervativní přístup je počkat na první hospodářské výsledky jako veřejné firmy, ty budou na podzim a teprve potom bude jasné, jak ta firma skutečně vypadá pod veřejným dohledem. Kdo musí mít akcie hned, tak s nimi má zacházet jako s takovou riskantní sázkou, ne jako pilířem svých vlastních úspor.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky a pěkný den.
1: Pěkný den.
0: 16 hodin 22 minuty. Teď pro vás máme taky Luise Capaldiho.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Právě a Jana Gulda.
2: Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žatci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Pokud další žádost obsahuje nové informace nebo argumenty, musí se jí ministerstvo podle verdiktu věnovat. Advokátní kanceláře Dentons, která ženu zastupovala, označila rozhodnutí soudu za průlomové pro všechny protiprávně sterilizované ženy, kterým ministerstvo v minulosti žádosti zamítlo. Po íránských úderech na Bahrajn je nejméně jeden člověk zraněný. Na síti X o tom informovalo bahrajnské ministerstvo vnitra. Trosky, které spadly ze zneškodněných íránských dronů, poničily taky domy a vozidla v metropoli Manámě. Škody hlásí také úřady ve městě Hamad. Teherán v noci v Bahrajnu a Kuvajtu ostřeloval americké základny. Reagoval tak na předchozí údery amerického letectva na Írán. Dnes je poslední možnost podat připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé ale připomínky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách s roční kapacitou přes 3 miliony tun má fungovat 25 let. A cyklističtí nadšenci z Česka dnes vyrazili na benefiční jízdu po Nepálu. Vydali se na trasu, která vystoupá až do výšky 5,5 tisíce metrů nad mořem. Mají v plánu vybrat peníze na podporu místních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětské hřiště. Sport. Patrick Mahomes má jako první hráč v historii zámořské ligy amerického fotbalu NFL smlouvu na víc než půl miliardy dolarů, v přepočtu asi 10,5 miliardy korun. V dresu Kansas City Chiefs by tak měl působit až do roku 2033. Pro porovnání, největší kontrakt v hokejové NHL je zhruba čtvrtinový. Má ho Kirill Kaprizov z Minnesoty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolony před Brnem a nehoda u Rohlenky. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. První část kolony stále u Velkého Meziříčí kolem kilometru 143. Tam je kratší, po chvíli se to rozjede. Následně ze 150. kilometru roztrhná fronta kamionů pravým pruhem až do Brna. Osobní auta v levém pruhu se sunou pak hlavně od exitu 182 Popůvky skoro hodinu do Brna. Dál na D1 za Brnem směr Vyškov. Pozor na další kolonu od připojení z Ostravské z kilometru 203-202, je to už na půl hodiny k čerstvé nehodě u Rohlenky na kilometru 207. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu už nehodu za Vídeňskou na 192. dořešili. Kolona se ovšem moc nerozjíždí, spíš se rozprostřela až k nájezdu od výstaviště na 190. a sune se to pořád od Slatiny z 201. i přes půl hodiny. Fronta před D1 před Brnem taky na Bratislavské D2 ze 3. kilometru a teď i na Vídeňské 52. od sjezdu na Modřice je to asi na čtvrt hodiny na první kilometr. Tam havarovalo nákladní auto a stálo chvíli napříč pruhy. A ještě pražský okruh z D1 na letiště. Před Ořechem následky nehody odklizené, ale kolony obou směrně zůstávají na 3/4 hodiny od Vestce i od Karlovarské. Plno je i na D5 za Loděnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, chvilku po půl páté pokračuje odpolední radiožurnál a v této půl hodině vyrazíme třeba pro aktuality do Poslanecké sněmovny. Teď ale další muzika, hezký poslech.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Poslance dnes zaměstnávají hned dvě mimořádné schůze. Popolední se bez výsledku bavili o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi svolala opozice, která varuje před vyplácením dotací Agrofertu. Předseda vlády ale považuje svůj střet zájmů za vyřešený a schůzi za zbytečnou. Teď už začala jiná schůze, na které mají poslanci dokončit druhé čtení stavebního zákona. Sleduje to parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne z poslanecké sněmovny. Tu první schůzi vyplnili projevy poslanců s přednostními právy. Podle očekávání se totiž neschválil program. Mluvili tedy hlavně opoziční politici a varovali před tím, že Evropská unie by nemusela proplatit dotace pro holding Agrofert a že je tedy zaplatí čeští občané. Do té debaty se nicméně zapojila i koalice. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián dnes znovu mluvil o dopisu, který nedávno z unie přišel a o kterém se i psalo a mluvilo. Zdůraznil, že výklad textu, že by dotace byly pozastavené, není správný. Taky podle předsedy SPD a šéfa sněmovny Tomio Okamury je už ta situace zkrátka vyřešená.
0: A to opozice tedy rozporuje?
1: Ta se s tímto vysvětlením nespokojila, upozorňuje totiž taky na to, že skupina koaličních poslanců předložila novelu zákona o střetu zájmů, ze které bude podle ní těžit právě premiér. Takhle o tom mluvil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Stát není servisní organizace Agrofertu. Ty veřejné peníze nejsou soukromou kasičkou Andreje Babiše. A zákony téhle země se rozhodně nesmí přepisovat podle toho, jak by to potřeboval jeden holding.
1: Andrej Babiš je dnes na návštěvě Plzeňského kraje, ze schůze je tak omluvený. Vystoupil vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Mluvil o tom, že opozice Andreje Babiše nesnáší a když jí dojdou skutečná témata, svolá schůzi právě k této otázce. I proto prohrává podle Macinky volby.
3: A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice.
1: Velkou část té dnešní mimořádné schůze mluvili řečníci do téměř prázdných opozičních i koaličních lavic.
0: Teď tedy k té další schůzi, která se týká novely stavebního zákona. Je reálné, že poslanci dnes druhé čtení dokončí?
1: To je novela, která ve sněmovně pravda vyvolává velké debaty. Opozice se obává destrukce stavebního řízení. Podle koalice se naopak zrychlí povolovací procesy. Je to jedna z vládních priorit. Teď je přihlášených, když se dívám na tabuli, ještě 19.

0: 15 poslanců do té rozpravy. S tím, že by schůze pokračovala zítra, se nicméně už nepočítá. Je tedy možné, že by už dnes mohl stavební zákon projít dál, posunout se z druhého čtení. Bylo by to na čtvrtý pokus. Poslanci už si taky odhlasovali, že můžou případně dnes jednat i do večera nebo do noci. No a na závěr ještě jedna zajímavost. Dnešek přinesl ve sněmovně taky dvě premiéry. Poprvé schůzi na chvíli řídila nová místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová z hnutí STAN a shodou okolností ve stejnou dobu taky poprvé na plénu sněmovny promluvil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a poslanec Filip Turek. Takže dnes i dvě premiéry tady ve sněmovně.
1: Parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezké odpoledne.

pustila. Dobré ráno, milá, David Stipka, Eva Farná na Radiožurnálu. 40 let pracovali v Luku a ode dneška si zvykají na ticho. Horníci na Karvinsku zastavili velký důlní ventilátor. Začala další fáze likvidace posledního černouhelného dolu ČSM a další informace nabídneme v reportáži za okamžik.

0: V odpoledním radiožurnálu jste poslouchali taky zpěváka a kytaristu Briana Adamse. Po 40 letech se na Karvinsku zastavil jeden z hlavních důlních ventilátorů. O plíce šachty přišla jižní část posledního černouhelného dolu ČSM. Horníci se tak dostali do další fáze likvidace dolu, která by měla trvat ještě zhruba 2,5 roku.
1: No dobře, ozví se mi za chvíli.
2: Centrální inspekce na dole ČSM. Tady je vidět všechno. Sadu monitorů sleduje Petr Jordán.
3: Monitorujeme tu koncentraci důlních plynů, to znamená metan, CO2, CO, samozřejmě rychlosti větru.
2: Právě tady se už za chvíli hlavní ventilátor na jižní straně dolu vypne. Poprvé od roku 1986. Ventilátor má svou vlastní velkou budovu, kde to naposledy ještě hučí a hlídá to obsluha.
4: Teď vidíte hřídel ventilátorů, které ještě jsou v chodu. Tohle se zastaví za chvíli.
2: 4 metry průměr oběžného kola za sekundu protáhne až 430 kubíků vzduchu do podzemí. Bez něj to dole nejde. Milan Siekiera už ale bere telefon do ruky.
5: Siekiera, zdravím. My jsme připraveni na vypnutí hlavních ventilátorů. Čekáme na pokyn.
2: A přepojujeme na inspekci.
6: Vítězslav Košňůvský, vedoucí větrání. Vydávám pokyn k odstavení hlavního ventilátoru na dole ČSM lokality Jih dle příkazu závodního dolu.
7: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
2: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
7: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, za ty léta už jsme dokázali rozpoznat podle zvuku, třeba jestli se s tím strojem něco děje, už to byla taková ta srdeční záležitost.
2: A teď už nic.
7: Teď už nic, no.
2: Od teď se už o větrání stará jenom ventilátor na severní straně dolu ČSM. I ten se ale v září zastaví a bude to doslova, jako když poslední zhasne. Potom se dolů už nedostane vůbec nikdo a jámy čeká zasypání. Na likvidaci dolu má společnost OKD vyčleněno přes 3,25 miliardy korun z vlastních úspor. Odhaduje ale, že to zvládne levněji. Z Karvinska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Česko nepodpoří uvalení sankcí na izraelského ministra Itamara Ben-Gvira. Fotbalovou reprezentaci čeká po 20 letech další utkání na mistrovství světa. Na pražském okruhu u Lochkova směrem na letiště komplikuje provoz nehoda. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci pomocí koaliční většiny neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
5: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se jednání neúčastnil. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Český rozhlas v druhé polovině roku odvysílá mimo jiné projekt Slyšet Havla. Připomínka nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta potrvá měsíc. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Kromě toho rozhlas chystá třeba i koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
6: Začnu kauzou Sokol. Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kterou bych zmínil, a my jsme ji také slíbili už v minulosti, že ji chceme zpracovat, to je kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
3: A v létě Český rozhlas se nabídne mimo jiné živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem na festivalu Colors of Ostrava. V lomu ČSA na Mostecku dopoledne odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Střelmistři použili na řízený odstřel téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
7: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
8: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se se strojem bude dít dál.
9: Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
8: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
4: Sport.
2: Čeští fotbalisté rozehrají mistrovství světa, bude to pro ně druhé v samostatné historii. V mexické Guadalajaře vyzvou Jihokorejce ve 4 hodiny ráno. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pravidelné vstupy uslyšíte také z 5. finále Národní basketbalové ligy. Nymburk přivítá Pardubice už za necelou čtvrt hodinu. A fotbalista Ondřej Kryčfaluši přestoupil z Ostravy do belgického klubu Royal Union Saint-Gilloise. Odchovanec pražské Slávie odehrál v Baníku necelou sezonu. Oporu české 21 získal belgický vicemistr na základě výstupní klauzule, pokračuje Kryčfaluši.
10: Se mi líbí, jakou ten klub má koncepci, jakou má vizi do budoucna, jak pracuje vlastně s těma hráčema, jak je dokáže zlepšovat, takže tohle bylo asi to nejdůležitější, proč vlastně jsem tu nabídku chtěl přijmout hned.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu začíná u exitu 162 velká bítež, osobní auta, potom čeká kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, různě pomalu, kde dvojce do Brna je to až na 50 minut. Pak další pomalu jedoucí fronta následuje na D1 za Brnem směr Vyškov od Slatiny z 202. kilometru 10 až 15 minut k nehodě na 207. u Rohlenky, tam se posunuli do připojovacího pruhu. Krátí se to. Na D1 přes Brno na Prahu velmi silný provoz. Po dřívější nehodě jede se pomalu od Slatiny k připojení od výstaviště přes 20 minut osobní auta. Na pražském okruhu z D1 na letiště se před exitem 19 stále tvoří kolona. V ní za sjezdem na Lochkov na 15. kilometru nehoda přes levý a část pravého pruhu a sune se to od exitu 4 Písnice přes půl hodiny k Ořechu. Fronta před Ořechem je taky na okruhu směrem na D1 od nájezdu z D5 přes 20 minut. A v Praze v Blance směr Troja nehoda za sjezdem na Prašný most v pravém pruhu, proto dlouhé fronty před regulovanými vjezdy do tunelu, hlavně z jižní spojky od magistrály k Mrázovce přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Tolik zprávy. A teď publicistika a Vladimír Kroc.
12: Schválí sněmovna koaliční novelu stavebního zákona. Skutečně se díky ní podaří zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Je poslanecký návrh šitý na míru především velkým developerům. Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Setkáváme se v našem přenosovém voze. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Koaliční poslanci se snaží protlačit druhým čtením svou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Jak se k tomu návrhu staví vaše sdružení?
13: Děkuji za pozvání. Já musím říct, že především je trochu škoda, že ta novela přichází formou, jakou právě přišla. To, že na začátku chybělo standardní připomínkové řízení, tak se musí v průběhu toho projednávání připravovat celá řada změn a jsme v situaci, kdy ten komplexní pozměňující návrh má zhruba 1100 stran a je ještě rozsáhlejší než ta původní novela. Otázkou je, jestli měl být zákon celý nový nebo stačila novela. Druhá věc je, když už je to formou novely, proč tedy to meziresortní připomínkové řízení není. To přináší celou řadu nejasností. Ani není možné všechno pečlivě prostudovat, tak jak se to v čase mění. Třeba jen přechodná ustanovení, která se týkají přechodu zaměstnanců, to, co nás obecní úřady velmi zajímá, tak se měnila několikrát a my jsme se snažili na ty rizika, která jsou s tím spojená, upozornit.
12: K tomu se určitě dostaneme. Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se netají snahou co nejdříve zákon schválit. Jak rozumíte tomu spěchu?
13: Já předpokládám, že skutečně chtějí co nejdříve naplnit předvolební program. Nechci spekulovat, co vše může být tedy za tím spěchem. Myslím si, že i správné, aby ten zákon, má-li poslanecká sněmovna tu politickou vůli ho změnit, tak byl schválen bez nějakých zbytečných obstrukcí, ale myslím, že by měl být schválen po řádné politické debatě i odborné debatě, protože ta změna vyvolává nejenom změnu procesu povolování staveb, ale vlastně vlastně zasahuje i do toho spojeného modelu veřejné správy, který tady léta máme a léta vlastně budujeme. A ta politická debata a upozornění na všechna rizika, ta v tom mezirezortním připomínkovém řízení chyběla, stejně jako chybělo třeba vyčíslení přesných ekonomických dopadů, takzvaná RIA, vyhodnocení dopadů této změny, tak abychom mohli zodpovědně říci, že se nám ta novela třeba finančně vyplatí.
12: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO obhajovala novelu s tím, že se posuneme k systému, který je srozumitelnější, rychlejší a předvídatelnější. Splní tato očekávání ta norma podle vás?
13: V tuto chvíli na to asi nedokážu odpovědět, právě protože ta předvídatelnost práva by měla být pořádné diskuzi. Ten samotný proces potom může být v lečem skutečně jednodušší a třeba i rychlejší. To, ten záměr a to plnění tomu nelze upřít. Druhá věc je, že jsou tam stále paragrafy, které znejisťují třeba i obce, i v tom, že územní plánování, které se přenáší z režimu přenesené působnosti státní právě do režimu samostatné působnosti, vlastně posiluje v té věci obce, zároveň ale umožňuje vydat určité výjimky z té územně plánovací dokumentace, čili zároveň to relativizuje. Takže máme na jednu stranu posílení role obce a na druhou stranu relativizování těch samotných podkladů.
12: Podle profesních organizací má novela stavebního zákona mnoho nedostatků, které vážně ohrožují systém povolování staveb v České republice. Proč to tvrdí?
13: Každý asi na to má svůj vlastní pohled. My jako tajemníci obecních úřadů a úřadů měst se zaměřujeme především na dopady na naše úřady. Já bych řekl, že nás zajímá především přechodné ustanovení, to znamená, jak ten proces přechodu pod centrální úřad proběhne, jak bude probíhat to období po částečné účinnosti toho zákona, to znamená rok 2027, kdy stavební úřady zůstanou na našich obcích, ale už se pojede částečně podle nových pravidel a pak také to, jak budou obce fungovat po té finální změně. To znamená, jak my budeme muset upravit naše procesy jako třeba účastníka řízení nebo pro procesy obecně obce, protože obec přeci jenom je zodpovědná za svůj rozvoj, za územní plánování. To samotné povolování, ty jednotlivé stavby, jak budou povolovány, tak každý vidí z jiného úhlu pohledu. Jeden z vážných věcí, které podle mě nejsou zatím prodiskutovány dostatečně, je ta samotná odpovědnost za případné povolování staveb, které třeba nebudou splňovat všechny pravidla. Relativizuje se povinnost doložit veškeré podmínky pro povolení stavby, když se mění třeba účel stavby, kdy bude možné některé věci opominout, bude možné z důvodu ekonomického, čili z jiného zdůvodnění některé věci jaksi nemít a to může samozřejmě vyvolat riziko povolování staveb, které by vlastně ani neměly být povoleny, které ani zákonodárce nemíní, že by měly být povoleny. A ta nejistota, jak bude ten centrální už ve výsledku úřad postupovat a může znejisťovat některé organizace, pochopitelně.
12: Proč si podle vás zaměstnanci po přesunu od obce pod stát zpravidla pohorší?
13: Tak v první řadě máme nějakou historickou zkušenost. V roce 2011, kdy přecházeli zaměstnanci úřadu státní sociální podpory pod úřady práce, tak přecházeli z obcí, které jim se snažili poskytnout nějaký standard podle toho, v jaké obci byli. Přecházeli pod centrální úřad a ta zkušenost té doby je, že si v dlouhodobém horizontu skutečně pohoršili. Můžeme srovnávat nejenom platové, ale i pracovně právě podmínky jiné. Velmi viditelné je to například v oblasti benefitů, kdy stát je více svázán než obce a nemůže tedy poskytovat tolik benefitů jako jednotlivé obce. Ty benefity mají umožnit úředníkům kvalitně pracovat. To není o tom, aby se měli lépe nebo nepřiměřeně dobře, ale aby zkrátka měli dobré podmínky pro svou práci, abychom také nalákali nové a mladé zaměstnance. Čili historická zkušenost je jedna věc. Druhá věc je, jak se k těm zaměstnancům od počátku přistupovalo. Myslím, že škoda, že na začátku byla vyvolána očekávání významného zlepšení těch podmínek. Hovořilo se o 10% nárůstu platů, tak aby byli motivováni zaměstnanci obcí pracovat pro stát. To v tom zákoně nebylo, ani v tom původním znění. Tam bylo pouze dorovnání platů, když by měli na tom centrálním úřadu méně než na obcích. Teď je to definováno zase jinak v přechodných ustanoveních. Teď se hovoří o tom, že je zaručena zaručen plat, který mají na obcích po dobu jednoho roku. Uvidíme, jak to půjde dál, ale je otázka, nakolik to bude souměřitelné. Například, když se z více obcí se stěhují pod jeden úřad, tak měli by být pochopitelně odměňováni stejně. Čili toto vyvolává určitou nejistotu. Druhá věc jsou ty další benefity, to, co se dává zaměstnancům běžně v jakoby další možnost nějakých stravenek či dní volna a podobně. Tak obce motivují zaměstnance podle svých možností a stát zase podle svých možností. Stát má limit 1% na fond kulturních sociálních potřeb. Obce si mohou stanovit jiný rozměr a mohou mít každá obec jinou tuto hladinu. A při přechodu pod jednoho zaměstnavatele podle zákoníku práce, tak jak je momentálně v tom přechodném ustanovení, má nový zaměstnavatel povinnost zachovat veškeré benefity podle kolektivní smlouvy původního zaměstnavatele. A ty kolektivní smlouvy na jednotlivých obcích mohou být rozdílné a mohou být vyšší, než umožňuje zákon státu. Hmm. Takže tam vlastně je nejistota, jak se v tomto případě bude postupovat.
12: A kolik bude těch, kteří budou mít zájem přejít od obce pod stát? Máte představu?
13: Vycházíme z průzkumu odborové organizace státních zaměstnanců, ze kterého vyplývá, že vůli přejít má zhruba 1/3 zaměstnanců. To je pochopitelně málo, to by skutečně hrozilo možným kolapsem systému nebo významným zpožděním nebo zpomalením toho systému, alespoň na začátku. Ten průzkum vychází z nějakých dat, která byla před několika týdny k dispozici. Aktuální stav nevím, z území, z jednotlivých ohlasů, z úřadů lze očekávat, že ta vůle bude rozdílná. Právě podle toho, jaké jsou podmínky na úřadech, jaké budou stanovené podmínky na tom centrálním úřadu.
12: Ale nějakou přibližnou představu máte?
13: Já se domnívám, že podaří-li se státu vlastně přemluvit tu jednu polovinu, tak to bude velký úspěch. Vycházím zatím z toho odhadu 1/3 od odborové organizace.
12: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Holicem, předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Územní plánování přesouvá novela do samostatné působnosti obcí a krajů, jak už jste připomenul, to v principu vítáte.
13: Já si myslím, že to je skutečně posílení role obcí. Pochopitelně musí se vyřešit i proces na obcích menších, pro které to v tuto chvíli mohly dělat obce s rozšířenou působností. To, že to dosud bylo v pozici přenesené působnosti státní správy, znamenalo, že obce s rozšířenou působností mohly v rámci této své gesce to dělat pro menší obce, které k tomu neměly třeba kapacity. Tady by to mělo přecházet na úřad rozvoje území, což je trošku nelogická konstrukce, řekněme, a může způsobit zase nejasnosti, kdo to bude obstarávat. Obce se budou moc třeba spojovat a zajišťovat si to společně. To nepochybně ano. Druhá věc je, jak se potom bude vymáhat to dodržování územního plánu. Právě ta možná relativizace je vnímána jako velké riziko. Ta relativizace spočívá v tom, že územní výjimku z územního plánu může dát rada obce, ten pořizovatel. Víme, že projednávání územních plánů bývá jedno z nejnáročnějších projednávání v zastupitelstvech obcí. V Praze to trvalo mnoho let, než se podařilo prosadit nový územní plán. Předchází tomu široká debata odborné veřejnosti, laické veřejnosti, aby ve výsledku byl ten plán akceptovatelný, pro všechny akceptovaný. A poté může najednou někdo přijít a dát z toho výjimku. Mně přijde jaksi ne úplně důstojné vůči tomu procesu, který tomu předcházel.
12: Krajská města mají dostat právo vydávat své vlastní stavební předpisy, jako je dnes mohou vydávat Praha, Brno a Ostrava. To považujete za přínos?
13: Myslím, že to na první pohled může přinést nějaké výhody, pokud budou odlišnosti, které jsou místně odůvodnitelné. Na druhou stranu si myslím, že zrovna k té přehlednosti toto nepovede.
12: Už víte více o finančních dopadech, které budou ty změny ve stavebním řádu mít?
13: O finančních dopadech toho vlastně moc nevíme. Bylo to jedna z kritik, řekněme, upozornění na rizika z naší strany, protože v tuto chvíli stát dává na obce a na kraje, na územně samosprávné celky zhruba 2 miliardy korun jako příspěvek na přenesenou působnost právě v oblasti toho stavebního řízení. podle odhadů, které byly k dispozici, tak ten nový režim si vyvolá násobné výdaje státu. Hovoří se o 10-15 miliardách korun. Přesné odhady, tím, že nebyla RIA, tak skutečně nebyly k dispozici. Což znamená výrazné zdražení. Je otázka, jestli si stát tyto výdaje navíc může v současné době dovolit. Jsou to sice výdaje státu, nikoli v obcí, ale samozřejmě někde se to projeví, někde se to ve veřejných financích projeví a druhodně to může dopadnout i na obce. Proti tomu stojí argument ministerstva, že to přinese nějaké benefity, nějaké vyšší třeba daňové výnosy, rychlejší výstavby. Neznám výpočet, tak nedokážu komentovat, ale právě to je ta chyba, že na začátku to nebylo zodpovědně spočítáno.
14: Varoval jste, že nový úřad nebude moci využít současných počítačových sítí ani stávající software. Můžete to vysvětlit, proč ne?
13: Velmi komplikovaně používat. Vysvětlit to snad dovedu jednodušeji. V tuto chvíli jsou stavební úřady jasnou součástí obecních úřadů a městských úřadů. Jsou na jedné síti, máme jednu serverovnu, máme nějaké zázemí, rozvody a v tuto chvíli podle toho zákona bychom měli strpět úřad rozvoje území, centrální úřad v našich prostorách, na našich vlastně počítačích, na naší síti. Ty sítě by se měly z hlediska bezpečnosti, nebo musí být z hlediska bezpečnosti odděleny. Kyberbezpečnost, která se relativně zpřísňuje, nás nutí přijmout opatření tak, aby byla ta síť zabezpečena. Nemůžeme sdílet bez dalších úprav síť s jiným úřadem. Navíc úřadem, který je centrální a který by zřejmě měl mít i vyšší požadavky na tu kyberbezpečnost než lokální obecní úřady. Toto jenom fyzicky oddělit je možné asi, ale velmi komplikované, vlastně nejjednodušší se jeví vytvořit novou fyzickou síť, nové sítě, ale otázka je, kam povedou, nějaké serverovny, nějaké úložiště, to, co by měl zajišťovat ten centrální úřad. Druhá věc jsou softwary, které jsou na těch počítačích. Úřady mají různé úpravy, několika málo sice softwarů, ale různé úpravy, které jsou napojeny na jejich interní systémy. Představte si, že máme základní software, který pracuje stavební úředník a ten je napojen na ekonomický systém, na spisovou službu a když přijde dopis na podatelnu, elektronický, buď to do datové schránky nebo fyzický a naskenuje se, tak přes nějakou spisovou službu se do toho softwaru dostane. Následně jsou generovány poplatky, které jsou poslány do ekonomického systému. A toto není možné přece použít, protože ten spisový systém i ekonomický bude centrálně jiný. To znamená, bude muset dojít k úpravám a ten software bez dalších významných úprav není možné dál používat.
14: Hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ve 20 minutách předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Velké bytové stavby mohou být vyhlášeny za vyhrazené stavby ve veřejném zájmu. Můžete opravdu zrychlit výstavbu a zvýšit dostupnost bydlení?
13: Tak zrychlit to asi může, bude-li mít centrální úřad, který má vzniknout na půdorysu současného DESu, dostatečnou kapacitu. Vezme si ale, že v tuto chvíli nebudou přecházet úředníci na ten centrální úřad, to znamená, ten centrální úřad si bude muset tu kapacitu vytvořit sám. Poté, pokud to bude, řekněme, ta stavba ve veřejném zájmu, tak to jedno povolovací místo může zrychlit. Ovšem musíme si říct, proč a za jakou cenu.
14: No, Svaz měst a obcí svolal na dnešek mimořádné jednání předsednictva. Mimo jiné se obává, že právě zvýšení dostupnosti bude znamenat snížení kvality. Odmítá navrhovanou možnost, jak už jste se o tom zmínil, obcházet některé standardy a tedy s odkazem na ekonomickou neefektivnost projektu. Jak to vidíte vy? Otevírá ta novela teda cestu pro sice rychlou, ale nekvalitní bytovou výstavbu?
13: Obávám se, že ano. Že tamto riziko minimálně je právě ta, řekněme, pomalost nebo ta kritizovaná nedostatečná rychlost, řekněme, povolovacího procesu současného nevychází ani tak ze stavebních úřadů, že by ten stavební úředník na obecních úřadech to dělal pomalu. Ale vychází z toho, že je potřeba celá řada vyjádření dotčených orgánů státní správy i účastníků řízení tak, aby ta výsledná stavba byla co nejvíce ve veřejném zájmu v tom širším slova smyslu, to znamená ve veřejném zájmu sousedů, spolků v místě působících a všech odborníků. To se samozřejmě potlačí.
14: Architektka Anna Vinklárková z ekologického spolku Arnika připomíná, že nová podoba zákona bude sloužit hlavně developerům a nebude chránit životní prostředí ani práva občanů. Může mít pravdu?
13: To zrychlení je skutečně za cenu menší možnosti, snížení možnosti ať už spolku nebo veřejnosti do toho řízení vstoupit. Čili skutečně tam může dojít k potlačení, řekněme, možnosti ovlivnit to výslednou stavbu.
14: A jak problematické je, že předseda úřadu rozvoje území bude ovládat celou síť stavebních úřadů bez kontrolního orgánu? Podle Arniky by to mohlo vést k posílení korupce.
13: Tak nejjednodušší protikorupční opatření je takové, kdy je více lidí nebo více účastníků, kteří mohou navzájem se kontrolovat či se vyjadřovat k těm jednotlivým záležitostem, odborným třeba posudkům. To, že se tato moc koncentruje na jedno místo, na to místo může vytvářet mimořádně silný tlak. Takže to riziko tam skutečně může být.
14: V roce 2027 by měl vzniknout Centrální úřad rozvoje území a od 1. ledna roku 2028 by měla být reforma dokončena. Stihne se to?
13: Tak bude-li to schváleno, tak budeme držet palce, aby se to stihlo. Otázka je, co to vše má přinést. První věc, o které jsme mluvili, je přechod zaměstnanců. Druhá věc je třeba i předávání spisů. Spisová odluka sama o sobě je poměrně drahý proces. To není tak jednoduché říci, že se odvezou stohy papíru z jednoho místa do druhého. Většina těch informací je právě v digitálním světě, elektronickém světě, různě roztříštěném, to znamená, budou se muset nějakým způsobem konzolidovat, uzavírat. Na prvních informacích, které máme z MMR, tak zatím stále není jasno, jak to bude probíhat a vyvolává to poměrně nervozitu, protože ta struktura informací je odlišná, takže ta spisová odluka je velmi, velmi komplikovaná věc druhá, která to může zkomplikovat. Přechod lidí, o něm jsem i hovořil. Otázka je pak těch dalších procesů, protože nebude třeba jednotný informační systém pro tento nový úřad. Ten bude nepochybně chybět, ten se bude vytvářet až v průběhu následujících 4 let, takže uvidíme, jestli to vůbec bude v tu chvíli funkční.
14: Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla změna může vést až ke kolapsu systému povolování. Není to přehnané?
13: Já si myslím, že to riziko tam je a právě bychom měli mu předejít. To riziko vše, o čem se tady bavíme, tak se bavíme o různých typech rizicích, od informačních systémů až po ten přechod zaměstnanců. To si myslím, že riziko tam nepochybně je.
14: Podle expertů by se celé přechodové období mělo odložit i o několik let a terminově spojit například s plány digitalizace stavebního řízení. Ta má být dokončena až v roce 2030. Přimlouval byste se za tuto variantu?
13: Nepochybně by přechod v souvislosti s novým informačním systémem byl hladší. Je to takový proces, kdy v tuto chvíli jdeme trochu do neznáma. Jo? Jdeme do nějaké tmy, která se teprve postupně osvětluje a nevíme, co na nás přijde. Kdybychom měli informační systém a věděli bychom, kam máme předávat informace z obcí, do čeho půjdou i noví zaměstnanci, nepochybně by to uklidnilo zaměstnance i obce, šli bychom vlastně do osvětleného jasného prostoru.
14: Čili, jestli tomu dobře rozumím, stále ještě nemáte jasněji v tom, jak ty stavební úřady budou fungovat v onom přechodovém období mezi oběma modely.
13: Ano, je tam otázka odpovědnosti, je tam celá řada problémů s těmi stavbami, které budou rozpracované v tu danou chvíli. Budeme zároveň vyjednávat s koordinátoři vyslanými z Ministerstva pro místní rozvoj, jak bude vypadat to finální uspořádání, které už bude na státu, které už nebude na obcích. To přechodné období skutečně považuji za jedno z největších rizik tohoto zákona.
14: A věříte, že se skutečně podaří dosáhnout proklamovaného principu jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu s jedním razítkem? Dočkáme se toho?
13: Bylo by to krásné. Otázka je, co vše bude fungovat na pozadí, protože jedno razítko jednoho úřadu neznamená jednoho člověka, který by dokázal posoudit veškerou dokumentaci. Stejně tam musí být odborníci na různé problematiky, tak jako jsou dnes dotčené orgány státní správy. Stejně tam bude muset dojít nějakému širšímu posouzení toho záměru.
14: A do jaké míry v tuto chvíli při projednávání té novely stavebního zákona do toho vstupujete vy, vaše sdružení?
13: My od začátku představení toho záměru, to znamená od konce loňského roku, upozorňujeme na rizika, která by měla být vysvětlená a upozorněna. Takže my jsme v tuto chvíli v nějakém, řekněme, občasném kontaktu s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale už od začátku roku, už od února, od března jsme oslovovali jak Ministerstvo pro místní rozvoj, ostatně i předsedu vlády, i Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti přechodu zaměstnanců s těmi riziky, o kterých si tady právě teď hovoříme. To znamená tak, aby se bylo možné je vyřešit před účinností.
14: A máte pocit, že jste alespoň z části vyslyšeni, že reflektují vaše připomínky?
13: Já si myslím, že poslouchají připomínky, že v momentech nebo v oblasti, kde to neohrozí tu rychlost přijímání, tak něco přijato bylo. Na druhou stranu ten počet změn a ten objem změn i v těch odborných oblastech dává tomu záměru zákona takovou nejasnou polohu. Na některé věci ovšem stále odpovědi nemáme. Například na tu kyberbezpečnost, spisovou odluku nebo i ten přechod zaměstnanců.
14: Pokud poslanci návrh ve druhém čtení schválí, co bude následovat?
13: Tak druhé čtení znamená, že se bude čekat na třetí čtení, nepochybně v třetím čtení se bude hlasovat o celé řadě pozměňujících návrhů. Co se týče sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, počkáme na to, které ty návrhy budou přijaty a jak na ně můžeme reagovat.
14: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Holickým, předsedou sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
13: Děkuji, nashledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
15: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Hasiče uzavřeli americký Pentagon. Důvodem je možná nebezpečná látka ve vzduchotechnice. V budově ministerstva obrany zasahuje několik jednotek v protichemických oblecích a kompletní ochranné výstroji. Podle mluvčího rezortu zaznamenali systémy v budově problém s kvalitou vzduchu. Hasiči teď zjišťují jeho závažnost. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o 0,25% bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25%. Banka své rozhodnutí zdůvodnila tím, že válka na Blízkém východě vytváří inflační tlaky a že zvýšení úroků je vhodné pro víc scénářů, jak by se situace mohla dál vyvíjet. Zvýšení úroků je první za téměř 3 roky. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom Ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 44 halířů. To je o 8 halířů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39,59. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat do konce června. A o víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy, dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně dorazí i bouřky. Sport. Basketbalisti Nymburku a Pardubic rozehráli 5. ligové finále. Je u toho Jakub Kanta.
16: V 9. minutě běží další a to už druhý oddechový čas Pardubic, a to proto, že východočeši na nymburské palubovce už prohrávají dvouciferným rozdílem o 11 bodů. 9-20 z jejich pohledu. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Stav série je vyrovnaný. 2-2, hraje se na 4 vítězství.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a neprůjezdná 16 za Jičínem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď první část kolony kamionů. Čekejte za sjezdem na Domašov kolem kilometru 169 v pravém pruhu. Osobní auta v levém tvoří frontu hlavně kolem exitu 182 Kývalka, tam už to není nadlouho, a pak ještě jedou pomalu přes celé Brno. Následně na D1 za Brnem směr Vyškov počítejte s frontou za Slatinou z kilometru 201, je to asi na 10 až 15 minut na 207. Krohlence, tam došetřují nehodu v připojovacím pruhu. Na silnici 16 za Jičínem směrem na Novou Paku se za sjezdem na Robousy dojíždí do stojící kolony, protože na čtyřproudce před odbočkou na Úlibice hlasíte vážnější nehodu.
17: Dodávka dvě osobní, jsou tam hasiči a je to neprůjezdné.
11: Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 před Ořechem stále dlouhá kolona od D5, respektive z dálnice D5 z 9. kilometru za Loděnicí. Na okruhu opačně z D1 na letiště teď fronta hlavně u Lochkova, tam překáží v levém pruhu nehoda, pomalu se jede až k Ořechu. A ještě Praha tunel Blanka, čerstvá nehoda ve směru na Smíchov za Prašným mostem, nákladní auto a dodávka v pravém pruhu, zpřísní regulace vjezdu do tunelu tímto směrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
18: A za chvilku na radiožurnálu trošku přitvrdíme, co se týče hudby, protože se vydáme na Rock for People před koncertem kapely Limp Bizkit.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Přes 50 koncertů nabízí druhý den Královéhradeckého festivalu Rock for People. Fanoušci si tam dnes poslechnou mimo jiné americké skupiny Papa Roach nebo Limp Bizkit. A je tam taky reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer tobě, Štěpán, z Královéhradeckého festival parku.
0: Pojďme si představit ty dnešní headlinery a kdo zatím na festivalu třeba zazářil nejvíc.
1: Tak začnu skupinou Limp Bizkit, kterou určitě znáte i z našeho vysílání. Na hudební scéně je tahle formace od poloviny 90. let a po celém světě se díky rádiím proslavila předělávkou songu Behind Blue Eyes od britských The Who. Tu píseň si za chvíli v Radiožurnálu zahrajeme. Není to ale skupina jednoho songu, na kontě má 9 studiových desek, ale teď trochu má nahrávací pauzu, protože 5 let už nic nového nevydala. Kdo nové desky ale vydává, tak to jsou američtí All Time Low, kteří jsou už na scéně, no a které právě teď za mnou můžete v pozadí i trochu slyšet. No a ty se ptal taky ještě na tu skupinu s tím největším ohlasem, tak zatím to jsou asi britští Gorillaz, kteří tady včera večer dokázali, že zpívat se dá klidně i do vysílačky.
0: Ty na Rock for People jezdíš pravidelně, tak jak se festival za ty roky proměnil?
1: Tak Rock for People se za posledních asi 8 let rozrostl neuvěřitelným rozsahem. Od roku 2022 je tady ta velká stage, která se přezdívá Fat Lady a na které už v minulosti vystoupili třeba Green Day nebo Linkin Park. Festival nabízí taky mnohem víc možností než v minulosti. Vzhledem k tomu, že začíná už ve středu, tak jsou tací, kteří si třeba nemůžou vzít úplně dovolenou v práci, takže festival jim nabízí speciální prostor, kde můžou na dálku jako home office pracovat. Je tady i improvizovaná posilovna, i když někteří úplně nepotřebují, protože já jsem jenom za včerejšek tady nachodil v tom areálu asi 30 000 kroků. No a letos obzvlášť se může hodit prádelna na to špinavé prádlo, na to špinavé oblečení po vydatných přeháňkách. Ta noc ve stanovém městečku asi byla pro mnohé fanoušky náročná. Teď jim ale to mokré oblečení uschne, protože už asi 3/4 hodiny tady svítí sluníčko. No a čím větší areál, tak tím více lidí. A tím s tím samozřejmě uměrně roste i počet případů krádeží. Podle našich informací od policie se objevily jednotky případů, kdy návštěvníci hlásí odcizený mobilní telefon.
0: A je festival, jak z názvu může plynout, jenom pro rockery?
1: Rozhodně není. Každý den je tady nějaký koncert neúplně rockového interpreta. Třeba zítra sem v tenhle čas přijede s Hradišťanem Jiří Pavlica. Odehrají tady koncert nejen pro návštěvníky festivalu, ale taky pro několik desítek seniorů. No a na stejném pódiu pak bude zítra i vystoupení skupiny Tata Boys. Tradiční součástí je pak speciální festivalová verze oblíbené televizní soutěže AZ Quiz.
0: Na Rock for People je taky reportér Radiožurnálu Jiří Štefl, dnes tedy hlavní hvězdy Papa Roach a kapela Limp Bizkit, kterou si už teď poslechneme na Radiožurnálu. Jirko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný čtvrteční večer přeju.

Posloucháte odpolední radiožurnál, začal pátý zápas finále domácí basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Bližší informace dodáme po Edu Šírenovi.

0: V Nymburce se hraje pátý zápas finále basketbalové ligy mezi domácím týmem a Pardubicemi. Za vyrovnaného stavu 2-2 bojují oba kluby o třetí výhru v sérii, která by je přiblížila jedno vítězství od titulu. Jak se zápas vyvíjí a kdo je blíž tomu třetímu bodu v sérii, nám přímo z Nymburka řekne reportér Jakub Kanta.
1: 14. minuta, Nymburk vede 26-22, ale už to z jeho pohledu bylo daleko, daleko veselejší a není to tak dávno, pár minut zpět. Domácí basketbalisté, útočící na 21. titul v klubové historii, vedli už o 14 bodů, jenomže pak přišel právě pardubický nápor, který vedl hlavně Moffat s Tumou v posledních minutách a právě první jmenovaný Američany se 7 body nejlepším střelcem. Luboš Kovář, ten měl velkou příležitost přiblížit svůj tým z východu Čech ještě blíž k Nymburku, ale neproměnil ani jeden ze dvou nařízených trestných hodů. No a právě ta střelecká úspěšnost zatím na straně hostů z Pardubic je tím hlavním důvodem, proč prohrávají. Ale prohrávali už daleko víc, dokázali se zase vrátit, nic nevzdávají a teď už se zase pokračuje ve druhé čtvrtině. V její 14. minutě pardubičtí můžou stáhnout ještě to čtyřbodové manko. Tuma teď nachází Bryanta, ten střílí za 3 body, ale jen do přední části obroučky. Takže necelých 6 minut před koncem první půle před odchodem do kabin Nymburk vede nad Pardubicemi 26-22. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál. It's a kind of magic.

0: Poslouchali jste taky kapelu Queen, 17 hodin 55 minut, čas, kdy je ve studiu Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak Národní rozpočtová rada ve svém pravidelném čtvrtletním hodnocení zjistila, jestli hodnotí, zda stát a další veřejné instituce dodrží pravidla rozpočtové odpovědnosti, která jsou daná zákonem, a zjistila, že příští rok může být rozpočtový schodek až 350 miliard korun. My tu její zprávu rozebereme podrobně s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Do České republiky přijela lídrině běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Stavila se i v Českém rozhlase a my jsme s ní mluvili o běloruské opozici, o pronásledování exilantů i o naději na návrat do svobodné země. No a dirigent Petr Popelka, bývalý šéf dirigent symfonického orchestru Českého rozhlasu a také současný dirigent vídeňských filharmoniků, se stane generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery. Mě zajímalo, jak na ní tenhle orchestr působí a co všechno s ním plánuje.
0: Večerní publicistika začne v 18 hodin 10 minut po hlavních zprávách, dnes tedy s Věrou Štechrovou. Zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
2: Vydám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
3: Vzal tu pušku.
4: Jo, konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
1: Detektivní film podle Hany Proškové.
4: Já jsem sem vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
1: Případ dvou manželek.
3: Co se mezi váma stalo?
1: V neděli večer na ČT1.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Začíná fotbalové mistrovství světa ve třech pořadatelských zemích s nejvyšším počtem účastníků v historii a včetně Česka.
7: Bude to největší mistrovství světa všech dob.
8: World Cup ever.
6: Americký prezident vyhrožuje dalšími útoky na Írán, obsadit chce i klíčový ostrov v Hormuzském průlivu.
9: Vždycky jsem se chtěl zmocnit ostrova Chark, ale nevím, jestli na to má Amerika žaludek.
6: Basketbalisti Nymburka nebo Pardubic se po pátém finále přiblíží ligovému titulu. Na dálnici D1 vzniká u Rohlenky směrem na Vyškov kolona a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a teploty do 20 stupňů. Je čtvrtek, 11. června. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Za necelé 3 hodiny začne fotbalové mistrovství světa. Poprvé v historii ho společně pořádají 3 země, Spojené státy, Kanada a Mexiko. Právě v Mexiku se odehraje úvodní utkání domácích s Jihoafrickou republikou. U Azteckého stadionu v Mexico City je náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba.
10: Tady je to 3 hodiny před výkopem, jedna velká slavnost, asi slyšíte v pozadí, je to tu trochu jak na karnevalu, v Riu průvod lidí v kostýmech, kapely. Mexiko můžeme označit za nejfotbalovější, nejvášnivější z těch pořadatelských zemí, ale je to jen část reality. Učitelé i další skupiny Mexičanů už týden v hlavním městě protestují za lepší pracovní podmínky a město je tím částečně ochromené, také demonstranti pochodují ke stadionu, některé ulice a stanice metra jsou zavřené. 80 tisíc lidí míří na úvodní zápas šampionátu. Od Azteckého stadionu Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslanci na mimořádné schůzi jednají o novele stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit povolování staveb. Ke druhému čtení se poslanci vrátili už po čtvrté. I přes opoziční kritiku ho dnes chtějí dokončit. A jednání sleduje reportérka Daniela Brichtová.
11: K novele se sešlo zhruba 140 pozměňovacích návrhů, které teď poslanci představují. Poprvé od voleb tak na plénu vystoupil i Filip Turek za motoristy.
12: Nahrál jsem pozměňovací návrh, který měl dát možnost obcím rozhodnout se, zda případné akcelerační oblasti v jejich blízkosti oddálit. Bruselská demokracie se ozvala, bohužel komise hrozí sankcemi.
11: Podle opozice se nového zákona prý obávají starostové i úředníci, řekl Marek Výborný z KDU-ČSL.
13: Tady reálně hrozí kolaps stavebního řízení. Nechci malovat čerta na zeď, ale opravdu se obávám, že tohle takhle může dopadnout.
11: Poslanci odpoledne na jiné mimořádné schůzi také debatovali o možném střetu zájmu premiéra Babiše z hnutí ANO. Jednání ale skončilo bez výsledku. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Zaměstnanci úřadu vlády odpoledne jednali o přesunu agend s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO. Pod ministerstvo se mají od července přesunout romská agenda a taky agenda tělesně postižených. Jednání skončilo před malou chvílí, sledovala ho reportérka Františka Rohlíčková.
14: Schůzka tady trvala asi hodinu a čtvrt. Tindebarta po ní řekla, že z jejího pohledu došlo k zodpovězení ještě otevřených otázek. Od července sem zamíří 5 lidí za romskou agendu a 4 za agendu lidí s tělesným postižením. Třeba romská zmocněnkyně Lucie Fuková, která taky dnes na schůzce byla, ale zůstane na úřadě vlády a s lidmi tady na ministerstvu, bude komunikovat přes prostředníka. Další část agendy úřadu vlády se má přesunout například pod ministerstvo zdravotnictví. To dnes odpoledne řešil ministr Adam Vojtěch za ANO na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Vojtěch po jednání řekl, že mluvili třeba o protidrogové agendě. Prezidenta podle svých slov ujistil, že převod žádné problémy nezpůsobí. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, oznámila to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy dnes v noci udeří na Írán silněji než dosud. Pohrozil převzetím kontroly nad ostrovem Chark, klíčovým íránským ropným terminálem v Perském zálivu. Šlo by o třetí kolo útoků za jediný týden. Írán označil příměří za bezvýznamné.
8: Trump dnes varoval, že Spojené státy v nejbližší době převezmou kontrolu nad íránským ropným průmyslem, včetně ostrova Chark, přes který proteče většina íránského ropného vývozu, a to především do Číny. Írán v reakci na to varoval, že náležitě odpoví. Katarská delegace přitom stále sedí v Teheránu a snaží se zachránit diplomatická jednání. Washington Post a NBC News situaci popisují jako hranici návratu k otevřené válce. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Hasičské jednotky zasahují v sídle amerického ministerstva obrany. Oznámili to na sociální síti X s tím, že jde o incident s nebezpečnými látkami. Na místě proto zasahují i hasiči v chemických oblecích a maskách. Podle zpravodajské stanice CNN záchranné složky v budově uzavřely několik pater a další evakuují. Mluvčí Pentagonu řekl, že v objektu jsou problémy s kvalitou ovzduší. Úřad proto přijal preventivní opatření a zjišťuje závažnost situace. Průzkum bude podle ministerstva trvat asi 2 hodiny. Německý podnikatel souzený za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidnu, to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
15: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímků E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
16: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
17: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
16: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
17: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
16: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: V centru Brna začíná 5denní festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jediný svého druhu v Česku. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na netradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
18: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
19: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
20: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
19: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brass Hodech. Na závěr 5denního festivalu zahraje ještě žesťový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
21: Sport. Čeští fotbalisté vstoupí do světového šampionátu ve 4 hodiny ráno středoevropského času proti Jižní Koreji. Bude u toho i reportér Mikuláš Jáša.
2: Trenér české reprezentace Miroslav Koubek má o základní sestavě jasno. Už před turnajem rozhodnul, že jedničkou v bráně bude Matěj Kovář a dá se očekávat, že národní tým vstoupí do šampionátu v podobné zahajovací jedenáctce jako při vítězné generálce s Guatemalou. Trenér Koubek se v 74 letech a více než 9 měsících stane vůbec nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. O víkendu ho ale překoná kouč Kurasa Dick Advokát. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ve 4 hodiny ráno. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
21: Turnaj začne už dnes v 21 hodin duelem Mexiko-Jihoafrická republika. A basketbalisté Nymburku a Pardubic hrají páté utkání ligového finále. Série je zatím vyrovnaná 2-2 na zápasy. Kdo je blíž k dalšímu vítězství, řekne Jakub Kanta.
4: Formáty posluchače Radiožurnálu. 37-39 prohrává Nymburk v poslední minutě druhé čtvrtiny a je na tom ještě mnohem hůř, protože teď dává další trojku hostující Bryant. 42-37 vedou Pardubice v pátém finále v Nymburce. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolony, kamiony v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov až do Brna. Osobní auta v levém pruhu se zdrží zhruba 10 minut kolem exitu 182 Popůvky. A pak na D1 za Brnem směr Vyškov kolona od exitu 201 Slatina až čtvrt hodiny k nehodě na 207 u Rohlenky. Na pražském okruhu kolony ve směru na letiště od Lochkovského tunelu kolem nehody za sjezdem na Lochkov v levém pruhu až 15 minut k Ořechu. Předním fronta i směrem opačně na D1 od nájezdu z plzeňské D5 čtvrt hodina kamiony výrazně déle z D5 za Loděnicí z 8. kilometru. A na silnici 16 hned za Jičínem směr Nová Paka čekejte kolonu na 20 minut k vážnější nehodě před Úlibicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
23: Jak hodnotí Národní rozpočtová rada průběžné hospodaření českého státu a jak vidí plánované investice? Pronásleduje Lukašenkův režim běloruské exilanty? I o tom mluvila v rozhovoru pro Český rozhlas běloruská politička a aktivista Světlana Cichanouská. A jak na dirigenta Petra Popelku působí orchestr Bavorské státní opery v Mnichově, kde bude od sezóny 2029 novým šéfdirigentem? O tom všem budeme mluvit. Národní rozpočtová rada ve své čtvrtletní pravidelné analýze upozorňuje, že i při dodržení 3% maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout 350 miliard korun. Letos plánuje vláda hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP. Na analýzu se teď podrobně podíváme s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Jano, proč Národní rozpočtová rada nevylučuje dokonce ani překročení 3% hranice v té své analýze, když je to hranice, kterou stanovují pravidla Evropské unie?
24: Tak týká se to tedy až toho příštího roku a Národní rozpočtová rada tam upozorňuje na to, že vláda si připravila změnou legislativy ve sněmovně, teď je to tedy v Senátu, rozvolnění domácích rozpočtových pravidel. A to právě zavedením různých výjimek, nejen tedy na výdaje na obranu, nad limity ještě toho schodku, což je dohoda na úrovni celé Evropské unie, ale každopádně i to třeba samo o sobě může znamenat ještě další desítky miliard korun navíc, ale vláda si prosadila hlavně do té nové legislativy třeba i výjimky na investice do infrastruktury, nebo třeba, že když Bezpečnostní rada vlády rozhodne, že se prostě zhoršila bezpečnostní situace země, tak lze navýšit výdaje jednoduše o dalších 10%. A takže vzhledem k tomu tedy Národní rozpočtová rada říká, že je tady riziko těch vyšších schodků a upozorňuje třeba na možnost vyššího schodku i Česká národní banka ve své predikci, která ho vidí příští rok dokonce 3,1%.
23: Jak došla Národní rozpočtová rada k tomu, že ten schodek může příští rok přesáhnout těch 350 miliard?
24: Myslím, že je to prostě přepočet těch limitních 3% na odhadovanou velikost ekonomiky, tedy HDP v příštím roce, a k tomu, kdyby se ještě tedy připočetly právě ty výdaje na základě těch únikových doložek na obranu, na dostavbu Dukovan, půjčka, to je také vlastně mimo rozpočet ještě stavbu různých dálnic, železnic a vůbec takzvaných liniových staveb, do kterých se vláda více investovat právě na dluh, tak se tam určitě dostaneme. Já myslím, že právě i více než těch 350 miliard, také se mluvilo třeba až o 400 miliardách a tak dále. Uvidíme. Mimochodem, abych to uvedla vlastně do nějakého kontextu, tak ten schodek 350 miliard pro příští rok by se blížil pro zajímavost schodku, jaký měl stát v covidových letech 2020 až 2021, kdy byla drasticky utlumena ekonomika kvůli lockdownům, ještě si to všichni pamatujeme, a stát měl extrémní výdaje na kompenzace firem, lidí a tak dále. A teď se přitom bavíme o letech, kdy rosteme přes 2% a vláda ještě slibuje zvýšení dalšího růstu.
1: No to, že schodek bude příští rok vyšší než ten letošní, připustila i ministryně financí za ANO Alena Schillerová a dodala, že vláda ho pak bude snižovat v letech 2028 a 2029, a to zhruba o 0,5% HDP ročně. Tak jak tenhle záměr hodnotí Národní rozpočtová rada?
24: Ona se trochu podivuje, že to největší snižování schodků, tedy jakousi konsolidaci těch vládních financí, takže si kabinet naplánoval právě až od roku 2028 a pak tedy i na volební rok 2029, protože budou volby do parlamentu, což je tedy období, kdy naopak obvykle vlády spíše rozhazují, aby si nalákali voliče nebo si je udrželi a udrželi se tak u moci. Pro zajímavost, tedy v tom plánu vlády do roku 2030 je ten schodek v tom roce 2029 už jenom 1,7% HDP, čili je to docela velké snížení. A já si myslím, že to trochu vyplývá i z těch plánů vlády, proč to tak je, že ona nechce jít ale moc cestou škrtů nebo nějakých nižších výdajů, ale že počítá s tím, že ty výdaje klesnou tak nějak trochu sami digitalizací státní správy a ještě navíc, že se zvětší příjmy, které pokryjí vlastně ty výdaje a sníží se tím schodek, a to třeba omezením šedé ekonomiky, známe ty sliby všechny, lepším výběrem daní, zavedením EET. No a jak už jsem taky zmiňovala, tak ty příjmy má zvýšit ten rychlejší růst ekonomiky, který vláda chce podpořit i díky větším investicím vlády, a to je další věc, na kterou bych upozornila, na kterou se ptala, před kterou trochu varuje rada, Národní rozpočtová rada, protože říká, že tady spoléhat se na to, že hodně investovat znamená hodně investovat na dluh, zvýšit růst a tím vlastně ten dluh umazat, takže je to poněkud rizikové, protože třeba jenom ten nárůst výdajů na pokrytí většího dluhu, kterým se budou ty investice financovat, že může dosáhnout až 1,6% HDP výdajů, a také varuje třeba například, nebo ukazuje na příkladu Německa, Národní rozpočtová rada, že to třeba rostlo nejvíc hospodářsky v letech, kdy mělo spíš vyrovnané nebo dokonce přebytkové veřejné finance.
1: A když tedy vláda se chce proinvestovat přes růst k umazávání dluhu, tak je jasné, jaké investice by měly zvýšit ten hospodářský růst, co vláda do budoucna plánuje?
24: Myslím si, že úplně jasné to není. Jistě půjdou do obranného průmyslu, proč ne, to je určitě důležité, ale třeba otázka už je u té zmíněné infrastruktury, kolik je... Není úplně jasné, kolik třeba skutečně investice, kterou vláda plánuje, což je třeba železniční trať z Týniště nad Orlicí do Otrokovic nebo silnice první třídy mezi Líbeznicemi a Českou Lípou, tak jak to skutečně trvale zvýší hospodářský růst.
1: Říká Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička. Díky, Jano, naslyšenou.
24: Děkuji, naschledanou.
1: Mluvili jsme o pravidelné analýze Národní rozpočtové rady. Do České republiky přijela lídrině běloruské opozice, politička a aktivistka Svjatlana Cichanouská. O naději na návrat do svobodného Běloruska i úsilí prosazovat v zemi demokratické změny s ní mluvila redaktorka zahraniční redakce Českého rozhlasu Pavlína Nečásková.
3: V Praze jste se setkala s naším prezidentem a také s některými politiky. Co vám řekli?
5: Look, I always with huge gratitude come to...
7: Vracím se k vám s obrovskou vděčností, protože Česká republika vždy byla jednou ze zemí, které podporují běloruský boj za svobodu. A hodně obětí represí našlo v České republice útočiště. Jsem velmi ráda, že běloruské téma spojuje v Česku lidi i různé politické proudy a že české vládě i prezidentu Pavlovi je zcela jasné, že běloruský lid a běloruský režim jsou dvě různé věci. A je stále jasnější, že běloruské téma není jen humanitární otázkou. Nejde jen o politické vězně. Jde taky o bezpečnost, protože Bělorusko se stalo spoluagresorem a ohrožuje nejen Ukrajinu, ale i západní sousedy. A dokud tam bude Lukašenko, bude to neustálá hrozba i pro Evropskou unii. Proto je otázka běloruské demokracie přímo spojená s evropskou bezpečností.
3: Vy jste do exilu odešla před 6 lety. Máte stále obavu o vlastní bezpečnost, i když pobýváte v Evropě?
7: Lidé jako já, ať už je v Bělorusku nebo v exilu, jsou stále terčem režimu. Režim chce zničit veškerý disent, chtějí zničit našeho ducha, naše hnutí odporu. Už tu bylo několik případů, kdy lidé z exilu zmizeli. Takže si uvědomujeme rizika. Jsem velmi hrdá na všechny Bělorusy, kteří čelí tlaku v cizině i represím doma. A jsem velmi ráda, že pokračují v našem boji. V Bělorusku většinou v ilegalitě, v exilu otevřeněji a efektivněji. A samozřejmě cílem režimu jsou i naši příbuzní, kteří zůstali v Bělorusku.
5: Váš
3: manžel se zhruba před rokem dostal z vězení, je stále zapojený do demokratického hnutí. Co teď dělá?
7: Samozřejmě je dál součástí běloruského hnutí za demokratické změny. Po propuštění ale musí hodně lidí projít nějakým procesem rehabilitace, zejména psychologické, a zvlášť ti, co byli drženi v naprosté izolaci, jako můj manžel. Chápu, že lidé čekali na naše vůdce a mysleli si, že půjdou do boje hned, jak vyjdou z vězení, ale tihle lidé jsou morálně i fyzicky vyčerpaní a zaslouží si nějaký čas jen sami pro sebe.
3: Znamená to, že tedy potřebuje čas.
7: Ano, potřebuje čas. Chce se naučit anglicky, aby byl efektivnější na mezinárodní scéně. Chce trávit hodně času s dětmi, protože ztratil drahocené roky jejich dospívání, ale v budoucnu chce být aktivnější.
3: Prošli jste si složitým obdobím, on trpěl ve vězení, jak jste sama říkala, vy teď hodně cestujete, snažíte se mluvit s politiky po celé Evropě. Jak těžké je tohle všechno skloubit a žít zároveň rodinný život?
7: Všichni Bělorusové zažívají těžké časy. Mnoho rodin je rozdělených, někdo je ve vězení, někdo zůstal v Bělorusku, někdo musel uprchnout a děti se musí přizpůsobit novým okolnostem. Je to těžké, ale my víme, proč to všechno děláme. Chceme pro naše děti vybudovat budoucnost, ve které se budou cítit bezpečně, kde nebudou žádné represe. Moje dcera už žije déle v zahraničí než v Bělorusku, ale pokaždé, když spolu mluvíme o návratu domů, tak se těší.
3: Věříte, že se jednou vrátíte do svobodného Běloruska?
7: Určitě ano. Kdybych ztratila naději, nebyla bych tady. Jsem si naprosto jistá, že teď je pro Bělorusko ideální příležitost zbavit se ruského poddanství, zbavit se diktatury, navrátit naši zemi do evropské rodiny, kam historicky patříme.
3: Já jsem se dočetla, že na začátku své politické kariéry jste se označovala za introvertku, za někoho, kdo nerad mluví na veřejnosti, kdo nerad vystupuje na veřejnosti. Předpokládám, že to se asi změnilo.
7: Získala jsem zkušenosti, musela jsem se velmi rychle učit a jsem moc ráda, že jsem se mohla učit od těch nejlepších, od prezidentů i premiérů. Cítila jsem taky obrovskou podporu od žen v politice. Už se na veřejnosti cítím daleko lépe, ale uvnitř jsem pořád obyčejná žena, která si tuto roli nevybrala. Když už mi ale osud dal možnost reprezentovat Bělorusko, tak jsem tuto zodpovědnost přijala a snažím se ji vykonávat se ctí.
9: Thank you very much for this interview.
5: Thank you for your interest.
1: To byla politička a aktivistka z Běloruska Svjatlana Cichanouská v rozhovoru s Pavlínou Nečáskovou. Teď se zastavíme u jedné významné aktuality z hudebního světa. Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově se stane od sezóny 2029 až 30 uznávaný český dirigent Petr Popelka. Nynější šéf-dirigent Vídeňského symfonického orchestru a do letošního dubna taky šéf-dirigent a umělecký ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A Petra Popelku už teď zdravím do Vídně. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Tak co pro dirigenta, který má za sebou angažmá u několika výjimečných orchestrů, znamená pozvánka právě z Mnichova?
10: Je to opravdu obrovitánská čest, protože Bavorská státní opera je opravdu jeden z nejvýznamnějších a největších operních domů na světě. Je to orchestr, který má 500 let tradici a je to prostě opravdu velká čest jako být vlastně nástupce takových lidí, jako byl Bruno Walter, Zubin Mehta a Kirill Petrenko a Richard Strauss sám a mnoho dalších.
1: Vy už jste říkal, že vůči Bavorskému státnímu orchestru jste pocítil okamžité spojení, které vás zasáhlo. Tak jak se to projevilo? V jaké rovině jste se takhle napojili?
10: To se strašně těžko popisuje slovy, protože ale často se o tom mluví, že mezi dirigentem a orchestrem musí vzniknout nějaká jiskra, že jo, nebo nějaká chemie, která se těžko popisuje slovy. Často se říká, že orchestr pozná během pár minut, jo, jako co je ten dirigent, co je člověk tam vepředu zač, jo. A podle toho se vytvoří nějaká takzvaná ta chemie, nebo ne. A vlastně od mýho prvního debutu tam Bavorský státní opeře minulý rok při obnoveném nastudování Káti Kabanový Janáčka, tak takovejhle moment nastal vlastně okamžitě, jo, že jsme si vlastně hrozně dobře rozuměli a měl jsem obrovitánskou podporu toho orchestru, což jsem byl moc rád.
1: No, vy jste to i teď říkal, že každý z orchestru má nějakou zvláštní atmosféru, možná i duši, tak jaká atmosféra na vás dýchla z Bavorského státního orchestru?
10: To je orchestr, který je neuvěřitelně zkušený, protože každou vlastně neuvěřitelně flexibilní, protože oni hrajou každý večer operu a to vlastně od baroka až po současnost a každý večer s jinýma dirigentama. A je to opravdu moji drazí dirigenti, kolegové se shodnou, co tam dirigují, že to je jeden z těch nejflexibilnějších a nejlepších operních orchestrů světa. A právě ta neuvěřitelná otevřenost, jakou oni se mnou muzicírovali, byla opravdu něco speciálního.
1: Vy jste v téhle sezóně ukončil působení u Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako šéf-dirigent, ale ještě jste pak dirigoval součet na zahájení festivalu Pražské jaro. Budete se vracet?
10: Rozhodně. My jsme teďka měli za sebou opravdu nádhernou oslavu z těch narozenin, vlastně Sočru by se dalo říct, v Riegerových sadech, kde přišlo veliké tisíce lidí opravdu na náš open air koncert. A příští sezónu, tak ta už je zveřejněná, jsou lístky k prodeji Symfonického orchestru Českého rozhlasu a já se objevím dvakrát za tu sezónu, jo. Čili je to opravdu na standardní hostování a tam můj vztah nádherný se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu rozhodně bude pokračovat v budoucnosti.
1: Já vím, že ty programy u těchto světových orchestrů se plánují na 2, na 3, na 4 roky dopředu.
10: Ano.
1: Tak už přemýšlíte, co si připravíte pro Bavorský státní orchestr, nebo už to dokonce víte?
10: Ano, plánujeme, já budu začínat v sezóně 2029, v září 2029, čili je to více jak za 3 roky, ale už teď ta opera samozřejmě plánuje a rozhodně můžu říct, že budu začínat českou věcí. Moje dvě první nastudování v té opeře, tak jedna opera bude velká opera Richarda Strause a jedna bude českého skladatele.
1: Vy jste od Sočru odešel po 4 letech, v Bavorsku střídáte dirigenta Jurovského, tuším po 5 letech, tak je zhruba těch 5 let ideální doba pro dirigenta, jak orchestr poznat a dát mu to nejlepší ze sebe?
10: 5 let bych řekl, že nebo 4 roky je úplný minimum, protože jak říkáte, že se plánuje hrozně dlouho dopředu, jo. Takže vlastně sotva, než se naděje, než začne nějakým způsobem dokázat ovlivňovat jako sezónu toho orchestru, tak vlastně už aby člověk končil, jo. Čili já teďka třeba u Vídeňských symfoniků kontrakt na 5 let, který 2029 vyprší, ale budu se k tomu orchestru rozhodně vracet dál. Víc jak jednou, dvakrát za sezónu opravdu budeme mít, ten náš vztah bude pokračovat a těch 5 let nebo 4 roky je ideální čas, aby se vůbec něco mohlo začít dít nebo měnit.
1: Vy jste už působil u vlastně hodně opravdu světových orchestrů, tak čím podle vás vy dokážete zaujmout ten orchestr, čím vy na ně dokážete působit?
10: Já si myslím, že to je nejdůležitější u každého dirigenta, aby byl takzvaně autentický, aby byl vlastně tím, čím je muzikanti a skupina muzikantů, hudebníků, tak je skupina vlastně velmi, ten kolektiv je velmi senzitivní, jo, a okamžitě pozná, jestli dirigent, co před nima stojí, jestli hraje nějakou roli, nebo se snaží být lepší, než je, nebo se přetváře, to pozná okamžitě. Takže vy musíte prostě žít se svýma chybama, se svýma přednostma i se svýma chybama, nedostatkama a prostě z toho se snažit vytvořit to nejlepší a tady v tom ovzduší se snažit dělat hudbu tak nejlíp, jak umíte.
1: Petr Popelka, šéf dirigent Vídeňského symfonického orchestru a budoucí šéf dirigent Bavorské státní opery v Mnichově. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Děkuji, naschledanou.
1: To byla pravidelná podvečerní publicistika hlavních zpráv na Českém rozhlase Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Vy se k ní můžete vrátit ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas CZ.
21: 18 hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Gůdou.
8: Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. Siamská dvojčata v úterý narozená v Bratislavě za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Pražští kriminalisti pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské Hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní se pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. A Zoo Ostrava spustila veřejnou sbírku na nové zázemí pro velké šelmy. Nový pavilon potřebují levharti cejlonští, které zahrada úspěšně odchovává už téměř 50 let. Přesun levhartů pak umožní rozšířit i zastaralý pavilon pro lvy indické.
21: Sport.
8: Basketbalisti Nymburku a Pardubic hrají 5. ligové finále. Stav série je 2-2. Aktuality přidá z Nymburku Jakub Kanta.
11: 52-50 vedou pardubičtí basketbalisté v Nymburce a to platí v polovině 24. minuty, hlavně proto, že jim vyšla druhá čtvrtina, ve které Nymburk přestříleli o 9 bodů a dali mu jich celkem 30. Ze sportovního centra Kukanta Radiožurnál. A my pokračujeme.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D11 za Prahou a kolony na D1 před Brnem. Na výjezdu z Prahy dálnicí D11 směrem na Hradec Králové dejte pozor, na druhém kilometru mezi pruhy tam leží větší kus plastu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kolona kamionů pozvolna lehce krátí, pořád je relativně dlouhá, začíná za Domašovem kolem kilometru 171 a sune se do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří už jenom kratší frontu kolem Ostrovačic ze 177. kilometru k Popůvkám, ale provoz po levu je už to není na dlouho. A už potom i na D1 za Brnem směr Vyškov se rozjíždí jenom kratší zbytek kolony za nájezdem z Ostravské z 203. na 207. u Rohlenky, tam už nehodu dořešili, zdržení už jenom kratší. Na D5 před Prahou ve směru z Plzně se od Rudné ze 6. kilometru sunou kamiony pravým pruhem k okruhu, přímo na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se teď rozjíždí kolona mezi nájezdem z D5 a Ořechem. V Praze v Dobřížské směrem na Brandovský most je před Zlíchovským tunelem zabraný kvůli zásahu záchranné služby praví a kus středního pruhu, kolony od Mrázovky proto regulují už vjezd do Blanky v Troji, vzniká tam kolona z Holešoviček. A silnice 16 hned za Jičínem směrem na Novou Paku dojíždí se do kolony, ta se pohybuje velmi pomalu asi 20 minut k nehodě před odbočkou na Úlibice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
21: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne fotbalové mistrovství světa. Ten zápas má výkop v 21 hodin. No a ve 4 ráno si přivstanou fanoušci českého týmu. My ten zápas s Jižní Koreou samozřejmě odvysíláme v přímém přenosu. Večerní vysílání radiožurnálu začíná v 18.34 a začíná s kapelou Ariem. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lomu ČSA na Mostecku dopoledne odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku, RK 5000. Při řízeném odstřelu šel k zemi nejdřív montážní jeřáb a následovalo rypadlo. Střelmistři k odstřelu použili necelých 5 kilogramů Semtexu.
1: A zazněl poslední varovný výstřel. Následuje už jenom odpočítávání výbuchu. Trhavina přeřezala lana držící montážní jeřáb, který postupně sklouzává po kolejové rampě a padá dolů. Jak dlouho trvá připravit takovýhle odstřel?
2: No, udělá se projekt. Projekt se nechá povolit na Báňském úřadě, takže to je řádově 1-2 měsíce.
1: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont.
2: Připravit si nálože, to nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolečkama na ty lana.
1: Jakou trhavinu pro výbuch využili, doplňuje střelmistr Mikula.
2: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která nepřestřeluje tlakem, ale přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov, ať je to plát nebo ať je to lano, tak to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
1: Technický ředitel z firmy Seven, Petr Procházka, mi popsal, co se se strojem bude dít dál.
3: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru a ten stroj byl vyvážený. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
1: Jak dlouho bude celá ta demontáž trvat?
3: Tak demontáž bude probíhat zhruba do dubna, května příštího roku.
1: Mluvčí společnosti Seven Eva Maříková mi ještě doplnila, že kdo si velkorypadlo nestihl prohlédnout ještě v Lomu, tak jeho 3D model je k vidění v Podkrušnohorském muzeu v Litvínově. Z Lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

A znovu nás čekají i ve večerním radiožurnálu sportovní informace. Basketbalisté Nymburku a Pardubic hrají pátý zápas finálové série nejvyšší domácí soutěže. Na to utkání se znovu vydáme za chvilku. Máme 18.43, hezký poslech.

0: Pátým zápasem pokračuje finálová série basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Stav je vyrovnaný 2-2 a pokaždé zatím uspěl domácí celek, jestli je i dnes k vítězství blíž domácí tým, řekne přímo z Nymburku reportér radiožurnálu Jakub Kanta.
1: Za malou chvíli začne čtvrtá čtvrtina, možná poslední, možná ne. Každopádně Nymburk vede nad Pardubicemi 72-61. A to poté, co po změně stran zase výrazně zlepšil svůj výkon a teď to korunuje právě dalšími dvěma body. Matěj Svoboda, nejlepší nymburský střelec, už se dostává na 18 bodů a zvyšuje na 74-61. Přitom v poločase vedli hosté o jeden bod poté, co v první půli smazali až 14-bodové manko, no ale po změně stran. Nymburk ukazuje, proč hrál osmifinále a pak i čtvrtfinále Ligy mistrů. Na Final Four to sice ani letos nestačilo, ale je to velký favorit na zisk 21. titulu v klubové historii právě v letošním roce. Středočeský klub, který teď tu svou dominanci předkvádí i na palubovce, protože znovu se dostává na útočnou polovinu, střílí Ondřej Sehnal za 3 body nepřesně. Tenhle nymburský ústřední rozehrávač zůstává na 9 bodech, ale má další 4 dvouciferné spoluhráče. O tom, který z nich toho dal nejvíc, už jsem mluvil, Matěj Svoboda, tak se ještě sluší dodat, že Pardubice dnes jednoznačně bodově spoléhají na nejužitečnějšího hráče základní části, Jamondu Bryanta, autora 23 bodů. To Bonem, který v téhle sérii zatím patřil mezi nejlepší hráče, zatím zůstává jen na 2. Teď ale pěknou asistencí vybídl v rohu Evan, ten ale pálí nepřesně a tak Pardubice stále prohrávají na nymburské palubovce 8,5 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny o 13 bodů. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Fanfáry, potlesk, jásot, balónky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? A co na to Vladimír Putin?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Jana Bulda.
4: Ministr Vojtěch a prezident Pavel jednali mimo jiné o elektronizaci zdravotnictví. Ukrajinské drony zřejmě zasáhly další dva mosty vedoucí na anektovaný Krym. Basketbalisti Nymburku nebo Pardubic hrají o třetí vítězství v ligovém finále. Na silnici 16 za Jičínem směrem do Nové Paky popojíždí kolona a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování a taky elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch to řekl po společné schůzce. Prezidenta podle něj zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu taky představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje.
5: Jednak otázka změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyšší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmenty, role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
4: Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji.
6: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných bočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a čtyři lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a dvě děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína, mají novou soutěž Viní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidi častěji vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
7: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Sport.
8: Basketbalisté Nymburku a Pardubic hrají páté ligové finále. Stav série je 2-2 a titul získá ten, kdo vyhraje 4 duely. Ten dnešní ve sportovním centru Nymburk vidí Jakub Kanta.
9: Až za malou chvíli. 86-69, takový je stav ve prospěch Nymburka a to zbývá odehrát 3 minuty a 55 sekund ze čtvrté čtvrtiny. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
8: Fotbalová Slavia uzavřela strategickou spolupráci s druholigovým polským týmem Arka Gdyně. Kluby chtějí sdílet zkušenosti ohledně fotbalového rozvoje i aktivity mimo hřiště. Úřadující čeští šampioni o tom informovali na webu. Právě ze Slavie mají do Liberce namířeno francouzský obránce Ange Gesan a záložník Tumani Diakité z pobřeží Slonoviny. Radiožurnálu Sport to potvrdil trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Rozjezd kolon na D1 před Brnem a taky na pražském okruhu před Ořechem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kus za sjezdem na Domašov ještě tvoří kolony z kilometru 176. Osobní auta se sunou kolem 10 minut k exitu 182 popůvky. Kamiony to mají ještě na další dobu pravým pruhem až do Brna do zúžení u D2. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se ještě u připojení z plzeňské D5 chvílemi brzdí skoro do zastavení, hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta už jenom chvílemi a pak se jede pomaleji k Ořechu, už ale ani tam není zdržení dlouhé, provoz slábne. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku opatrně za obchvatem Jičína před sjezdem na Úlibice dokončují úklid po srážce dvou dodávek a osobního auta. Kolona se teď v posledních minutách rychle rozjela. A ještě výjezd z Českých Budějovic silnicí 20 na Vodňany v kruhovém objezdu u KFC řeší nehodu a vzniká tam kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
11: Dobrý večer. Co myslíte, komu patří Brno po setmění? Nejenom vám, kteří jdete na procházku nebo se třeba vracíte z práce, z divadla. Brno totiž patří taky srnám, liškám i divočákům. Vědci 3 roky sledovali jejich skrytý městský život. Za chvíli nám o tom poví Jakub Drymaj z Lesnické fakulty Mendelovy univerzity.
0: Večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Po setnění patří Brno mimo jiné i srnám, liškám nebo divočákům. Vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč se někdy střetnou s člověkem. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o nich věděli.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vysunovací žebřík, vylezl zhruba do výšky 2,5 metru.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast. Ta pomáhá vědcům odhalit, jaký život se ve městě odehrává mimo zrak lidí.
1: Teďka ji otevírá. Pro nás to cené, tak je ta SD karta, která je v ní vložená, takže tu já si vezmu a dávám do notebooku a hned se můžeme dozvědět, co se nám tady v té uplynulé době pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, která je tady na kopci a pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Je to vlastně jedna z těch našich výzkumných lokalit, prováděli jsme tady i noční monitoring pomocí termovizí.
2: Co tady může být k vidění?
1: Je to území, kde se vyskytují divoká prasata. Nad námi je ta zahrádkářská kolonie, plno těch zahrádek je opuštěných, ty zarůstají vegetací a víceméně se tam vytváří to ideální prostředí, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
2: Takže takové i doporučení pro lidi, dejte si pozor, když necháte zarůst vlastní zahradu a nestaráte se o ní dost, možná se vám tam nastěhují divočáci.
1: Vám to možná úplně problém dělat nebude, ale spíš sousedi vás nebudou mít rádi.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendelovy univerzity.
4: Jo, tak tohle je vidět, že ten terminální výhon na tom javorovém zmlazení je poškozený od srnčí zvěře.
2: Takže tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěře, jak má nedokonalý chrup, ona nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne doprava, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří tady těm zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat nejsou náhodné, mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě, protože do té doby se tady v České republice nic nedělalo. Doufám, že na to navážeme výzkumem i v dalších městech.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: To je třeba zajímavá věc, že ty zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe dobře postavený neprostupný plot, pak je jedna silnice, je příkraj břeh, řece s vratce, to stejné na opačné straně, tunel pro tramvaj, jo, a tak dále, prostě nepřekonatelný. A stalo se, nevíme jak.
3: Nešlo jen o sledování výskytu a chování zvířat. Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Hensl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Bývalá tenistka Barbora Strýcová po skončení profesionální kariéry zkusila triatlon nebo taky maraton, ale už si i obula kopačky a zahrála si fotbal pro dobrou věc. Za chvíli se z vysílání večerního radiožurnálu dozvíte podrobnosti. Poslouchejte nás.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 za Ivanovicemi a nehoda na D5 u Rudné. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno dejte pozor, za sjezdem na Ivanovice na kilometru 235 leží v jízdních pruzích plachta a nějaké další postrácené předměty. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Za zatáčkou na 4. kilometru se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh, brzdí a vybočuje se tam na mokré vozovce po dešti. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Plzeňský Petřín hostil charitativní fotbalový zápas na podporu dvou nemocných dětí, Michalky a Danečka. Na trávník nastoupily týmy projektu Bez frází a hokejistů plzeňské Škody. V deštivém počasí své umění s míčem předváděli taky dva gólmani, fotbalový Tomáš Vaclík a hokejový Nik Malík. A poprvé si fotbal vyzkoušela Barbora Strýcová, dříve tenistka, dnes vášnivá běžkyně, která zvládá i maratonskou trať.
3: V deštivé počasí tým Bez frází proti plzeňským hokejistům, zatím vyrovnané skóre 2-2. Jak má rád tyhle charitativní zápasy bývalý fotbalista, dá se říct, Patrik Ježek?
4: Baví mě to, protože zahrajeme si u toho fotbal, potkáme se s lidma, který jsme dlouho neviděli, a navíc si tím pomáháme, že vybíráme peníze pro ty potřebné.
3: Oblékáte dres plzeňských hokejistů, je to proto, že vás vídáme dost často na zápasech Škody Plzeň extraligových?
4: Tak hokej mě baví a jak si to zmínil sám, jsem tam docela často, ale mezi hokejistama mám hodně kamarádů, a takže jako když mě třeba Šlajzík oslovil, tak jsem říkal jasně, jako když mám čas, tak přijdu a mě rád pomůžu.
3: Máte jako zkušenost třeba s podobnými charitativními zápasy v Rakousku, kde jste toho působil?
4: Taky jsem hrál a víceméně tam to bylo podobné, ale co bych řekl, tak na to přišlo víc lidí. Nevím, jestli třeba dneska je to způsobené tím počasím, ale v Rakousku to taky hraju.
3: Tak jak se hrálo Barboře Strýcové na plzeňském Petříně v dešti za tým Bez frází proti plzeňským hokejistům, posíleným o některé fotbalisty bývalé?
5: Přesně, no hrálo se úplně bombasticky, protože jsem to hrála poprvé, fotbal na velkém hřišti v Kopačkách, takže to bylo všechno pro mě poprvé, ale je to pro skvělou věc a já jsem strašně ráda, že se sešlo tolik skvělých sportovců a lidí najednou, že pomáháme.
3: Byla to větší výzva než triatlon nebo maraton?
5: To zas úplně ne, je to takový prostě na pohodu, ale je pravda, že já jak jsem úplně zmatenec na tom hřišti, tak mě museli ty spoluhráči říkat běž tam, ale bylo to moc prýma.
3: Ale byla tam jedna dobrá pozice, tam jste centrovala nebo střílela?
5: Tak oni si ke mně úplně moc nedovolí, protože že jo, ženská na hřišti, takže tam jsem měla celkem dost šancí, ale ani jednu jsem nedala.
3: Jaké máte vlastně zkušenosti s těmihle charitativními akcemi? Teď tady podepisujete svoje kartičky.
5: Mám s nimi zkušenosti často a já jsem strašně ráda, že to tak je, protože si myslím, že každý člověk, který může pomoct, tak by měl pomáhat pro ty, kteří prostě prožívají hrozný věci v životě. A já jsem ráda, že Karel a Zdenka tohle dali všechno dohromady, protože to je na dobrou věc a mělo by se to tak dělat často.
3: Charitativní fotbalové utkání mezi týmy Bez frází a plzeňskými hokejisty skončilo remízou 9-9. Co je ale důležitější, pro Michalku a Danečka se povedlo vybrat 100 000 korun. Z plzeňského Petřína Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: Na cestu z Prahy do Bratislavy dnes vyrazilo 130 historických automobilů. O jaký slavný závod jde, se dozvíte ve zprávách.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
3: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci pomocí koaliční většiny neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Premiér Babiš se jednání neúčastnil. Britský ministr obrany John Healey rezignoval, oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis britskému premiérovi Keiru Starmerovi. Healey v něm píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy v souvislosti s koncem školního roku. A 130 historických automobilů dnes vyrazilo z Prahy do Bratislavy. Účastníci si tak připomínají slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Zítřek stráví závodníci na Slovensku a v sobotu se vrátí zpátky do Prahy.
4: Sport.
3: Basketbalisti Nymburku porazili Pardubice 92-71 a ve finále vedou 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí můžou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude ve východních Čechách. A tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže v německém Stuttgartu i Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Duckworta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 u Rudné a taky na výjezdu z Budějic na Vodňany. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy obezřetně za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru za pravotočovou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jenom kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se ještě u exitu 182 popůvky brzdí, chvílemi už před ním kolem 181. kilometru až do zastavení, ale osobní auta už jenom krátce, dál pak jedou plynule. Kamiony v pravém pruhu ještě čeká kolona až do omezení u D2, místy se aspoň trochu sunou, pak až v Brně místy postávají. Na 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku za Jičínem pozorněji těsně před odbočkou na Úlibice dokončují tam úklid po nehodě dvou dodávek a osobního auta. Provoz je omezený, ale už slabší bez kolony. A ještě výjezd z Českých Budějovic silnicí 20 na Vodňany. Lehce vázne provoz přes kruhový objezd u Globusu, srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer. Před 145 lety bylo hodně rušno v okolí Národního divadla v Praze. Právě 11. června budovu slavnostně otevřeli na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. V tuto chvíli už hosté poslouchali Libuši, tedy operu Bedřicha Smetany. Národní divadlo ale za 2 měsíce vyhořelo a Libuše, stejně jako diváci, se do divadla vrátili v roce 1883 díky národní sbírce, kde se za pouhých 47 dní vybral 1 000 000 zlatých.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Pekaři z celého Česka se večer dozví, jestli jejich chleby patří opravdu mezi ty nejlepší. Odborná porota letos vybírala z více než 140 vzorků a hodnotila jejich vzhled, chuť nebo vůni. Návštěvníci si můžou všechny soutěžní bochníky prohlédnout a taky je ochutnat. Jak poznat opravdu dobrý chleba, jim poradí třeba chlebový someliér.
1: Ten chleba je nařezaný a má krásný takovýhle vzor. Myslím si, že na oko vypadá velice, velice hezky. Pak ten chleba rozkrojíme, přivoníme.
2: Se mnou je tady Stanislav Janíček, chlebový someliér. My jsme právě tady u pecí, tady asi zrovna něco dopeklo.
1: Ano, přesně tak, pečeme tu nejrůznější dobroty v podobě chlebu, ale i pečiva. Hodnotíme ten chleba od A do Z, ne jak ten chleba vypadá, ale jak samozřejmě voní, jak chutná.
3: A proto v této soutěži je 25 různých komisařů a každý z nás má jiné chuťové vnímání.
2: Se svým pečivem, se svými chleby tady soutěží i pekárna Baker Street. Za ní je tady Miroslav Mikovec.
4: Vlastně tady ten chleba my máme semínkový žitný chléb s medem, rozšiřuje naši řadu Baker Street. Ta naše řada je taková typická v tom, že nepoužíváme žádný droždí, žádný zlepšující přípravky, žádný Ečka a vlastně vrátili jsme se zpátky tý tradici, jak se dřív dělali chleby po staru.
2: Koukám, že tam máte teda semínka, ano, máme dýňová. Tam,
4: ano, dýně, slunečnice a máme v tom přidaný i klasický med.
2: Mm-hmm. Je trošku takový sladší.
4: No, ale není to...
2: Je moc dobrý.
4: Určitě to není tak, že by byl úplně nasládlý, ale v dálce, v té chuti je cítit prostě mírná sladkost a chuť toho medu.
5: Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice. Umožňuje to nejenom si poměřit síly, ale vlastně ukázat tu pestrost české pekařiny. Je to spousta inspirací pro ty pekárny, novými trendy v pečení, novými recepty, novými tvary chlebů. To znamená, je to skutečně jakoby inspirující záležitost vlastně pro každého pekaře.
2: Pekaři z celého Česka to soutěžili celkem v 5 kategoriích. O vítězích bude jasno dnes večer. Z Pardubic Anna Svoborová, Radiožurnál.

V březnu postoupili po 20 letech na mistrovství světa a teď za pár hodin nastoupí čeští fotbalisté k úvodnímu zápasu na šampionátu. Do mexické Guadalajary se za pár minut vydáme i s Radiožurnálem.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Už jen zhruba hodina zbývá do začátku fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. A hned v prvním hracím dni zažijí po 20 letech návrat na šampionát i Češi. Nastoupí proti Jižní Koreji. V Guadalcháře máme reportéry a jedním z nich je Mirko Vasič. Mirko, zdravím tě, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak jsou čeští fotbalisté připraveni na vstup do mistrovství světa?
2: Kapitán týmu Ladislav Krejčí jednoznačně prohlásil, že jsou. A vlastně všichni hráči, včetně trenéra Koubka, říkali, že Češi musí spoléhat na svoje obvyklé silné stránky, standardní situace, týmovost, jednotu, herní disciplínu. Koubek už má jasno o základní sestavě, ale pochopitelně tedy nic neprozradil. Taktiku dělal na soupeře, který má fotbalisty převážně z evropských soutěží, mezi nimi třeba i Ikangina z Paris Saint-Germain. Největší hvězdou ale zůstává pro českého trenéra 33-letý útočník Song Heung-min, který zázil v Tottenhamu, no a teď hraje v Los Angeles.
1: Češi se přesunuli do Guadalcháry kvůli nadmořské výšce až den před zápasem. Stačili se připravit na podmínky ve více než 1500 metrech nad mořem?
2: Tak v reprezentaci věří, že v rámci možností ano, oni měli i speciální přípravu. Dobu, kterou stráví v Guadalcháře, zkrátili na nejkratší možnou. No a hráči sami jsou zvědaví, co s nimi podmínky udělají. Ale tohle se ukáže až v samotném zápase, hlavně tedy s přibývajícím časem. Korejci ti měli dlouhý kemp ve vyšší nadmořské výšce. Trenér Miroslav Koubek ale zdůraznil, že si nechtějí tenhle v uvozovkách limit Češi pouštět do hlavy.
1: Hrát se tedy bude v Guadalcháře na skoro 50-tisícovém stadionu. Kolik by tak mohlo být na tribunách českých fanoušků?
2: Jsou to jenom odhady, ale podle informací od českého národního týmu by se ten počet měl pohybovat mezi 3 až 6 tisíci. Hlavním zážitkem bude tedy samozřejmě samotný zápas, ale myslím, že každého zaujme i stadion, který otevřeli v roce 2010. On vypadá jako takový zatravněný kopec, kterému uřízli vršek a nasadili nahoru bílou střechu. Ono záměrem francouzských architektů bylo začlenit ho do krajiny a udělat takový další kopec nebo horu, jak chcete, k přilehlé přírodní rezervaci. Stadion v Guadalcháře má připomínat sopku, nad kterou jsou výpary.
1: Říká tedy Mirko Vasič, který bude o 4 hodin ráno komentovat utkání mistrovství světa mezi českými a jihokorejskými fotbalisty. Uslyšíte ho na Radiožurnálu a taky na Radiožurnálu Sport. Mirko, budeme se těšit, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ve zprávách budeme mluvit o zneužívání tísňových linek. Zablokováno bylo už 220 volajících. Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Úřadu vlády přejde na Ministerstvo práce a sociálních věcí 9 lidí. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Čeští fotbalisti zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Dnes o tom jednali zástupci zaměstnanců s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou a ministrem práce a sociálních věcí z hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barty se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu řekl, že není jasné, jestli ministerstvo počítá se zaměstnanci, kteří pracovali na dohody.
3: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
1: Na úřadu vlády zůstane vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Se svými kolegy na ministerstvu bude komunikovat přes prostředníka. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti Truth Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší íránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Koncept smlouvy podle něj podpořil také Izrael, Saúdská Arábie a další zúčastněné státy. Čas a místo podpisu dokumentu zveřejní brzo. S námořní blokádou íránských přístavů hodlá Trump pokračovat do doby, než dohoda začne oficiálně platit. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Díky ní je možné zablokovat takovou SIM-kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
4: Často se k nám nejdřív obrátí s žádostí o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
1: Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě, informovala o tom krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraň donesl k registraci při zbraňové amnestii. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
5: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg. A je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
7: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
6: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A basketbalisté Nymburka zvítězili v 5. finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku 3. titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu můžou rozhodnout v sobotu na východě Čech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 v Brně a nehoda na trojce u Kaplice. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky se zpomaluje. Od kilometru 188 brzdí kamiony v pravém pruhu. Vše se rozjede až v omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobním autem se v levém pruhu zdržíte 10 až 15 minut a celou situaci popisuje náš zpravodaj.
9: Silný provoz na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Projel jsem teďko úsek 194 až Kývalka. V podstatě zhruba od kilometru 188 ten provoz velmi houstné a...
8: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Měnčice nad Hanou hlásíte překážku. Na kilometru 245 stojí odstavené auto s poruchou, je to v zatáčce, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí dejte pozor za odbočkou na Bujanov. Vyprošťují tam nákladní auto z příkopu, policisté na místě, kolona se aktuálně netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, v této necelé půl hodině se vydáme na estetický stadion v Mexico City, kde začne mistrovství světa ve fotbale už za hodinu. No a potom taky zamíříme do sněmovny, kde poslanci debatují o novele stavebního zákona. Ke druhému kolu schvalování návrhu se dnes sněmovna vrátila už po čtvrté. Podrobnosti se dozvíte už za chvíli.
2: Večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnout a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé

0: Novela stavebního zákona zamíří do finálního kola schvalování. Druhé čtení zabralo poslancům v součtu zhruba 14 hodin. Normu kritizuje nejen opozice, ale i odborníci. Podle koalice má přinést rychlejší stavební řízení. Opoziční zástupci zase varují před kolapsem systému. Debatu v poslanecké sněmovně sledovala taky kolegyně Daniela Brychtová, kterou zdravím. Dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Ve druhém čtení poslanci hlavně představují své pozměňovací návrhy, ty předložila i koalice. Tak co ještě sami koaliční poslanci na té novele upravují?
1: Ten nejobsáhlejší pozměňovací návrh má 1000 stránek, tedy víc než samotná novela. Podle předkladatelky ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO reaguje na připomínky odborníků k samotné novele. Mimo jiné upřesňuje podobu nového systému centrální stavební správy nebo rozšiřuje výčet drobných staveb. Zmizela také některá specifika pro povolování domů určených pro dostupné bydlení. Další dílčí změny nahráli i další koaliční poslanci. Mimo jiné i Filip Turek z Motory. Ten se v nich věnuje hlavně tématu akceleračních zón. Na plénu zkritizoval Evropskou unii, protože jeden z návrhů prý musí takzvaně hodit pod stůl.
2: Dovolte mi, abych parafrázoval postoj Evropské komise. Pokud dáte obcím možnost oddálit akcelerační oblasti pomocí návrhu Filipa Turka, stopneme vám 10, možná 20 a možná více miliard těch vašich korun.
1: Celkem nahráli poslanci k návrhu zhruba 140 pozměňovacích návrhů, jak koaličních, tak opozičních.
0: Už jsme zmínili dlouhou debatu, jaké výtky tedy na plénu zaznívaly.
1: Opoziční zástupci vyčítají koalici způsob předložení celé novely a také právě rozsáhlý pozměňovací návrh. Stavební zákon byl totiž předložený jako poslanecký návrh, stejně jako některé další tisky, tak neprošel klasickým připomínkovým řízením. Někteří poslanci normu dokonce nazývají legislativním paskvilem a to, že je k němu předloženo tolik změn, prý jen svědčí o tom, že původní novela má rozsáhlé nedostatky. Zásadní obavy ale směřují i k celkové koncepci reformy, hlavně ke vzniku centralizované stavební správy. Například místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček upozorňuje i na rozvolnění pravidel kolem černých staveb.
3: Forma jedna věc, která mi vadí, věc je samozřejmě ta otázka obsahová a to je to, co tento tisk obsahuje jako takové, ať je to, když to velmi zkrátím, otázka legalizace černých staveb nebo zábory té nejhodnotnější půdy nebo oslabování práv občanů či oblasti životního prostředí.
1: Opozice také varuje před paralýzou povolování staveb i před celkovým kolapsem stavebního řízení.
0: Říká naše parlamentní zpravodajka Daniela Brychtová. Děkuji za to, naslyšenou a pěkný večer.
1: Hezký večer.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Barel severomorské ropy Brent se dostal pod $90. Tak to je jedna zpráva večerního radiožurnálu a ta druhá bude zajímat určitě všechny sportovní fanoušky. Začíná mistrovství světa ve fotbale. Vydáme se na aztécký stadion v Mexico City, kde je také náš zvláštní zpravodaj.

0: Na Steckém stadionu v Mexiku City už pořadatelé slavnostně zahajují 23. mistrovství světa ve fotbale. Hrát to bude 48 týmů až do poloviny července, a to v Kanadě, Spojených státech, ale taky právě v Mexiku. Mezi 80 tisíci diváky, kteří dorazili na úvodní ceremoniál, ale hlavně na úvodní zápas turnaje mezi domácí reprezentací a Jihoafrickou republikou, je taky náš zvláštní zpravodaj na turnaj Jan Kaliba, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý večer do Prahy a do celého Česka.
0: Tak jaký byl ten zahajovací ceremoniál?
1: Před chvilkou skončil, můžeme ho asi označit za velkolepý. Zažil jsem třeba před 12 lety podobné zahájení také tady v Latinské Americe na mistrovství světa v Brazílii a dá se to určitě směle srovnat. Také Mexičané tady rozjeli svůj velký karneval, a to je vlastně za branami stadionu na ulicích, ale tady při tom zahájení oficiálním jsme viděli aztécké motivy, tance, hudbu i moderní hudbu. Zpěvák mexický Alejandro Fernández třeba zaspíval. Teď už se tady lidé hlavně na svou reprezentaci, jak se představí v katedrále, jak aztéckému stadionu přezdívají. Připomeňme, že tady mistrovství světa vyhrál Pelé z Brazílii, Maradona s Argentinou, a Mexičané tady také zažili své slavné momenty. Skoro tady neprohrávají i díky nadmořské výšce, a je to opravdu kotel se strmými tribunami těch 80 tisíc lidí, když tady začalo před chvilkou pískat na jihoafrické fotbalisty, kteří vyšli na trávník, tak jsem si říkal, že Češi se tady opravdu mají na co těšit v tom třetím zápase ve skupině.
0: Hodně se mluvilo o astronomických cenách vstupenek a také o tom, že se všechny neprodali. Je to znát třeba na tribunách stadionu?
1: Ono se to těžko poznává, protože ten stadion je skoro zaplněný, ještě máme víc než půl hodiny do výkopu, takže prázdná místa určitě vidíme. Já jsem se včera díval a bylo na platformě, která přeprodává lístky, asi necelých 200 jich ještě k dispozici. To tady člověk asi úplně opravdu nepozná, jestli 200 lidí bude chybět, ale ta cena opravdu včera se pohybovala od 70 tisíc korun při počtu do 2 milionů a hodně lidí schánělo lístky ještě tady na ulicích na poslední chvíli, bylo ochotno za ně dát třeba 40 tisíc korun za jeden v přepočtu, a to je cena, kterou si běžní Mexičané opravdu nemohou dovolit. Oni tady vtipkovali, když jsem s nimi mluvil, že tohle je turnaj pro politiky, pro boháče a také pro narkos, tedy pro drogové barony, a nebo také pro třeba Mexičany ze Spojených států, kterých tam žije samozřejmě hodně za hranicí, a potkal jsem tady třeba pár z Las Vegas, který přijel do své původní vlasti a za jeden lístek dal přepočtu 2800 dolarů, ani se mi to snad nechce přepočítávat. Na ligu tady Mexičané prý chodí za 300-400 korun přepočtu.
0: Tak to nebudeme přepočítávat. Ještě jenom na závěr, Mexičané se těšili na svůj už třetí mundial, který pořádají, i když ne všichni v zemi a v hlavním městě. Už více než týden se masivně protestuje. Ovlivnilo to nějak zahájení šampionátu?
1: Ano, už týden tady sledujeme protesty, velké protesty učitelů a dalších skupin za lepší platy, za důstojné důchody nebo za řádné vyšetřování únosů, kterých je v Mexiku, tedy těch unesených lidí podle Národního registru, víc než 130 tisíc. Hodně problémů tady v zemi, ti lidé tu stanují v centru města, ještě včera bylo úplně zabarikádované, včetně fanzóny a městské katedrály. Říkají, že na mundial peníze jsou, ale na základní potřeby společnosti ne, a dnes se ti protestující vydali i ke stadionu na pochod, byly zavřené některé ulice, stanice metra prezidentka Sheinbaumová, ta s nimi vyjednává a kritizovala, že protestující si mistrovství světa berou jako rukojmí, ale tady na stadionu už půjde hlavně o ten fotbal, i tedy protože tady jsou lidé, kteří hluboko do kapsy opravdu nemají.
0: Tolik tedy náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba, kterého zdravíme na aztécký stadion v Mexico City. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A připomenu, že zápas české fotbalové reprezentace začne ve 4 hodiny ráno. Odvysíláme ho v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 8:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje, obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. V Česku se připravují stavby 3 malých modulárních reaktorů SMR. Jde o lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Ambicí české být součástí dodavatelského řetězce. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO, tak nejde jen o český projekt, ale o celoevropský. Hasičské týmy zasahovaly v sídle amerického ministerstva obrany Pentagonu na základě planého poplachu. S odkazem na své zdroje to uvedla zpravodajská stanice CNN. Hasiče předtím na sociální síti X uvedli, že šlo o incident s nebezpečnými látkami. Záchranné týmy v protichemických oblecích proto uzavřely několik pater a z dalších podlaží evakuovali pracovníky ministerstva. Podle mluvčího Pentagonu se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. A Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra.
0: Sport.
3: Za necelou půl hodinu začne fotbalové mistrovství světa. Mexiko vyzve Jihoafrickou republiku. Ve 4 hodiny ráno pak Češi nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Jižní Koreji. A kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce se v finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Koberovic a také na Němčic nad Hanou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu.
5: Skořila tam guma kamionákovi, tak tam stojí v odstavném pruhu a zbytky jsou rozházeny po komunikaci. Takže D1 směr Brno 74. dávejte se pozor, že z té gumy nevletíte.
4: Na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou zbystřete na kilometru 245. V zatáčce v odstavném pruhu měnili kolo od auta a směrem do vozovky. Aktuálně na místě silničáři pomohli ho vyměnit a popojíždí velmi pomalu pouze odstavným pruhem. Podle záběru z kamer se pohybují dál aktuálně kilometr 245,5, tak opatrně v odstavném pruhu za zatáčkou. Na silnici 13 mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahují u nehody za Stráží nad Ohří. Srazila se tam 2 auta na místě záchranáři, brzdí se kousek za bočí opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, postupně občas déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A teď je dnešní epizoda Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Čínský prezident chce posílit strategickou spolupráci se Severní Koreou.
7: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
8: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
6: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
4: Fanfáry, potlesk, jásot a balonky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Hamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
10: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
4: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
9: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
4: Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
9: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměrovala na Rusko a na spolupráci s Ruskem, tak ty vztahy nebyly ideální s Čínou, až vlastně v posledních 2 letech vnímáme takové trochu oteplování těch tradičně velmi silných vztahů severokorejsko-čínských. A jde o takové přátelské soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv a vztah s KLDR.
4: No a jak si vysvětlujete, když říkáte, že žádné konkrétní dohody nebyly podepsány, že se ale mluví a píše skutečně o tom, že tam jsou nějaké domluvy, teda říkejme tomu, v těch různých odvětvích, ať už je to ten obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
9: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat o otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem, tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka a druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko Korejské strany práce. Taková jako by univerzita, vzdělávací středisko pro

0: oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
1: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že ti dva řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
0: No určitě konkrétně. Se to jako musí říct, protože vlastně by...
1: K čemu pak ta návštěva byla?
0: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
2: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pchjongjang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
1: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, nevím, jestli tomu říkat summit, dvoudenní návštěva to byla čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balonky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Ir-sena, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali. To bylo velkolepé jako standardně? A nebo speciálně?
0: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pjongjangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete, ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin. Měl to i Putin. Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost, v čem ale já vnímám rozdíl, je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové, jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů.
1: Z toho jsou vlastně i fotky, teď jsem si na to
0: vzpomněl. Ano, a když teď přijel Xi, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně je to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně, na té čínské straně, je to více obřadnější v tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené, já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem, trochu, kdy patron je ta Čína, velká říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní. Byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
1: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
0: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky, tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obranné reciprocitě. A ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vůdci vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli

0: té věži přátelství. Tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedocenujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. A tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
1: Takže ten nám to poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl Putinovi.
0: Ano. A to už vlastně i předtím a na základě toho v tom roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která KLDR opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují jí pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy Japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy a vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity. Jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo o vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme.
1: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně. Což je samozřejmě.
0: Přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
1: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obráceně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pjongjangu.
0: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diversifikace na straně KLDR. Kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
1: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
0: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak dnes vypadá KLDR, tak je tam řada indicií, které nám říkají, že v posledních 4 letech ten posun ekonomický je opravdu markantní. A je teda teď vlastně otázka, když jsme předtím se dívali na Čínu jako toho hlavního donora KLDR a Amerika vždycky, když chtěla, potřebovala něco od Kima, tak šla přes Peking. Teď trochu tady v tom kontextu se zdá, že Čína udržovala KLDR takovou vlastně záměrně chudou. Mm-hmm.
1: Přišlo Rusko najednou.
0: Přišlo Rusko a za 4 roky tady vidíme zprávy, že KLDR se začíná docela dařit ekonomicky. Mm. Ta střední třída, která vyrostla na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, i by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Mm-hmm. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
1: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
0: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. Mm-hmm. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského poloostrova.
1: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje, v tom vývoji.
0: Určitě. Ho podporuje.
1: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká.
0: Přesně,
1: další
0: to je velmi důležitý
1: hráč.
0: Rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti.
1: Dokonce.
0: A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. Hmm. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Hmm. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená a došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu ad absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svoji politiku vůči jaderným zbraním a to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023 a od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále, denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
1: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
2: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
1: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
0: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních vztazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity. Takže vlastně s Jihokorejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma. různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jeho korejský prezident byl na jeho u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR, ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje, což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi, a ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu a já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
1: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
0: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc, opravdu se to děje. A
1: to, že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
0: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. Mm-hmm. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu a že tyhle tři státy byť mezi sebou soutěží a ještě také musíme říct, že Korejci jsou mistři v tom, že vlastně oni jako nechtějí nikoho a nemají rádi nikoho. Takže to, že mluvíme o nějakém přátelství s Čínou, přátelství s Putinem, tak v zásadě to je pragmatický vztah. Jo? Jako Korejci si myslí, že jsou nejlepší na světě, když to zjednoduším, a že nepotřebují nikoho, ale navenek geopoliticky tahle ta trojka zdá se prozatím funguje.
1: To je hlavní signál teda té návštěvy Siho u Kima. Moc díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
0: Díky, naschranou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Česko-korejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Donald Trump odvolal plánované útoky na Írán. Ropa v reakci na to výrazně zlevňuje. Fotbalisti Mexika a Jihoafrické republiky zahájili světový šampionát. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občas déšť a teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
4: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
3: Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO by třetí čtení chtěla koalice stihnout ještě před letní pauzou sněmovny. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Írán, které původně avizoval na dnešek. Oznámil to na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem. A podrobnosti má Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
5: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil tak vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí znovu dolů. Americká blokáda přístavu, ale podle Donalda Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Kdy a kde bude smlouva podepsaná, bude podle Trumpa oznámené už brzy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
6: Je to takový zvláštní pocit, no.
7: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
6: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
8: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Přehlídka francouzské a frankofonní kultury dnes začala v Českých Budějovicích. Festival Bonjour Budějovice nabídne v následujících 2 týdnech koncerty, promítání filmu nebo třeba francouzský trh. Festival zahájila vernisáž 3 autorů, popisuje za pořadatele Ivo Petrů.
9: Jedná se o autory, kterými jsou místní rodáci Mirek Konrád, Petr Šel a francouzský autor, který ovšem již po celou řádku let žije v Českých Budějovicích, Denis Bart. Uvidíme vlastně díla různých stylů, to znamená malby, sochy, asambláže.
10: Sport. Fotbalisté Mexika a Jihoafrické republiky nastoupili k úvodnímu zápasu mistrovství světa. První minuty viděl Pavel Tilšar.
11: Zápas stále ještě nezačal, takže před utkáním 0-0 máme za sebou velkolepou show, zahajovací ceremoniál tohoto světového šampionátu, ve kterém se představila třeba i kolumbijská zpěvačka Shakira. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
10: Druhým zápasem šampionátu bude ten mezi Českem a Jižní Koreou. V Guadalajaře se začne hrát ve 4 hodiny ráno našeho času a přímý přenos odvysíláme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D11 u Kolína a také na D8 u Litoměřic. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51,5 kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Na D1 z Prahy směrem do Brna čekejte překážku za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru je nákladní auto v odstavném pruhu, řeší tam defekt pneumatiky. Místo je označené šipkou a okolo se jede plynule. Na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem přímo ve sjezdu na Litoměřice na 45. kilometru velmi opatrně. Stojí tam auto s poruchou a zabírá přímo odbočovací pruh. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začalo noční omezení v Lhokovském tunelu. Od 13. na 15. kilometr opravují vozovku, dělají údržbu, zabírají pravý pruh a počítejte se sníženou rychlostí. A na tahu 13 mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří vyšetřují nehodu, zastráží nad Ohří strážka dvou aut, v zatáčkách zabočí, zasahují záchranáři a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý večer, jak už jste slyšeli ve zprávách, v Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Italský tenorista Andrea Bocelli a korejská zpěvačka Eya představili hymnu šampionátu. Slavnostní ceremoniály jsou naplánovány na pátek i v dalších hostitelských zemí. Jejich dějiště budou Toronto a Los Angeles.
0: Večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Mám pro vás jednu pozvánku. Hroubené Mikuláštíkovo fojtství vyjasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevřelo návštěvníkům. Jedná se o roubenou patrovou stavbu na kamenných základech z pavlačí. Stavbu z 18. století nechalo Národní muzeum v přírodě opravit a zajistilo její statiku i technické zázemí. Uvnitř jsou připravené nové expozice o životě fojtů, portášů i zbojníků.
1: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
2: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
1: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice, historické fotografie. Jsou tu také 4 postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení. A Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
2: Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně 3 fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
1: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství. Když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
3: Obrovské. Já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
1: Vy sama jste slyšela určitě od svých předků mnoho historek, co se tady dělo, co tady bylo.
3: Tady vždycky se dávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Muzejníci vrátili expozici na začátek 20. století. Ještě dříve, v 18. století, byl tady ale úřad fojta.
3: Ano, tady byl úřad fojta, protože ten dům byl napatro postavený i z toho důvodu, že fojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
1: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
3: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
1: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíkova fojtství, které se dnes po rekonstrukci otevřelo v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Fotbalový Real Madrid dotáhl dokonce avizovaný návrat trenéra Joseho Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na 3 roky do června 2029. Další sportovní zprávy shrneme za chvíli ve večerním radiožurnálu a samozřejmě ve sportovním přehledu. Povíme taky, že v prvním zápase šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou už padla první branka.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Ano, začal světový šampionát ve fotbale, tedy svátek všech sportovních fanoušků. I my v fotbalu fandíme, zvláště když tam máme i národní tým. Šampionátu se budeme věnovat taky ve sportovním přehledu, který připravil Adam Weidenthaler. Dobrý večer.
2: Hezký večer. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí ke svému prvnímu utkání na světovém šampionátu ve 4 hodiny ráno, vyzvou Jižní Koreu v Guadalajaře. Začátek šampionátu vyhlíží záložník Lukáš Provod.
3: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení, hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
2: Na mistrovství světa se Češi v samostatné historii představili dosud jednou. V roce 2006 skončili po vítězství nad Spojenými státy a prohrách s Ghanou a Itálií ve skupině. Už teď se hraje první zápas mistrovství světa 2026. Úvodní minuty souboje Mexiko-Jihoafrická republika viděl Pavel Tilčar.
4: V 17. minutě Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. V 9. minutě skóroval křídelník Quiñones, který využil chyby v rozehrávce Jihoafrické republiky a střelou z hranice velkého vápna dal vůbec první gól tohoto mistrovství světa, které vám na Radiožurnálu Sport budeme přibližovat i v přímých přenosech. Ten vůbec první můžete teď poslouchat na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Mexiko, Jihoafrická republika 1-0, hraje se 17. minuta. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu i Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Duckworta. V Londýně měla dohrát své utkání Marie Bousková, kvůli dešti už se ale na kurt proti Chorvatce Vekičové nedostala. Utkání bylo za stavu 5-6 v neprospěch Bouskové, odložené už včera, a tedy na zítřek. Hokejisté Caroliny přivítají ve 2 hodiny ráno Vegas v 5. finále NHL. Série je vyrovnaná 2-2 na zápasy a hraje se na 4 vítězné. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál a pokračuje tak v úspěšné sezóně, jak řekl Radiožurnálu Sport.
5: Já jsem typ závodníka, který rád dojíždí nejlíp první ve všech jízdách, aby si pohonil to své ego samozřejmě, to říkám vždycky. Škoda, že to nevyšlo ještě teďka na tom deblu.
2: Na double kanoji totiž Martin Fuchsa s Petrem Fuchsou se svým bratrem z rozjížděk nepostoupil. Na pětistovce si finále v Portugalsku naopak zajistil kajakář Josef Dostal. Do boju o medaile se pak kvalifikovali na mistrovství Evropy ještě kanoista Antonín Hrabal, a to v závodě na 200 metrů, a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. A čeští šipkaři Karel Sedláček s Adamem Gavlasem vkročili do letošního World Cup of Darts skvěle. V soutěži dvojic porazili Indy jasně 4-0 a v pátek je čeká souboj s Dánskem.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Neurochirurgové z Ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem Radiožurnálu bude jejich přednosta profesor David Netuka. V týdnu, kdy si připomínáme Světový den boje proti nádorům mozku, se zeptáme, komu operace při vědomí pomáhají, jak takový zákrok probíhá a co dnes lékaři dokážou při léčbě mozkových nádorů zachránit.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
3: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
2: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
3: Klikněte na radiožurnál.cz.
2: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
3: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Právě připravila Jana Gulda.
5: Sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 140 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo téměř 13 hodin. Opozice předlohu kritizuje, obává se kolapsu stavebního řízení a poukazuje na problémy s ochotou úředníků přejít pod nově zřízený státní úřad. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Asistenti pedagoga by mohli být v základních školách financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Změnu financování i profesionalizaci této pozice by mohla přinést novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství. Cílem je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. A Pardubice spustili architektonický manuál. Online databáze a průvodce městem na webu architektonickýmanuál.cz představuje zatím 630 významných staveb v Pardubicích a 9 jejich tvůrců. Součástí projektu jsou taky 3 naučné stezky v centru.
2: Sport.
5: Fotbalisti Mexika a Jihoafrické republiky hrají na mistrovství světa úvodní utkání. Podrobnější informace má redaktor Pavel Tilšar.
6: Na konci 26. minuty Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. V 9. minutě skóroval křídelník Mexika Quiñones. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D3 u Chotovin a také na D1 v Brně. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy čekejte překážku za sjezdem na Chotoviny. Na 66. kilometru kousek před koncem dálnice stojí dodávka v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou a kužely, ty jsou částečně v pravém pruhu, v klesání a vybočuje se tak. D1 ve směru z Vyškova do Prahy, dejte pozor, v Brně, konkrétně za sjezdem na Mikulov, pár metrů za sjezdem na kilometru 194 máme hlášené porouchané vozidlo, na místě už teď policisté, auta tam občas vybočují z pravého pruhu. A ještě do Prahy, u Barandovského mostu ve směru od Mrázovky na jižní spojku, konkrétně ve sjezdu do ulice k Barandovu a také od připojení z jižní spojky hlásíte porouchané auto, je v levém pruhu, náhle se vybočuje za zatáčkou, opatrně hlavně pokud sjíždíte z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, k ránu se lokálně objeví mlhy. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo a hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer. Po nehodě se má autosedačka vyměnit, nekupujte je na bazarech od cizích lidí, radí odborníci. Tak to je titulek jednoho z článků, které najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Tak se podívejte.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

A přidám jednu aktuální zprávu. V Havlíčkově Brodě hasiči likvidují požár haly s plastovými výrobky a kartony. Oheň podle předběžného odhadu napáchal škodu za 350 milionů korun. Zraněn nikdo nebyl. Na místo dorazí chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivých látek v ovzduší. A my za chvíli ve večerním radiožurnálu budeme ještě mluvit o požáru bytového domu v Brně Chrlicích. Už je to rok, co tam hořelo a některé rodiny nemají ještě opravené byty.

0: Dnes je to přesně rok, co rozsáhlý požár střechy bytového domu v Brně Chrlicích vyhnal desítky lidí z domova. Někteří se do svých bytů zatím nevrátili. Hasiči odhadli škody na 120 milionů korun. Podle nich příčiny požáru souvisely se stavebními pracemi na střeše. Kriminalisté vyšetřování ale stále neuzavřeli.
1: V nejvyšším patře bytového domu v Janošíkově ulici v Brně se stále pohybují řemeslníci.
2: V těch horních jednotkách tak je to pořád ještě v pracovním stavu.
1: V jednom bytě skupinka dělníků míchá u neomítnuté stěny lepidlo. Rodina, která tam bydlela, se chce stěhovat zpátky v polovině září. Další byt patří Tomáši Majerovi.
3: Vy jste zmiňovali parapety, taky se dělali jenom v tom čtvrtým nad podlaží a tady ne?
4: Tady jsou hotové venkovní.
1: Muž se s rodinou přistěhoval mimo Brno a po roce od požáru byt prodává.
2: Nepočítám, že se vrátím, jednak to mělo velmi špatný vliv na psychiku mých dětí. Tady samozřejmě pořád je s tím práce, takže tady dojíždím a vždycky je to u mě takový jako smutný příběh se dívat nejenom na to, jak se pohybuje ta moje jednotka, ale i ty příběhy ostatních lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř než já.
1: Podle Tomáše Majera by práce postupovaly rychleji, ale problém je v pojistkách.
2: Tím, že byly podpojištěné jak firma MIPO, tak SVJ, tak jde vidět vlastně i to tempo.
1: V době požáru na střeše pracovali lidé z firmy MIPO. Ta dokončila opravy těch škod po požáru, které po ní společenství vlastníků chtělo. Jednatel firmy Martin Polášek loni v srpnu očekával, že půjdou práce rychleji a horní byty budou opravené letos v lednu.
5: My sami jsme doposud také neobdrželi žádné finanční prostředky od pojišťoven, které čekají na výsledky toho vyšetřování.
1: Radiožurnál má k dispozici jeden ze znaleckých posudků pro policii, podle kterého za požár na 90% mohlo používání propan butanového hřáku. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.

Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale na azteckém stadionu v hlavním městě kolem středového kruhu zavlály vlajky všech 48 zúčastněných zemí a předseda FIFA Gianni Infantino ukázal fanouškům na vyprodaném stadionu trofej, o kterou se bude hrát až do 19. července. My se za chvíli vydáme na zápas Mexika s Jihoafrickou republikou, tedy na souboj dvou příštích soupeřů české fotbalové reprezentace.

0: Fotbalisté Mexika a Jihoafrické republiky hrají v Mexico City zahajovací zápas fotbalového mistrovství světa. A kdo je zatím v utkání blíž k zisku bodů, už poví reportér Pavel Tilšár.
1: Je to Mexiko, které vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Právě teď začalo nastavení prvního poločasu, které bude trvat 4 minuty. Mexičané jsou zatím v tom prvním poločase o hodně lepším týmem. Už v 9. minutě skórovali, byť to bylo po chybné rozehrávce golmana Jihoafrické republiky Williamse, který chtěl rozehrávat po zemi svým spoluhráčům před pokutové území. Ale ta přihrávka byla chybná, využil jí záložník Lira, který naservíroval ten balón pro křídelníka Quiñonese a právě Jonathan Quiñones je prvním střelcem tohoto mistrovství světa v roce 2026. V 9. minutě spoza 16 prostřelil jihoafrického brankáře Williamse. Mexičané pak měli spoustu dalších šancí a byl to zejména právě křídelník, zmiňovaný autor prvního gólu, nikoliv Jonathan, ale Julian Quiñones, který tedy pak ještě trefil brankovou konstrukci a jednou pálil těsně vedle jihoafrické branky, ale ani jednou úspěšný nebyl. Na druhé straně Jihoafričané vystřelili poprvé na golmana Mexika Arangela až v úplně poslední minutě řádné hrací doby prvního poločasu a byla to střela z velké dálky, kterou vyprodukoval stoper Bokazy z nějakých 30 metrů, ale golman Arangel tedy si připsal úspěšný zákrok. Teď jsme ve druhé minutě, nastavení prvního poločasu, Mexičané v útoku a střela z velké dálky, která je tečovaná, nebude z toho ani rohový kop, takže platí, že v nastavení prvního poločasu Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou v prvním zápase mistrovství světa 1-0. Připomínám, že Češi budou hrát o 4 hodin ráno zítra českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Jižní Koreji. Přímo v dějišti jsou naši reportéři a budou pro vás komentovat přímý přenos. Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Jana Gulda se zprávami.
2: Sněmovna posunula vládní novelu stavebního zákona do závěrečného čtení. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Začalo fotbalové mistrovství světa, Mexiko hraje s Jihoafrickou republikou. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci dnes na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh by mohli poslanci schvalovat ještě před sněmovními prázdninami. Nejdřív ale ještě musí normu s pozměňovacími návrhy znovu posoudit hospodářský výbor, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mráz. Hnutí ANO.
4: Já vnímám to, že pozměňovacích návrhů máme poměrně dost, takže to projednávání v rámci třetího čtení, ať už ve výborech nebo i pak na plénu, nebude úplně jednoduché, ale vnímáme to jako důležité.
2: Návrh ostře kritizuje opozice, obává se kolapsu stavebního řízení. Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti Truth Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší íránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Agentura Reuters píše, že Trump taky tvrdí, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Informovaný íránský zdroj polooficiální agentury Fars ale tvrdí, že Írán dosud žádný text memoranda o porozumění se Spojenými státy neschválil. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, kterého se zúčastnili víc než 2000 lidí. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky, říká přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
5: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
2: Český rozhlas v druhé polovině roku zařadí do programu vysílání pořady o Václavu Havlovi, koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz. Projekt Slyšet Havla odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru, který bývalý prezident natáčel v New Yorku se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou, říká programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
6: My jsme objevili něco, co se ztratilo. Je to první rozhovor, který takhle Václav Havel natáčel. S tím, že se to uveřejní v literárních novinách a možná, že by to mohlo odvysílat i tehdejší Československý rozhlas. Pak přišel srpen 1968 a ta nahrávka zmizela. No a našla se v jedné pozůstalosti a našel ji náš už legendární archivář Miloš Turek v únoru letošního roku.
2: Sport. Čeští fotbalisti vstoupí do světového šampionátu. Ve 4 hodiny ráno našeho času vyzvou Jižní Koreu. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Stav a čas zná Pavel Tilšar.
7: Mexiko po prvním poločase vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. I druhou půli odvysílá Radiožurnál Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Basketbalisti Nymburku zvítězili v pátém finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. V sérii tak vedou 3-2 na zápasy a v sobotu na hřišti soupeře můžou získat titul. V případě výhry Východočechů by se rozhodující 7. zápas odehrál v pondělí v Praze na Královce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 v Brně, také na D3 u Chotovin. Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Prahy připomínáme situaci na průtahu Brnem. Konkrétně za sjezdem na Brno centrum na kilometru 194 stojí vozidlo s defektem, je označené šipkou a kužely v odstavném pruhu. Na dálnici D3 na trase z Českých Budějovic ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Chotoviny. Na konci úseku, na konci dálnice, na 66. kilometru stojí dodávka v odstavném pruhu, jsou tam i policisté a okolo se jede tak velmi pomalu. Šipka silničářů řeší defekt a vybočuje se z pravého pruhu. Na tahu 14 mezi Vamberkem a Náchodem přímo u Dobrušky komplikace na kruhovém objezdu. Stojí tam porouchaný autobus a okolo se jede pomalu. Podle našeho zpravodaje se přibrzďuje. A na silnici 220 mezi Karlovými Vary a Nejtkem zpozorněte u Děpoltovic. Policie nám tam hlásí pohyb a stádo krav po vozovce tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo a hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. Zázemí rodiny významně ovlivňuje zdraví a pohodu českých dětí. Ukazují to nejnovější data z mezinárodní studie, na které se podílí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Odborníci sledovali téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Detaily výzkumu přidáme za chvíli.
3: Večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: České děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a taky mají horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, na které se podíleli experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorňují, že nejde jen o peníze v rodině, ale i o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat, upřímně.
2: Takže to je tvoje motivace, vychází to z tebe, nebo třeba rodiče i taky na tebe tlačí, aby si víc jedl ovoce, zeleninu, víc sportovat?
3: Tak řekl bych, že hlavně země, ale jestli na mě někdo tlačí, tak je to určitě máma.
4: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
5: Naše data z HBSC studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá. A socioekonomický statut je jakási pomyslná startovní čára, kde některé děti na začátku mají karbonové odlehčené tretry, super běžecké boty, a některé děti prostě mají nějakou těžkou, železnou, studenou obuv.
4: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až 2x riziko depresí.
5: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
4: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř 2x riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
5: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody. Obyčejná voda z kohoutku je dostupná, je téměř zadarmo, i přesto děti z těch chudších rodin i pijí podstatně méně než děti z těch bohatších rodin. Plus děti z těch bohatších rodin častěji snídají, což je další parametr, že nejde o tu ekonomickou stránku rodiny, ale o tu nějakou sociální, že rodiče ví, že snídaně je jako důležitá.
4: A podobně je tomu i se sportem, popisuje datový analytik české části studie Petr Baďura.
6: Jasně, dá se namítnout, ne každý se může stát profesionálním lyžařem nebo parkourovou jezdkyní, na to všichni prostě nemají. Nicméně pohyb jako takový lze taky dělat velmi low-costově, zejména tady v rámci České republiky. Těch alternativ, jak se hýbat a dokonce i organizovaně, není vůbec málo.
4: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D46 u Drysic. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce přímo u sjezdu na Drysice na 7. kilometru teď velký pozor. Na vozovce tam leží desky a podle našeho zpravodaje se prudce brzdí. Policisté už jedou na místo. Opakuji, D46 ve směru do Olomouce 7. kilometr u Drysic desky v jízdních pruzích. A další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Za necelých 6 hodin nastoupí čeští fotbalisté ke svému prvnímu utkání na mistrovství světa. Jejich soupeřem bude od 4 hodin ráno Jižní Korea. Celé utkání odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Už teď hrají zahajovací duel šampionátu Mexiko a Jihoafrická republika. Dívá se i reportér Pavel Tilšar.
2: Mexiko stále vede nad Jihoafrickou republikou v 56. minutě 1-0. V 9. skóroval křídelník mexické reprezentace Julián Quiñones, a to po chybě Jihoafričanů v rozehrávce, když se provinili brankář Williams a taky záložník Jaja Sidhole, který ztratil balon těsně před 16. před tou inkasovanou brankou v 9. minutě. Teď se hraje 56. Mexiko stále vede 1-0 a Sidhole už není na hrací ploše. Do druhého poločasu vstoupil úplně stejnou chybou, jakou předvedl společně s brankářem Williamsem v minutě 9. a to tedy ztrátou balónu těsně před pokutovým územím. To ještě Mexičani nevyužili. Další příležitost pak taky nevyužili, ale to už bylo v době, kdy Sidhole nebyl na hrací ploše, protože zastavil unikajícího záložníka Gutiérreze, který běžel sám na brankáře Williamse faulem těsně před pokutovým územím, a za takovýto zákrok jednoznačně musel brazilský sudí tohoto zápasu Wilton Pereira Sampaio vytáhnout červenou kartu. Takže Mexičané, domácí reprezentanti, kontrolují tento zápas dál a dál. V 57. minutě sice vedou nad Jihoafrickou republikou stále pouze jen 1-0, ale mají územní převahu na trávníku, mají více střeleckých příležitostí a zatím se zdá, že jen otázkou času, kdy přidají druhý gól. Byť Jihoafričané se i v 10 pokusí o vyrovnání, zatím vyprodukovali 2 střely. 57. minuta, Mexiko 1, Jihoafrická republika 0. Přímý přenos můžete dál poslouchat na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Neurochirurgové z Ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem Radiožurnálu bude jejich přednosta profesor David Netuka. V týdnu, kdy si připomínáme Světový den boje proti nádorům mozku, se zeptáme, komu operace při vědomí pomáhají, jak takový zákrok probíhá a co dnes lékaři dokážou při léčbě mozkových nádorů zachránit.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
2: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování a elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch to řekl po společné schůzce. Prezidenta podle něj zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Oba politici se podle Vojtěcha shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o 0,25 bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25%. Banka své rozhodnutí zdůvodnila tím, že válka na Blízkém východě vytváří inflační tlaky a že zvýšení úroků je vhodné pro víc scénářů, jak by se situace mohla dál vyvíjet. Zvýšení úroků je první za téměř 3 roky. V lomu ČSA na Mostecku dopoledne odstřelili 2 části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Střelmistři použili nařízený odstřel téměř 5 kg trhaviny Semtex. Rozebrání zbytku stroje potrvá do příštího roku. A o víkendu by se v Česku mělo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy, dál ale bude zataženo a pršet. Výjimečně dorazí i bouřky.
0: Sport.
2: Fotbalisti Mexika a Jihoafrické republiky rozehráli světový šampionát. Utkání vidí Pavel Telšár.
3: 66. minuta, Mexiko stále vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Africký celek navíc dohrává bez vyloučeného záložníka Sidholeho. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. 66. minuta, Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. Pavel Telšár, Radiožurnál.
2: Češi nastoupí proti Jižní Koreji ve 4 hodiny ráno našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 v Brně a také na D3 u Chotovin. Na dálnici D1 z Vyškova směrem na Prahu lehkou nohu na plynu kousek za sjezdem na Brno centrum. To je kilometr 194. Je tam vozidlo s defektem v odstavném pruhu. Místo je označené, i tak auta občas vybočují z pravého pruhu. Na D3 z Českých Budějovic směrem na Prahu dejte pozor před koncem dálnice. Přesněji za sjezdem na Chotoviny na 66. kilometru řeší defekt u dodávky. Místo je označené, kužely jsou částečně v pravém pruhu a opatrně v klesání před Meznem. Na D8 na výjezdu z Prahy směrem do Ústí nad Labem počítejte s překážkou na exitu 1 Mělník Neratovice. Přímo v zatáčce ve sjezdu stojí nákladní auto s poruchou. A na tahu 49 mezi Pozděchovem a Vizovicemi se bouralo za Bratřejovem. Na krajnici tam stojí auto po srážce se zvěří, následky nehody jsou na vozovce, kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří, pouze přibrzdíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 9 stupňů. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
1: A hned připomenu, že hosté Radiožurnálu odvysíláme krátce po 23. hodině. Reprízu jsme přesunuli kvůli zápasu světového fotbalového šampionátu. Hostem Libora Boučka dnes byl a taky krátce po 23. hodině bude Jan Zadák, manažer, investor a bývalý globální viceprezident Hewlett Packard.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na estetském stadionu v Mexico City v dějišti světového fotbalového šampionátu se změnilo skóre v zápase Mexika s Jihoafrickou republikou. Řekne nám o tom reportér Pavel Tilšár.
1: V 72. minutě Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou už 2-0. Gól dal útočník Raúl Jiménez, jedna z největších hvězd Mexičanů na letošním mistrovství světa. Bylo to v době, kdy už Jihoafričané hráli bez vyloučeného záložníka Jair Sidholeho, což je takový smolař tohoto zápasu. V 9. minutě chyboval po rozehrávce od golmana Williamse a daroval míč pro záložníka Liru. Ten přiklepl křídelníkovi Quiñonesovi a on v 9. minutě otevřel skóre tohoto zápasu a celého 23. fotbalového mistrovství světa. Mexičané pak měli spoustu šancí i v prvním poločase, další gol nedali a radovali se tak tedy až po změně stran, protože ve 49. minutě byl nejdřív vyloučený Sidhole a pak tedy v 67. využili tu přesilu po pohledné akci středem hřiště, následném centru a zakončení hlavou od Jiméneze, který teď padá v pokutovém území po souboji s jihoafrickým obráncem Sibisim, ale brazilský sudí tohoto zápasu Sampaio ukazuje, že penalta z toho nebude a tak alespoň ještě chvíli bude utkání číslo 1 na letošní mistrovství světa ve fotbale pokračovat za stavu 2-0 pro Mexiko. Přímý přenos dál můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Praga, Aero, Škoda nebo zbrojovka Brno. Historická auta z meziválečného období se vydala na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět. Na startu závodu 1000 mil československých bylo 130 posádek.
1: Před sídlem Autoklubu České republiky každou minutu startují do závodu 1000 mil československých historické vozy. Na veterány si přišel podívat i pan Michal.
2: Je to krásná přehlídka historických aut, které jsou provozu schopný. V muzeu to většinou jenom leží a to auto se jenom občas vytáhne, zatímco tady ty auta dokážou, je to opravdu velkou vzdálenost.
1: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Rekordních 67 z nich bylo československé výroby. Jako první se na cestu vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
3: No, je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
1: Do závodu vystartovaly také značky jako například Praga, zbrojovka Brno nebo Aero, které řídí Jan Stinka.
4: Každý veteránista by měl mít ten svůj cíl a sen si splnit účast na 1000 mil československé historie, která k tomuhle tomu sportu patří.
1: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů. Přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
5: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti. Ty účastníci jedou na předem předepsané časy. Opravdu v tom jednom dni ujet takhle starým autem těch přes 400 kilometrů není až tak jednoduché, takže je to i tady tou svojí, řeknu, náročností autentické.
1: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

Letošní mistrovství světa ve fotbale má tři oficiální maskoty, protože ho taky pořádají tři země. Los Maple reprezentuje Kanadu, Mexiko zase Jaguar Zaju a Orel Bělohlavý Spojené státy. Nás ale bude za chvíli zajímat, jak maskot pomáhá týmu Mexika v zápase s Jihoafrickou republikou.

0: Fotbalisté spolupořadatelské země mistrovství světa Mexika hrají úvodní duel šampionátu proti Jihoafrické republice. Jak využili domácího prostředí na Aztéckém stadionu, už poví reportér Pavel Tilšar.
1: Končí 87. minuta a Mexiko vede nad Jihoafrickou republikou stále 2-0, ale pro africký celek je už to úvodní utkání na 23. fotbalovém mistrovství světa ještě smutnější. To proto, že už dohrávají tento zápas ne v 10, ale v 9. Ve 49. minutě byl vyloučený za jednoznačný faul záložník Sidhole, takový smolař dnešního zápasu, který se nachomítl i u úvodního inkasovaného gólu. V 84. minutě viděl druhou červenou kartu z afrického národního týmu střídající hráč, který přišel na trávník po hodině zápasu, Temba Zvané, zkušený 36-letý záložník, který při útočné akci a při snaze oběhnout soupeře se nechal vyprovokovat takovým mírným bodyčekem od mexického křídelníka Alvaráda, a když ho obíhal a trochu se u něj zastavil, tak ho trefil loktem brazilský sudí. Sampaio dostal od svých asistentů u videa tedy pokyn, že by si tu situaci měl sám prohlédnout u videa, a nakonec tedy Tembu Zvaného vyloučil. Mexiko tak vede 2-0 nad Jihoafrickou republikou, která dohrává bez dvou vyloučených hráčů. Mexičané kontrolují zbytek zápasu, dá se říct, že prakticky celé toto utkání. V 9. minutě skóroval v úniku, respektive v pozici spoza 16 pálil křídelník Julián Quiñones. V 67. minutě se tedy trefil po centru Alvaráda útočník Raúl Jiménez. Mexičané míří za první výhrou v prvním zápase tohoto mistrovství světa nad Jihoafrickou republikou. Vedou 2-0 na konci 89. minuty. Vy můžete ještě zbytek zápasu poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, kde vám stejně jako na Radiožurnálu nabídneme taky úvodní utkání českých fotbalistů, kteří se představí na mistrovství světa po 20 letech. Připomínám, ve 4 hodiny ráno v noci na zítřek Češi nastoupí v mexické Guadalajara proti Jižní Koreji, a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport můžete být díky našim reportérům v dějišti u toho. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Poslechněte si zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán, ceny ropy proto výrazně klesají. Tísňové linky v Česku už kvůli zneužívání zablokovaly 200 volajících. Zápasem Mexiko-Jihoafrická republika začalo fotbalové mistrovství světa a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť a teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ceny ropy začaly výrazně klesat. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Jde o reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvolal plánované noční údery na Irán. Zároveň na sociální síti Truth Social napsal, že Teherán souhlasil s finálními body návrhu mírové smlouvy. Iránská agentura Fars ale v reakci na Trumpa oznámila, že Irán žádné body dohody neschválil. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Podle ní je možné zablokovat takovou SIM-kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9x během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
4: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
2: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž, jmenuje se Viní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a 1 český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidi častěji vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu a nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, jak říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
5: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit. Ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít. Nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
2: Do českých kin dnes vstoupil nový snímek Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi film s Emily Blunt, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Spielberg se tak vrací k motivu, který zpracoval už ve filmech E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu. Scénář napsal jeho dlouholetý spolupracovník David Kep a hudbu složil John Williams.
3: Sport.
2: Začalo fotbalové mistrovství světa. Čeští fotbalisti ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí do turnaje zápasem s Jižní Koreou. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Stále se hraje zahajovací utkání světového šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Aktuální informace má reportér Pavel Tilšar.
6: Právě teď skončil úvodní zápas 23. mistrovství světa ve fotbale. Jeden z domácích pořadatelských států, tedy Mexiko, porazilo na úvod turnaje Jihoafrickou republiku 2-0. Byl to poměrně divoký zápas. V 9. minutě skóroval Quiñones, ve 67. Jiménez, to jsou tedy 2 střelci mexického celku. Pak byli vyloučeni 2 hráči Jihoafrické republiky, Sidhole a Zvane. Na mexické straně v závěru ještě Montes, ale na skóre to nic nezměnilo. Mexiko tedy porazilo Jihoafrickou republiku na úvod světového šampionátu 2-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal a v závodě na 200 metrů i kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Čechtic a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čechtice omezení. Na 74. kilometru odstavené nákladní vozidlo pro defekt pneumatiky. U kamionu asistenční vozidlo, pozor na pohyb lidí po vozovce. Místo je označené šipkou silničářů a kužely. Projíždí se bez zdržení levým pruhem. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Brno centrum překážka. Na 194. kilometru v odstavném pruhu auto s defektem pneumatiky. U vozidla asistence a silničáři se šipkou. Na pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu. Mezi kilometry 13 a 16 silničáři uzavřeli pravý pruh. Probíhá tam kontrola a oprava vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia a k ránu se lokálně objeví mlhy. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
7: Byl jeden z nejvýše postavených českých manažerů, kteří se prosadili v globálním IT. Vystudoval České vysoké učení technické, v roce 1992 získal doktorát a od roku 1997 spojil svůj osud s korporací HP. Řídil globální obchod a marketing, měl odpovědnost za biznis ve 170 zemích a podle profesního profilu mu odpovídalo přes 180 tisíc zaměstnanců. Teď už je pár let zpět, myslím, že bychom měli být vděční, a mám-li lidsky popsat to, co dělá, tak naší zemi a podnikatelům dodává sebevědomí především. Jmenuje se Jan Zadák, já vás vítám, dobré dopoledne.
8: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
7: Je to poselství správné, že to je dodávání sebevědomí, když to budu parafrázovat?
8: Já se snažím, tím, co dělám, se snažím co nejvíc předávat ty zkušenosti. Dělám hodně v oblasti vzdělávání a coachingu a mentoringu a snažím se, abych to, co jsem se naučil, jsem dokázal co nejlíp předat, jo? Ať už firmám, nebo lídrům, nebo majitelům firem.
7: Když jsem to zmínil, tu kariéru, která je obdivuhodná, unikátní na ty české poměry, napadá mě logická otázka, proč jste se vracel sem?
8: Já jsem nikdy neměl jiný scénář, nikdy. Pro mě Česká republika je úžasná země, pro mě Praha je jako top jedna město na světě. Já jsem nikdy neměl jiný scénář, než bych se vrátil do Prahy.
7: Je tenhle pocit pouze pocitem, anebo jsou proto i fakta, že skutečně ta Praha má spoustu výhod a Česko obecně, proto abychom nebyli pragocentričtí, protože si myslím, že se to dá rozšířit na celou naší zemi.
8: Určitě, určitě. Tak, v Praze jsem se narodil, takže k ní mám samozřejmě emoční, osobní vztah, že je tady moje rodina, že moje rodina tady vždycky žila a já považuji prostě Českou republiku za úžasné místo, bezpečný místo, kde prostě člověk může zrealizovat sny, i ačkoliv jsme malá republika, může realizovat sny, prostě pokud prostě máte nějaký plány větší než jenom realizace v rámci České republiky.
7: Jo. Ale asi to člověk musí vidět trošku z toho vrchu a nadhledu, aby si to uvědomil, protože když je tady uvnitř, tak si říká, no co, jsme malá země, nikoho moc nezajímáme, ale když pak člověk cestuje a pracuje i venku, tak zjistí tu neuvěřitelnou výhodu středu Evropy, ať už je to lokalita, ať už je to bezpečí, ať už je to úroveň školství, ať už je to úroveň zdravotnictví, ať už je to úroveň šancí.
8: Přesně tak. Já to vidím naprosto stejně. Jo? Já jsem cestoval celý svět přes Japonsko, Austrálii, Asii, Spojené státy a tak dále, ale pro mě že je potřeba si uvědomit, že z pohledu biznesu Česká republika opravdu je malá země. Jo? Každý každý startup, když začíná, tak prostě už na začátku musí přemýšlet o tom, jak půjde mimo Českou republiku, protože být úspěšný v České republice vám v podstatě nevyřeší globálně z pohledu škálování biznesu vůbec nic. Takže to je nevýhoda, jo? Ale zase to je výhoda, protože vy už od samého počátku přemýšlíte globálně. Od samého počátku musíte přemýšlet o tom, jak uspějete mimo Českou republiku.
7: Říká Jan Zadák, budeme si povídat o úspěchu i dál.
9: Host Radiožurnálu.
10: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Janem Zadákem, který je dnes hostem Radiožurnálu, se vrátíme do těch 90. let, kdy jste se propojil s Hewlett-Packard, s HP. Myslím si, že pro tu firmu to byla velmi dynamická doba, protože docházelo k fúzím, pak následně k rozdělením, jestli si to dobře vybavuji. Ale jak se dívali na člověka ze střední Evropy, na člověka, který přichází ze země, která tu svobodnou éru vlastně prožívá teprve 8. rokem?
1: A tady já si myslím, že jsem měl obrovský štěstí na firemní kulturu. Jo. HP je firma, kde tím klíčovým slovem je contribution. Jo, nikdo neřešil, že pocházím z východní Evropy nebo střední východní Evropy. Každý řešil, jakou přidanou hodnotu vy máte pro ten biznis. Mm-hmm. Od samého počátku. Jo. A i u mě vlastně ta kariéra vůbec nebyla o tom. Já si pamatuju, když nás HP koupilo v roce 2002, že já jsem začínal v Compaqu, v té Compaq části, tak ta první nabídka byla, teď se spojujeme, je tady region střední východní Evropa, střední blízký východ a Afrika, desítky zemí. Je tady zajímavá role, my potřebujeme někoho, kdo si veme na starosti integraci přes všechny tyhle ty země. Prostě dá nám to celý dohromady, ten biznes. Já jsem říkal, to je skvělá oportunita a ten deal nebyl o tom, co bych dělal nebo mohl dělat potom, až tuhle tu roli skončí. Prostě to bylo jenom o té jedné roli. Takže já jsem nastudoval ty operating modely a strategie, znal jsem samozřejmě tu kompekovskou část, sedmu jsem do letadla a měsíce jsem lítal od Moskvy až po Johannesburg a Dubaj a Tel Aviv a dělal integraci těch všech jednotlivých poboček, protože v každý zemi musí dát hromady leadership team, strategii pro tu danou zemi, tam musí být sensible pro tu danou zemi. Musíte myslet ten operating model a musíte dát hromady legislativně, protože každý ten stát má nějaký právní rámec, podle kterého takovýhle merch probíhá. A nad tím jsem strávil měsíce. V noci jsem vždycky sedl do letadla, někde jsem byl 2-3 dny, zase v noci letadla, měsíce jsem nespal. A teprve vlastně na té konci té role HP posoudí, jako byla to dobře odvedená práce nebo špatně odvedená práce. A pak byl ten další dialog. No. Mm-hmm. Ty jsi to zintegroval, co bys dělal jako obchodního ředitele v tomhle regionu. To je jako skvělá oportunita.
0: Stejně jako v tom předcházejícím případě.
1: Jako v tom předcházejícím případě, takže to odnesla moje rodina, protože zase jsem prostě sednul do letadla a teďka ne jako integrační náčelník, ale teďka jako někdo, kdo vedl obchod ve všech těch zemích. Takže teď to bylo o klientech, teď to bylo o dílech, teď to bylo o nabídce, produktech, službách, teď to bylo o tom, kde máme největší příležitost. Tím jsme tehdy budovali vlastně velké operace v středním Blízkém východě. Dubaj, Saudská Arabie, Kuwait, Oman, Katar, UAE. A rozšiřovali jsme aktivity v celé střední východní Evropě a vlastně v zemích, který měli obrovskou příležitost, protože prostě technologická část jejich minulosti byla zanedbaná.
0: Já to musím zastavit, zeptat se na jednu věc. Při té cestě vzhůru, tou strukturou, mě zajímá, kde jste nabral to zdravý, potřebný a nutný sebevědomí. Protože neumím si představit, že třeba ČVUT a vysoké školství v tom přelomu to člověku dávalo, nebo ano, protože to je obdivuhodný.
1: Já pořád čtu a pořád se učím a měl jsem obrovský štěstí, měl jsem okolo sebe spoustu chytrých lidí. Jo. Já jsem typ člověka, když něco neví, zvednu telefon a zavolám někomu, komu věřím. A měl jsem spoustu skvělých kolegů, hodně jsem studoval, hodně jsem prostě na sobě pracoval. Já mám takovou jakoby mentální setup, že vlastně vysoká škola vás jenom naučí to, jak se neustále vzdělávat celý život. Jakmile se přestanete v dnešní době vzdělávat a pracovat na sobě, tak jste během roku irelevantní. Jo, v tom globálním trhu.
0: Jak se vzdělávat v roce 2026 bez podpory instituce, tak i o tom si s Janem Zadákem budeme povídat.

0: Jana Zadák je dnes hostem Radiožurnálu a dostali jsme se k vašemu ústřednímu tématu, řekl bych, a to je vzdělání a vzdělávání. Jaké obory jsou teď nejvíce hot? Na jaké obory se má člověk zaměřit? Je to ještě pořád IT? Nebo je to humanita, která bude pochopitelně též potřeba? Co jsou ty obory budoucnosti? A nebo jsou to učební obory? Protože přeci jen manuální práce bude pořád potřeba a dá se říct, že její hodnota roste a roste.
1: Já si myslím, že to jsou vlastně všechny obory, že jediný, co se změní, je ta vlastně ten stav, ve kterým vedle nás existuje umělá inteligence, která je, co se týče schopností, rychlostí a novým hráčem v té globální ekonomice. Tu vedle sebe máme a musíme se s ní naučit efektivně pracovat a musíme se naučit ji posouvat, rozvíjet a efektivně ji řídit. A to bude výrazně měnit globální ekonomiku, to bude výrazně měnit podmínky na trhu práce, výrazným způsobem to ovlivní práci bílých límečků a výrazným způsobem to ovlivní práci modrých límečků. Jo? Když se podíváme na fabriku budoucnosti a nevím, masku v Optimus projekt a další humanoidní projekty, všechny tyto oblasti projdou obrovskou transformací. Jo? A já si myslím, že pro nás klíčový je uvědomit si, že na tu dobu je potřeba se připravit. Z pohledu širokého rozhledu, z pohledu oborové znalosti, ať už je to matematika, technologie, chemie, materiály a tak dále a tak dále. Což si myslím, že bude naprosto největší změna, je právě to nasazování umělé inteligence v oblastech, kde do dnešní doby pracová velká část těch bílých límečků. To znamená exekuce procesů, exekuce podpůrných procesů, realizace procesů, že tam jsem přesvědčen, že v podstatě půjde jenom o řízení, nasazení technologií ve smyslu produktivity, efektivity a bezpečnosti. Ale ta manuální práce, kterou tam prováděli stovky milionů lidí na celém světě, ta se výrazným způsobem změní.
0: Kde má člověk brát ty informace ve chvíli, kdy AI je tak dynamické, že se mění každý den? A je na to školství a ten systém vzdělávání, který známe tady klasický v Česku, ale možná i v Evropě, vůbec připraven?
1: Já si myslím, že práce s technologiemi je základní vzdělávací kompetence a kompetence lidí. Jo. Tady vlastně COVID se hrá velmi pozitivní faktor. Když se podíváme únor 2020, kolik bylo lidí, kteří uměli nebo používali digitální bankovnictví. A když se podíváte rok na to, tak v podstatě to byla skoková změna. Lidi si zvykli na to, že není potřeba chodit do banky, že je možno nakupovat online, nakoupili notebooky, nakoupili smartfony a naučili se pracovat s technologiím a to vyžadují i v práci po svých zaměstnavatelích. Takže digitální kompetence poskočila skokově, co se týče lidské kompetence. Já si ještě pamatuju, když mě ve škole učili pracovat s logaritmickým pravítkem a zakazovali nám kalkulačky.
0: Jasně, já si pamatuju, kdy jsme se učili čtvrt roku zapnout počítač vlastně.
1: Ano, ano. Takže za mě to je vlastně další kategorie vzdělávání, kterou máme povinnost naší budoucí generaci naučit. Aby se v tom cítili naprosto komfortně a aby uměli s technologií pracovat tak, jak je potřeba pracovat podle toho, jaký job si potom vyberou ve své kariéře. A jestli budou programovat, protože se rozhodnou pro IT kariéru, nebo jestli budou používat a pracovat s tím, protože se rozhodnou pro jinou kariéru, to už je jedno. Ale ta základní kompetence, ta si myslím, že je klíčová.
0: A dá se s tou vidinou třeba další 10 let udržet strategie, ne, prostě my AI nebudeme používat, my z toho máme jistý druh obav a ne, prostě to se zastaví. Existuje vůbec tahle varianta?
1: Já si myslím, že to není dobrá varianta. Jo. Já jsem velkým zastáncem toho, co se děje v Bruselu ohledně vlastně toho AI Act a legislativy a rámce. Já myslím, že to je dobře. Já myslím, že je dobře nastavit pravidla a porozumět tím rizikům, které s umělou inteligencí souvisí a dokázat je nějakým způsobem efektivně uřídit, aby v okamžiku, kdy ten vývoj nějakým způsobem bude pokračoval bezpečně a v rámci těch pravidel. To si myslím, že je správný.
0: Žijeme v té nejpřelomovější době za posledních třeba 100 let?
1: Já jsem nežil, vlastně žiju v době,
0: když
1: ve který žiju.
0: Když se podíváme pochopitelně na ty zásadní události, člověk tam vidí geopolitické události. Nicméně v rámci technologie to asi připustit musíme, ne? Že tohle je
1: žijeme, pozlomu. Žijeme v době, kdy vlastně na jedné straně, na té straně politické, že přecházíme z toho unilaterálního světového uspořádání do světa, ve kterém si musíme zvyknout, že bude existovat celá řada velmocí, kteří budou definovat tu hru, tu politickou hru a tu ekonomickou hru. To je realita. Paralelně s tím žijeme v době, ve kterým technologie budou určovat schopnost státu produkovat hodnotu. Ekonomickou hodnotu a schopnost státu se bránit a realizovat svoji zahraniční politiku vychází z ekonomické síly. Takže tyto dvě věci prostě nelze oddělit a tyto dvě věci je potřeba spojit u každé země a uvědomit si, co to znamená a jak se k tomu postavit.
0: Říká Jan Zadák a my si na Radiožurnálu budeme pochopitelně povídat i dál.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu.
4: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Radiožurnál 23 hodin 30 minut. A posloucháte zprávy s Markem Sedláčkem. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne, informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 4,40 halířů. To je o 8 halířů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne. Oproti dnešku o desetník. Litr nafty bude stát na nejvýš 39 korun a 59 halířů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ano určovat do konce června. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei. Podrobnosti uslyšíte v hlavních zprávách za půl hodiny. Lidi v Albánii dnes znovu protestovali proti vybudování luxusního rezortu v tamní chráněné krajinné oblasti. Na projektu má finanční zájem zeď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Stavba by podle ochránců přírody zasáhla několik stovek hektarů nedotčených pláží a taky ohrozila plameňáky, kteří v okolních oblastech každoročně hnízdí. Protestům se proto říká plameňáčí revoluce. A cyklističtí nadšenci z Česka dnes vyrazili na benefiční jízdu po Nepálu. Vydají se na trasu přes sedlo ve výšce 5,5 tisíce metrů nad mořem. V plánu mají vybrat peníze na podporu tamních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětské hřiště. Do práce formou soutěže zapojí i místní obyvatele.
3: Sport.
5: Fotbalisti Mexika vyhráli první zápas na dnes zahájeném mistrovství světa. V Mexico City porazili Jihoafrickou republiku 2-0. Česká reprezentace do světového šampionátu vstoupí ve 4 hodiny ráno našeho času. Ve Guadalajaře bude hrát proti Jižní Koreji. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na silnici 6 u Bochova a uzavřené tunely v Praze. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů za Bochovem nebezpečí. Na vozovce leží divočák.
7: Je přejetá věc, jo. Vyhejbej se tam, je to na té příproudovce. Je tam kanec přejetý a je to docela veliký, takže je opatrně, no.
6: Na Pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam mezi 14. a 15. kilometrem pracují na kontrole a opravě vozovky v pravém pruhu. A ještě v Praze čekejte noční uzavírky v tunelech. Strahovským neprojedete ve směru ze Smíchova na Troju a neprůjezdná je také část tunelu Blanka mezi Novou Povltavskou a Letnou z důvodu noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hostem je Jan Zadák. Děkuji, že jste si udělal čas. Troufám si tvrdit, že aby člověk obsáhl to, co máte za sebou a obsáhl vaše vize, tak je to na několik dnů, nikoliv na jednu hodinu. My jsme rozebírali AI, myslím si, že ten nástup, ten význam a ta nutnost se tím zabývat, tak je doložen i tím faktem, že třeba Facebook trvalo kolik 10 měsíců získat 1 000 000 uživatelů a ChatGPT to měl za 5 dnů, tak to je, myslím, znázornění té exponenciály. Bavili jsme se o tom, že na konci budou zřejmě velcí hráči. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem je nutné do toho dodat legislativní rámec. Jak je to s etikou z vašeho pohledu?
1: Ta patří do toho rámce. To patří do těch etika, morálka, charakter, to je ten nejhlavnější, ten nejdůležitější rámec, který vy potřebujete nalinkovat. Jo. A proto jsem taky řekl ohledně mé podpory vlastně toho bruselského přístupu k tomu tyhle ty rámce velmi jednoznačně vytyčit. Jo. A myslím si, že přijde doba, kdy bude potřeba tyhle ty rámce uchopit globálně. Jo. Nevím, jestli třeba OSN je zrovna...
0: Kdo by to měl nastavit? Co je ten správný rámec?
1: Kdybychom šli zpátky několik desetiletí, tak OSN byla, nebo měla být ta organizace, která bude, že uchopovat podobné problémy, ale myslím si, že ta doba přijde. Že i ti velcí hráči toho multilaterálního světa, do kterého budeme vstupovat, nebo postupně už vlastně vstupujeme, si uvědomí, že je to potřeba.
0: No, doufejme, že to i takhle bude dál a že budeme mít stále ten optimistický náhled směrem k AI, ale myslím si, že tomu snad tak bude. S Janem Zadákem se budeme bavit i o startupech na území Česka, i o tom, jakým způsobem by se měl biznis provazovat se školstvím i se státem. I know I can't take one more step towards you.

0: Janem Zadákem jsme rozebírali AI, ale myslím, že se musíme zaměřit na startupy, protože to je také jedna z oblastí, které vy sledujete, do kterých jste i investoval. Snažíte se motivovat ty, kteří začínají, aby to zkoušeli. Jak si stojí ta česká startupová scéna? Jak moc obstojí v té globální konkurenci? A co by potřebovala, ať už ze strany biznesu, nebo i ze strany státu, establishmentu?
1: Tak ta moje, že já mám trošku deformaci v tom, že jsem strávil tolik času Silicon Valley, že HP bylo vlastně první firmou sousedící se Stanfordskou univerzitou, kde vlastně tradičně jsme měli silný vztahy, podělali jsme se na různých PhD programech a zároveň jako firma jsme chodili na ty pitch decky, když Stanfordská univerzita tam vlastně prezentovala ty práce těch jednotlivých PhD studentů, vlastně ukazovali ty jednotlivé oblasti, ve kterých ty práce.
0: To je až romantická rozdíl. Představa, přiznám.
1: To je skvělá. Jako,
0: a když je to realita, ještě lepší.
1: Jako jednou za 14 dní jdete na pitch day, který organizuje třeba Andreessen Horowitz. Jo, Mark Andreessen byl, že jo, v dozorčí radě HP v té době. A vy, že tam vystoupí 10 startupů, každý má 45 minut, každý ten PhD student má nějaký záměr, má za sebou profesora, který ho vlastně odborně řídí a odborně mu dodává tu garanci, který zároveň vlastně zaštiťuje tu akademickou část toho. Ty práce vedle je, nevím, 15 lidí z firem nebo z vládních agentur, amerických vládních agentur, který mají zájem se na tu technologii podívat a na konci tam padne jako velmi jasný biznisový rozhodnutí. Jako má to smysl, nemá to smysl, ale sorry, ale to je vlastně akademická diskuze, tam my ten biznis nevidíme a naopak někdo odejde prostě s příslibem penězi, z management systému, který mi pomůže vlastně celou tu práci, kterou udělá v tom PhD programu, rozvinout do startupu rovnou.
0: No, to je úplně nejčistší. To znamená, je to ta kombinace, kde je biznis v podobě vás, je tam ta odborná garance toho vedoucího práce, dejme tomu toho akademického pracovníka.
1: Ano.
0: A zároveň je tam ten mozek, který to přináší.
1: Ano,
0: takže jsou tam ty peníze. Jsou tam ty peníze, přesně díky tomu. Takže to je ten jak daleko či blízko jsme od toho ideálu tady?
1: Já už jsem vlastně v těch startupech, já bych řekl, trávím podstatně méně času, než když jsem se vrátil. Dneska je to hodně mentoringově, dneska je to, hodně kontaktují lidi, kteří řeší globální škálování. Jo? Česká republika, jak už jsme si řekli, je malá. A v České republice není hluboká kompetence o tom, nebo v té oblasti, jak nějaký biznis přenést globálně, přenést do Spojených států, přenést do Asie, přenést do západní.
0: Na globální trh obecně.
1: Prostě na globální trh. K tomu potřebujete vybudovat nějaký go-to-market, produktovou strategii, lokalizační strategii, statutární strategii, musíte přizpůsobit lokálním legislativním požadavkům a tak dále a musíte taky navázat vztahy s lokálními partnery, protože nejjednodušší pro vás do Spojených států je, když máte partnera v těch Spojených státech. Takže tady si myslím, že je potřeba

0: výrazným způsobem zrychlit to, co třeba dělá Michal Pichouček na ČVU teďka. To je, já držím všechny palce a jako s úžasem sledu to, kam ČVU to teďka směřuje, myslím v této oblasti PhD studentů a vlastně podpory inovací. Myslím, že tady je naprosto nezastupitelná role státu. Když se podíváte do Silicon Valley, vlastně jedním z největších investorů jsou federální agentury Spojených států, které...
1: To znamená, stát vystupuje aktivně.
0: Velmi aktivně. Finančně aktivně a jdou do toho velké peníze. A tady si myslím, že je potřeba akcentovat tu roli vysokého školství, počtu PhD studentů a peněz investovaných do inovací. Tady je to gro toho, jak rychle nastartovat inovační motor České republiky, jak nás přesouvat do oblasti s vysokou přidanou hodnotou a budovat globální biznesy. Hmm.
1: Když se podíváme na žebříček konkurenceschopnosti, tak jsme byli dlouho na chvostu té třetí desítky. Teď ten aktuální, co jsem se díval, tak jsme na 25. místě. Je to dobré?
0: Ne, pro mě. Pro mě vlastně, dokud nejste v top desítce, tak to není dobrý. Jo, kdybych v oblasti školství, řekněme si, cílem vlády by mělo být co nejrychleji dostat 3 univerzity do top 100 a potom do top 50. To si myslím, že to je ten správný cíl. Jo, když byste se díval na státní správu jako na biznis, tak to je ten cíl. A teďka otázka je, co musíme udělat jako biznis, jako vláda, abychom tohle cíle dosáhli. Hmm. A to je za mě něco, co bychom měli naplňovat.
1: Zní to strašně logicky a jako strašně dobrý cíl. Až mě mrzí, že to slyším tady z vašich úst, by to člověk chtěl slyšet z jiných úst. Ale to je jenom pocit. Posloucháte Radiožurnál.

0: Jana Zadák je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o potřebě ambiciózního vysokého školství, kdybych to měl nazvat atraktivně a logicky. Já myslím, že to je úplně legitimní a srozumitelné a nutné. Když jsme se bavili o té konkurenceschopnosti, kde v tom žebříčku jsme na 25. místě, shodou okolností před námi jsou země, jako je Litva, Island, Irsko, tradičně na vrcholu toho žebříčku je Švýcarsko, to znamená země, které minimálně co se týká rozlohy a počtu obyvatel a tradic, tak jsou srovnatelné, takže můžeme klidně směřovat do té desítky. Co je tou další velkou brzdou z hlediska třeba státu, brzdou té lepší konkurenceschopnosti?
1: Já myslím, že jednou z věcí, kterou bychom si měli uvědomit, je finanční udržitelnost a nezbytnost finančně investovat do toho vzdělávání. Jo? Vezmeme mu interest expense u firmy, to jsou prostě náklady, které platíte za to, že jste si od někoho v minulosti půjčil.
0: Ano, to jsou splácení úroků, prostě převedli to na češtinu.
1: A my tady bohužel jedeme už řadu let v tom mentálním setupu, že vlastně dluh je v pořádku, že zvyšování dluhu je v pořádku, že vlastně to je v tom globálním kontextu jako OK věc. No, realita je taková, že jakýkoliv interest expense, jakýkoliv náklady, který vy máte spojený s obsluhou dluhu, znamená, že ty peníze nemáte, abyste je investoval. Tečka. No, že na jedné straně vy máte tu nákladovou část, to je ta efektivity, na druhou straně ta příjmová část a je potřeba si říct, nebo měli bychom si říct, že jednou z největších priorit České republiky je budoucnost. A ta budoucnost spočívá v globální konkurenceschopnosti, v efektivitě, v produktivitě a vzdělání. Tečka. No, je tady samozřejmě obrana, mohli bychom diskutovat o dalších aspektech. Když si toto řekneme a podíváme se na to, kolik peněz v globálním kontextu do této oblasti by mělo jít versus kolik tam jde, protože jednou z těch dimenzí, který třeba Bloomberg používá pro Innovation Index, je počet procento z HDP, který jde do inovace, tak tam prostě nejsme ještě. Tam nejsme tam, kde bychom měli být. Když se podíváme, kde ty peníze vzít, tak si myslím, že musíme začít hledat třeba principiálně v tom, že si řekneme upřímně, asi bychom neměli tu republiku zadlužovat rychleji, než zadlužujeme, naopak. Musíme si říct, jak efektivněji spravovat naše veřejné finance tak, aby nám ty peníze na ty priority a té vzdělávání zbyly.
0: A lze to udělat ve chvíli permanentní politické soutěže a ve chvíli, kdy ta populace prostě a jednoduše je tak trochu nároková.
1: Populace je nároková.
0: Že na to si člověk strašně rychle zvykne. My si, že pochopitelně, když se podíváme na vyrovnané rozpočty státní, tak 90. léta tehdy to byla mantra, ale od té doby si člověk strašně rychle zvyknul na to, že no tak je dluh. Jde o ten mindset, protože to není na politiky, je to skutečně o tom, když si všichni řekneme, ne, to, co vy říkáte, je naprosto správné, abychom obstáli do budoucna, je potřeba vyčistit i veřejné finance.
1: My se, samozřejmě ta nárokovost, kterou my možná vidíme v západní Evropě a která tady z nějakého důvodu vlastně Evropou prorůstá, to je něco, co si musíme uvědomit, je jedním z našich největších nepřítelů, tak jak si to třeba uvědomuje Švýcarsku, mimochodem ústava vyžaduje jako vyrovnané rozpočty, respektive plán k tomu, jak se k vyrovnaným rozpočtu dostat. Je pravda, že jak Spojené státy, tak Čína se masivně zadlužovaly k tomu, aby v té soutěži, kterou spolu mají, s dalšími hráči mají, obstáli. Ale to není pro nás ta inspirace. My jsme prostě malá země.
0: My nebudeme nikdy ten.
1: My nebudeme
0: v téhle soutěži.
1: Ne. A my si musíme ty naše priority uvědomit. My se musíme podívat 20 let dopředu a z pohledu zodpovědnosti za generace, já mám dcery, mám vnoučky a mojí zodpovědností je, co nejvíc přispět k tomu, abychom po sobě zanechali lepší zemi, udržitelnější zemi, konkurenceschopnější zemi, než kterou jsme, do které jsme se narodili. To je naše zodpovědnost jako generace. Mm-hmm. A toto bychom si jako generace měli říct, že po sobě musíme zanechat, jakkoliv to pro nás může být těžký a těch následujících 20 může být obtížnější, než na který jsme si zvykli, nebo na kterých, bohužel, si možná myslíme, že máme nárok. Kdo byl v Číně, kdo byl v Singapuru, kdo byl v Koreji, kdo byl v Indii, tak vidí, jak tvrdě tam lidi pracují. Jak pracují každý den na to, aby po sobě zanechali lepší stav majetku pro svoji rodinu a lepší stav země pro svoji zemi. A tohle to je něco, čím bychom se víc měli inspirovat, než možná tou nárokovou ekonomikou, na kterou si tady postupně vlastně Evropa zvykla.
0: Jakým způsobem tu filozofii změnit?
1: Leadership. To je podobně jako ve firmě. Jo? Když prostě máte lídra, který dokáže firmu inspirovat, který dokáže firmě vetnout ty správné cíle, ten charakter, tak jste potom schopni s tou firmou dosáhnout skvělé věci. A tady je to úplně stejný.
0: Je to třeba i o tom, že si člověk má uvědomit, že právě ten nesprávný odkaz těm dalším generacím je ten nejlepší benefit a že to je větší benefit než, nevím, pohodový den, když to tak vezmu. Protože možná to slovo pohoda je to, po čem toužíme. Což je teda trošku negativní. Taková ta česká pohoda. No, nebo evropská pohoda, když jsme v tom kontextu.
1: My máme tu obrovskou výhodu, že jsme obklopeni technologiemi, které nám mohou zefektivňovat den, činit nám velmi produktivní. Takže já tady nejsem zastáncem toho, že musíme pracovat 80 hodin týdně, všichni je od rána do večera a vlastně to je ta odpověď. Jo? Já neříkám, že musíme se totálně
0: jako vzdát. To není o kvantitě.
1: To není o kvantitě, to je o chytrosti, to je o prioritách, jo? Zejména o prioritách. To je o tom uvědomit si, kde je nebo kde není ta naše zodpovědnost a jak vlastně si ty svoje priority a ty svoje cíle nastavíme.
0: Děkuji mnohokrát, že jste dnes dorazil a jim si přeji, ať to není zdaleka poslední setkání. Jan Zadák byl hostem Radiožurnálu. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán. Ropa v reakci na to výrazně zlevňuje. Začalo fotbalové mistrovství světa. Češi do turnaje vstoupí za 4 hodiny a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů Celsia. Je pátek 12. června a tady jsou jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
3: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
4: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
3: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
5: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
3: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO se včera sešel se zaměstnanci úřadu vlády, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. Jde o 5 lidí pro romskou agendu a 4 lidi z agendy pro lidi s tělesným postižením.
6: Schůzky se účastnila taky vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Zatímco její kolegové odchází, ona sama zůstává na úřadu vlády.
7: Budou součástí oddělení romské integrace. V rámci tohoto týmu by měla být jeden člověk, který bude takzvaně prostředník pro komunikaci. Upřímně si na to musím udělat ještě nějaký názor.
6: Ministerstvu připadne třeba komunikace s Evropskou komisí. Fuková tak ztratí část svých pravomocí. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty jednání bylo o praktických záležitostech.
8: Dotační tituly, které se přesouvaly, kdo bude, nevím, administrovat norské fondy. A myslím si, že to dopadlo dobře.
6: Další schůzky zaměstnanců úřadu vlády s ministry jsou naplánované na příští týden. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Irán. Oznámil to na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné dohody, detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem.
9: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí opět dolů. Americká blokáda přístavů ale podle Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Podle Trumpa smlouvu s Íránem podepíše o víkendu v Evropě viceprezident J.D. Vance. Írán zatím podle zdrojů íránské polostátní agentury Fars žádný text dohody neschválil. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
10: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
12: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
13: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
14: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
15: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
13: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
16: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
13: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Radiožurnál.
12: Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst, Neustadtu a Zébnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisti v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
17: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
12: V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Hlavní hvězdou bude kapela Bring Me the Horizon. Sledované bude i vystoupení českého zpěváka Bena Kristová. Ten se na pódiu představí po boku kytaristy Tommyho Tyera z legendární americké kapely Kiss.
18: Pravděpodobně největší hit I Was Made for Loving You nebude na společném setlistu chybět. Lidé ale uslyší i novou píseň Bike Rock, která spolupráci Bena Kristová s Tommym Tyerem odstartovala. Americký kytarista o jejím vzniku mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál.
19: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid a podle mě funguje dobře.
18: Koncert Bena Kristová s Tommym Tyerem začíná na Rock for People v 15 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
12: Sport. Začalo fotbalové mistrovství světa v Severní Americe. V úvodním duelu turnaje Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Čeští fotbalisti vstoupí do turnaje za 4 hodiny. V Guadalajaře budou hrát proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě má jasno.
20: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasů s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
12: Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A basketbalisti Nymburka zvítězili v pátém finále Národní ligy nad Pardubicemi 92-71. V sérii tak vedou 3-2 na zápasy a v sobotu na hřišti soupeře můžou získat titul. V případě výhry Východočechů by se rozhodující sedmý zápas odehrál v pondělí v Praze na Královce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D11 u Smiřic a na D1 u Popůvek. Na dálnici D11 Prahy do Jaroměře za sjezdem na Smiřice překážka. Na 105. kilometru odstavené auto pro poruchu. Je to v zatáčce, projíždí se bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky nebezpečí. Na 184. kilometru v odstavném pruhu dodávka pro poruchu. Kolem se pohybují lidé. Pozor na náhle vybočující vozidla. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště noční omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh mezi 14. a 15. kilometrem. Pracuje se na údržbě a opravě vozovky. A nyní do Prahy. Probíhají tam noční uzavírky v tunelech městského okruhu. Strahovským neprojedete mezi Smíchovem a Břevnovem, také Blanka je neprůjezdná, tentokrát obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátky místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A teď repríza čtvrtečních 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Schválí sněmovna koaliční novelu stavebního zákona. Skutečně se díky ní podaří zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Je poslanecký návrh šitý na míru především velkým developerům. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Setkáváme se v našem přenosovém voze. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Koaliční poslanci se snaží protlačit druhým čtením svou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Jak se k tomu návrhu staví vaše sdružení?
4: Děkuji za pozvání. Já musím říct, že především je trochu škoda, že ta novela přichází formou, jakou právě přišla. To, že na začátku chybělo standardní připomínkové řízení, tak se musí v průběhu toho projednávání připravovat celá řada změn a jsme v situaci, kdy ten komplexní pozměňující návrh má zhruba 1100 stran a je ještě rozsáhlejší než ta původní novela. Otázkou je, jestli měl být zákon celý nový nebo stačila novela. Druhá věc je, když už je to formou novely, proč tedy to meziresortní připomínkové řízení není. To přináší celou řadu nejasností. Ani není možné všechno pečlivě prostudovat, tak jak se to v čase mění. Třeba jen přechodná ustanovení, která se týkají přechodu zaměstnanců, to, co nás obecní úřady velmi zajímá, tak se měnila několikrát a my jsme se snažili na ty rizika, která jsou s tím spojená, upozornit.
0: K tomu se určitě dostaneme. Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se netají snahou co nejdříve zákon schválit. Jak rozumíte tomu spěchu?
4: Já předpokládám, že skutečně chtějí co nejdříve naplnit předvolební program. Nechci spekulovat, co vše může být tedy za tím spěchem. Myslím si, že i správné, aby ten zákon má-li poslanecká sněmovna tu politickou vůli ho změnit, tak byl schválen bez nějakých zbytečných obstrukcí, ale myslím, že by měl být schválen po řádné politické debatě i odborné debatě, protože ta změna vyvolává nejenom změnu procesu povolování staveb, ale vlastně zasahuje i do toho spojeného modelu veřejné správy, který tady léta máme a léta vlastně budujeme. A ta politická debata a upozornění na všechna rizika, ta v tom meziresortním připomínkovém řízení chyběla, stejně jako chybělo třeba vyčíslení přesných ekonomických dopadů, takzvaná RIA, vyhodnocení dopadů této změny, tak abychom mohli zodpovědně říci, že se nám ta novela třeba finančně vyplatí.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO obhajovala novelu s tím, že se posuneme k systému, který je srozumitelnější, rychlejší a předvídatelnější. Splní tato očekávání ta norma podle vás?
4: V tuto chvíli na to asi nedokážu odpovědět, právě proto, že ta předvídatelnost práva by měla být po řádné diskuzi. Ten samotný proces potom může být v lecčem skutečně jednodušší a třeba i rychlejší. To, ten záměr a to plnění tomu nelze upřít. Druhá věc je, že jsou tam stále paragrafy, které znejisťují třeba i obce, i v tom, že územní plánování, které se přenáší z režimu přenesené působnosti státní právě do režimu samostatné působnosti, vlastně posiluje v té věci obce, zároveň ale umožňuje vydat určité výjimky z té územně plánovací dokumentace, čili zároveň to relativizuje. Takže máme na jednu stranu posílení role obce a na druhou stranu relativizování těch samotných podkladů.
0: Podle profesních organizací má novela stavebního zákona mnoho nedostatků, které vážně ohrožují systém povolování staveb v České republice. Proč to tvrdí?
4: Každý asi na to má svůj vlastní pohled. My jako tajemníci obecních úřadů a úřadů měst se zaměřujeme především na dopady na naše úřady. Já bych řekl, že nás zajímá především přechodné ustanovení, to znamená, jak ten proces přechodu pod centrální úřad proběhne, jak bude probíhat to období po částečné účinnosti toho zákona, to znamená rok 2027, kdy stavební úřady zůstanou na našich obcích, ale už se pojede částečně podle nových pravidel, a pak také to, jak budou obce fungovat po té finální změně. To znamená, jak my budeme muset upravit naše procesy jako třeba účastníka řízení nebo pro procesy obecně obce, protože obec přeci jenom je zodpovědná za svůj rozvoj, za územní plánování. To samotné povolování, ty jednotlivé stavby, jak budou povolovány, tak každý vidí z jiného úhlu pohledu. Jeden z vážných věcí, které podle mě nejsou zatím prodiskutovány dostatečně, je ta samotná odpovědnost za případné povolování staveb, které třeba nebudou splňovat všechny pravidla. Mm-hmm. Relativizuje se povinnost doložit veškeré podmínky pro povolení stavby, když se mění třeba účel stavby, kdy bude možné některé věci opominout, bude možné z důvodu ekonomického, čili z jiného zdůvodnění některé věci jaksi nemít, a to může samozřejmě vyvolat riziko povolování staveb, které by vlastně ani neměly být povoleny, které ani zákonodárce nemíní, že by měly být povoleny. A ta nejistota, jak bude ten centrální už ve výsledku úřad postupovat, a může znejisťovat některé organizace, pochopitelně.
0: Proč si podle vás zaměstnanci po přesunu od obce pod stát zpravidla pohorší?
4: Tak v první řadě máme nějakou historickou zkušenost. V roce 2011, kdy přecházeli zaměstnanci úřadu státní sociální podpory pod úřady práce, tak přecházeli z obcí, které jim se snažili poskytnout nějaký standard podle toho, v jaké obci byli. Přecházeli pod centrální úřad, a ta zkušenost té doby je, že si v dlouhodobém horizontu skutečně pohoršili. Můžeme srovnávat nejenom platové, ale i pracovně právě podmínky jiné. Velmi viditelné je to například v oblasti benefitů, kdy stát je více svázán než obce a nemůže tedy poskytovat tolik benefitů jako jednotlivé obce. Ty benefity mají umožnit úředníkům kvalitně pracovat. To není o tom, aby se měli lépe nebo nepřiměřeně dobře, ale aby zkrátka měli dobré podmínky pro svou práci, abychom také nalákali nové a mladé zaměstnance. Čili historická zkušenost je jedna věc. Druhá věc je, jak se k těm zaměstnancům od počátku přistupovalo. Myslím, že škoda, že na začátku byla vyvolána očekávání významného zlepšení těch podmínek. Hovořilo se o 10% nárůstu platů, tak aby byli motivováni zaměstnanci obcí pracovat pro stát. To v tom zákoně nebylo, ani v tom původním znění. Tam bylo pouze dorovnání platů, když by měli na tom centrálním úřadu méně než na obcích. Teď je to definováno zase jinak v přechodných ustanoveních. Teď se hovoří o tom, že je zaručen plat, který mají na obcích po dobu jednoho roku. Uvidíme, jak to půjde dál, ale je otázka, nakolik to bude souměřitelné. Například, když se z více obcí se stěhují pod jeden úřad, tak měli by být pochopitelně odměňováni stejně. Čili toto vyvolává určitou nejistotu. Druhá věc jsou ty další benefity, to, co se dává zaměstnancům běžně v jakoby další možnost nějakých stravenek či dní volna a podobně. Tak obce motivují zaměstnance podle svých možností a stát zase podle svých možností. Stát má limit 1% na fond kulturních sociálních potřeb. Obce si mohou stanovit jiný rozměr a mohou mít každá obec jinou tuto hladinu. A při přechodu pod jednoho zaměstnavatele podle zákoníku práce, tak jak je momentálně v tom přechodném ustanovení, má nový zaměstnavatel povinnost zachovat veškeré benefity podle kolektivní smlouvy původního zaměstnavatele. A ty kolektivní smlouvy na jednotlivých obcích mohou být rozdílné a mohou být vyšší, než umožňuje zákon státu. Mm. Takže tam vlastně je nejistota, jak se v tomto případě bude postupovat.
0: A kolik bude těch, kteří budou mít zájem přejít od obce pod stát? Máte představu?
4: Vycházím z průzkumu odborové organizace státních zaměstnanců, ze kterého vyplývá, že vůli přejít má zhruba 1/3 zaměstnanců. To je pochopitelně málo, to by skutečně hrozilo možným kolapsem systému nebo významným zpožděním nebo zpomalením toho systému, alespoň na začátku. Ten průzkum vychází z nějakých dat, která byla před několika týdny k dispozici. Aktuální stav nevím, z území, z jednotlivých ohlasů, z úřadů lze očekávat, že ta vůle bude rozdílná. Právě podle toho, jaké jsou podmínky na úřadech, jaké budou stanovené podmínky na tom centrálním úřadu.
0: Ale nějakou přibližnou představu máte?
4: Já se domnívám, že podaří-li se státu vlastně přemluvit tu jednu polovinu, tak to bude velký úspěch. Vycházím zatím z toho odhadu 1/3 od odborové organizace.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Holicem, předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Územní plánování přesouvá novela do samostatné působnosti obcí a krajů, jak už jste připomenul, to v principu vítáte.
4: Já si myslím, že to je skutečně posílení role obcí. Pochopitelně musí se vyřešit i proces na obcích menších, pro které to v tuto chvíli mohly dělat obce s rozšířenou působností. To, že to dosud bylo v pozici přenesené působnosti státní správy, znamenalo, že obce s rozšířenou působností mohly v rámci této své gesce to dělat pro menší obce, které k tomu neměly třeba kapacity. Tady by to mělo přecházet na úřad rozvoje území, což je trošku nelogická konstrukce, řekněme, a může způsobit zase nejasnosti, kdo to bude obstarávat. Obce se budou moct třeba spojovat a zajišťovat si to společně. To nepochybně ano. Druhá věc je, jak se potom bude vymáhat to dodržování územního plánu. Právě ta možná relativizace je vnímaná jako velké riziko. Ta relativizace spočívá v tom, že územní výjimku z územního plánu může dát rada obce, ten pořizovatel. Víme, že projednávání územních plánů bývá jedno z nejnáročnějších projednávání v zastupitelstvech obcí. V Praze to trvalo mnoho let, než se podařilo prosadit nový územní plán. Předchází tomu široká debata odborné veřejnosti, laické veřejnosti, aby ve výsledku byl ten plán akceptovatelný pro všechny, akceptovaný. A poté může najednou někdo přijít a dát z toho výjimku. Mně přijde jaksi neúplně důstojné vůči tomu procesu, který tomu předcházel.
0: Krajská města mají dostat právo vydávat své vlastní stavební předpisy, jako je dnes mohou vydávat Praha, Brno a Ostrava. To považujete za přínos?
4: Myslím, že to na první pohled může přinést nějaké výhody, pokud budou odlišnosti, které jsou místně odůvodnitelné. Na druhou stranu si myslím, že zrovna k té přehlednosti toto nepovede.
0: Už víte více o finančních dopadech, které budou ty změny ve stavebním řádu mít?
4: O finančních dopadech toho vlastně moc nevíme. Bylo to jedna z kritik, řekněme, upozornění na rizika z naší strany, protože v tuto chvíli stát dává na obce a na kraje, na územně samosprávné celky zhruba 2 miliardy korun jako příspěvek na přenesenou působnost právě v oblasti toho stavebního řízení. Podle odhadů, které byly k dispozici, tak ten nový režim si vyvolá násobné výdaje státu. Hovoří se o 10-15 miliardách korun. Přesné odhady tím, že nebyla RIA, tak skutečně nebyly k dispozici. Což znamená výrazné zdražení. Je otázka, jestli si stát tyto výdaje navíc může v současné době dovolit. Jsou to sice výdaje státu, nikoli v obcí, ale samozřejmě někde se to projeví, někde se to ve veřejných financích projeví a druhotně to může dopadnout i na obce. Proti tomu stojí argument ministerstva, že to přinese nějaké benefity, nějaké vyšší třeba daňové výnosy, rychlejší výstavby. Neznám výpočet, tak nedokážu komentovat, ale právě to je ta chyba, že na začátku to nebylo zodpovědně spočítáno.
0: Varoval jste, že nový úřad nebude moci využít současných počítačových sítí ani stávající software. Můžete to vysvětlit, proč ne?
4: Velmi komplikovaně používat. Vysvětlit to snad dovedu jednodušeji. V tuto chvíli jsou stavební úřady jasnou součástí obecních úřadů a městských úřadů. Jsou na jedné síti, máme jednu serverovnu, máme nějaké zázemí, rozvody a v tuto chvíli podle toho zákona bychom měli strpět úřad rozvoje území, centrální úřad v našich prostorách na našich vlastně počítačích, na naší síti. ty sítě by se měly z hlediska bezpečnosti nebo musí být z hlediska bezpečnosti odděleny. Kyberbezpečnost, která se relativně zpřísňuje, nás nutí přijmout opatření tak, aby byla ta síť zabezpečena. Nemůžeme sdílet bez dalších úprav síť s jiným úřadem. Navíc úřadem, který je centrální a který by zřejmě měl mít i vyšší požadavky na tu kyberbezpečnost než lokální obecní úřady. Toto jenom fyzicky oddělit je možné asi, ale velmi komplikované. Vlastně nejjednodušší se jeví vytvořit novou fyzickou síť, nové sítě, ale otázka je, kam povedou nějaké serverovny, nějaké úložiště, to, co by měl zajišťovat ten centrální úřad. Druhá věc jsou softwary, které jsou na těch počítačích. Úřady mají různé úpravy, několika málo sice softwarů, ale různé úpravy, které jsou napojeny na jejich interní systémy. Představte si, že máme základní software, který pracuje stavební úředník a ten je napojen na ekonomický systém, na spisovou službu a když přijde dopis na podatelnu, elektronický, buď to do datové schránky nebo fyzický a naskenuje se, tak přes nějakou spisovou službu se do toho softwaru dostane. Následně jsou generovány poplatky, které jsou poslány do ekonomického systému. A toto není možné přece použít, protože ten spisový systém i ekonomický bude centrálně jiný. To znamená, bude muset dojít k úpravám a ten software bez dalších významných úprav není možné dál používat.
0: Hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ve 20 minutách předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Velké bytové stavby mohou být vyhlášeny za vyhrazené stavby ve veřejném zájmu. Můžete opravdu zrychlit výstavbu a zvýšit dostupnost bydlení?
4: Tak zrychlit to asi může, bude-li mít centrální úřad, který má vzniknout na půdorysu současného DESu, dostatečnou kapacitu. Vezme si ale, že v tuto chvíli nebudou přecházet úředníci na ten centrální úřad, to znamená, ten centrální úřad si bude muset tu kapacitu vytvořit sám. Poté, pokud to bude, řekněme, ta stavba ve veřejném zájmu, tak to jedno povolovací místo může zrychlit. Ovšem musíme si říct, proč a za jakou cenu.
0: No, Svaz města obcí svolal na dnešek mimořádné jednání předsednictva. Mimo jiné se obává, že právě zvýšení dostupnosti bude znamenat snížení kvality. Odmítá navrhovanou možnost, jak už jste se o tom zmínil, obcházet některé standardy a tedy s odkazem na ekonomickou neefektivnost projektu. Jak to vidíte vy? Otevírá ta novela teda cestu pro sice rychlou, ale nekvalitní bytovou výstavbu?
4: Obávám se, že ano, že tam to riziko minimálně je. Právě ta, řekněme, pomalost nebo ta kritizovaná nedostatečná rychlost, řekněme, povolovacího procesu současného nevychází ani tak ze stavebních úřadů, že by ten stavební úředník na obecních úřadech to dělal pomalu. Ale vychází z toho, že je potřeba celá řada vyjádření dotčených orgánů státní správy i účastníků řízení tak, aby ta výsledná stavba byla co nejvíce ve veřejném zájmu v tom širším slova smyslu, to znamená ve veřejném zájmu sousedů, spolků v místě působících a všech odborníků. To se samozřejmě potlačí.
0: Architektka Anna Vinklárková z ekologického spolku Arnika připomíná, že nová podoba zákona bude sloužit hlavně developerům a nebude chránit životní prostředí ani práva občanů. Může mít pravdu?
4: To zrychlení je skutečně za cenu menší možnosti, snížení možnosti, ať už spolku nebo veřejnosti do toho řízení vstoupit. Čili skutečně tam může dojít k potlačení, řekněme, možnosti ovlivnit to výslednou stavbu.
0: A jak problematické je, že předseda Úřadu rozvoje území bude ovládat celou síť stavebních úřadů bez kontrolního orgánu? Podle Arniky by to mohlo vést k posílení korupce.
4: Tak nejjednodušší protikorupční opatření je takové, kdy je více lidí nebo více účastníků, kteří mohou navzájem se kontrolovat či se vyjadřovat k těm jednotlivým záležitostem, odborným třeba posudkům. To, že se tato moc koncentruje na jedno místo, na to místo může vytvářet mimořádně silný tlak, takže to riziko tam skutečně může být.
0: V roce 2027 by měl vzniknout Centrální úřad rozvoje území a od 1. ledna roku 2028 by měl být reforma dokončená. Stihne se to?
4: Tak bude-li to schváleno, tak budeme držet palce, aby se to stihlo. Otázka je, co to vše má přinést. První věc, o které jsme mluvili, je přechod zaměstnanců. Druhá věc je třeba i předávání spisů. Spisová odluka sama o sobě je poměrně drahý proces. To není tak jednoduché říci, že se odvezou stohy papíru z jednoho místa do druhého. Většina těch informací je právě v digitálním světě, elektronickém světě, různě roztříštěném, to znamená, budou se muset nějakým způsobem konzolidovat, uzavírat. Na prvních informacích, které máme z MMR, tak zatím stále není jasno, jak to bude probíhat a vyvolává to poměrně nervozitu, protože ta struktura informací je odlišná, takže ta spisová odluka je velmi, velmi komplikovaná věc druhá, která to může zkomplikovat. Přechod lidí, o něm jsem i hovořil. Otázka je pak těch dalších procesů, protože nebude třeba jednotný informační systém pro tento nový úřad. Ten bude nepochybně chybět, ten se bude vytvářet až v průběhu následujících 4 let, takže uvidíme, jestli to vůbec bude v tu chvíli funkční.
0: Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla změna může vést až ke kolapsu systému povolování. Není to přehnané?
4: Já si myslím, že to riziko tam je a právě bychom měli mu předejít. To riziko, vše, o čem se tady bavíme, tak se bavíme o různých typech rizicích, od informačních systémů až po ten přechod zaměstnanců. To si myslím, že riziko tam nepochybně je.
0: Podle expertů by se celé přechodové období mělo odložit i o několik let a terminově spojit například s plány digitalizace stavebního řízení. Ta má být dokončena i v roce 2030. Přimlouval byste se za tuto variantu?
4: Nepochybně by přechod v souvislosti s novým informačním systémem byl hladší. Je to takový proces, kdy v tuto chvíli jdeme trochu do neznáma. Jo? Jdeme do nějaké tmy, která se teprve postupně osvětluje a nevíme, co na nás přijde. Kdybychom měli informační systém a věděli bychom, kam máme předávat informace z obcí, do čeho půjdou i noví zaměstnanci, nepochybně by to uklidnilo zaměstnance i obce, šli bychom vlastně do osvětleného jasného prostoru.
0: Čili, jestli tomu dobře rozumím, stále ještě nemáte jasněji v tom, jak ty stavební úřady budou fungovat v onom přechodovém období mezi oběma modely.
4: Ano, je tam otázka odpovědnosti, je tam celá řada problémů s těmi stavbami, které budou rozpracované v tu danou chvíli. Budeme zároveň vyjednávat s koordinátoři vyslanými z Ministerstva pro místní rozvoj, jak bude vypadat to finální uspořádání, které už bude na státu, které už nebude na obcích. To přechodné období skutečně považuji za jedno z největších rizik tohoto zákona.
0: A věříte, že se skutečně podaří dosáhnout proklamovaného principu jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu s jedním razítkem? Dočkáme se toho?
4: Bylo by to krásné. Otázka je, co vše bude fungovat na pozadí, protože jedno razítko jednoho úřadu neznamená jednoho člověka, který by dokázal posoudit veškerou dokumentaci. Stejně tam musí být odborníci na různé problematiky, tak jako jsou dnes dotčené orgány státní správy. Stejně tam bude muset dojít nějakému širšímu posouzení toho záměru.
0: A do jaké míry v tuto chvíli při projednávání té novely stavebního zákona do toho vstupujete vy, vaše sdružení?
4: My od začátku představení toho záměru, to znamená od konce loňského roku, upozorňujeme na rizika, která by měla být vysvětlená a upozorněna. Takže my jsme v tuto chvíli v nějakém, řekněme, občasném kontaktu s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale už od začátku roku, už od února, od března jsme oslovovali jak Ministerstvo pro místní rozvoj, ostatně i předsedu vlády, i Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti přechodu zaměstnanců s těmi riziky, o kterých si tady právě teď hovoříme. To znamená tak, aby se bylo možné je vyřešit před účinností.
0: A máte pocit, že jste alespoň z části vyslyšeni, že reflektují vaše připomínky?
4: Já si myslím, že poslouchají připomínky, že v momentech nebo v oblasti, kde to neohrozí tu rychlost přijímání, tak něco přijato bylo. Na druhou stranu ten počet změn a ten objem změn i v těch odborných oblastech dává tomu záměru zákona takovou nejasnou polohu. Na některé věci ovšem stále odpovědi nemáme. Například na tu kyberbezpečnost, spisovou odluku nebo i ten přechod zaměstnanců.
0: Pokud poslanci návrh ve druhém čtení schválí, co bude následovat?
4: Tak druhé čtení znamená, že se bude čekat na třetí čtení. Nepochybně v třetím čtení se bude hlasovat o celé řadě pozměňujících návrhů. Co se týče sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, počkáme na to, které ty návrhy budou přijaty a jak na ně můžeme reagovat.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Holickým, předsedou sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem je za námi a právě teď hodiny ukazují necelé 4 minuty po půl jedné. Marek Sedláček a krátké zprávy.
12: Včerejší mimořádná schůze sněmovny, kterou svolala opozice kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, nepřinesla výsledek. Poslanci totiž neschválili program jednání. Vystoupit tak mohli jen ti s přednostním právem. Požadovali zastavení vyplácení dotací koncernu Agrofert, tedy aspoň do té doby, než bude jasné, jak se k jejich vyplácení postaví Evropská unie. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán v úvodu schůze řekl, že jeho rezort postupuje při vyplácení dotací správně. Babiš se jednání neúčastnil. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své cestě po Španělsku. Při návštěvě centra pro migranty na Kanárských ostrovech vyzval k ochraně uprchlíků. Evropa ani tranzitní země by podle něj neměly nechávat migranty na pospas pašerákům. Ty označil za monstra. Lidi podle papeže mají nárok hledat bezpečné útočiště, ale taky právo neutíkat z domovů. Domovské země migrantů tak podle něj musí zaručit mír, rozvoj a spravedlnost. S migranty taky Lev XIV. Držel minutu ticha za ty, kteří nepřežili cestu přes moře. S dopravním omezením na výjezdu z města musí ode dneška počítat řidiči v Jihlavě. Začíná tam rekonstrukce kanalizace v části Znojemské ulice. Ta spojuje centrum s obchvatem města na výjezdu na Znojmo. Provoz je tam veden kyvadlově a řídí ho semafory. A v zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku se koná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na 25. ročníku akce čeká závodníky několik disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Organizátoři připravili taky komentované prohlídky pro veřejnost. Zájemci můžou taky vyrazit na procházky parkem s krajinářskou architektkou.
2: Sport.
12: A v Mexiku bylo zahájeno slavnostně 23. mistrovství světa ve fotbale. Domácí Mexičani vyhráli nad Jihoafrickou republikou 2-0. Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Quiñones a Jiménez. Češi do světového šampionátu vstoupí ve 4 hodiny ráno duelem s Jižní Koreou. Zápas odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na D5 u Rudné a uzavřené tunely v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou omezení. Od 4.5. kilometru až ke sjezdu na Pražský okruh pracují silničáři v levém pruhu. Dělají údržbu kanalizace, projíždí se plynule a bez zdržení. V okrese Žďár nad Sázavou mezi Kamenicí a Měřínem nehoda cyklisty. Na místě zasahují záchranáři, kyvadlový provoz řízený policisty. V Praze ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov noční uzavírka. Ta potrvá až do 5. hodiny raní. A Praha ještě jednou. Část tunelového komplexu Blanka uzavřená pro noční údržbu obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Ta skončí v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ladíte páteční noční radiožurnál, který právě začíná. Máme 8 minut po půl jedné a dnešní noc jednoznačně bude patřit fotbalu, jelikož ve 4 hodiny ranního času nastoupí Češi do prvního utkání na mistrovství světa ve fotbale, a to proti týmu z Jižní Koreji. A samozřejmě vám přímý přenos utkání nabídneme i u nás na radiožurnálu. A i první téma nočního vysílání bude vlastně souviset s fotbalem. Den před začátkem mistrovství světa totiž vydal Kalin písničku, kterou věnoval Ladislavovi Krejčímu. Co na novinku jednoho z nejúspěšnějších českých reperů současnosti, kapitán české reprezentace, říká, tak to uslyšíte za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: James Arthur a zpěvák a reper NF s písní Sorry zazněli v nočním radiožurnálu, který teď bude patřit fotbalu. Dobrá nálada panuje v šatně národního týmu před začátkem mistrovství světa ve fotbale. Českou reprezentaci čeká dnes ráno od 4 hodin Jižní Korea. Hrát se bude na stadionu v Guadalajáře. Den před vstupem do světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku vydal český reper Kalin písničku o kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčím.
1: Jeden z nejúspěšnějších českých raperů současnosti písničku pojmenoval prostě Krejčí. K novince Kalina vyšel i videoklip, který provází dosavadní kariérou kapitána národního týmu. Od debutu mezi dospělými v brněnské zbrojovce přes tituly v pražské Spartě až po současné angažmá na britských ostrovech.
2: Jedeme tvrdě, na ramenu vleku tebou jak Premier League.
1: Rapper Kalin i fotbalista Ladislav Krejčí pocházejí z Brna. Oba se potkali na mistrovských oslavách pražské Sparty, kde Kalin vystupoval. Teď vzniklo další spojení, za kterého je reprezentační kapitán nadšený.
2: Věř mi, bráním svou ekipu jak Krejčí.
3: Je to pro mě velká čest od takového interpreta, jako je on. Mám k němu velký respekt a bylo to pro mě velký překvapení. Nevím, co k tomu úplně říct, ale

0: jsou hrdý, že tohle vůbec nastalo.
1: Kalinovu píseň Krejčí si reprezentanti poměrně brzo oblíbili. I před předzápasovým tréninkem hrála v šatně a ne primárně pro utahování si z kapitána, říká záložník národního týmu Lukáš Provod.
2: Legraci jsme asi ještě nestihli si z něj udělat, to teprve přijde, ale ne, myslím si, že je to super a jinak atmosféra je dobrá, je. Vlastně jsme spolu už dlouho, takže si myslím, že si všechno sedlo a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a všichni se obrovsky těšíme na to, až to vypukne, jsme zvědaví a nadšen.
3: Připraveni jsme, vlastně veškerou tu přípravu se směřovali k tomuhle zápasu, takže si troufnu říct, že jsme ready a už se všichni nemůžeme dočkat.
1: Řekl za šatnu české reprezentace kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno a na této stanici vám z něj nabídneme přímý přenos. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Neurochirurgové z Ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem radiožurnálu bude jejich přednosta profesor David Netuka. V týdnu, kdy si připomínáme Světový den boje proti nádorům mozku, se zeptáme, komu operace při vědomí pomáhají, jak takový zákrok probíhá a co dnes lékaři dokážou při léčbě mozkových nádorů zachránit.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Marek Sedláček přináší zpravodajský servis.
4: Minister spravedlnosti Tejc se setká s končící žalobkyní Lastoveckou. Ukrajina plánuje úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Česká fotbalová reprezentace se na úvod světového šampionátu utká s Jižní Koreou a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíž komentovat. Řekla ale, že si pozvání ministra Tejce váží.
5: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii, nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný poloostrov Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
6: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony střední doletu se budou stupňovat.
7: Já zaklikám všech, kdo má takovou možnost.
6: Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Dnes začíná 5. ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidi až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazivní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je třeba bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování můžou lidi nahrát třeba přes mobilní aplikaci iNaturalist. Pomůže i s určením druhu, jak říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
8: Možné pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. S identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
2: Sport.
4: Začalo fotbalové mistrovství světa a čeští hráči si na něm zahrají po 20 letech. Ve 4 hodiny ráno našeho času nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímhle tématem příliš zabývat nechce.
9: Je to věčné téma, je to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
4: Utkání Česko-Jižní Korea na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu. V úvodním utkání turnaje Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na silnici 6 u Jenišova a omezení v Lochkovském tunelu. Na silnici 6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Jenišov nehoda. Máme hlášený střet auta se zvěří. Provoz to nekomplikuje, projíždí se bez omezení. Na Zlínsku mezi Přílepy a Lukovečkem se střetlo osobní vozidlo se zvěří. I tam se projíždí bez větších komplikací. Na Pražském okruhu z D1 na letiště omezení v Lochkovském tunelu. Mezi kilometry 14 a 15 silničáři uzavřeli pravý pruh. Probíhá tam kontrola a oprava vozovky. V Praze pokračují noční uzavírky v tunelech. Strahovským neprojedete ve směru ze Smíchova na Břevnov a neprůjezdná je také část tunelu Blanka. Konkrétně mezi Novou Povltavskou a Letnou jde o obousměrnou uzavírku z důvodu noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochlazuje na 8 až 4 stupně Celsia. K ránu se lokálně objeví mlhy. Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátky místy i polojasno. Jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
3: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a dnes je pátek 12. června. Koupil stát klíčové plynovody v Net4Gas za přemrštěnou cenu. Závěry auditu, který si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček, budou za několik týdnů. My podrobnosti nabídneme ale už za chvíli.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Nákup provozovatele klíčových přepravních plynovodů Net4Gas mohl být podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO silně předražený. Je přesvědčený, že se to následně promítlo i do vysokých cen plynu. To ale rozporuje energetický regulační úřad. Poradenská firma KPMG teď prověřuje podmínky, za kterých stát firmu v roce 2023 převzal.
1: Výsledky auditu by mohly být ještě v létě, říká Hana Klímová, mluvčí státní firmy ČEPS, která Net4Gas vlastní.
2: Dokončení auditu se očekává v řádu několika týdnů.
1: Audit si objednal ministr průmyslu Karel Havlíček.
3: Jednalo se o ztrátovou firmu a ona se vlastně přes breakový bod, čili do zisku, dostala jenom proto, že se to promítlo do cen regulované složky plynu. Jinými slovy, zaplatí to firmy, zaplatí to spotřebitelé. No to je prostě peklo.
1: Zdůvodnil v rozhovoru pro Český rozhlas. Náklady státu na převzetí firmy po odečtení hotovosti na účtech podle něj dosáhly 35 miliard korun. Z toho 33 miliard bylo převzetí dluhů společnosti. Původní majitelé, dva zahraniční penzijní fondy, pak inkasovali 5 miliard korun formou kupní ceny od státu a stát za ně převzal i vratku 3 miliardové zálohy na dividendu.
3: Takže ta firma byla silně předražená, jednoznačně. Lítaly špunty u těch fondů, které dostali vlastně vše, co potřebovali. Ještě navíc bonus 5 miliard navíc, no to je úplně šílené. A my to chceme zkontrolovat.
1: Lidé by podle Havlíčka prostě tedy měli vědět, jestli Net4Gas nešlo koupit třeba za polovinu nebo čtvrtinu. O tom dříve mluvila firma EPH miliardáře Daniela Křetínského, která se o společnost také zajímala. Vláda premiéra Petra Fialy z ODS v roce 2023 však přijala požadavky akcionářů s tím, že se obává bankrotu firmy a ohrožení energetické bezpečnosti země. Firma totiž přišla zastavením přepravy ruského plynu do Evropy po napadení Ukrajiny Ruskem o drtivou většinu svých příjmů. Oprávněnost ceny za Net4Gas tehdy potvrdili vládě také hned tři renomovaní auditoři společnosti EY, Citigroup a Grant Thornton. I jejich posudky má nyní audit přezkoumat.
3: Protože jestliže ten posudek je založený na výnosovém pohledu a na tom, že se mi to vrátí, když zvýším cenu plynu, no tak takhle vám udělám jakýkoliv závěr.
1: Poplatek za služby Net4Gas skutečně v posledních letech vzrostl. Pro velké a střední firmy znamenal ještě v roce 2022 necelá 2% z konečné ceny plynu. Letos je to už skoro 5%. U domácností šlo o růst z 1% na 3%. Ceny ale určil nezávislý energetický regulační úřad podle pravidel daných zákonem, připomíná mluvčí úřadu Michal Kebort.
4: Jde o úhradu oprávněných nákladů, tedy nákladů přímo spojených s provozem, údržbou a rozvojem soustav. Regulované ceny musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz soustav.
1: Důvodem zdražení plateb pro Net4Gas tak byl podle Keborta hlavně zmíněný výpadek miliardových příjmů firmy kvůli absenci ruského plynu a také výrazný pokles domácí spotřeby plynu v krizových letech, kdy poplatky za menší objem dodávky musely pokrýt celou kapacitu potrubí. Jana Klímová, Radiožurnál.

0: Ve dne potkáte v Brně hlavně lidi posetnění, ale město patří i srnám, liškám nebo třeba divočákům. Vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o nich věděli.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vyspunovací žebřík, vylezl zhruba do výšky 2,5 metru.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast. Ta pomáhá vědcům odhalit, jaký život se ve městě odehrává mimo zrak lidí.
1: Teďka ji otevírá. Pro nás to cené, tak je ta SD karta, která je v ní vložená, takže tu já si vezmu a dávám do notebooku a hned se můžeme dozvědět, co se nám tady v té uplynulé době pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, která je tady na kopci a pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Je to vlastně jedna z těch našich výzkumných lokalit, prováděli jsme tady i noční monitoring pomocí termovizí.
2: Co tady může být k vidění?
1: Je to území, kde se vyskytují divoká prasata. Nad námi je ta zahrádkářská kolonie, plno těch zahrádek je opuštěných, ty zarůstají vegetací a víceméně se tam vytváří to ideální prostředí, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
2: Takže takové i doporučení pro lidi, dejte si pozor, když necháte zarůst vlastní zahradu a nestaráte se o ní dost, možná se vám tam nastěhují divočáci.
1: Vám to možná úplně problém dělat nebude, ale spíš sousedi vás nebudou mít rádi.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace, jak ukazuje Radim Plhal z Mendelovy univerzity.
4: Jo, tak tohle je vidět, že ten terminální výhon na tom javorovém zmlazení je poškozený od srnčí zvěře.
2: Takže tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř, jak má nedokonalý chrup, ona nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne doprava, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří tady těm zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat nejsou náhodné, mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě, protože do té doby se tady v České republice nic nedělalo. Doufám, že na to navážeme výzkumem i v dalších městech.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: To je třeba zajímavá věc, že ty zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe dobře postavený neprostupný plot, pak je jedna silnice, je příkraj břeh řece Svratce, to stejné na opačné straně, tunel pro tramvaj, jo, a tak dále, prostě nepřekonatelný. A stalo se, nevíme jak.
3: Nešlo jen o sledování výskytu a chování zvířat. Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna, Marek Jancu, Radiožurnál.

si za nej nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. Jsem modrý, mám cibulkama, tapety parmazán.

Collabo Beast and Dico.

0: Rachel. Sí.
1: Nakoupíš.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A vysíláme zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Americký prezident Donald Trump odvolal plánované noční údery na Irán. Na sociální síti Truth Social taky napsal, že Teheran souhlasil s posledními body navrhované mírové dohody. Spojené státy, Irán a další zapojené země ji podle něj ratifikují už o víkendu. Iránská agentura Fars ale uvedla, že Teheran zatím nic neschválil. Trump včera hrozil, že Spojené státy podniknou intenzivní údery. Mluvil i o plánech dobít iránský ostrov Chark, který je klíčový pro tamní ropný průmysl. Novela stavebního zákona míří po včerejší mimořádné schůzi ve sněmovně do třetího čtení. Podle vládní koalice má zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Ve druhém čtení k ní poslanci poslali přes 140 pozměňovacích návrhů. Předlohu kritizuje opozice i odborníci. Třeba podle organizací na ochranu životního prostředí je nová norma napsaná na míru velkým developerům. Český rozhlas představil programové novinky na druhou polovinu letošního roku jako připomínku nedožitých 90. narozenin prvního českého prezidenta odvysílá projekt Slyšet Havla. Vedle toho čeká posluchače koncert pro Hanu Zagorovou nebo několik investigativních sérií, které přiblíží známé kauzy. Mezi nimi například korupční případ kolem pražské nemocnice Motol nebo zpronevěru peněz České obce Sokolské. A v prostřední Bečvě na Vsetínsku odpoledne otevřou novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisti zdarma přespat.
2: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Opatovic nad Labem a nehoda na silnici 6 u Jenišova. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta za sjezdem z D11 odstavené vozidlo. Na 128,5 kilometru zastavilo auto pro poruchu. Projíždí se bez zdržení. Mimo to nemáme na dálnicích hlášené žádné další nehody ani kolony. Na silnici 6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Jenišov nehoda. Srazilo se tam auto se zvěří. Projíždí se bez zdržení. A nyní do Prahy. Probíhají tam stále noční uzavírky v tunelech městského okruhu. Část komplexu Blanka je neprůjezdná obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Strahovským neprojedete mezi Smíchovem a Břevnovem. Obě uzavírky jsou plánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
0: Vláda v Jerevanu chce ratifikovat mírovou smlouvu z Baku. Náhorní Karabach připadne fakticky Azerbajdžánu. Arméni, kteří odtud utekli, se tam nevrátí. Jak žijí arménští uprchlíci? Tak to bude téma další reportáže nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Střechu teče a bojíme se, že nám spadne na hlavu. Pro děti to tady není dobré. Příští rok snad seženeme něco lepšího.
1: Z Náhorního Karabachu uprchla rodina před 3 lety. Protože práce moc není, dodnes jsou závislí na potravinových poukázkách od charity. Od státu dostávají malý příspěvek na nájem a na děti. Manžel je nemocný a obživu zajišťuje Mariam. S hrdostí mi ukazuje nový manikurní stolek, který i s vybavením dostala z programu rozvojové pomoci, který financuje České ministerstvo zahraničí.
0: Zákaznice si ke mně cestu teprve hledají, ale je to pro nás velká pomoc. Za ošetření nechtů účtuju 8 eur, za ně koupím dětem chleba na 3 dny.
1: To paní Susana žije v Arménii už 6 let. Z Náhorního Karabachu ji a její početnou rodinu vyhnal předchozí konflikt v roce 2020. Od té doby se v Arménii už 8krát stěhovali.
2: Žili jsme v městečku Šuši. Všechno jsme tam nechali. Hospodářství i hroby našich předků.
3: Věřím, že se do Karabachu jednou vrátím. Tam je náš domov, tady si nemohu zvyknout.
1: Se slzami v očích se svěřuje padesátnice Susana. Těžko říct, jestli se jí podaří do Náhorního Karabachu někdy vrátit. Mírová smlouva, kterou chce s Azerbajdžánem urychleně ratifikovat nová arménská vláda, předpokládá, že Arménii nezbyde nic jiného, než se sporného území prakticky vzdát. Z Arménie Jaromír Marek, Radio.

0: Support Lesbians zazněli v nočním radiožurnálu. Chtěli ho v Tel Avivu i v Praze. Jedinečný výzkum o židovských obyvatelích ale získal archiv města Ostravy. Badatelka Libuše Salomonovičová ho dávala dohromady skoro 25 let. Našla jména, data, fotografie i příběhy víc než 30 tisíc lidí z doby před druhou světovou válkou.
1: Všichni byli unikátní. Já jsem napsal pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka majitele té Alhambry. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých i o hoteliérech a obchodních z vyšší střední třídy. Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky.
1: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
3: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Marek Sedláček, zazní zprávy.
1: Ministr práce jednal s odborníky, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. V americkém Pentagonu zasahovali hasiči. Podle stanice CNN šlo o planý poplach. Čeští fotbalisti vstoupí utkáním proti Jižní Koreji do mistrovství světa. A čekáme převážně oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Včera o tom jednali zástupci zaměstnanců z vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a ministrem práce a sociálních věcí z Hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barta se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Radiožurnálu po jednání řekl, že dál není jasné, jestli ministerstvo počítá i se zaměstnanci, kteří pracovali na dohody.
3: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
1: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Diváci viděli slavnostní zahájení na Aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už 3. šampionát.
4: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné.
5: No es accesible para